0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Společně teď stojíme před okamžikem, kdy uzavřeme celých 10 let naší soutěže a budeme mít měsíc na to, abychom vybrali vítěze, který si odnese titul Autor receptu desetiletí. To všechno v rámci toho jubilejního 10. ročníku pochoutkového roku, který posloucháte. Tak jak na to, to vám prozradím ještě v průběhu hodiny a třeba i nalákám, protože i hlasující budou odměněni. Než na to dojde, musíme odvysílat ten poslední výherní soutěžní recept. Jeho přípravu si za chvíli vezme na starosti šéfkuchař a náš porotce Roman Paulus. A taky budeme mluvit o vánočním knižním hitu, knížce Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. A pozor, naposledy dnes soutěžit o kuchařku Sladké Česko. Tolik důvodů, proč se zapojit.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok. Vlastně ta poslední část, poslední setkání, střídalo se za ten rok 6 osobností, 6 přátel pochoutkového roku. A jenom to připomínám, byl to Vojta Vrtiška jako cukrář, ještě s Josefem Maršálkem, byl to také kuchař Ivan Vodochodský, no a pak po roce Naděja Konovalinková, Jaroslav Sapík a Roman Paulus, ten je tu dnes se mnou. Čeká nás závěrečné tedy pečení, recept z roku 2025, ale než se k tomu dostaneme a připomeneme, o co všechno jde, tak jsme teď u něj doma v Praze v kuchyni, tak já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
1: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
0: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to vítání, tak jsme rádi, že se vidíme.
1: Zdravím.
0: Víš ty, kolik toho nachodíš v kuchyni?
1: No tak jako díky těm krokoměrům, jako který mají hodinky, já teda úplně nejsem vyznavač jako kdyby chytrých hodinek, ale mám hodinky, které jsou takový polochytrý, ale hodně odolný. No a samozřejmě v rámci teda těch hodinek jsou i krokoměry. Já se jakoby skoro nejsem schopný dostat pod 15 000 kroků jenom jako kdyby v té práci denně. A dovedu si představit, že kdyby to bylo ještě jako v ranějších dobách mý kariéry, kdy jsem přece jenom pracoval jako delší směny než třeba teďko, tak by to bylo hravě přes 20.

0: ale vzpomínám si, že jsem byl onehdy na návštěvě u kamaráda, který je šéfkuchař v O2 aréně a tam jsou opravdu neskutečný jako prostory, protože ta gastronomie je tam opravdu veliká a on mi říkal, že při určitých akcích, kde mají jako ten catering roztahaný po všech těch prostorách, který tam mají, takže někdy jako má i přes 45 tisíc kroků, což já jsem popravdě neměl, když jsme šli z pece na Sněžku a zpátky, jo, takže se člověk v kuchyni jako nachodí, no, ale záleží samozřejmě na velikosti té kuchyně.
1: Musel jsi někdy odejít, zdrhnout z nějakého setkání, protože i když to byla významná osobnost, si řekl, promiňte, já musím, nebo se mi spálí kachna, nebo něco takového?
0: No, tak jako to se spíš stává, když jako přijde někdo, chce si jakoby popovídat a je to jako nevhodný okamžik. No tak jsou okamžiky v kuchyni, kdy prostě člověk jako kuchař nemůže se odtrhnout.
1: No, pak jsou třeba osobnosti, kterým to nemůžeš tak úplně říct nebo odmítnout. Představ si, že přijde pan prezident třeba, nějaký velký rozhovor povede s tebou a tobě dojde, ježiš, mě se spálí kachna. Řekneš mu to? Teď moment.
0: Já jsem pana prezidenta potkal párkrát a myslím si, že ten by to pochopil.
1: My budeme za malou chvíli servírovat a posluchačům vyprávět o tom, jak se dělají kynuté rohlíčky, ještě máčené v másle navíc. Původní recept Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka, první místo roku 2025. Jsi připraven na poslední sladké? Pečeš rád?
0: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem a pracoval jsem, myslím si, že na kuchaře poměrně dlouhou dobu jako na cukrárně, takže celkově cukrárna je moje jako slabost a tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Poslední letošní setkání v jubilejním pochoutkovém roce, protože se dostáváme k vítěznému místu toho posledního soutěžního ročníku 2025. Tehdy to vyhrála Stanislava Kotlabová z Horažďovicka s máslovými rohlíčky, navíc ještě máčenými v másle, kynuté. Tak tohle bude připravovat Roman Paulus, už se usmívá, asi má kynuté rád a těší se i na tenhle dezert. Ahoj Romane, ještě jednou.
2: Ahoj Patriku, já si samozřejmě tady ten recept pamatuju, mám ho v živý paměti, takže se těším na to, až ho připravím. A já musím říct, že jsem si vlastně jakoby netroufl ho nějak měnit. Napadlo mě, jaký by to bylo, kdybych ho třeba naplnil. Říkal jsem si třeba hruškový povidla nebo jablečnou marmeládu. Ale potom jsem si říkal, protože se ještě potom máčí v tom másle, tak jsem si říkal, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
1: Co si máme připravit? Co si připravila tehdy Stanislava Kotlabová a teď podle ní i Roman Paulus?
2: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, 0,5 kg polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme 0,5 kg másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr. To je potom na obalení.
1: Ono to vsákne, neboj. Myslím tedy ten rohlíček, to máslo. My toho taky sníme dost.
0: Pochoutkový rok.
1: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
2: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
1: Vůbec nemícháš?
2: No, jsou na to různé postupy, ale já jsem u mojí tchyni Libušky viděl, že to dělá takhle a z toho důvodu to považuji za jedinou správnou variantu.
1: My si mezi tím, co nám kyne kvásek připravíme, nebo začneme připravovat to těsto, tak ty máš v míse povolené máslo,
2: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
1: Jak dlouho?
2: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli.
1: Tu sůl dáváš do mouky ještě předtím?
2: Ano, ano. Do mouky promíchám se solí, přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme krásné kompaktní těsto. Samozřejmě bychom mohli použít i robot, ale já si myslím, že když si jednou za čas utřeme nebo umícháme to těsto rukama, takže je nám to jenom ku prospěchu. Nádhera.
1: Dáme kynout?
2: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál. Část těsta si odebereme, ano, je opravdu krásně nakynuté. Mně přijde skoro, jako kdybych tam přidal šafrán.
1: To jsou ta domácí vejce. Budou tyhle rohlíčky možná ještě žlutější než od paní Kotlabové. Taky měla domácí suroviny. Mimochodem, jedna z mála dam, která, když jsme přijeli, tak měla připravené všechny suroviny v mističkách a nejen to, ona u toho měla i vytištěné popisky s množstvím.
2: No tak, ale
1: 2 kostky cukru, kilo mouky, 750 gramů másla. Tak ty jsi z toho kousku těsta jako udělal takový jak pramen na Vánočku, široký takový váleček.
2: Ano. A teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla...
1: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano. Šulance, teď mi to šlo krásně, podívej se, já jsem se potřeboval s tím těstem akorát zkamarádit. A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. Takový větší vanilkové rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
1: S papírem.
2: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
1: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
2: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
1: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
2: No je to tak, je to tak. Bez toho by to nebylo ono.
1: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly, tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
2: V receptu se píše, že ze spoda mají být lehce nazlátlé, to máme taky, takže perfektně. Já jsem opravdu nadšen a vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla a není to tak, jako že je hned zase vyndavám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme zpátky na pečící plech.
1: Takže pobyli si tam tak, dejme tomu, necelou půl minutu.
2: No, zhruba 3/4 minutku.
1: A vidíš to, jak piju, jo? Jak másla ubývá.
2: No, je to pravda, prosím tě.
1: To je, když si je nalakoval úplně.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
2: Je to taková dietka, ale jako je dobře, že jsou menší, takže když si potom 2, 3, 4, 5, 10 zobneme, tak a necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
1: Rozhlasový závěr v téhle chvíli celého letošního jubilejního pochutkového roku, protože tohle je ten 36. recept, Romane.
2: No, to je velký závazek tady.
1: To bylo to první místo roku 2025, o kterém si rozhodl stejně s ostatními porotci a i paní Kotlabová bude soutěžit už za malou chvíli o ten recept desetiletí. 630 receptů za těch předchozích 9 let se utká o tenhle titul. Tak nejdřív to ale ochutnáme.
2: Dáme si, Patriku. Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval, teda.
1: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
2: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
1: Pochvala Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka. Tak blahopřejeme. Pro srovnání oba recepty už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Video oba popsané, můžete si je vyzkoušet. Vážení, za malou chvíli odstartujeme měsíční hlasování, kdy vy budete rozhodovat stejně jako porota o tom, který recept bude tím nejlepším za těch posledních 10 let trvání naší soutěže. A pak nás čeká velké finále, kde budeme samozřejmě všechny výherce zvát a jednomu z nich předáme ten správný titul. Takže ovšem se dozvíte za malou chvíli a taky na webu pochoutkovýrok.cz. Neloučíme se ještě.
0: Pochoutkový rok slaví

0: Jen poslední minuty zbývají do okamžiku, kdy odstartujeme hlasování letošního speciálního 10. narozeninového roku. Tentokrát nebudeme hledat vítěze za jeden rok, ale za celých 10 let. Postupně jsme si letos připomněli všech 630 výherních receptů. Byly to vždy 3 výherní recepty od Poroty a jeden od vás posluchačů. To nám dělá 630 soutěžních receptů. Přehledně už teď najdete na webu pochoutkovýrok.cz. A za malou chvíli spustíme hlasování. Čas na hlasování budete mít až do půlnoci z 31. října na 1. listopadu. Pak se soutěž uzavře. A jak to dopadne, se dozvíte na velkém desetiletém finále pochoutkového roku. Ve stejném čase samozřejmě bude přemýšlet Porota, komu udělí své ceny. Je jasné, že i tentokrát vítěze, ať už od Poroty nebo z internetu, odměníme cenami. Budou to poukázky na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora společnosti ETA. O cenách Poroty bude rozhodovat samozřejmě Porota sama, tříčlenná Porota, ale obohatíme ji o další 3 osobnosti, které letos pomáhaly s pečením a vařením a připomínkou soutěžních receptů. To znamená, že kromě Nadi Konvalinkové, Jaroslava Sapíka a Romana Pauluse přibude ještě kuchař Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek s Vojtěchem Vrtiškou. Ti rozhodnou, komu dají cenu recept desetiletí. Zatímco Porota se bude radit v soukromí, vy své hlasování, vy své hlasy projevíte na internetu tím, že navštívíte stránky pochoutkovýrok.cz, prohlédnete si všech 630 receptů a až se pro jeden z nich rozhodnete, tak vyplníte formulář, ve kterém je vaše jméno, příjmení, adresou a kontaktem na vás a pak máte právo hlasovat. Zmáčknout tlačítko hlasovat u příslušného receptu, který se vám nejvíc líbí. Tak to můžete hlasovat z jedné, jak se říká, IP adresy, to znamená mobilního telefonu, počítače, notebooku, jednou za 24 hodin. To, že váš hlas byl zařazen do soutěže, dostanete potvrzeno e-mailem. No a pak se budou hlasy sčítat. Kdo získá nejvíc hlasů, stává se vítězem. Vaším posluchačským. A pozor, ze všech hlasujících také v listopadu vylosujeme jednoho z vás, komu dáme poukázku na nákup kuchyňského vybavení a protože máme 10 let pochoutkového roku, tak ještě dalším 10 vylosovaným pošleme kuchařku. Taková jsou pravidla. Tak teď už je to skutečně jenom na vás. Dovolte mi teď s Porotou slavnostně odstartovat okamžik, kdy otevřeme hlasování. Takže Naďo, Romane, Jardo, společně teď uvolníme naše stránky a umožníme posluchačům hlasovat.
1: 3, 2, 1, teď!
0: Začalo hlasování na stránce pochoutkovýrok.cz.

0: podzimem přichází i do našeho narozeninového 10. pochoutkového roku, řekněme, vůně a chuť švestek a povidel. Už jsme je letos třeba použili při přípravě chodských koláčů. A tentokrát si o nich popovídáme, protože povidla mohou být i z jiného ovoce, třeba střešní, bezinek, borůvek nebo i hrušek a jablek. Kdysi bývala výroba povidel velkou událostí. Dnes to zvládne klidně jeden člověk. Třeba Věra Vojtěchová, za kterou zašla i naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková. A reportáž o výrobě povidel začíná přímo pohádkově.
1: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla. Tak si je zítra uvaříme, no.
2: My už vařit nemusíme. Borůvková povidla uvařila Věra Vojtěchová.
3: Tak je to v menší skleničce, protože je to spíš taková jako lahůdka. Bůhty se tím splnit nedají, protože to jako není až tak hustý. Je to hustý, ale ne tak, jak třeba švestky. A je to takový zpestření na tom povidlovém trhu tady.
2: Povidla především švestková, ale taky hrušková, jablková, třešňová, bezinková a další se ve střední a pak i východní Evropě, všude tam, kde je dostatečně rozvinuté ovocnářství, vyrábějí minimálně od 16. století. Nejdřív se navozily nebo nanosily švestky, které se musely vypeckovat, a švestkové pecky řežou.
3: Na začátku jsem měla úplně modrý teda jakoby v ruce a rozřezaný, a teď jsem teda objevila úplně úžasné rukavice, takže jako to odpeckovávám v rukavicích. Ale záleží taky na zralosti těch švestek, že jo. Musí se to dělat postupně. Tak odhadem udělám těch 500 skleniček, 400 až 500 skleniček za to září, no.
2: Paní Věra dělá povidla sama. Dřív to bývala společenská událost. Příbuzní a známí se sešli u toho, kdo vlastnil speciální povidlový kotel s míchadlem. Topilo se pod ním dřevem. Zpívalo se, pila slivovička a povídalo se. A povidla se míchala a míchala třeba i několik dní a nocí. Vařila se takzvaně do černa, bez přidání cukru. Dnes už někteří cukr přidávají.
3: Cukr se tam přidává na začátku, ještě tam dávám trochu octa. Tam se právě vytvoří dole takovej jakoby film, abych tak řekl, a ten zabraňuje tomu spálení. Musíte mít teda i harnec kvalitní se silným dnem. No a pak, když je to teda vyvařený a zbyde vlastně jenom ta švestková hmota, tak pak se to dochucuje s kořicí a rumem a pak do skleniček.
2: A ty čekají ve spíži, až přijde jejich chvíle.
3: Mě to hrozně chutná ty povidla. A já si tak jako neustále testuju tu chuť, jestli je stejná, nebo jak se mění. A musím říct, že mi to chutná pořád stejně.
2: Problém nastává, když je švestek málo. Příprava povidel pak v leckteré rodině musí ustoupit slivovici.
0: O výrobě povidel se lecos dozvíte a ve fotogalerii si je taky můžete prohlédnout na stránce pochoutkovirok.cz. A za chvíli si připomeneme něco z oslav našich 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Přijel nám pogratulovat i Vojtěch Vrtiška, cukrář a vítěz třetí řady Peče celá země. Tak jeho návštěvu uslyšíte za chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Vojta Vrtiška.
1: Dobrý den. Takže,
0: Vojto, přijmi místo. Kafe už jsme ti zařídili.
1: O, děkuju moc.
0: Ty jsi hodně kávový.
1: Já jsem velmi kávový, já bez kávy bych asi úplně nepřežil to tempo, které tahnu, takže toto je mé čtvrté.
0: Dneska?
1: Ano.
0: První bylo kdy?
1: Celkem pozdě, nestihl jsem ráno kafe, takže až tady jsem se to doháněl.
0: Co jsi dělal sladkého naposledy?
1: Naposledy jsem měl sérii 4 kurzů, takže tam jsem nepracoval já, ale tam pracovali moji kurzisti, takže to bylo moc milý. A pekli jsme dorty, pekli jsme mini dezerty a pak jsem ještě zaskakoval za jednu moji kolegyni a tam jsme pekli loupáky, rohlíky a buchtičky se šodo.
0: Loupáky i buchtičky ze šodo máme v té naší kuchařce Sladké Česko, taky mimochodem od posluchačů taky to dělali. Loupáky Veronika Bačkovská a bych nesplet jméno, myslím, že to byla Vlasta Zavoralová, ta dělala buchtičky se šodo.
1: Obdivuju, jak si to můžeš pamatovat, já jsem minut. Rád, že vím, že si pamatuju, jak se jmenuju já. Takže.
0: Spletli ti někde jméno?
1: Ze začátku jo, protože Vrtiška je takový neobvyklý, takže jsem byl různě Vrtiška, Vrtíšek a podobně. A
2: Vrtíšek je dobrý.
1: Teď už musím říct, že se to tak jako stabilizovalo.
0: Mimochodem původ jména, víš ho? Píděl ses potom někdy?
1: Píděl. 13. století sedláci a evidentně někde kolem Tábora se to rozmohlo, protože já pocházím od Tábora, takže tam je Vrtišku hodně a pak už tolik ne v okolí.
0: Ty jsi vítěz třetí řady Peče celá země, od té doby vlastně i spolupracujeme, teď už bude pátá řada, jestli se nepletu, se chystá.
1: Je to tak.
0: A ty jsi u toho, že jo, trochu.
1: Já jsem se tak jako mírně zjevil, byl jsem hodnotit castingy a bylo to vlastně strašně milý, protože já do té Peče celá země jsem šel jenom kvůli tomu, že jsem chtěl zažít casting a chtěl jsem, aby nějaký profesionál řekl, co si myslí o mém pečení. A najednou jsem stál vlastně na úplně druhé straně a tak se kruh uzavřel, no.
0: Co ti tehdy řekli na castingu?
1: Já jsem tehdy měl Pepu Maršálka a vlastně to bylo strašně milý, no. Dost na mě byli připravený, evidentně lustrovali i moje sociální sítě, co peču, nepeču, takže až tolik se neptali a vlastně já jsem jim tam tehdy donesl covid jako desert, takže to celkem...
0: Molekulu.
1: Ano, takže to celkem zarezonovalo a už se tolik neptali. Radši.
0: Dobře. No a kolik času na tebe měli? Kolik je času na to zaujmout takhle na castingu v porodce?
1: Nepamatuju si, jak já. Ono vám to dost utíká, ale takhle, když jsem to pak vedl z té druhé strany, tak to většinou bylo okolo 20 minut, skoro půl hodiny.
0: Jako bylo to těžký držet jazyk za zuby rok?
1: Ono to nebylo ani tak těžký, spíš se na mě ty lidi divně koukali, protože opravdu, když člověk jako chodí a rozhazuje koblihy a druhý den no, rozhazuje
0: pinčák. Ale pro tebe se třeba nepochlubit, hele, já byl v tom, já jsem to natočil, já jsem to vyhrál, jako rok to v sobě držet.
1: Já to tak jako zvláštně popřel, protože ono, to byl velice intenzivní měsíc a půl a ten měsíc a půl velice rychle začal a velice rychle skončil. A pak jsem naběhl vlastně do zkouškového období a vrátil jsem se do té reality a měl jsem skoro pocit, jako kdyby se to nikdy nestalo. Takže dokud na mě nezačaly tlačit média, a to už bylo spíš před finále, tak v podstatě jsem to tak jako zvláštně jako v sobě popřel. No. No.
0: Díváš se na sebe rád nebo posloucháš se rád v rozhlase?
1: Ne, my jsme se o tom bavili, že já vlastně doteď neslyšel jeden jediný díl Pochoutkového roku, protože mě traumatizuje sám sebe slyšet.
0: Prosím vás, kdo poslouchá Vojtu Vrtišku u nás v Pochoutkovém roce ruce nahoru? Kdo slyšel nějaký recept od něj? Podívej.
1: Ježiš, to je
0: hezký. S těmi si pak můžeš popovídat, jak to zní, když Vojta vypráví a občas je i nervózní. Vydrží ti ta láska k cukrařině celý život, myslíš?
1: No, to je těžký takhle předvídat, ale já doufám, že ano.
0: Jako je ještě kam jít, máš tak už profesionálně vytvořené ty věci na úrovni, je to opravdu vlastně sám školíš, máš kurzy, na sítích dáváš lidem rady, je ještě kam růst?
1: Já si myslím, že rozhodně, já jsem stále tady produkující amatér, takže no. Rozhodně máme prostor na velkou škálu vzdělání a co se týče té cukrařiny, ono jakmile do toho víc zabřednete, tak zjišťujete, kolik toho nevíte, a kde všude je dobré se zlepšit a myslím si, že zrovna ta cukrařina je taková, že se stále vyvíjí a přicházejí nové podněty, které chcete vyzkoušet, takže tam si myslím, že zdaleka vyčerpáno není.
0: Vojtěch Vrtiška.
1: Moc děkuju.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Oslavy 10 let Pochoutkového roku pokračují dál, nejenom hlasováním, které jsme spustili, ale třeba i recepty, které v našem vysílání bude připravovat v průběhu podzimního času právě Vojta Vrtiška. A to od příštího týdne.

0: Desátý narozeninový pochoutkový rok teď pokračuje i radou z etikety, o kterou se stará Ladislav Špaček. A zajímá mě možná naprosto jednoduchá, možná i trochu zapeklitá věc. Jak správně držet nůž v ruce?
1: Nůž, když ty dřív, než se stal jídelním nástrojem, tak to byla obyčejná zbraň. Muži u sebe nosili dýky, ženy už od renesance nosili malé nožíky a těmi si vypomáhali i při konzumaci. Dříve se jedlo tak, že třemi prsty hodovníci uchopili ten kousek pečínky, nožem odkrojili a třemi prsty vložili do úst. Ten nůž byl neustále potřebný, proto byl ostře nabroušený, měl špičku. Ovšem koncem 18. století, kdy se začal už stolovat kultivovaněji na šlechtických dvorech, ale i v měšťanských domácnostech, tak ten nůž se zakulatil a dnes už máme tu podobu nůže jinou. Je to nůž jídelní, který používáme k příboru, ať už masový a nebo dezertní. Ovšem v některých stejkových restauracích dostaneme stále nůž, který nám připomíná tu špičatou dýku. Opět ho držíme tak, že konce střenek rukojetí tlačíme do středu dlaně a ukazováčkem vyvíjíme tlak a nožem pilujeme, neodtrháváme maso od vidličky.
0: To znamená, že musí být konec toho nože, ta střenka schovaná v dlani.
1: Ano, střenka je vždycky schovaná v dlani, nikdy nedržíme příbor jako tušku. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Řekl jsem, že naposledy dnes budeme soutěžit o knížku Sladké Česko. Ale nejprve uzavřeme předchozí kolo. Minule jsem se vás ptal, jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková. Byl to tvaroh a povidla. Za tuhle odpověď dostanou tři z vás cenu. Museli být vylosováni počítačem. A ten rozhodl, že ceny si odnáší Vlasta Balounová z Ústí nad Labem, Božena Nastoupilová ze Smiřic a Jaroslava Potěšilová z Mohelnice. To jsou vítězové dalšího kola a kuchařky Sladké Česko vám poputují poštou přímo domů i s podpisem. A o ty poslední tři kuchařky Sladkého Česka v našem pořadu si tedy zahrajeme právě teď. A nová otázka zní, kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty dnešní kynuté rohlíčky máčené v másle? 36. anebo 72. Kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle, co dělal Roman Paulus? Pokud si myslíte, že to byl 36. recept, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byl 72. recept, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku a pravidla můžete na webu pochoutkovýrok.cz. Utratíte 4 koruny za jednu SMSku a vítěze se dozvíte příští týden. A to už budeme soutěžit o novou knížku, která už je teď přímo v prodeji a vy to víte. Vytvořili jsme takové překvapení, které jsme dávali dohromady celých 6 let s Josefem Maršálkem. A tu knížku, luxusní krásnou vánoční knížku, jsme nazvali Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Je v ní celá 50 receptů, které se hodí na Vánoce. Jsou to ty recepty, které Josef Maršálek upekl každý adventní čas v našem vysílání. Přidal ale i další a já také. A začínáme takovými klasickými věcmi, jako jsou vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, přes marokánky a dostáváme se i ke speciálním čokoládovým lanýžům, kostkám, smaženým tvarohovým hvězdičkám, ale i k Vánočce je tam ta Josefova, vůbec poprvé knižně vydaná, se všemi jeho fígly, legendární Vánočka, ale jsou tam i další druhy, včetně závinů, perníkového dortu, vánočních koláčů a tak podobně. Tuhle kuchařku si můžete už teď pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a rychle, ať to stihnete, ať podle ní můžete do Vánoc ještě něco upéct. Vydal je Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a taky můžete objednávat i ve všední dny a v pracovní době přes telefon 724 819 319. Opakuji ještě jednou ten telefon 724 819 319, abyste si mohli pořídit knížku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. No a ten příští týden o ní budeme i soutěžit. Tak se mějte krásně. Nezapomeňte hlasovat na našem webu, protože už jsme rozjeli tu důležitou součást letošního pochoutkového roku, kdy vy i porota vybíráte své vítěze. Jsem zvědav, jak to dopadne a kdo si v listopadu odnese titul Autor receptu desetiletí.

0: trochu ve stínu její slávy najdete obec Svatý Mikuláš a v jejím katastru leží národní kulturní památka, která v celé krajině působí jako zjevení. Klasicistní, nebo chcete-li empírový, či paladiánský zámek Kačina. Jeho jméno vyvolává spíš iluzi poklidného venkovského sídla. Ovšem Kačina je co do elegance a krásy jednou z nejpůsobivějších staveb na našem území. Zámek nechal na začátku 19. století postavit nejvyšší purkrabí království českého, hrabě Jan Rudolf Chotek z Chotkova. A pozoruhodné je, že už více než 10 let předtím nechal v místě budovat rozsáhlý park. Počkal, až stromy povyrostou a do nich nechal vsadit jedinečnou budovu, která svítí už do dálky a je impozantní jak svou velikostí, tak sloupovým, tak svým tvarem. A také o ním okolním parkem. Kačina je dnes jednou z poboček Národního zemědělského muzea a můžete se na ní kdykoliv vypravit. A když budete mít štěstí, potkáte stejně erudované průvodce jako já. Tak milí posluchači, jsem tady obklopena dvěma muži, kteří vědí o této památce nejvíc. Po mé levici sedící Pavel Douša, ředitel zámku Kačina. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítejte na Kačině.
0: Děkujeme. A po mé pravici sedící rovněž Pavel, jenom se jmenuje Bezouška, který je ředitelem nadace Kutná hora dědictví UNESCO. Začneme panem ředitelem. Všichni asi vědí, nebo alespoň milci historie vědí, že je to dílo Jana Rudolfa Chotka, ale vy byste nám mohl, pane řediteli, spíš vysvětlit, v čem spočívá jeho výjimečnost, jak z hlediska památkářského, tak z hlediska vizuálního.
1: Těch klenotů bychom na zámku našli několik. Je to opravdu věc, která se vymyká. Vymyká se prostoru, zapadá do času osvícenství a klasicismu, věc, kterou Jan Rudolf Chotek přináší do českých zemí. Byl nejvyšší průkrabí a měl obrovský rozhled. Byl to velmi vzdělaný člověk, který cestoval Evropu, přátelil se s politiky, s filozofy, s vědci, botaniky a tahle stavba spojuje všechny ty jeho představy a myšlenky a vůbec to období osvícenství a neoklasicismu v jedno.
0: Obrátíme se teď tady na pana ředitele nadace. Vy jste ředitel nadace, která se týká Kutné hory, co by památky UNESCO, ale vy jste velký milovník zámku Kačina, tak když bychom měli najít to propojení.
2: Domnívám se, že právě pan hrabě Chotek, který tuto krásnou záležitost vybudoval, tak musel být inspirován i blízkostí takového unikátního města, jako je Kutná hora, a byl si vědom těch hodnot a těchto hodnot si je vědom a i nadace Kutná hora památka UNESCO, kdy v našem statutu není jenom vlastní Kutná hora, ale vůbec propagace UNESCO a jak přírodního, tak kulturního dědictví. A pokud mám být kacířem, tak abychom nevynechali něco mezi Kutnou horou a Kačinou, tak jsou zde dvě úžasné památky opět celosvětového významu, a to je kostel svatého Jakuba v Jakubu a kostel svaté Anny v Nových Dvorech. A to jsou tak úžasné památky, že z mého pohledu je to náhrdelník perel, které se vinou od Kutné hory až po Kačinu.
0: Vracíme se k panu řediteli Doušovi. Kačina je uchvatná už jenom tím, jak vypadá. Já osobně žádný takto monumentálně zbudovaný klasicistní zámek na našem území neznám. On má atypický tvar. Tak si řekněme něco o tom záměru. Vy jste říkal, že Jan Rudolf Chotek přišel a přinesl konvolut osvícenských myšlenek. Tak zkusme to trochu popsat těm, kdož tady nikdy nebyli.
1: Kačina je vlastně šlechtická rezidence. Svým založením v podstatě můžeme říct i královská. Chotek byl nejvyšším purkrabím, to znamená spravoval Čechy, a to založení je opravdu královské, přes 250 metrů. Na šlechtické sídlo je opravdu až moc, takže už monumentalita té klasicistní stavby sama o sobě promlouvá. Samozřejmě pokud se vynoříme před Kačinou, tak nás osloví ta neoklasicistní architektura, sloupy. Však se také Kačině říkalo v době Chotků sloupový zámek, takže

0: To je věc, která ta dispozice je výjimečná. Vy jste říkal, to je úplně něco jiného, protože my, když dorazíme a ptáme se, jak vlastně Chotek tady v té rezidenci pobýval, on to byl vlastně takový zjednodušeně řečeno šlechtický hotel v té centrální části, kde bylo spoustu reprezentativních místností a apartmánů pro Chotka a jeho hosty, kteří tady pobývali vždy několik týdnů. Ale na kraji těch parches nebo kolonát stojí dva pavilony zasvěcené vědě a umění. A to, co kotví Kačinu do krajiny, na jedné straně Chotkovská knihovna, nejkrásnější šlechtická nebo zámecká knihovna u nás, a na druhé straně tedy pavilon divadelní se zamýšlenou kaplí.
1: Když se zase vrátím k panu řediteli nadace Bezouškovi, vy jste říkal, že velmi intimně znáte řadu pohledů na Kačinu, protože skoro každý den jezdíváte kolem. Tak čím je pro vás tady to šlechtické, ba královské sídlo, jak říkal pan ředitel Douša, čím je pro vás inspirativní, výjimečné?
2: Samozřejmě napadá vás to úžasné spojení, to, co vlastně UNESCO tvoří UNESCOem, a to je propojení přírody a kultury. A to vás vždycky inspiruje a vždycky vede k zamyšlení, že ty hodnoty, které vytvořil člověk a příroda, když se tímto způsobem propojí, tak je to skutečně to světové dědictví, které nám bylo zapůjčeno, a naší povinností je skutečně to udržovat, jak nejlépe umíme. Ten zámek přitahuje každého, kdo jenom projede tady kolem té státní silnice. Ovšem já mám to štěstí, že je to nedaleko Kutné Hory a já tady mám tu svoji sportovní cestu a protahuju si svoji cyklistickou trasu přes park a to hodnotím velice kladně, že pan ředitel to nám sportovcům umožňuje, že můžeme jezdit zámeckým parkem. Úžasná záležitost.

0: Pane řediteli Doušo, tady sedíme v nádherném obrovském sále a já bych se ráda vrátila k tomu záměru Jana Rudolfa Chodka, který přišel s tou myšlenkou vytvořit tady úžasné šlechtické sídlo ve tvaru luku. Vy jste říkal, že ho zakotvil úžasně do krajiny tím, že na jedné straně je ta jeho proslulá knihovna, na straně druhé divadlo s tou kaplí. Jak se vlastně tady Chodkům žilo a jak nakonec ten záměr už za života Jana Rudolfa se povedl realizovat? Povedlo se všechno to, co on si přál? On si na to najal zahraničního architekta, ale vy jste říkal, že mu do toho docela hodně vstupoval.
1: Architektů bylo alespoň 5. Jan Rudolf Chodek do toho architektům lidově řečeno kecal. Bylo to životní sen, životní dílo, které 40 let plánoval a poté budoval, začínal tím parkem. Takže je jasné, že opravdu to chtěl mít přesně podle těch svých představ a někdy se s architekty přel. To zasazení do krajiny je opravdu velmi klíčové, krajina těm proslula. A pokud můžu navázat na pana ředitele, co se týká těch sportovních aktivit, třeba Chodků, oni jezdili samozřejmě na koni v parku, lovili ve svých oborách, ale taky dost často se procházeli parkem okolo Kačiny. Nacházíme v jejich denících zprávy, šel jsem pěšky do Nových dvorů, šel jsem pěšky do Kutné hory, procházel jsem se v parku, takže procházeli se, ale můžeme připomenout další jinou sportovní aktivitu, a to bylo třeba bruslení.
0: My se teď spolu vydáme do naprosto unikátních prostor, které na tady tom zámku jsou a ve kterých je obrovská magie, obzvláště v tom prvním, a to je slavná Chodkovská knihovna.

0: Tak, milí posluchači, my se nacházíme podle mého názoru v nejmagičtějším prostoru, jaký já znám v naší republice, protože jsme v proslulé Chodkovské knihovně, takže pan ředitel Pavel Douša nám řekne, jestli se to zdá jenom mně, nebo jestli to byl záměr.
1: Rozhodně to zdá i mně a věřím, že téměř všem návštěvníkům i odborníkům. V tomto prostoru se prostě snoubí architektura s obsahem 40 tisíců svazků encyklopedii té doby a samozřejmě i s tím ideálem a snem stavebníka Kačiny Jana Rudolfem Chodkem, kterého opravdu tady někde okolo nás cítíme.
0: Pane řediteli Bezouškovi, když jste sem přišel poprvé, pamatujete si ten vjem?
2: Určitě, protože ta úžasná kopule, která vás magicky přitáhne a díváte se na ní, tak je tady určitá paralela s Panteonem v Římě. A tak, jak to stavitel pojal, to sloupový a knihovny do kruhu je prostě něco impozantního. Takže samozřejmě vnímáme Itálii jako kolébku všeho a architektura a tak dále, ale docela bych nějaké italské odborníky rád jsem pozval, aby koukali, že i my tady máme takovýhle úžasné záležitosti.

0: Ono je to skutečně chrám, milí posluchači, to je chrám knih. Člověk může být osvícen doslova i do písmene. I díky té obří kupoli, i díky těm sloupům, i díky té impozantnosti a té rozloze, i díky té koncepci kruhové. Vy jste říkal, pane řediteli Doušo, že je tady nějaké magické místo a když si stoupneme přesně pod ten strop, tak se stane co?
1: Když si stoupnete přímo doprostřed knihovny, tak máte možnost cítit i sama sebe. Chodkovská knihovna v sobě skrývá spoustu symboliky. Při hlavním vstupu nás vítá antické božstvo v čele s Pallas Athénou. Objevují se zde i další symboly z římské mytologie. Na té obrovské antické váze vidíme Romula a Réma, tedy odkojení, vidíme tam předkojení tou kapitolskou vlčicí. Ale jsou tady i třeba zednářské symboly, které skrývají tajemství, jak blízko byl stavebník Jan Rudolf Chotek k zednářům, nebo ne, jsou tady samozřejmě symboly vědy a umění. Mimo to, ten prostor nesloužil jenom jako sklad knih, ale zároveň jako kabinet, jako muzeum, jako studovna. Byly tady dokonce prostory, kde bydlel knihovník, což byl zpravidla nejvzdělanější člověk na panství. Zpravidla to mohlo být i třeba nějak nižší šlechtic. Takže ono je to vlastně taková samostatná budova. My říkáme, že to vlastně první samostatná budova knihovny na našem území.
0: A co se týče obsahu té knihovny, na co se Jan Rudolf Chotek specializoval nebo co měl rád?
1: Je to encyklopedické dílo. Ono uvědomme si, že nebyl žádný Google v té době a vlastně všechno, co Chotek chtěl stavět, co chtěl vědět, ať už se týká stavby zámku, parku, když chtěl hospodařit, takže vlastně ta knihovna je rozdělena do tematických celků a opravdu se tady nachází téměř všechny vědní obory od architektury, medicíny, právní literatura. Nejstarší knížka je tady z 15. století.
0: A já teď oba pány na chvíli opustím a vydám se do parku za dalším erudovaným průvodcem. A nebyla by naše reportáž nebo naše povídání o zámku Kačina dokonalé, kdybychom nezmínili velmi důležitý bod tady tohoto unikátu a to je zahrada. My teď sedíme s odborníkem na naše zahradní umění, Zdeňkem Novákem, tady v Portiku na zahradě. Dobrý den, pane Zdeňku.
2: Dobrý den.
0: Zdeněk Novák je zároveň také ředitel Národního zemědělského muzea, takže tady nesedíme jen tak náhodou. Já když jsem si o tom četla, tak mě fascinovalo, že hrabě Jan Rudolf Chotek se rozhodl tu zahradu vlastně stvořit ještě dřív, než se rozhodl postavit ten zámek. A že měl neuvěřitelné vize, co se týče toho, jak celý ten areál bude vypadat. Tak to je nevídané. Znáte někoho, kdo vysází nejdřív stromy a keře a poté do nich vklíní ten zámek?
2: Já myslím, že u nás nikdo takový neexistuje. Jan Rudolf Chotek měl štěstí, že vlastně mu patřil novodvorské panství se starým zámkem a když uvažoval o novém reprezentačním letním sídle, protože v Praze měli Chotkovský palác, měl vlastně štěstí, že tady ten terén existoval a novodvorský zámek, na něj navazovala zahrada a pak byla obora a vlastně na konci té obory na kopečku uvažoval o zámku v zahradě. A to, co vytvořil, je naprosto unikátní příklad nakládání s krajinou po anglickém způsobu, protože anglické zámky v pastevní krajině jsou zpravidla obklopeny zahradou, které oni říkají pleasure ground, no pleasure garden, čili jako zahrada k poskytování potěšení, radostí a ta zahrada je většinou oddělena od té ostatní pastevní zemědělské krajiny neviditelným plotem. Angličané tomu říkají příkop haha, takové krásné jméno, rozkošné. A zámek Kačina je obklopen tady tím pleasure groundem, tou okrasnou zahradou, kterou uzavírá neviditelný plot. A je to jediný zámek, který je takhle zahradou obklopen. Všechny ostatní mají buď to kamenné zdi, kované ploty. A na tu vlastní zahradu pak navazuje obora a bažantnice, která má takovou klasickou skladbu osmicípé hvězdy. A jsou tam místa, které připomínají spolupráci hraběte Jana Rudolfa Chotka s botanikem Nicolasem Jacquénem, což byl ředitel botanické zahrady a s tím právě on nejdřív zakládal arboretum.
0: Zkusme to popsat našim posluchačům, jak on postupoval, co preferoval při tvorbě té zahrady. On ji začal tvořit a sázet už několik let předtím, než začal se stavbou toho zámku. Tak co se o něm na základě toho, co tady vidíme, dozvíme?
2: Tak byl to osvícenský šlechtic, vysoký státní úředník, který komunikoval s elitou i třeba velvyslaneckou ve Vídni, takže víme, že mu ruský velvyslanec, kterým se přátel posílal plány zámku Pavlovsk, včetně zahrady, zámku Gatčina, proto se taky spekuluje, že ten název Kačina může být jako by ta Gatčina, ale zřejmě byl v kontaktu i s Dálným východem, protože na ostrově Mikulášském rybníku, který už dneska neexistuje a byl za námi, za zámkem, tam byl ostrov a tam už v 80. letech 18. století byl japonizující pavilon, protože japonské zahrady ovlivnily naše zahrady v takových dvou vlnách. První vlna přišla na konci 18. století, ale byly to v uvozovkách pouze kamélie, pivoňky a pak až na konci 19. století se začaly dělat japonské zahrady. Ale že by v 18. století někde v Evropě byl japonizující pavilon, to tak je pro mě věc naprosto neznámá. Či on musel mít kontakty skutečně s tou elitou, která se v ní scházela.
0: Ono, když se tady kolem sebe podíváme, tak ono to vypadá jako takový nesmírně elegantní, krásný park, vzdušný, otevřený. Tak toto vypadalo, když to Jan Rudolf Chotek vytvořil? Bylo to přesně v tom stavu, jaký tady teď vidíme?
2: Na Kačině jsou jakoby průhledově provázané solitéry dřevin. Chotkové dováželi akáty z zámeckého zahradnictví Wörlitz, čili ještě dřív možná než Lichtenštejn na jižní Moravu, takže ty akáty ve Veltrusích a na Kačině jsou možná ještě starší než akáty, které máme v Lednici. A díváte se od akátu k Jalovci v Rižinskému, který už tam dneska necháváme jako sochu, protože už tam umřela, je to dřevěné torzo, které tam stojí. A od něho je pohled zase na Vejmutovku, což jsou generace dřevin, které se k nám dovážely i za vlády Josefa II. A Leopolda II. A Františka I. A pak přišla na Kačinu další vlna, to byly třeba šeříky z Francie a z Německa a pestrolisté dřeviny jako javor klen v odrůdě Leopoldy, konifery vysázené, takže ty intrukové dřeviny tam fungovaly trošičku podobně jako v Lednici. Podívejte se, tady to takhle krásně roste a běžte do Nový dvoru, tam máme školku, tam si to běžte koupit.
0: Takže to byla vlastně propagační akce.
2: Přesně, oni byli hospodáři, že jo? Takový ten sen žít v té krajině bájné Arkádie, kde v dálce se skví chrámky a pasou se tam ovečky, ale současně jako hospodaři tak abych si to mohl dovolit v době, kdy nebyly žádné evropské nebo jiné dotace na stavbu takovýchhle věcí, tak museli se prostě umět otáčet. Čili ta krajina nebyla jenom krásná, ale musela prostě fungovat i ekonomicky. Lesy museli poskytovat dřevo, v rybnících se chovaly ryby k odlovu, na pastvinách se pásly ovce a krávy a celé to fungovalo jako jeden celek.
0: Tak pravil náš dnešní průvodce zahradou na zámku Kačina, odborník na zahradní umění a zároveň generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. Moc děkuji, pane řediteli, naslyšenou.
2: Já vám děkuji, naslyšenou.
0: My jsme se po ose toho uchvatného luku, jeho štětivu tvoří tvarově zámek Kačina, dostali až sem do divadla, kde se vzácně snoubí vědění a poznání s tím okrašlujícím a uchvatným. Ale pan ředitel Douša, už když jsme sem přicházeli, říkal, že to divadlo nejenom, že tady je, ale že ono má také spoustu výjimečných atributů.
1: Je to jedno z mála dochovaných šlechtických divadel u nás v České republice a to, co se nám na Kačině tady ukazuje, je opravdu dochované šlechtické divadlo z poloviny 19. století. Dochovalo se nám vlastně celé jeviště, téměř celé hlediště. Představme si, že by tady byly dřevěné lavice místo těch dnešních pohodlných, protože my se snažíme, aby divadlo bylo stále živé. My nejen konzervujeme a ukazujeme návštěvníkům, ale pořád se tady ta divadelní kultura drží jako součást vlastně zámku Kačina. Ale kromě těch hlavic vidíte tedy hraběcí lóži a před námi orchestřiště, kam se hraběti vešlo 18 muzikantů. Nebylo jednoduché je tak sehnat, takže Chotek, když si vybíral na své panství úředníky nebo své sloužící, tak vybíral takové, kteří umí hrát na nějaký hudební nástroj, aby byli využitelní právě při produkci tady toho šlechtického divadla.
0: My teď stojíme na jevišti, vidíme tady tu krásnou ornamentální výzdobu i na zdech, i na těch jednotlivých balkónech, takže Tak to se tady hrávalo i s těmi posuvnými kulisami, tak to vypadávávalo dřív, i s těmi kladkostroji na to zvedání těch oponek, to tady ze spodu vidíme.
1: To, co vidíte opravdu na jiném zámku, na jiném zámeckém divadle neuvidíte, respektive neuvidíte původní. Jo, to vysoké provaziště je opravdu unikátní a dochované. Těch šachet, to jsou ty sloupy označené jednotlivými písmeny a v tom jezdilo protizávaží. Nahoře na té lávce u toho provaziště stála obsluha, která vytahovala pomocí těch provazů ty kulisy, ty sufity, ty prospekty, ale protože jsou příliš těžké, tak potřeboval protizávaží, které v těch šachtách jezdí a ty jsou opravdu dochované na našem území jako jediné. To, co vidíte, jsou původní kulisy zámeckého divadla a my z deníků hraběcí rodiny víme, že se dokonce sami podíleli na jejich výmalbě. Tady vidíme zrovna takový modrý gotický sál, který nám krásně koresponduje s tou Kutnou horou.
0: Jsme tady stále s panem ředitelem nadace Kutná hora, památka UNESCO. Pane řediteli Bezouško, které místo na Kačině máte vy osobně nejraději?
3: Nabízela by se pochopitelně knihovna, vyhledávaná filmaři z celého světa, všichni to chtějí vidět, prostě je to úžasná záležitost. Já tu Kačinu vnímám jako ten první pohled, kdy skutečně jdu na tom kole tím parkem, když to pan ředitel umožnil, aby se veřejnost nasytila tím pohledem. Takže ty krásné výhledy z parku jsou prostě úžasný a to, o čem jsem hovořil, propojení přírody a kultury, to, co patří k UNESCO.
0: Pane ředitel Douša, a vaše nejoblíbenější místo tady, protože vy znáte ten zámek úplně do nejmenšího detailu, i místa, která my nikdy nespatříme, tak kde to máte nejraději?
1: Připomenu jednu věc a to je zámek a slunce. Východ a západ slunce. Kačina je také sluneční zámek, mluvil jsem o té symbolice boha Apolóna a slunce, které se objevuje na fasádě několikrát. A pokud by si potenciální návštěvníci nebáli přivstat, nebo naopak navštívit Kačinu v podvečer, tak nejkrásnější pohled na Kačinu je právě, když je ozářená sluncem. Takže to je jedna věc, kterou já mám moc rád, když jdu ráno do práce a vidím Kačinu tedy v paprstích vycházejícího slunce. No a to místo, tajné místo moje osobní, které teďka prozradím a doufám, že to nebude příliš nabito, je hudební salon, kde nějakou souhrou osudu se nám ten chotek pořád na té Kačině objevuje.
0: Doufám, milí posluchači, že vás naše dnešní výprava za utajenými poklady, tentokrát středních Čech, zaujala a možná i inspirovala. Zkuste si představit, jak obrovský vizionář musel hrabě Jan Rudolf Chotek být a s jakou trpělivostí Kačinu budovat. Začal parkem v roce 1789 a samotný zámek Kačina byl dobudován v roce 1823. Jan Rudolf Chotek si ho užil přesně jeden rok, protože v roce 1824 zemřel on i jeho paní. Ale jsem přesvědčena, že i ten rok mu za to úsilí stál, protože velké věci velkého ducha přežijí na věky. Krásný týden plný nečekaných krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
4: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, milí posluchači. U přijímačů vás u pořadu Cesta k uzdravení vítá Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes máme u mikrofonu skutečnou špičku současné medicíny. Naším hostem bude paní doktorka Andrea Janeková, vedoucí lékařka očního centra Praha. Paní doktorka je mezinárodně uznávanou kapacitou a držitelkou prestižních evropských titulů v oční chirurgii. Jako vůbec první oční chirurg z České republiky složila extrémně náročnou evropskou specializační zkoušku v Barceloně. O jejím výjimečném renomé svědčí i to, že jí magazín Forbes zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Stala se tak vůbec nejmladší lékařkou a jednou z mála žen v tomto prestižním výběru. Ročně na operačním sále provede na 3000 nitroočních operací a své zkušenosti předává jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě. Dnes se budeme společně věnovat velmi zrádnému tématu, kterým je diabetická retinopatie. Jde o vážné onemocnění sítnice, které vzniká jako komplikace cukrovky a v Česku jim trpí přes 100 000 lidí. Řeč bude také o revolučním screeningu softwaru Eirin, systému, který využívá umělou inteligenci a hluboké učení pomáhá odhalit počínající patologii z fotografie očního pozadí. Pozvání přijal i Tomáš, u kterého cukrovka a zhoršený zrak tvrdě zasáhly do života. Musel omezit svoje milované koníčky, cvičení a jízdu na motorce. Příběhy skutečné medicíny už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co je diabetická retinopatie? Pojďme si připomenout, že jsme jeden díl našeho pořadu tomuto vážnému onemocnění sítnice už věnovali. Dnes se zaměříme i na biologickou léčbu, tedy posuneme úhel vnímání a taky informace k možné léčbě zase dál. Vítám v našem studiu renomovanou oční lékařku Česka Andreu Janekovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Magazín Forbes vás zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Změnilo se u vás něco anebo ve vás?
2: Je to pro mě samozřejmě veliká pocta a svou práci dělám nadále tak, jak jsem ji dělala i dosud, ale to umístění určitě přineslo nové příležitosti a otevřelo další dveře posunovat se dál.
1: Zkušenosti předáváte jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě, jak jsem říkala už v úvodu. Na jaké úrovni je oční medicína u nás a ve světě?
2: U nás v České republice je oční lékařství na velmi vysoké úrovni, v podstatě srovnatelné se západní Evropou a se Spojenými státy.
1: Ročně na operačním sále provedete na 3000 nitroočních operací. To by znamenalo, že v průměru je to 8 operací denně. Když přidám pár dní volna nebo zahraniční cesty a konference, tak by to mohlo být i 12 operací denně. Jak velká koncentrace je při nitroočním chirurgickém zákroku potřeba?
2: Tak z velké části ty výkony se skládají z kratších výkonů, nejčastěji tedy operace šedého zákalu, laserových refrakčních operací, implantací fakických čuček a pak samozřejmě i těch výkonů delších, jako je třeba ta operace sítnice, kde se vlastně časově dostáváme na několika násobný část té operace. Co se týče soustředění, každý výkon, každý krok a každá sekunda vyžaduje soustředění, protože pracujeme pod mikroskopem, naše řezy, nástroje mají v rámci milimetrů, tedy opravdu člověk musí být velmi koncentrovaný. A velkou částí relaxace je moje rodina, především mé dvě dcery. Samozřejmě práce na operačním sále s mikroskopem, ale i v ambulanci se štěrbinovou lampou sebou přináší takové ty strasti klasického sedavého zaměstnání, takže se snažím samozřejmě cvičit a udržovat se fit.
1: Vy se věnujete kataraktové a refrakční chirurgii, vitreoretinální chirurgii i glaukomu. O co jde?
2: Tak u té kataraktové chirurgie se jedná o výměnu zakalené nitrooční čočky. Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění, které se nejvíce vyskytuje ve stáří, v té starší věkové skupině, ale samozřejmě nejsou výjimky i u mladších pacientů. Je to nejčastější operační výkon na lidském těle v současnosti celosvětově. Dále refrakční operace, to jsou tedy zákroky, které pomáhají pacientům zbavit se brýlí, ať už to jsou mladí pacienti, kde nejčastěji používáme tedy laser a provádíme laserový zákrok na rohovce, případně implantujeme takové tenké čočky před jejich vlastní čočku, kterou zachováváme. Další operace jsou ty sítnicové výkony a já se věnuji operacím glaukomu, ale i vlastně takové té mikroinvazivní glaukomové chirurgii. To jsou takové drobné implantáty, které se mohou třeba implantovat současně i s tou operací šedého zákalu.
1: Paní doktorko Janeková, vy jste provedla první implantaci nové torické nitrooční čočky. Jde o první implantaci na světě v tomto roce. Co to znamená pro vývoj očního lékařství a v čem je ten zázrak?
2: Torické čočky slouží ke korekci astigmatismu, což je zakřivení rohovky, které způsobuje neostré vidění na dálku. A právě při té operaci šedého zákalu, kdy implantujeme tu nitrooční čočku, tak můžeme použít tady tu zvláštní vyrobenou torickou, která ten astigmatismus dokáže skorigovat a pacientovi umožní vidět ostře na dálku. Ty torické čočky používáme delší dobu, na kterou jsou mnoho let, a tato konkrétní událost, zde se jednalo o novou čočku jednoho významného výrobce nitroočních čoček a já jsem měla tu čest být v první skupině 7 chirurgů na světě, kteří implantovali poprvé tuhle nitrooční čočku.
1: Gratuluji.
2: Děkuji. Ale ta operace jako taková probíhala jako každá jiná operace šedého zákalu. Já myslím, to unikátní, co to přináší a co cítím, je ta čest, že firma, která tento nitrooční implantát vyvíjela roky, investovala velké částky do jeho vývoje, tak vlastně svěřila jednu z prvních implantací mě z České republiky, že je to pro mě i čest toho, že Česká republika má jméno ve světě a naši oční lékaři jsou tedy velmi uznávaní celosvětově.
1: Já jsem ráda, že jsme vás mohli na takovém krátkém prostoru alespoň trošičku poznat, ale my jsme se spolu potkali taky proto, že s vámi přišel váš pacient Tomáš, který se léčil s diabetickou retinopatií. Tomáši, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: O jaké onemocnění jde a co toto onemocnění způsobuje a v jaké fázi už za vámi Tomáš přišel?
2: Tak diabetická retinopatie je onemocnění, které provází pacienty s diabetem nebo i cukrovkou, a to jak prvního typu, tak druhého typu. Vlastně na podkladě toho, jak ta cukrovka dlouho trvá, jaké jsou hodnoty glykemii a dalších parametrů, vznikají změny v cévách, tady tedy konkrétně v cévách na sítnici, a může docházet k jejich přestavbě. Postupem času mohou například prosakovat, může vznikat edém, mohou se uzavírat, sítnice je ischemická, tedy nedokrvená, dochází k produkci jakých zánětlivých faktorů, které zase dávají najevo, že ta sítnice je právě nedokrvená, a snaží se, aby tam narostly nové cévy, když to řeknu úplně laicky, ale ty nové cévy, které tam narůstají, jsou takzvané vaskularizace, ale jsou velmi křehké, takže mohou krvácet, potom tedy může vzniknout krvácení, tedy hemoftalmus, dále to okolí se může jizvit, mohou vznikat trakce až trakční odchlípení sítnice, potom samozřejmě to je doprovodné.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, v této fázi nemoci, kterou teď popsala paní doktorka Janeková, jak jste viděl, nebo co jste viděl?
2: Je to hodně zamlžený stav, takže vlastně jakoby vidíte, ale máte ten pohled hodně v mlze. Takže je to dost jako nepříjemný. Nemáte zasažený obě dvě ty oči, ale přece jenom jedno to oko vám tu viditelnost úplně znemožňuje. Je to jako přes igelitový pytlik. Nevím, jak bych popsal ten stav, protože se to asi úplně popsat jako nedá takhle. Ale dost nepříjemná situace.
1: Než se dostaneme s paní doktorkou Janekovou na způsob ošetření nebo chirurgického zákroku, ve vašem případě vy žijete s cukrovkou od svých 9 let. Docela dlouhou dobu bylo všechno bez problémů. Této nemoci se říká tichý zabiják, ona vlastně je dlouho bezpříznaková.
3: Přesně tak. Ty počáteční změny, pokud tedy nejsou přímo v tom ostrém místě vidění v oblasti makuly, tak pacient nemusí vůbec zaznamenat a nemusí mít ani vliv na vidění. O to důležitější je právě ta pravidelná kontrola očního pozadí a léčba i těch primozměn, které už tu léčbu vyžadují, ale nemusí ještě vidění ovlivňovat.
1: Jak jste dodržoval pravidelné prohlídky a prevenci, Tomáši?
2: Je pravda, že několik posledních let jsem docela zanedbal a proto se stalo vlastně to, co se stalo. Když jsem chodil, co se týče diabetu, na ty pravidelné kontroly a prohlídky, nikdy nebylo nic nalezeno. A tady ten problém přesně přišel z ničeho nic, jako ze dne na den. Myslím si, že je dobrý dodržovat všechno to, co se má, kort u těch cukrovkářů, a podstupovat pravidelné kontroly. Nenechat to běžet, nemyslet si, že vás to nepotká.
1: Zároveň ale vy říkáte, že při těch prohlídkách vám nic nenašli. Jakým vyšetřením procházel, že se tam neobjevil třeba počátek diabetické retinopatie, paní doktorko Janeková?
3: Pan Tomáš k nám přišel už tedy v tom stavu, kdy na jedno oko viděl velmi špatně a byly tam změny takzvaná už ta proliferativní diabetická retinopatie, vyžadující tedy operační zákrok. Ale obecně u pacientů se záchytem diabetu je nutné provést vyšetření očního pozadí. Především třeba u diabetiku druhého typu, tam je velká pravděpodobnost, že při záchytu to není časný záchyt toho onemocnění, ale to onemocnění může již několik let právě skrytě probíhat a tedy i při tom zachycení už mohou být změny na očním pozadí.
1: Které vyšetření, nebo konkrétně třeba jaký přístroj toto onemocnění odhalí včas? Bavíme se asi o včasné diagnostice a screeningu.
3: Já bych zde zmínila klasické vyšetření očního pozadí v rozkapání, abychom viděli i do té periferie sítnice, zjišťuje se zraková ostrost, tlak v oku, tedy nitrooční tlak, protože u diabetiků bývá větší incidence glaukomu, tedy i zeleného zákalu. Ale když si vlastně vezmeme, že v České republice je 10 milionů obyvatel přibližně a 1 milion obyvatel nebo o něco ještě více trpí diabetem, takže je to poměrně vysoké číslo a v rámci různých regionů nemusí být vyšetření dostupné v rozumné době. Proto jako velkou výhodu vidím dostupnost umělé inteligence, která dokáže zhodnotit snímek očního pozadí a dokonce doporučit, jestli ten pacient by měl navštívit očního lékaře v nějakém intervalu nebo může přijít za rok na běžnou kontrolu ke svému diabetologovi, který mu provede opět toto vlastně vyšetření a tento screening.
1: A na toto vyšetření se můžeme objednat i k vám do očního centra Praha? Potřebujeme k tomu žádanku, anebo si tam můžu zavolat a budu chtít preventivní vyšetření z nějakého důvodu?
3: Na tento screening se konkrétně u nás nemusíte objednávat, můžete přijít bez objednání, protože samotné měření trvá asi 3 minuty a dalších 5 sekund software vyhodnocuje snímek a porovnává ho s databází. Je nutné zmínit, že se nejedná o plnohodnotné oční vyšetření, ale o tedy screening dvou konkrétních onemocnění, a to je právě diabetická retinopatie a věkem podmíněná makulární degenerace.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, ještě k vám. Vám vlastně diabetická retinopatie na nějakou dobu zkomplikovala život. Vy jste na chvíli přišel o své dva milované koníčky, a to je řízení motorky a cvičení. Vy jste po zákroku na oční klinice.
2: Ano.
1: Vrátil jste se ke svým koníčkům?
2: Určitě jsem se vrátil, ale přesně je potřeba teda dodržet i tu rekonvalescenci, opravdu nepodceňovat tyhle ty pravidelné vyšetření a nenechávat to jenom tak běžet, že teď mě nic netrápí, teď mě nic nehrozí, teď jsem v pohodě.
1: No, vy jste přestal vidět na levé oko, nebo jste viděl velmi špatně. Prožíval jste to nějak ze začátku?
2: Určitě ano. Myslel jsem si, že je to chyba čoček, výrobce. Člověk to nějak neřeší, ale pak vás to trápí hodně. Myslím si, že to spíš prožívali moji kolegové v práci, protože přece jenom se soustředíte na něco, je tam hodně změna nálad, protože nevidíte, docela vás to jakoby trápí a obtěžuje toto okolí. To se přiznám, že určitě to měli se mnou hodně těžký, ale mám to za sebou, stalo se to, všechno je v pořádku a teď samozřejmě si to užívám, protože přece jenom o tu jednu hlavní starost je postaráno. Návštěvy člověk dodržuje tak, jak má, což každému doporučuji, určitě neházet všechno za hlavu a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
1: Jaký zákrok u vás, paní doktorko, Tomáš podstoupil, který mu pomohl?
3: Pan Tomáš k nám přišel tedy s nálezem proliferativní diabetické retinopatie. To je už tedy ta závažnější forma, kdy ty novotvořené cévy na sítnici vlastně praskají a konkrétně ta u pana Tomáše došlo k zakrvácení do toho sklivcového prostoru, k takzvanému hemoftalmu, a to právě byla příčina zhoršeného vidění.
1: Dá se říci, paní doktorko, že to nechal dojít až moc daleko?
3: Ano. Takže my jsme provedli operaci, tedy parsplana vitrektomii, což je operace sítnice, při které se používají speciální trokary a nástroje, kterými se dostáváme dovnitř oka a můžeme tu poškozenou sítnici ošetřit. V tomto případě vlastně popálit ty novotvořené cévy, pokud jsou zde nějaké ty membrány trakční, tak se vlastně sloupají a do oka se pak následně dává výplň, buď to může být plyn nebo silikon. Konový olej. Ta výplň se vlastně nějakou dobu, hlavně ta plynová, střebává. Ten pacient má omezené vidění i po té operaci. Součástí je samozřejmě laserové ošetření těch ischemických částí sítnice a důležité je další sledování.
1: Jaké jsou tedy hlavní metody léčby, paní doktorko Janeková, v závislosti na pokročilosti nemoci diabetická retinopatie?
3: Tak když se budeme držet očního oboru, tak je to tedy především pravidelné sledování a kontroly, většinou na základě toho předchozího nálezu, tedy u některých pacientů to může být po roce, u některých po půl, u závažnějších nálezů i častěji. Dále záleží, jaká oblast je tedy postižená a vyžaduje léčbu. Někdy může docházet k prosakování cév a tvorbě takzvaného diabetického makulárního edému, což je otok té centrální části, tedy makuly, té části, která odpovídá za nejostřejší vidění. A tam tedy nejčastěji v současné době používáme takzvané intravitreální injekce, tedy biologickou léčbu, kdy aplikujeme léčivo přímo do sklivce, a to nejčastěji v intervalu na začátku jednoho měsíce a dále potom podle nálezu. Ty léky podporují to, aby cévy nevysílaly signály, které podporují tedy to prosakování a růst nových cév. Takže to je ten jeden typ léčby, to je ta biologická léčba. Pokud jsou změny v periferii, jsou četné, vyžadují ošetření, tam nám slouží laserové ošetření sítnice, kdy se zase ta ischemická místa, ta nedokrvená, se vlastně trochu jako popálí, jo, ale není to popálení v tom pravém slova smyslu, ale ošetří se tak, aby nedocházelo zase k produkci toho angiogenního faktoru, který podporuje právě zánětlivou reakci a růst nových cév. A potom, když je ten nález tedy závažný, jako byl u pana Tomáše, tak tam nám zbývá tedy operační řešení, které zase není vždy stejné, ale dle závažnosti toho nálezu.
1: Paní doktorko, já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu a Tomáši, vy máte teď závěrem možnost paní doktorce poděkovat.
2: Já vřele děkuju, protože ač to je zkušenost, jako kterou člověk podstoupit nechce, tak jsem velice rád, že jsem se dostal do těchto výborných rukou a ještě jednou moc krát děkuju, paní doktorko.
3: Rádo se stalo, já jsem moc ráda za zpětnou vazbu mých pacientů a tady ta spolupráce, kdy jsme se mohli takhle společně přijít a mluvit o tom onemocnění a zákroku, jsem určitě za to ráda i pro naše další posluchače a pacienty.
1: Já vám moc děkuju za to, že jste za námi přišla. Já doufám, že se tady zase potkáme ve studiu, protože máte k té moderní medicíně očního lékařství co říct. Ať se vám daří, paní doktorko.
3: Děkuji a děkuji za pozvání.
1: Tomáši, ať vám dál voní vůně benzínu, ať si to užíváte a přeji pevné zdraví a dobré
2: oči. Já vám
1: oči.
2: Moc děkuju. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Umělá inteligence pomáhá učitelům v Česku v přípravě hodin i v samotné výuce. Na výměnu součástky budou muset v České republice asi 200 tisíc aut, většinou se jedná o škodovky. Čeští fotbalisté v dalším utkání Ligy národů prohráli na hřišti Španělska. A dnešní počasí v regionu středních Čech polojasno, později přibývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkné ráno. Učitelé v celé České republice si postupně zvykají na používání aplikací s umělou inteligencí při výuce. Ty jim pomáhají například s přizpůsobením výuky jednotlivým žákům. České ministerstvo školství využívání nezakazuje. Upozorňuje.

0: Oproti běžným AI nástrojům jsou nastavené bezpečněji, pracují jen s předem vybranými výukovými materiály. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
1: Zhruba 4 miliony vozidel z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu kvůli výměně jediného šroubu. V České republice se to týká přibližně 200 tisíc vozů. Většinou se jedná o značku Škoda. České televizi to řekl vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně jde o modely vyrobené v letech 2013 až 2024. Šroub, který upevňuje převodovku řízení krámu nápravy, je podle automobilky náchylný na korozi. Proto ho chce teď vyměnit za odolnější, aby předešla rizikům. Možnost porodu do vody v nemocnici ve Slaném na Kladensku zatím využili 3 ženy. Lékaři tam tyto porody nabízí od letošního léta. Rodičkám přitom výrazně pomáhají například s relaxací nebo zvládáním bolesti, říká mediální zástupkyně nemocnice Slaný Adéla Štajnová.
2: Porod do vody je možný především u fyziologicky probíhajícího těhotenství a porodu. Vždy ale záleží na konkrétním zdravotním stavu maminky a dítěte a na aktuálním průběhu porodu. Bezpečnost je samozřejmě první podmínkou a konečné posouzení je vždy na zdravotnickém týmu. Sport.
1: Čeští fotbalisté včera večer podlehli v Oviedu domácím Španělům 1-3. V elitní skupině Ligy národů tak prohráli i třetí zápas. Ten další odehrají už v úterý v Londýně proti Anglii. Ta včera zvítězila v Rijece nad domácími Chorvaty nečekaně vysoko 7-0. Počasí. Počátku dne čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne a večer přibývání oblačnosti na oblačno až zataženo, maxima odpoledne většinou mezi 19 a 22 stupni. Povane slabý, proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na Pražském okruhu bude do dnešního poledne omezení mezi exity 3 Vestec a 15 Lochkov. Kvůli zdrsnění povrchu vozovky se jezdí v tubusech omezeně. Je to v obou směrech, tedy na Ruzyni i k dálnici D1. Tolik doprava, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná nedělní Dobré ráno Střední Čechy, dnes s Petrou Procházkovou.
4: Krásné ráno.
3: Dobré ráno, Střední Čechy.
4: A v dobrém ráno Střední Čechy nahlédneme do kalendáře. Uslyšíte, že letos v říjnu uplyne 100 let od úmrtí Rudolfa Jedličky. A někdo má rád rajskou slačí, jiný kyselejší, někdo by nejradši dostal hlavně hodně knedlíky, aby měl čím vytřít talíř. Jak ale uvařit takovou, po které se budou všichni u stolu olizovat a rovnou si řeknu o přidání. Recept na tu nejlepší rajskou jsme tentokrát hledali u dětí z Prahy a jejich kuchařské nápady uslyšíte. A z českých písniček si zahrajeme Buty, Xindla X nebo Petra Reska a na úvod hodiny to bude Karel Gott a Pokaždé. A já přeji hlavně pěkné to dnešní nedělní ráno.
3: Dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 12 minut po 5. hodině vstáváte s nedělním dobrým ránem střední Čechy. Máme 4. říjen a pohled do kalendáře má Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 4. října. Svátek slaví František. To znamená malý Francouz. Je svátek svatého Františka z Assisi, patrona zvířat. Tudíž si připomínáme jejich mezinárodní den. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Divadlo Járy Cimrmana hrálo poprvé pro veřejnost před 59 lety v roce 1967. Úžasní diváci v Malostranské besedě v Praze se dozvěděli senzační novinku.
3: Ukázalo se, že se nám podařilo nechtěně rozmetat rozsáhlou pozůstalost neuvěřitelně talentovaného jedince.
2: Byla objevena pozůstalost génia Járy Cimrmana. Prvním představením byla hra Akt.
4: Odvaha, chlapci. Síla, vášeň.
5: Chlapci.
2: Nedávno zahájili Cimrmani 60. sezónu. Držte se, chlapi. Lustrační zákon přijalo federální shromáždění před 35 lety v roce 1991. Původně měl mít jen omezenou platnost 5 let. Platí dodnes. Poprvé v historii Severoatlantické aliance byl přesně před 25 lety v roce 2001 aktivován článek 5 Washingtonské úmluvy o vzájemné solidaritě mezi členskými státy. NATO schválilo seznam požadavků, kterému předložili Spojené státy americké necelý měsíc po útocích v New Yorku pro boj proti terorismu. Americký technologický gigant Apple spustil před 15 lety virtuální asistenční službu Siri, což byl první moderní masově rozšířený virtuální asistent. Před 120 lety se v Brně narodil herec Ladislav Pešek.
6: Dělám to nerad, ale musí to být o Bušku. Hitler, hej!
2: 80 má dneska americká herečka, hollywoodská hvězda, mimo jiné čarodějka z Eastwicku, Susan Sarandon. A já přeju hezkou neděli.

0: Tři minuty po čtvrt na šest a s vámi je dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Kostelec nad Černými lesy 11,5, Krušovice 6 a Horní Bezděkov 7. Tolik máme právě teď ve středočeském regionu. Neděle by měla být polojasná až skoro jasná, zpočátku i jasná, během odpoledne a večera od západu až oblačná. Ráno ojediněle ještě mlhy a nejvyšší teploty dneska naměříme mezi 19 až 22 stupni a k tomu bude foukat slabý proměnlivý nebo vítr ze severních směrů do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Herec a moderátor David Gránský bude mluvit nejen o své práci, ale odtajní i svůj oblíbený a nečekaně usedlý způsob trávení volného času. A řeč bude i o šmoulech, Irsku a Jiřím Kornovi.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: S vámi je dobré ráno, střední Čechy. Na talíři může rajská omáčka vypadat docela jednoduše, ale než ji doneseme na stůl, čeká nás příprava základů, vaření a dochucování. V některých receptech voní po bobkovém listu a novém koření, jinde nechybí špetka z kořice. Každá domácnost si tak může hlídat vlastní postup, kterého se drží celé roky a na který nedá dopustit. A my teď otevřeme pomyslnou kuchařku dětí z Prahy a necháme se vést jejich představivostí.
2: Ať už připravujeme polévku nebo omáčku, základ je vždy stejný. Rajčata. Jak se dělá ta nejlepší rajská?
3: Že se rozmixujou rajčata a potom se to dá do hrnce.
4: Potom se bude vařit.
5: Pak tam je ještě maso.
6: Těstoviny. Nebo kolínko.
7: A nebo knedlíčky.
8: Ještě se musí dát pryč něco v tom vevnitř, nějaký to zelení, co tam nemůže být v té omáčce.
9: Sůl a kuličky takový černý.
10: A ještě, aby to bylo hustější, třeba mouka.
11: A ty zbytky od těch rajčat tam zůstanou. A ta

Víte, že ve svatém Janu pod Skalou na Berounsku můžete vejít z kostela svatého Jana Křtitele rovnou do jeskyně? Podle legendy tam v 9. století žil první křesťanský poustevník Ivan. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: šesté.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Je neděle 4. října, přejeme pěkné ráno z Prahy. Nemocnice Mělník otevřela nový pavilon pro lůžková oddělení chirurgie a ortopedie. Celkem 30 pokojů zprovoznila v budově označené A1. Modernizace stála téměř 125 milionů korun. Středočeský kraj vybuduje na Příbramsku novou cyklistickou trasu. Vznikne mezi Chotilskem, Prostřední Lhotou a Mokrskem. Měřit bude více než 3 kilometry. Stavba zhruba za 70 milionů by mohla začít v roce 2028. Lidé v Česku mají poslední den na nákup státního dluhopisu Flexi Bond. Objednat si ho mohou do dnešní půlnoci. Dluhopis má 3měsíční splatnost a roční výnos 3,75%. Další typy dluhopisů chce ministerstvo financí nabídnout zřejmě letos v listopadu. Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů prohráli i třetí duel. Mistrům světa ze Španělska podlehli v Oviedu 1-3. Další zápas Ligy národů čeká český tým už v úterý v Anglii. Ta včera deklasovala v Rijece domácí Chorvaty vysoko 7-0. Jaké nás čeká počasí? Čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku i jasno, po ránu ještě ojedinělé mlhy. Během odpoledne a večera od západu až oblačno, maxima mezi 19 a 22 stupni a jen slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D10 pozor, z Mladé Boleslavy do Prahy u sjezdu na Brodce je hlášená zvěř na vozovce a také nehoda mezi kilometry 32 a 31. Projíždějte opatrně, tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A po půl šesté pokračuje Dobré ráno Střední Čechy a vydáme se do Prahy.
2: A máme k tomu velmi dobrý důvod. Letos v říjnu uplyne 100 let od úmrtí Rudolfa Jedličky, průkopníka moderní péče o tělesně postižné děti a mladé lidi. Vzpomínkovou akci včera uspořádal Jedličku v ústav v Praze. My se tam vydáme už za několik málo minut.
3: A teď už Buty a tata, dobré ráno.
2: Pěkné ráno.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. V Jedličkově ústavu na Pražském Vyšehradě se připomněli 100 let od úmrtí jeho zakladatele Rudolfa Jedličky. Tento lékař na začátku 20. století založil první český ústav, který propojil zdravotnickou a sociální péči se vzděláním handicapovaných dětí. A ten funguje dodnes.
1: Já třeba, když jdu do školy, tak radši chodím tímhletím směrem, řadu přes tu zahradu, okolo toho sadu a vkročím do školy tady tímhletím vchodem vinným krásným. Tak mám pocit, že jsem někde v lázních.
2: Irena Vlachová je od září asistentka pedagoga v učebním oboru keramická výroba a teď mě provází místy, kde se studenty tvoří.
1: Tak, prosím.
2: Děkuji.
1: Tady je takovýhle prostor krásný. Dvě takový třídy, ale je to vlastně celý propojený.
2: Co tady máte všechno? Vidíme štětce, vidíme barvy.
1: Pod těma modrýma igelitama jsou různě rozpracované věci.
2: A je to oblíbený obor?
1: No jo, teda, třeba bych sem chtěla chodit.
2: Já zajdu ještě do jiné části staré budovy, takzvané jedle, jak ústavu místní říkají. Tam je Hana Lebedová.
3: Nacházíme se v knihařské dílně Jedličkova ústavu, což je učební obor knihařské práce.
2: Kolik máte těch žáků?
3: Máme 13 žáků, jsme ve třech ročnících.
2: Tady máte po stolech vyskládané papírové krabičky.
3: V průběhu toho vzdělávání vlastně se učí od nejjednodušších knihařských výrobků. Začínají různými spisovými deskami, krabičkami a závěr by měly být zavěšované vazby.
2: Taká ta pevná vazba, ano, kterou známe.
3: Kterou znáte úplně běžně, když jdete do knihkupectví.
2: Nejstarší českou specializovanou školu a zařízení pro lidi s tělesným postižením založil Rudolf Jedlička v roce 1913.
4: Rudolfa Jedličku všichni znají právě díky naší škole, ale rozhodně to nebyla jediná aktivita, které se věnoval. On prakticky paralelně otevřel, dnes to známe všichni jako Podolskou porodnici, Ústav pro matku a dítě, ale tehdy to bylo Pražské sanatorium. On byl velký inovátor na poli medicíny, zejména byl průkopník rentgenologie a to se mu nakonec vlastně asi také stalo osudným.
2: Říká Radek Musílek, který má v Jedličkově ústavu na starosti mediální zastoupení, ale taky učí dějepis a základy společenských věd.
4: Já s nutnou dávkou černého humoru, který nám je tady vlastní, říkám, že to byl takový osvícený člověk, protože oni tehdy netušili, že ty záhadné paprsky X mají nebezpečný vliv na lidské tělo, takže on se nějak nechránil a dokonce ten rentgen každý den nastavoval na své vlastní ruce.
2: Na začátku fungování poskytoval Jedličku v ústav péči 10 chlapcům. Dnes je to asi 200 žáků, studentů a klientů, protože kromě učebních oborů nebo dalších středních škol nabízí i volnočasové aktivity. Sport, divadlo, kreativní dílny, ale taky třeba fyzioterapii, ergoterapii nebo logopedii. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas střední Čechy.

0: 3:45 a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Břešťany 4, Přítoky 9 a Berun 5, tolik máme právě teď ve středočeském regionu na teploměrech. Neděle bude polojasná až skoro jasná, zpočátku i jasná, během odpoledne a večera od západu až oblačná, ráno ojediněle s mlhou a nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý vítr ze severních směrů do 4 metrů za sekundu a rostlové podmínky tak ty budou mírně nepříznivé.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Magazín Forbes zařadil oční lékařku Andreu Janekovou mezi 50 nejlepších lékařů Česka. Letos provedla první implantaci torické čočky na světě a Tomášovi s diabetickou retinopatí v pokročilém stádiu vrátila zrak na oční klinice Praha.
3: Teď samozřejmě si to užívám a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: cestou Ilona Čáková a tanec v čase. A pokud nevíte, co dneska podniknout, tak na otázku, kam vyrazit, vám odpoví Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Stále máte ještě příležitost navštívit řadu zajímavých míst v rámci festivalu Den architektury. Letošní téma je Bydlím, tedy jsem. Například v Lidicích se věnuje životu v Nových Lidicích v 70. a 80. letech minulého století. Součástí programu je v 15 hodin komentovaná prohlídka původního rodinného domu číslo popisné 116, kde se seznámíte s expozicí o výstavbě Nových Lidic, vyslechnete si příběhy pamětníků a jejich potomků, kteří v Nových Lidicích vyrůstali, a prohlédnete si fotografie a videa ilustrující toto poválečné období. Své místo na akci si předem rezervujte. Král Hračička III. Je proslulý svou láskou ke hrám. Jednoho dne však jeho milovaná dcerka za záhadných okolností zmizí. Zoufalý král neváhá nasadit všechny síly, aby svou jedinou princezničku našel. Do pátrání se pouští statečný rytíř a detektiv Kašpárek, který se s pomocí publika a svého věrného Oře vydává vstříc dalšímu dobrodružství případu. Příběh Kašpárek a princezna udělá radost dětem v muzeu v Roztokách u Prahy ve 3 odpoledne. Přijďte mezi 1 a 5 odpoledne oslavit Mezinárodní den zvířat do ekocentra Zahrada v Mladé Boleslavi. Čeká vás příjemné nedělní odpoledne plné setkání se zvířaty, zajímavostí ze světa přírody a aktivit pro děti i dospělé. Těšit se můžete na pestrý i naučný program, zábavné stezky, tvořivé dílničky, chovatelské přednášky, ukázky dravců a sov a další aktivity pro celou rodinu. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Víte, že Hornické muzeum v Příbrami vzniklo už v roce 1886? Rozlohou areálu a počtem expozic je největším hornickým muzeem v České republice. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Ministerstvo dopravy chce zavést 15-letou platnost řidičských průkazů. Neratovice budou mít první kostel na světě postavený 3D tiskem. Basketbalisté Slávie v nejvyšší domácí soutěži opět vyhráli. A dnešní počasí v regionu středních Čech zpočátku dne skoro jasno, později přibývání oblačnosti. Maxima odpoledne kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkné ráno. Platnost řidičských průkazů by se v celé České republice mohla prodloužit z 10 na 15 let. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou teď připravuje Ministerstvo dopravy.
3: Nemusím tak často tady chodit, ale jednou za 10 let je v pohodě podle mě.
4: Říká řidič Jan, který si přišel pro nový řidičský průkaz na úřad na Pražském Vyšehradě. Novinka má podle ministerstva ulevit úřadům, které ročně vymění dohromady až 700 tisíc řidičských průkazů. Nic by se nezměnilo pro řidiče z povolání a například kategorii nákladních aut a autobusů. Skupina pro osobní auta by nově platila i provozy na alternativní pohon až do hmotnosti 4,25 tuny, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
5: Evropská legislativa počítá s tím, že nová vozidla, která využívají elektřinu, vodík anebo další alternativní paliva, často budou těžší než srovnatelná vozidla se spalovacím motorem.
4: Možnost by se týkala řidičů, kteří mají oprávnění alespoň 2 roky. Sára Adamcová, Český rozhlas.

0: města při proměně okolí staré radnice a kulturního domu Eden. Obyvatelé se zapojí do přípravy soutěže, která naplánuje novou výsadbu, parkovací místa nebo například pěší trasy. Upřesní mluvčí městské části Jan Bruno Trop.
1: Jde o další krok k revitalizaci území kolem bývalé radnice a kulturního domu Eden po jejich prodeji silnému investorovi. Dokument tak vytváří prostor, aby se budoucí podoba lokality utvářela v dohodě mezi lidmi, kteří v ní žijí, městskou částí a investorem. Sport.
0: Basketbalisté Slavie i Pardubic zvládli generálku před vstupem do Ligy mistrů, když vyhráli i páté utkání nového ročníku nejvyšší domácí soutěže. Pražané, kteří se v létě spojili s mistrovským Nymburkem, vyhráli v Hradci Králové 101-75. Pardubice porazili Ostravu 110-98 a basketbalisté USK Praha zvítězili nad Pískem 105-89. Počasí. Čekáme docela příjemné počasí, mělo by být polojasno až skoro jasno, zpočátku i jasno, po ránu ještě ojedinělé mlhy, během odpoledne a večera od západu až oblačno, maxima odpoledne mezi 19 a 22 stupni, povane slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Následky srážky vozidla se zvěří čekejte na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy. Je to u sjezdu na Brodce mezi kilometry 32 a 31. Počítejte tam s omezeným průjezdem. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Nedělní dobré ráno Střední Čechy pokračuje stále s Petrou Procházkovou.
3: Krásné ráno.
2: Dobré ráno, Střední Čechy.
3: A v dobrém ránu Střední Čechy uslyšíte, kdo získal ceny Itálie za činohru, taky že historii a význam názvů známých pražských ulic v historickém centru vysvětlují modré informační cedule a za chvíli a zároveň dnes naposledy pro vás budeme mít řidičskou abecedu, radu, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. A z českých písniček si zahrajeme Honzu Kalouska, Miraj nebo Vladimíra Mišíka a jako první to budou Činasky a Klára. Tak pěkné ráno.
2: Dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 13 minut po 6. Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Dnes naposledy vám v řidičské abecedě nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme o tom, kdy používat denní svícení nebo mlhovky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Správné používání světel na autě je naprostý základ bezpečnosti, přesto v něm na silnicích denně chybujeme. Buď potkáme téměř neviditelná auta, nebo naopak nás řidiči před námi doslova oslepují. Vy víte, kdy používat denní svícení, kdy mlhovky a jak se vyhnout oslňování ostatních? Celou situaci objasní plukovník Jan Straka.
3: My to můžeme zaobalit do bezpečnosti. Logicky, pokud je den, není snížená viditelnost, používám světla pro denní svícení, případně pokud je nemám, tak obrysová potkávací světla. To je v zákoně napsáno, že to používat musím. V případě, že je ale snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
2: A co s tím, abych to změnil?
3: V první řadě zapnout obrysová potkávací světla, tím pádem se mi osvětlí předek i zadek a zároveň, pakliže je mlha nebo opravdu viditelnost na nějakou krátkou vzdálenost, tak jsem povinen použít mlhová světla vzadu a mohu použít mlhová světla vpředu. Ty mohu používat pouze za té snížené viditelnosti, to znamená v okamžiku, kdy pomine ta snížená viditelnost, tak samozřejmě okamžitě vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: vámi je dobré ráno, střední Čechy, 3 minuty po 6:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dobřejovice 6, Zápy 5 a Zdice 5, tolik máme právě teď ve středočeském regionu na teploměrech. Neděle by měla být polojasná až skoro jasná, zpočátku i jasná, během odpoledne a večera od západu může být i oblačno. Ráno také počítejte ojediněle s mlhami a nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, k tomu bude foukat slabý proměnlivý nebo vítr ze severních směrů do 4 metrů za sekundu a rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy a v dobrém ránu nesmí chybět český humor. Příjemný poslech.
2: Jdu takhle například v Sofii po hlavní třídě a najednou spatřím dívku, no, jako obláček. No přímo silonová kvalita. Srdce mi začalo takhle pracovat. Madam, a rychle vyhledám příhodný text bez slovníku. Vy asi nevíte, že jsem veselý chlap. Setřu z čela pot a úkosem vzhlédnu na dívku, co tomu říká. Vypadá trochu vytřeštěn. Rychle co si drmolí a podává mi z taštičky aspirin. Odmítám tablety pomocí slovníku. Děkuji, pravím. Objedval jsem již lososa. Kaviárem však nepohrdím. Později jsem si uvědomil, že o kaviáru jsem měl pomlčet. Dívce začalo nervózně cukat takhle pravé rameno. Potřebujete více C vitamínu. Překvapují plynule řečenou větou. Dívka strnula a pak zastavila asi 16-letého mládence a rychle spolu něco hovořili. Mladík si dodal odvahy. Sprechen Sie Deutsch? Selbstverständlich. Nonchalantně se usmívám a vytahuji z kapsy německý konverzační slov. Ta dáma je však vaše manželka nebo již zemřel. Pronáším s vážnou tváří. Mládenec se údivem postavil do pozoru a asi šestkrát zmateně vyhrkl. Nein, prštěny. Snažím se ho nějak uklidnit. Nepláč, zítra ti koupím v zoo malou opičku. A hladím ho přátelsky potom. Po hlavě. Zamračil se a vytáhl z kapsy cigaretu. Nebo bys chtěl lachtana? Výhružně zabafal. Vytahuji raději maďarský konverzační slovníček. A konečně nalézám větu, sice ne vhodně stylizovanou, ale plně vyjadřující mé přání. A hlasitě pravím. Dám vašemu bratrovi na biograf a my půjdeme se klouzat do parku.
3: Víte, že mezi nejcennější památky v Kladně patří dům hostů Poldi House. Je to elegantní a stylová stavba z roku 1903 od vídeňského architekta Josefa Hofmana. Český rozhlas střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Dobré nedělní ráno. Zhruba 4 miliony aut z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu kvůli výměně jediného šroubu. V České republice se to týká přibližně 200 tisíc vozů, většinou se jedná o značku Škoda. České televizi to potvrdil vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně jde o modely vyrobené v letech 2013 až 2024. Kolínská radnice nechá postavit nový chodník mezi nemocnicí a lokalitou za jízdárnou. Dělníci ho vybudují v části Žižkovy ulice, nahradí tak 100-metrovou cestu podél frekventované silnice. Stavba by měla být hotová do konce letošního roku. Nové parkoviště mohou využívat lidé v Praze Hostivaři. Nachází se nedaleko křižovatky ulic U průseku až Švehlova. Parkoviště pro 50 vozidel je oplocené a hlídané kamerami. Na místě donedávna byla černá skládka. Tu ale městská část zlikvidovala za 150 tisíc korun. České hokejistky prohrály na turnaji série Eurohockey Tour ve finském Lahti i po třetí. Švýcarkám podlehly 2-3 po nájezdech a skončily na posledním, čtvrtém místě. Jaké nás čeká počasí? Čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku i jasno, ráno ojediněle mlhy. Během odpoledne a večera od západu až oblačno, maxima mezi 19 a 22 stupni a jen slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na Pražském okruhu bude zhruba do dnešního poledne omezení mezi exity 3 Vestec a 15 Lohkov. Kvůli zdrsnění povrchu vozovky se jezdí v tubusech omezeně. Je to v obou směrech, tedy na Ruzini i k dálnici D1. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A pokračujeme v dobrém ránu Střední Čechy a vydáme se do Prahy.
1: Obyvatelé a návštěvníci hlavního města se nově dozví, jak vznikl název například ulice Na Poříčí nebo Boršov. Vysvětlují to modré informační cedule, které doplňují ty červené. Praha 1 jich rozmístila několik desítek a připravuje další. Podrobnosti za chviličku.
2: Teď už on za Kalousek a chodím ulicí, to se nám úplně hodí. Krásné nedělní ráno.
1: Pěkné ráno.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Historie a význam názvů známých pražských ulic v historickém centru vysvětlují modré informační cedule. Po Praze 1 už jich jsou desítky a dalších 50 tabulí městská část připravuje. Lidé o nich ale často neví.
1: Popravdě, bez toho, aniž byste mě upozornil, jsem si to nevšimla doteď, ale rozhodně si myslím, že je dobrý, kdyby to bylo na těch ulicích a od teďka si toho budu všímat víc a budu si to číst.
2: Říká paní Petra, která má obchůdek v centru Prahy a informačních cedulí si nikdy nevšimla. Pan Adam cedule naopak má rád. Původ názvu náměstí a ulic ho zajímá.
3: Párkrát jsem se nad tím zamýšlel, jakože to třeba vznikl. A tak si myslím, že u těch ulic by to mohlo být zajímavý, no, hrozně zpestření.
2: Podle autora některých textů na informačních cedulích Dana Hrubého se ulice a prostranství často jmenují podle významných osobností, řemesel a středověkých osad.
4: To je příklad třeba ulice na Poříčí, která se jmenuje podle osady Poříčí, která byla vtělena do okrsku Nového Města při jeho založení Karlem IV.
2: A doplňuje, že historický význam názvu ulic je často složité vysvětlit správně.
4: Nebyl takový problém shromáždit ty informace, jako spíš to vměstnat do toho určeného rozměru tak, aby při nutné míře zjednodušení to nejen mělo hlavu a patu, ale aby to samozřejmě nezavdávalo nějaký falešný interpretace.
2: Modrých cedulí jsou v historickém centru desítky. Městská část jich chce v současné etapě rozmístit dalších 50, říká mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová.
5: Jako první se nově objeví na Jánském vršku, Biskupském dvoře, na Poříčí, na Struze, Pohořelci a Újezdě.
2: Už dnes můžou lidé modré cedule najít například v Husově, Melantrichově a Pštrosově ulici a také na Čechově mostě, Václavském náměstí a Dvořákově nábřeží. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
6: Český rozhlas střední Čechy.

0: 7:15 a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Krásná hora nad Vltavou 6, Osnice 6 a Jiřetice 3, tolik ukazují právě teď teploměry ve středočeském regionu. Neděle by měla být polojasná až skoro jasná, zpočátku i jasná, během odpoledne a večera od západu až oblačná. Teď ráno taky pozor na ojedinělé mlhy, nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 22 stupni a k tomu pované slabý proměnlivý nebo vítr ze severních směrů do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Mandraže a motýly posloucháte Dobré ráno střední Čechy 10 minut před 7 hodinou. Divadelní ceny Itálie znají své letošní vítěze. Ocenění si v historické budově Národního divadla v Praze převzali 20 umělců. Sošku za celoživotní mistrovství v činohře získali Zdena Herfortová a Petr Nárožný.
1: Zdena Herfortová!
2: Můj život a moji osobnost naprosto ovlivnila moje kariéra. To je samozřejmě. Žijete na jevišti, myslíte na jeviště, chodíte na jeviště, žijete prostě s divadlem.
3: Vzpomíná Zdena Herfortová z Městského divadla v Brně. Ocenění za nejlepší ženský výkon v činohře si odnáší Lucie Žáčková z Činoherního klubu v Praze, a to za roli Anny v představení Komuna.
4: Vidím v ní nějak spoustu věcí, kterým rozumím, a je mi hodně blízká, protože při jejím zkoušení jsem zažila takové osobní věci, ztráty blízkých lidí.
3: Cenu za nejlepší mužský výkon v činohře si převzal Stanislav Majer za inscenaci Amadoka pražského divadla X10. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Písničky,

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit. Český rozhlas, střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: dramatik, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Mělnická nemocnice otevřela nový pavilon chirurgie a ortopedie. Čeští fotbalisté v dalším utkání Ligy národů prohráli na hřišti Španělska. A dnešní počasí zpočátku dne slunečno, později přibývání oblačnosti. Maxima odpoledne kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Pěkné ráno. Nemocnice Mělník otevřela nový pavilon pro lůžková oddělení chirurgie a ortopedie. Celkem 30 pokojů zprovoznila v budově označené A1. Obě oddělení mají také lůžka, na kterých pacienty monitorují přístroje.
5: Dosavadní prostory s vícelůžkovými pokoje a společným sociálním zařízením na chodbách už nevyhovovaly požadavkům pacientů. Modernizace vyšla na 124 milionů korun. Z Mělníka Radek Duchoň, Český rozhlas.
4: Středočeská policie varuje, že děti a mládež jezdí na elektrokoloběžce bez řidičského oprávnění. To je nutné mít při používání zařízení jedoucí rychlostí nad 25 km za hodinu a s výkonem nad 250 W. Na základních školách na Benešovsku proto policie spustila preventivní akce, říká krajský koordinátor BESIPu Ondřej Žabenský.
6: Největší problém je, že děti jezdí na elektrokoloběžkách, které skutečně překračují rychlost 25 km v hodině. A nejsou držiteli řidičského oprávnění ani skupiny AM, ani skupiny A1, takže nemohou na tom jezdit. Bohužel rodiče jim to umožňují, kupují jim tyto věci.
4: V Jedličkově ústavu v Praze na Vyšehradě si včera připomněli 100 let od úmrtí jeho zakladatele Rudolfa Jedličky. Tento lékař založil první český ústav, který propojil zdravotnickou a sociální péči se vzděláváním handicapovaných dětí.
7: Já třeba, když jdu do školy, tak radši chodím tímhletím směrem, že jdu přes tu zahradu, okolo toho sadu. Tak mám pocit, že jsem někde v lázních.
8: Irena Vlachová je od září asistentka pedagoga v učebním oboru keramická výroba. Nejstarší českou specializovanou školu a zařízení pro lidi s tělesným postižením založil Rudolf Jedlička v roce 1913.

0: konkurenceschopní, i když Španělům je samozřejmě těžké čelit. S výsledkem nemůžeme být spokojení, chceme bodovat, ale jsme nadšení z přístupu i výkonu našeho týmu. Hráči do toho dali maximum, a to jak individuálně, tak jako tým.
1: Aktuální reprezentační program zakončí Češi úterním zápasem v Anglii. Počasí. Čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku i jasno ráno ještě ojediněle s mlhami. Během odpoledne a večera od západu přibývání oblačnosti na oblačnou, maxima dnes odpoledne mezi 19 a 22 stupni, k tomu slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Problémy čekejte na dálnici D1 směr Praha-Brno. Za sjezdem na Divišov je kvůli opravám mostu zavřen levý pruh, je to mezi kilometry 43 a 44. Tolik doprava, Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Stále posloucháte Dobré ráno Střední Čechy, dnes je tu s vámi Petra Procházková.
3: Pěkné ráno.
2: Dobré ráno, Střední Čechy.
3: A v dobrém ránu Střední Čechy uslyšíte, že se začátkem topné sezóny si lidé nechávají zkontrolovat komíny a jak to vypadá s volnými termíny. Budeme mít TV vysílání meteorologa České televize, nebudou chybět ani děti. Ani jeden nikam nepospíchá, oba za sebou mohou nechat lesklou stopu a na zahradě nemusíme zrovna vítat s otevřenou náručí. Přesto slimák a hlemíšť nejsou totéž. Jaký je mezi nimi rozdíl, tak to vysvětlí děti z Kolína. A bibliobusy vídají lidé v pražských ulicích s přestávkami už od roku 1939. Posledních 43 let jezdí s pojízdnou knihovnou knihovník Pavel Machart. Teď má nový autobus jménem Matilda a vzal nás sebou na cestu. Reportáž nabídneme už za chvíli. A z českých písniček to bude Lucie Vondráčková, Eva Farná nebo Marie Rotrová a na úvod hodiny Věra Martinová a Malý dům nad skálou. Tak krásné ráno.
2: Dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 12 minut po 7 a dobré ráno, střední Čechy s vámi. V Praze jezdí nový bibliobus jménem Matilda, pojízdná knihovna s literaturou pro děti a dospělé, navštěvuje například místa, kde chybí kamenné pobočky městské knihovny. V pražských ulicích doplňuje starší a menší bibliobus Oscar.
1: Baví mě ty toulavý kolečka, prostě jak jste furt někde jinde, nejste na jednom místě, nemáte jednu knihovnu, do které každý den chodíte stejnou cestou, jezdíte jinýma ulicema.
2: Popisuje Pavel Machart, který v pojízdné knihovně pracuje 43 let jako knihovník.
1: Je to zajímavý, když třeba potkáte člověka, který za váma přijde a říká, ježišmarja, já jsem vás neviděl 20 let a já si ho pamatuju jako pětiletýho kluka. Že opravdu sledujete život některých lidí od mládí až po stáří. Jako.
2: Na podolskou zastávku bibliobusu Matilda se přišla podívat i paní Kristýna, která si pamatuje i starší bibliobusy.
3: No já když jsem viděla pana knihovníka, tak jsem si uvědomila, že ještě já jako dítě si ho pamatuju, že jsem chodila do bibliobusu, no a to už je 25 let zpátky, takže neuvěřitelný, že to takhle dlouho funguje a teď chodí moje dcera sem do bibliobusu, takže to je moc hezký.
2: A myslíte, že sem budete dále chodit?
3: No určitě, možná přemýšlím, že i já si zase obnovím kartičku a půjdu si něco půjčit, takže určitě jo a dcera určitě taky dál si bude půjčovat.
2: Pojízdnou knihovnu pravidelně navštěvuje také paní Hana.
4: Jsem s panem knihovníkem velmi spokojená, protože mi vždycky dobře poradí, takže já si jdu vybrat, ale on mi spíš vybere on, což je výborný, když si zapomenu brýle, ty dneska mám. Jdu hlavně vrátit knížky, aby nebylo penále a doufám, že tady něco najdu, co mě bude zajímat a bavit.
2: Podle pravidelného jízdního řádu bibliobusy navštěvují místa po celé Praze, kde jsou tradiční služby knihovny méně dostupné, popisuje knihovník Jan Mazura, který zajišťuje provoz bibliobusů.
5: Když čtenář nejde za knížkou, tak knížky vezeme za ním. No a to je vlastně úkol městské knihovny v Praze. Je to právě o tom, tahle ta naše pojízdná knihovna, potkáte ji tam, kde byste ji i nečekali.
2: Po asi 2 hodinách na zastávce v Podolí řidič startuje motor a bibliobus vyráží dál. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.

0: Dvě minuty po čtvrté na 8 a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Jince 5, Zichovec 8, Třebsko 6, tolik ukazují právě teď vaše teploměry ve středočeském regionu. Neděle by měla být polojasná až skoro jasná, zpočátku i jasná, během odpoledne a večera od západu až oblačná, ráno ojediněle s mlhou. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, foukat bude slabý proměnlivý nebo vítr ze severních směrů do 4 metrů za sekundu a rozptylové podmínky mírně nepříznivé. A na podrobnější předpověď si počkejte kolem 7:45, budeme mít ve vysílání meteorologa České televize.
1: Český rozhlas střední Čechy. Každý den vám hrajeme pohodovou českou muziku. Přinášíme nejnovější informace z vašeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás a občas se vypravíme až k vám domů. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas střední Čechy.

0: 8 minut před plosmou posloucháte Dobré ráno střední Čechy. O Hlemýždi říkáme, že si nosí domeček na zádech. Jeho ulita je ale přímo součástí těla a postupně s ním roste. Nemůže ji tedy odložit někde pod listem a vydat se na procházku bez ní. Slimák naproti tomu nemá viditelnou vnější ulitu, i když u některých druhů zůstává její zbytek ukrytý uvnitř těla. A jak je to podle dětí z Kolína?
1: Jedním z hlavních nepřítelů každé zahrádky je slimák. Ale co když dorazí hlemíšť?
2: Já jsem viděla šneka a slimáka a slimák má hnědou barvu.
3: Šneky a slimáci jich je moc, když prší.
4: Slimák nemá ulitu.
5: To je takovej domeček.
6: A ten domeček je tak kulatý.
7: A může bydlet všude, protože má to na zádech.
8: On má tu ulitu

že Svatá hora v Příbrami je nejslavnější mariánské poutní místo u nás? Pro svou polohu bývala označována za duchovní srdce Čech. Svatohorská bazilika vítá poutníky už více než 350 let. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.

0: písničky, které nestárnou.
1: Dobře oči, když se červenám, jednoduchý návod já
0: Český rozhlas, střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 7.30.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Je neděle 4. října, přejeme pěkné ráno. Kutná Hora dokončila výměnu veřejného osvětlení. Projekt rozdělený do 8 etap stál 28 milionů korun, z toho téměř polovinu pokryla státní dotace. Středočeský kraj vybuduje na Příbramsku novou cyklostezku. Vznikne mezi Chotilskem, Prostřední Lhotou a Mokrskem. Měřit bude více než 3 kilometry. Stavba zhruba za 70 milionů by mohla začít v roce 2028. Lidé v Česku mají poslední den na nákup státního dluhopisu Flexibond. Objednat si ho mohou do dnešní půlnoci. Dluhopis má 3měsíční splatnost a roční výnos 3,75%. Další typy dluhopisů chce ministerstvo financí nabídnout zřejmě letos v listopadu. Skvělý úspěch zaznamenala v noci na dnešek česká tenistka Nikola Bartuňková. Ve třetím kole turnaje v Pekingu totiž porazila Arinu Sabalenkovou z Běloruska 2-0 na sety a zahraje si osmifinále. A ještě počasí. Čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku i jasno, po ránu ještě ojedinělé mlhy. Během odpoledne a večera od západu až oblačno, maxima mezi 19 a 22 stupni, k tomu slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Dálnice i hlavní tahy v regionu Středočeského kraje jsou v těchto chvílích sjízdné bez velkých problémů, přesto jezděte opatrně. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A po půl osmé s vámi dál dobré ráno Střední Čechy a zamíříme za kominíky.
2: Je to tak, se začátkem topné sezony si lidé nechávají zkontrolovat komíny, zájem je ale velký a například komíníci ve středních Čechách dávají termín až měsíc a půl. Podrobnosti k tématu za několik minut.
3: A teď už Lucie Vondráčková a Vítr, krásné ráno.
2: Hezké ráno.

0: Společnost vám dělá dobré ráno střední Čechy, 4 minuty před 7:45. Komíníci teď mají asi nejvytíženější období v roce. Komín je nutné zkontrolovat minimálně jednou ročně, majitelé kotlu nebo krbů. Odborníky často volají na poslední chvíli nebo až když začnou na podzim topit. Čekací doby můžou být až měsíc a půl a navíc mírně vzrostly ceny. S partou komíníků jsme vyrazili do středočeské obce Limuzy.
1: Opatrně po střeše nahoru za panem komíníkem. Teďka jsme u komínu.
2: Štosákový kartáč, průměru 20 na 20.
1: Komíník Aleš Fidler. Takže jdete čistit.
2: Přesně tak, jdem na to.
1: A lítá z toho pěkný nepořádek. Je povinnost pro lidi si každý rok nechat vyčistit komín, nebo si ho mohou čistit sami?
2: Můžou ho čistit i sami, ale ta kontrola je povinná prostě tou odborně způsobilou osobou.
1: Takže no. Každý rok?
2: Každý rok.
1: Ano, ano, koukám dovnitř, nic tam nevidím, je tam černo.
2: Tak to je úspěch.
1: Vcházíme dovnitř do domu. Jsou tady kamna na dřevo a vy rozebíráte tu průru.
3: Kouřovod, ano.
1: Komíník Bohuslav Prokop.
3: Tady je krásně vidět vevnitř, jak je zanesený, jak je tam skoro 3 cm vrstva sazí. A komín by se mohl celý prodechtovat a třeba i vyhořet.
1: Začíná topná sezóna, když teďka lidé zavolají, jaká je čekací doba.
3: Dáváme termíny na začátek listopadu.
1: Zvyšovali jste meziročně nějak o nějakých pár procent, nebo je cena stejná jako v loni?
3: V sezóně jsme zdražili o 100 korun.
1: Paní Jiřina z Limus, proč si to necháváte čistit?
4: Protože v tom topíme a v rámci bezpečnosti, aby to fungovalo.
1: Komín v chatě, tedy v obydlí, které není určené k trvalému pobytu, je nutné si nechat vyčistit jednou za 2 roky. Mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová říká, že požáru špatně ošetřených komínů přibývá.
5: V roce 2024 jsme evidovali takových požárů 253, v roce 2025 302 a za tento rok zatím 240.
1: Jednou z nejčastějších příčin vzniku požáru je právě zahoření sazí v komíně. Z Limus ve středočeském kraji, Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, minutu po 7:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A já už mám ve vysílání meteorologa České televize Pavla Karase. Přeji dobré ráno.
2: Přeju krásné ráno.
0: Jak to vypadá aktuálně ve středočeském regionu a jaká bude neděle?
2: Neděle začíná zatím slunečnou oblohou, je většinou polojasno nebo skoro jasno a ráno je velmi chladné. Teplota ve středních Čechách klesla většinou pod 5 stupňů Celsia.
0: A jak bude vypadat neděle?
2: Neděle zprvu se skoro jasnou polojasnou oblohou, přechodně může být i jasno, ale během odpoledne bude oblaku od západu částečně přibývat až na oblačno a odpolední teploty budou o stupínek nižší než včera a budou se pohybovat mezi 18 a 22 stupně Celsia.
0: No a jak nám začne ten další pracovní týden? Já už jsem někde viděla vyhlídky na konec babího léta, tak jak je to blízko?
2: Vypadá to, že babí léto bude trvat ještě maximálně 3 dny, to znamená do středy. Ve čtvrtek by měla přecházet studená fronta, za kterou se poměrně výrazně ochladí, takže do středy to vypadá zatím na slunečné počasí s odpoledními teplotami kolem 22 stupňů Celsia. Ve středu začne oblaků částečně přibývat, no a ve čtvrtek se obloha už zatáhne a na většině území se objeví déšť nebo přehánky. Odpolední teploty už se budou pohybovat mezi 14 a 18 stupni. No a zatím to vypadá, že v tom závěru příštího týdne k nám bude proudit studený a vlhký vzduch od severozápadu, takže oblačná obloha, místy přehánky a odpolední teploty většinou kolem 13 nebo 14 stupňů.
0: To byl meteorolog České televize Pavel Karas. Já vám děkuji, přeji pěknou neděli a budu se těšit na slyšenou.
2: Děkuji, přeju krásný den.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 6 minut před 8 hodinou v dobrém ránu střední Čechy. Teď dostane slovo Petr Jungmann, aby se s vámi podělil o dění v kalendáři.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 4. října svátek slaví František, to znamená malý Francouz. Je svátek svatého Františka z Assisi, patrona zvířat. Tudíž si připomínáme jejich mezinárodní den. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Divadlo Járy Cimrmana hrálo poprvé pro veřejnost před 59 lety v roce 1967. Úžasní diváci v Malostranské besedě v Praze se dozvěděli senzační novinku.
3: Ukázalo se, že se nám podařilo nechtěně rozmetat rozsáhlou pozůstalost neuvěřitelně talentovaného jedince.
2: Byla objevena pozůstalost génia Járy Cimrmana. Prvním představením byla hra Akt.
4: Odvaha, chlapci. Síla, vášeň.
5: Chlapci.
2: Nedávno zahájili Cimrmani 60. sezónu. Držte se, chlapi. Lustrační zákon přijalo federální shromáždění před 35 lety v roce 1991. Původně měl mít jen omezenou platnost 5 let. Platí dodnes. Poprvé v historii Severoatlantické aliance byl přesně před 25 lety v roce 2001 aktivován článek 5 Washingtonské úmluvy o vzájemné solidaritě mezi členskými státy. NATO schválilo seznam požadavků, které mu předložili Spojené státy americké necelý měsíc po útocích v New Yorku pro boj proti terorismu. Americký technologický gigant Apple spustil před 15 lety virtuální asistenční službu Siri, což byl první moderní masově rozšířený virtuální asistent. Před 120 lety se v Brně narodil herec Ladislav Pešek.
6: Dělám to nerad, ale musí to být. Obušku. Hitler, hej.
2: 80 má dneska americká herečka, hollywoodská hvězda, mimo jiné čarodějka z Eastwicku, Susan Sarandon. A já přeju hezkou neděli.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Cenitálie za činohru získali včera v Praze Lucie Žáčková a Stanislav Majer. Ve Slánské nemocnici na Kladensku se do konce září narodilo meziročně více dětí. Filip Salač vybojoval v motocyklové velké ceně Japonska skvělé třetí místo. A dnešní počasí zpočátku dne skoro jasno, později přibývání oblačnosti. Maxima odpoledne kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré ráno. Divadelní Cenitálie znají své letošní vítěze. Ocenění si v historické budově Pražského národního divadla převzali 20 umělců. Sošku za celoživotní mistrovství v činohře získali Petr Nárožný a Zdena Herfortová.
4: Zdena Herfortová!
5: Můj život a moje osobnost naprosto ovlivnila moje kariéra. To je samozřejmě. Žijete na jevišti, myslíte na jeviště, chodíte na jeviště, žijete prostě s divadlem.
6: Vzpomíná Zdena Herfortová z Městského divadla v Brně. Ocenění za nejlepší ženský výkon v činohře si odnáší Lucie Žáčková z Činoherního klubu v Praze, a to za roli Anny v představení Komuna.
7: Vidím v ní nějak spoustu věcí, kterým rozumím, a je mi hodně blízká, protože při jejím zkoušení jsem zažila takové osobní věci, ztráty blízkých lidí.
6: Cenu za nejlepší mužský výkon v činohře si převzal Stanislav Majer za inscenaci Amadoka Pražského divadla X10. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
3: V nemocnici ve Slaném na Kladensku se od začátku letošního roku narodilo více novorozenců než loni. Do konce září to bylo přes 340 dětí, meziročně o 10 více. Nárůst počtu zařízení eviduje i přesto, že porodnost v celé České republice klesá. Upřesní mediální zástupkyně nemocnice ve Slaném Adéla Štajnová.
8: Jednoznačně říct, čím je letošní nárůst způsobený, samozřejmě neumíme. Věříme ale, že svou roli může hrát i to, že porodnice v posledních letech výrazně rozvíjí a snaží se kombinovat bezpečné odborné zázemí s respektujícím a individuálním přístupem k rodičkám.
3: Nové parkoviště mohou využívat lidé v Praze Hostivaři. Nachází se nedaleko křižovatky ulic U Průseku a Švehlova a je tam stání pro 50 vozidel. Parkoviště je oplocené a hlídané kamerami. Na místě donedávna byla černá skládka, tu ale městská část zlikvidovala za 150 tisíc korun.
9: Parkoviště provozuje soukromá firma. Jednodenní stání pro osobní auto na něm stojí 200 korun. Řidiči si můžou zarezervovat i dlouhodobé parkování na celý měsíc. U toho mají zvýhodněnou cenu lidé s trvalým bydlištěm v Praze 15. Ondřej Mikušek, Český rozhlas. Sport.
3: Český motocyklista Filip Salač dojel třetí ve velké ceně Japonska a po páté v této sezóně se prosadil na stupně vítězů. Závod vyhrál Španěl Guevara, na kterého český jezdec ztratil zhruba 1.

0: Pražská ulice, musíte použít objízdnou trasu, tolik doprava. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobré ráno, Střední Čechy pokračuje. Slovo má opět Petra Procházková.
2: Krásné ráno.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
2: A v dobrém ránu Střední Čechy uslyšíte, že policisté upozorňují, že rodiče často kupují dětem elektrokoloběžky, na které musí mít řidičské oprávnění. Dnešní zajímavost v rubrice Co v učebnicích nebylo, bude patřit rostlinám a přidáme i tipy pro dnešní den. A z českých písniček si zahrajeme Martina Maxu, Luci Bílou nebo Pavla Bobka. A jako první to bude Olga Lounová a Jsem optimista. Tak pěkné ráno.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 10 minut po 8 posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Jaké nejstarší druhy rostlin můžeme najít na zemi? To je téma, kterému bude patřit dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé rostliny můžeme označovat jako živé fosílie? Na Zemi rostou rostliny, co tu jsou o miliony let déle než lidský druh. Dodnes si ponechali znaky svých dávných předků a přitom stále přežívají. Mezi druhy, které můžeme najít i u nás, patří jinan dvojlaločný, známý také jako ginkgo biloba. Evoluční větev tohoto stromu dorůstajícího výšky 30 až 40 metrů se vyvinula už před 270 až 300 miliony let. Ve volné přírodě ale postupně skoro vymizel a přežil pouze v jihovýchodní Číně, kde jej mniši pěstovali v chrámových zahradách. Paradoxně se ale dobře vyrovnává s průmyslovým znečištěním. Také cikasy na Zemi existují již stovky milionů let. Přestože většina druhů vyhnula v dobách dávno minulých, některé přežily až do současnosti. Na první pohled mohou cikasy připomínat palmy, ve skutečnosti jsou však blíže příbuzné jehličnanům. Cikasy tvoří šištice, které patří k největší v rostlinné říši. Některé dosahují délky přes půl metru. Další pozoruhodnou vlastností cikasů je jejich mimořádná dlouhověkost. Některé exempláře se mohou dožít více než tisíce let.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Máme minutu po čtvrt na devět a s vámi je dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Unhošť 4, Nupak je 8 a Dolní Břežany 7. Tolik ukazují právě teď vaše teploměry ve středočeském regionu. Neděle by měla být polojasná až skoro jasná, zpočátku i jasná. Během odpoledne a večera od západu až oblačná. No teď ráno můžete počítat ojediněle ještě i s mlhami. Nejvyšší teploty dneska naměříme mezi 19 až 22 stupni a bude foukat slabý proměnlivý nebo vítr ze severních směrů do 4 metrů za sekundu a rozptylové podmínky tak ty budou mírně nepříznivé.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Magazín Forbes zařadil oční lékařku Andreu Janekovou mezi 50 nejlepších lékařů Česka. Letos provedla první implantaci torické čočky na světě. A Tomášovi s diabetickou retinopatií v pokročilém stádiu vrátila zrak na oční klinice Praha.
3: Teď samozřejmě si to užívám a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: 10 minut před 8:30 posloucháte Dobré ráno střední Čechy a teď už je nedělní Příděl humoru a Miloslav Šimek. Příjemný poslech.
1: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejštíhlejším. Mé ploché nohy se jen těžko dali nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se vůbec nedalo mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na Hubertus, a čapka svými rozměry připomínala kráter Etny. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si rádi se mnou hráli a častokrát jsem býval i hlavním hrdinou dětských her a radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se opakovala i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této kratochvíli půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mě krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rošlápl kladinu a vytrhl kruhy i s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje zavěsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicimbal hluboko do parku.

Víte, že vodní nádrž Švihov je největší nádrží v České republice a dokonce i ve střední Evropě? Nachází se na pomezí středních Čech a Vysočiny. Slouží jako zdroj pitné vody pro téměř celou středočeskou oblast, včetně Prahy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Dobré nedělní ráno. Nemocnice Mělník otevřela nový pavilon pro lůžková oddělení chirurgie a ortopedie. Celkem 30 pokojů zprovoznila v budově A1. Modernizace stála téměř 125 milionů korun. Kolínská radnice nechá postavit nový chodník mezi nemocnicí a lokalitou za jízdárnou. Dělníci ho vybudují v části Žižkovy ulice. Nahradí 100-metrovou cestu podél frekventované silnice. Stavba by měla být hotová do konce letošního roku. Městská část Praha 10 bude více spolupracovat se zástupci vlastníků bytů a domů na sídlišti Vlasta při proměně okolí staré radnice a kulturního domu Eden. Obyvatelé se zapojí do přípravy soutěže, která naplánuje novou výsadbu, parkovací místa nebo například pěší trasy. České hokejistky prohrály na turnaji série Eurohockey Tour ve finském Lahti i po třetí. Švýcarkám podlehly 2-3 po nájezdech a na turnaji skončili na poslední čtvrté pozici. Přidáme počasí, z počátku dne polojasno až skoro jasno, ráno ojedinělé mlhy, během odpoledne a večera od západu až oblačno, maxima mezi 19 a 22 stupni, k tomu slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Velké problémy jsou na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Za sjezdem na chodce Rady na 26. kilometru zůstává po vážné nehodě dálnice uzavřená. Na místě stál vrtulník leteckých záchranářů. Objížďka vede přes chodce Rady a Ondřejov. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A po půl deváté pokračuje Dobré ráno Střední Čechy a vezmeme vás na Benešovsko.
2: Máme k tomu velmi zásadní důvod. Policisté upozorňují, že rodiče často kupují svým dětem elektrokoloběžky, na které musí mít řidičské oprávnění. Už za chvíli se na jednu kontrolní akci ve škole právě na Benešovsku vydáme, a to s naší reportérkou.
3: A teď už František Nedvěd a řemeslo. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.

0: Posloucháte Dobré ráno, střední Čechy. Středočeští policisté začali kontrolovat elektrokoloběžky, na kterých jezdí děti. Pro zařízení, která mají rychlost nad 25 km v hodině a výkon nad 250 W, je totiž nutné mít řidičské oprávnění. To často netuší ani rodiče žáků. Na Benešovsku se první kontrolní akce konala na základní škole v Poříčí nad Sázavou.
1: Prosím všechny žáky, kteří dnes přijeli na elektrokoloběžkách, aby přišli před ředitelem školy.
2: Iva Červenková, paní učitelka, teď slyšela hlášení, by vyšla a říkala, já jsem pro, ať se to řeší.
3: Děti jezdí bez helmy, jezdí velkou rychlostí a se o ně bojím.
4: Vyšli jsme tady teď ze školy ven a teď už tady policejní preventista Jaroslav Bican prochází koloběžky zaparkované před školou.
5: Šest koloběžek nejsou pro tuto mládež.
4: Takže už tu máme skvadru dětí.
5: Vyřešíme si teďka situaci, která tady nastala.
6: Každý se teďka postavíte k té koloběžce, která je vaše, jo?
4: Na tu kontrolu koloběžek jsem přijel taky Ondřej Žabenský, krajský koordinátor BESIPu.
7: Že Kukirin M4, tak má maximální rychlost 45 km v hodině. Vozidlo, které má větší rychlost než 25 km v hodině, už není elektrokoloběžka. Už je to brané jako vozidlo Z.
6: Jak jste získali ty koloběžky? Rodiče vám je koupili. Budou postiženi i rodiče, protože se dopustili přestupku s tím, že vám neoprávněně umožnili řídit něco, co řídit nemáte, protože nemáte řidičské oprávnění. To by se postoupilo na OSPOD, takže by to řešila sociálka.
4: By někdo, kdo to nevěděl, že jezdí na něčem, na čem nemá?
8: Já myslel, že já mám dost pomalou koloběžku na to, abych nemusel.
4: A teď jsi tady zjistil, že vlastně taky nesmíš.
9: No, jenom problém prostě ty vaty.
4: Takže zítra všichni pěšky?
8: Nebo na kole.
4: Já bych teda ještě se obrátila tady znovu k panu Žabenskému z BESIPu. Pojďme tedy připomenout, co platí u těch elektrokoloběžek.
7: Elektrokoloběžka jako jízdní kolo musí splňovat parametry, že rychlost může být maximálně 25 km v hodině a výkon maximálně 250 W.
4: Akce zaměřené na koloběžky jsou zatím preventivní a budou i na dalších školách. Z Benešovská Věra Hájíková, Český rozhlas.
10: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 9:15 a s vámi ještě chvíli. Dobré ráno, střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Hovorčovice 8, Toušice 9,5 a Všetaty 8,5. Tolik ukazují vaše teploměry ve středočeském regionu. Neděle by měla být polojasná až skoro jasná, zpočátku i jasná. Během odpoledne a večera od západu bude až oblačná a teď ráno můžete ještě někde narazit na mlhu. Nejvyšší teploty 9 až 22 stupňů a slabý proměnlivý nebo vítr ze severních směrů do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky tak ty budou mírně nepříznivé.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Herec a moderátor David Gránský bude mluvit nejen o své práci, ale odtajní i svůj oblíbený a nečekaně usedlý způsob trávení volného času. A řeč bude i o šmoulech, Irsku a Jiřím Kornovi.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: 11 minut před 9 hodinou Věra Špinarová a Georgi. Dobré ráno, střední Čechy je tímto u konce. Po 9 se můžete těšit na pořad Cesta k uzdravení. Užívejte neděli, teď už tipy a Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Stále máte ještě příležitost navštívit řadu zajímavých míst v rámci festivalu Den architektury. Letošní téma je Bydlím, tedy jsem. Například v Lidicích se věnuje životu v Nových Lidicích v 70. a 80. letech minulého století. Součástí programu je v 15 hodin komentovaná prohlídka původního rodinného domu číslo popisné 116, kde se seznámíte s expozicí o výstavbě Nových Lidic, vyslechnete si příběhy pamětníků a jejich potomků, kteří v Nových Lidicích vyrůstali, a prohlédnete si fotografie a videa ilustrující toto poválečné období. Své místo na akci si předem rezervujte. Král Hračička III. Je proslulý svou láskou ke hrám. Jednoho dne však jeho milovaná dcerka za záhadných okolností zmizí. Zoufalý král neváhá nasadit všechny síly, aby svou jedinou princezničku našel. Do pátrání se pouští statečný rytíř a detektiv Kašpárek, který se s pomocí publika a svého věrného Oře vydává vstříc dalšímu dobrodružství případu. Příběh Kašpárek a princezna udělá radost dětem v muzeu v Roztokách u Prahy ve 3 odpoledne. Přijďte mezi 1 a 5 odpoledne oslavit Mezinárodní den zvířat do ekocentra Zahrada v Mladé Boleslavi. Čeká vás příjemné nedělní odpoledne plné setkání se zvířaty, zajímavostí ze světa přírody a aktivit pro děti i dospělé. Těšit se můžete na pestrý i naučný program, zábavné stezky, tvořivé dílničky, chovatelské přednášky, ukázky dravců a sov a další aktivity pro celou rodinu. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, slz plný džbán, už to vstej.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: 9 hodina.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Umělá inteligence pomáhá učitelům v České republice v přípravě hodin i v samotné výuce. Středočeský kraj vybuduje na Příbramsku novou cyklistickou trasu téměř za 70 milionů korun. Tenistka Nikola Bartuňková na turnaji v Pekingu postupuje do osmifinále a dnešní počasí zpočátku polojasno, později přibývání oblačnosti, maxima odpoledne kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré nedělní dopoledne. Učitelé v České republice si postupně zvykají na používání aplikací s umělou inteligencí při výuce. Ty jim pomáhají například s přizpůsobením výuky jednotlivým žákům. Ministerstvo školství využívání nezakazuje, upozorňuje ale na rizika.
3: Učitel pak sklouzne trošku do stereotypu a tohle vám zase pomůže se na ty hodiny podívat trochu jinak.
4: Učitelka Kateřina Budková z Pražské základní školy Mezi školami používá vzdělávací aplikaci s umělou inteligencí. Podle České školní inspekce využilo v roce 2024 AI 46% pedagogů, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
5: Patřila k nejčastějším využitím tvorba plánů výuky nebo činností, pomoc žáků s procvičováním dovedností a pochopení či shrnutí tématu.
4: Vývojář aplikace Sciobot Andrej Novik ale upozorňuje.
6: Důležité je, aby to poslední slovo vždy bylo za učitelem.
4: Školní AI aplikace jako třeba Sciobot nebo Tinybot používají tisíce učitelů i studentů. Oproti běžným AI nástrojům jsou nastavené bezpečněji. Pracují jen s předem vybranými výukovými materiály. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
2: Středočeský kraj vybuduje na Příbramsku novou cyklostezku. Vznikne mezi Chotilskem, Prostřední Lhotou a Mokrskem. Měřit bude více než 3 kilometry. Stavba téměř za 70 milionů korun by mohla začít v roce 2028. Cyklostezka má být součástí mezinárodní trasy, která vede z Norska až na Maltu, říká středočeský radní pro oblast dopravy Petr Borecký z Hnutí STAN.
7: Po dokončení se stane důležitou součástí české i evropské cyklistické infrastruktury. No a my samozřejmě připravujeme i další navazující části, na které se tento úsek do budoucna napojí.
2: Nová lékárna v nemocnici na Františku v Praze 1 je pro zákazníky otevřená non-stop. Lidé ji v případě potřeby mohou navštívit také o víkendech nebo během svátků, upřesní ředitel nemocnice Jan Duben.
8: Nová lékárna v nemocnici na Františku je bezbariérová a dostupnější. Lidé ji najdou blíž k hlavnímu vstupu do nemocnice. Vydává kromě léků také zdravotnické prostředky, jako jsou berle, ortézy, bandáže a podobně. Sport.
2: Česká tenistka Nikola Bartuňková postoupila na turnaji v čínském Pekingu do osmifinále poté, co světovou dvojku běloruskou Arinu Sabalenkovou porazila 2-0 na sety. V Pekingu se dnes ještě představí ve třetím kole další tři české tenistky, a to Linda Nosková, Karolína Muchová a Sára Bejlek.
1: Počasí.
2: Čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku i jasno. Během odpoledne a večera od západu přibývání oblačnosti na oblačno. Maxima dnes odpoledne většinou mezi 19 a 22 stupni. Povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na 26. kilometru dálnice D1 na Prahu se po nehodě stále nedá pro...

Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Andrea Jeneková je vedoucí lékařka očního centra Praha, mezinárodně uznávanou kapacitou a držitelkou prestižních evropských titulů v oční chirurgii. Ročně provede na 3000 nitroočních operací. Kolegyně Kateřina Dvořáková s ní bude už za chvíli mluvit o nemoci diabetická retinopatie. A pozvání do studia přijal i pacient paní doktorky Janekové, pan Tomáš. Cesta k uzdravení už za chvíli.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, milí posluchači. U přijímačů vás u pořadu Cesta k uzdravení vítá Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes máme u mikrofonu skutečnou špičku současné medicíny. Naším hostem bude paní doktorka Andrea Janeková, vedoucí lékařka očního centra Praha. Paní doktorka je mezinárodně uznávanou kapacitou a držitelkou prestižních evropských titulů v oční chirurgii. Jako vůbec první oční chirurg z České republiky složila extrémně náročnou evropskou specializační zkoušku v Barceloně. O jejím výjimečném renomé svědčí i to, že ji magazín Forbes zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Stala se tak vůbec nejmladší lékařkou a jednou z mála žen v tomto prestižním výběru. Ročně na operačním sále provede na 3000 nitroočních operací a své zkušenosti předává jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě. Dnes se budeme společně věnovat velmi zrádnému tématu, kterým je diabetická retinopatie. Jde o vážné onemocnění sítnice, které vzniká jako komplikace cukrovky a v Česku jim trpí přes 100 000 lidí. Řeč bude také o revolučním screeningu softwaru Eirin, systému, který využívá umělou inteligenci a hluboké učení pomáhá odhalit počínající patologii z fotografie očního pozadí. Pozvání přijal i Tomáš, u kterého cukrovka a zhoršený zrak tvrdě zasáhly do života. Musel omezit svoje milované koníčky, cvičení a jízdu na motorce. Příběhy skutečné medicíny už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co je diabetická retinopatie? Pojďme si připomenout, že jsme jeden díl našeho pořadu tomuto vážnému onemocnění sítnice už věnovali. Dnes se zaměříme i na biologickou léčbu, tedy posuneme úhel vnímání a taky informace k možné léčbě zase dál. Vítám v našem studiu renomovanou oční lékařku Česka Andreu Janekovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Magazín Forbes vás zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Změnilo se u vás něco anebo ve vás?
2: Je to pro mě samozřejmě veliká pocta a svou práci dělám nadále tak, jak jsem ji dělala i dosud, ale to umístění určitě přineslo nové příležitosti a otevřelo další dveře posunovat se dál.
1: Zkušenosti předáváte jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě, jak jsem říkala už v úvodu. Na jaké úrovni je oční medicína u nás a ve světě?
2: U nás v České republice je oční lékařství na velmi vysoké úrovni, v podstatě srovnatelné se západní Evropou a se Spojenými státy.
1: Ročně na operačním sále provedete na 3000 nitroočních operací. To by znamenalo, že v průměru je to 8 operací denně. Když přidám pár dní volna nebo zahraniční cesty a konference, tak by to mohlo být i 12 operací denně. Jak velká koncentrace je při nitroočním chirurgickém zákroku potřeba?
2: Tak z velké části ty výkony se skládají z kratších výkonů, nejčastěji tedy operace šedého zákalu, laserových refrakčních operací, implantací fakických čuček a pak samozřejmě i těch výkonů delších, jako je třeba ta operace sítnice, kde se vlastně časově dostáváme na několika násobný čas té operace. Co se týče soustředění, každý výkon, každý krok a každá sekunda vyžaduje soustředění, protože pracujeme pod mikroskopem, naše řezy, nástroje mají v rámci milimetrů, tedy opravdu člověk musí být velmi koncentrovaný. A velkou částí relaxace je moje rodina, především mé dvě dcery. Samozřejmě práce na operačním sále s mikroskopem, ale i v ambulanci se štěrbinovou lampou sebou přináší takové ty strasti klasického sedavého zaměstnání, takže se snažím samozřejmě cvičit a udržovat se fit.
1: Vy se věnujete kataraktové a refrakční chirurgii, vitreoretinální chirurgii i glaukomu. O co jde?
2: Tak u té kataraktové chirurgie se jedná o výměnu zakalené nitrooční čočky. Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění, které se nejvíce vyskytuje ve stáří, v té starší věkové skupině, ale samozřejmě nejsou výjimky i u mladších pacientů. Je to nejčastější operační výkon na lidském těle v současnosti celosvětově. Dále refrakční operace, to jsou tedy zákroky, které pomáhají pacientům zbavit se brýlí, ať už to jsou mladí pacienti, kde nejčastěji používáme tedy laser a provádíme laserový zákrok na rohovce, případně implantujeme takové tenké čočky před jejich vlastní čočku, kterou zachováváme. Další operace jsou ty sítnicové výkony a já se věnuji operacím glaukomu, ale i vlastně takové té mikroinvazivní glaukomové chirurgii. To jsou takové drobné implantáty, které se mohou třeba implantovat současně i s tou operací šedého zákalu.
1: Paní doktorko Janeková, vy jste provedla první implantaci nové torické nitrooční čočky. Jde o první implantaci na světě v tomto roce. Co to znamená pro vývoj očního lékařství a v čem je ten zázrak?
2: Torické čočky slouží ke korekci astigmatismu, což je zakřivení rohovky, které způsobuje neostré vidění na dálku. A právě při té operaci šedého zákalu, kdy implantujeme tu nitrooční čočku, tak můžeme použít tady tu zvláštní vyrobenou torickou, která ten astigmatismus dokáže skorigovat a pacientovi umožní vidět ostře na dálku. Ty torické čočky používáme delší dobu, na kterou jsou mnoho let, a tato konkrétní událost, zde se jednalo o novou čočku jednoho významného výrobce nitroočních čoček a já jsem měla tu čest být v první skupině 7 chirurgů na světě, kteří implantovali poprvé tuhle nitrooční čočku.
1: Gratuluji.
2: Děkuji. Ale ta operace jako taková probíhala jako každá jiná operace šedého zákalu. Já myslím, to unikátní, co to přináší a co cítím, je ta čest, že firma, která tento nitrooční implantát vyvíjela roky, investovala velké částky do jeho vývoje, tak vlastně svěřila jednu z prvních implantací mě z České republiky, že je to pro mě i čest toho, že Česká republika má jméno ve světě a naši oční lékaři jsou tedy velmi uznávaní celosvětově.
1: Já jsem ráda, že jsme vás mohli na takovém krátkém prostoru alespoň trošičku poznat, ale my jsme se spolu potkali taky proto, že s vámi přišel váš pacient Tomáš, který se léčil s diabetickou retinopatií. Tomáši, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: O jaké onemocnění jde a co toto onemocnění způsobuje a v jaké fázi už za vámi Tomáš přišel?
2: Tak diabetická retinopatie je onemocnění, které provází pacienty s diabetem nebo cukrovkou, a to jak prvního typu, tak druhého typu. Vlastně na podkladě toho, jak ta cukrovka dlouho trvá, jaké jsou hodnoty glykemii a dalších parametrů, vznikají změny v cévách, tady tedy konkrétně v cévách na sítnici, a může docházet k jejich přestavbě. Postupem času mohou například prosakovat, může vznikat edém, mohou se uzavírat, sítnice je ischemická, tedy nedokrvená, dochází k produkci jakých zánětlivých faktorů, které zase dávají najevo, že ta sítnice je právě nedokrvená a snaží se, aby tam narostly nové cévy, když to řeknu úplně laicky, ale ty nové cévy, které tam narůstají, jsou takzvané vaskularizace, ale jsou velmi křehké, takže mohou krvácet, potom tedy může vzniknout krvácení, tedy hemoftalmus, dále to okolí se může jizvit, mohou vznikat trakce až trakční odchlípení sítnice, potom samozřejmě to je doprostřed

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, v této fázi nemoci, kterou teď popsala paní doktorka Janeková, jak jste viděl, nebo co jste viděl?
2: Je to hodně zamlžený stav, takže vlastně jakoby vidíte, ale máte ten pohled hodně v mlze. Takže je to dost jako nepříjemný. Nemáte zasažený obě dvě ty oči, ale přece jenom jedno to oko vám tu viditelnost úplně znemožňuje. Je to jako přes igelitový pytlik. Nevím, jak bych popsal ten stav, protože se to asi úplně popsat jako nedá takhle. Ale dost nepříjemná situace.
1: Než se dostaneme s paní doktorkou Janekovou na způsob ošetření nebo chirurgického zákroku, ve vašem případě vy žijete s cukrovkou od svých 9 let. Docela dlouhou dobu bylo všechno bez problémů. Této nemoci se říká tichý zabiják. Ona vlastně je dlouho bezpříznaková.
3: Přesně tak. Ty počáteční změny, pokud tedy nejsou přímo v tom ostrém místě vidění v oblasti makuly, tak pacient nemusí vůbec zaznamenat a nemusí mít ani vliv na vidění. O to důležitější je právě ta pravidelná kontrola očního pozadí a léčba i těch primozměn, které už tu léčbu vyžadují, ale nemusí ještě vidění ovlivňovat.
1: Jak jste dodržoval pravidelné prohlídky a prevenci, Tomáši?
2: Je pravda, že několik posledních let jsem docela zanedbal a proto se stalo vlastně to, co se stalo. Když jsem chodil, co se týče diabetu, na ty pravidelné kontroly a prohlídky, nikdy nebylo nic nalezeno. A tady ten problém přesně přišel z ničeho nic, jako ze dne na den. Myslím si, že je dobrý dodržovat všechno to, co se má, kort u těch cukrovkářů a podstupovat pravidelné kontroly. Nenechat to běžet, nemyslet si, že vás to nepotká.
1: Zároveň ale vy říkáte, že při těch prohlídkách vám nic nenašli. Jakým vyšetřením procházel, že se tam neobjevil třeba počátek diabetické retinopatie, paní doktorko Janeková?
3: Pan Tomáš k nám přišel už tedy v tom stavu, kdy na jedno oko viděl velmi špatně a byly tam změny takzvaná už ta proliferativní diabetická retinopatie, vyžadující tedy operační zákrok. Ale obecně u pacientů se záchytem diabetu je nutné provést vyšetření očního pozadí. Především třeba u diabetiku druhého typu, tam je velká pravděpodobnost, že při záchytu to není časný záchyt toho onemocnění, ale to onemocnění může již několik let právě skrytě probíhat a tedy i při tom zachycení už mohou být změny na očním pozadí.
1: Které vyšetření, nebo konkrétně třeba jaký přístroj toto onemocnění odhalí včas? Bavíme se asi o včasné diagnostice a screeningu.
3: Já bych zde zmínila klasické vyšetření očního pozadí v rozkapání, abychom viděli i do té periferie sítnice, zjišťuje se zraková ostrost, tlak v oku, tedy nitrooční tlak, protože u diabetiků bývá větší incidence glaukomu, tedy i zeleného zákalu. Ale když si vlastně vezmeme, že v České republice je 10 milionů obyvatel přibližně a 1 milion obyvatel nebo o něco ještě více trpí diabetem, takže je to poměrně vysoké číslo a v rámci různých regionů nemusí být vyšetření dostupné v rozumné době. Proto jako velkou výhodu vidím dostupnost umělé inteligence, která dokáže zhodnotit snímek očního pozadí a dokonce doporučit, jestli ten pacient by měl navštívit očního lékaře v nějakém intervalu nebo může přijít za rok na běžnou kontrolu ke svému diabetologovi, který mu provede opět toto vlastně vyšetření a tento screening.
1: A na toto vyšetření se můžeme objednat i k vám do očního centra Praha. Potřebujeme k tomu žádanku, anebo si tam můžu zavolat a budu chtít preventivní vyšetření z nějakého důvodu.
3: Na tento screening se konkrétně u nás nemusíte objednávat. Můžete přijít bez objednání, protože samotné měření trvá asi 3 minuty a dalších 5 sekund software vyhodnocuje snímek a porovnává ho s databází. Je nutné zmínit, že se nejedná o plnohodnotné oční vyšetření, ale o tedy screening dvou konkrétních onemocnění, a to je právě diabetická retinopatie a věkem podmíněná makulární degenerace.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, ještě k vám. Vám vlastně diabetická retinopatie na nějakou dobu zkomplikovala život. Vy jste na chvíli přišel o své dva milované koníčky, a to je řízení motorky a cvičení. Vy jste po zákroku na oční klinice.
2: Ano.
1: Vrátil jste se ke svým koníčkům?
2: Určitě jsem se vrátil, ale přesně je potřeba teda dodržet i tu rekonvalescenci, opravdu nepodceňovat tyhle ty pravidelné vyšetření a nenechávat to jenom tak běžet, že teď mě nic netrápí, teď mě nic nehrozí, teď jsem v pohodě.
1: No, vy jste přestal vidět na levé oko, nebo jste viděl velmi špatně. Prožíval jste to nějak ze začátku?
2: Určitě ano. Myslel jsem si, že je to chyba čoček, výrobce. Člověk to nějak neřeší, ale pak vás to trápí hodně. Myslím si, že to spíš prožívali moji kolegové v práci, protože přece jenom se soustředíte na něco, je tam hodně změna nálad, protože nevidíte, docela vás to jakoby trápí a obtěžuje toto okolí. To se přiznám, že určitě to měli se mnou hodně těžký, ale mám to za sebou, stalo se to, všechno je v pořádku a teď samozřejmě si to užívám, protože přece jenom o tu jednu hlavní starost je postaráno, návštěvy člověk dodržuje tak, jak má, což každému doporučuji, určitě neházet všechno za hlavu a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
1: Jaký zákrok u vás, paní doktorko, Tomáš podstoupil, který mu pomohl?
3: Pan Tomáš k nám přišel tedy s nálezem proliferativní diabetické retinopatie. To je už tedy ta závažnější forma, kdy ty novotvořené cévy na sítnici vlastně praskají a konkrétně ta u pana Tomáše došlo k zakrvácení do toho sklivcového prostoru, k takzvanému hemoftalmu, a to právě byla příčina zhoršeného vidění.
1: Dá se říci, paní doktorko, že to nechal dojít až moc daleko?
3: Ano. Takže my jsme provedli operaci, tedy parsplana vitrektomii, což je operace sítnice, při které se používají speciální trokary a nástroje, kterými se dostáváme dovnitř oka a můžeme tu poškozenou sítnici ošetřit. V tomto případě vlastně popálit ty novotvořené cévy, pokud jsou zde nějaké ty membrány trakční, tak se vlastně sloupají a do oka se pak následně dává výplň, buď to může být plyn nebo silikon. Konový olej. Ta výplň se vlastně nějakou dobu, hlavně ta plynová, střebává. Ten pacient má omezené vidění i po té operaci. Součástí je samozřejmě laserové ošetření těch ischemických částí sítnice a důležité je další sledování.
1: Jaké jsou tedy hlavní metody léčby, paní doktorko Janeková, v závislosti na pokročilosti nemoci diabetická retinopatie?
3: Tak když se budeme držet očního oboru, tak je to tedy především pravidelné sledování a kontroly, většinou na základě toho předchozího nálezu, tedy u některých pacientů to může být po roce, u některých po půl, u závažnějších nálezů i častěji. Dále záleží, jaká oblast je tedy postižená a vyžaduje léčbu. Někdy může docházet k prosakování cév a tvorbě takzvaného diabetického makulárního edému, což je otok té centrální části, tedy makuly, té části, která odpovídá za nejostřejší vidění. A tam tedy nejčastěji v současné době používáme takzvané intravitreální injekce, tedy biologickou léčbu, kdy aplikujeme léčivo přímo do sklivce, a to nejčastěji v intervalu na začátku jednoho měsíce a dále potom podle nálezu. Ty léky podporují to, aby cévy nevysílaly signály, které podporují tedy to prosakování a růst nových cév. Takže to je ten jeden typ léčby, to je ta biologická léčba. Pokud jsou změny v periferii, jsou četné, vyžadují ošetření, tam nám slouží laserové ošetření sítnice, kdy se zase ta ischemická místa, ta nedokrvená, se vlastně trochu jako popálí, jo, ale není to popálení v tom pravém slova smyslu, ale ošetří se tak, aby nedocházelo zase k produkci toho angiogenního faktoru, který podporuje právě zánětlivou reakci a růst nových cév. A potom, když je ten nález tedy závažný, jako byl u pana Tomáše, tak tam nám zbývá tedy operační řešení, které zase není vždy stejné, ale dle závažnosti toho nálezu.
1: Paní doktorko, já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu a Tomáši, vy máte teď závěrem možnost paní doktorce poděkovat.
2: Já vřele děkuju, protože ač to je zkušenost, jako kterou člověk podstoupit nechce, tak jsem velice rád, že jsem se dostal do těchto výborných rukou a ještě jednou moc krát děkuju, paní doktorko.
3: Rádo se stalo, já jsem moc ráda za zpětnou vazbu mých pacientů a tady ta spolupráce, když jsme se mohli takhle společně přijít a mluvit o tom onemocnění a zákroku. Jsem určitě za to ráda i pro naše další posluchače a pacienty.
1: Já vám moc děkuju za to, že jste za námi přišla. Já doufám, že se tady zase potkáme ve studiu, protože máte k té moderní medicíně očního lékařství co říct. Ať se vám daří, paní doktorko.
3: Děkuji a děkuji za pozvání.
1: Tomáši, ať vám dál voní vůně benzínu, ať si to užíváte a přeji pevné zdraví a dobré oči.
2: Já vám moc děkuju. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Pořad Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou je za námi. Na další díl se můžete těšit zase příští neděli ve stejném čase. Po desáté už to bude pochoutkový rok. A v něm vás čeká začátek hlasování pro recept desetiletí, ale ještě předtím nám ten poslední soutěžní recept připomene a upeče šéfkuchař Roman Paulus. Půjde o kynuté rohlíčky máčené v másle. A po jedenácté to bude hudební kavárna Pavla Vítka. Mějte krásnou neděli a Petra Procházková se těší na slyšenou zase příště v dobrém ránu střední Čechy.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Každý den vám hrajeme české i zahraniční hity, které prověřil čas. Přinášíme vám nejnovější informace z vašeho kraje, zajímavé hosty i slavné osobnosti. Milujeme Střední Čechy.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích,

0: voní dým.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kladně a Slaném na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: jen s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Platnost řidičských průkazů v Česku by se mohla prodloužit z 10 na 15 let, navrhuje to ministerstvo dopravy. Neratovice budou mít první kostel na světě postavený 3D tiskem. Čeští fotbalisté v dalším utkání Ligy národů prohráli ve Španělsku. A dnešní počasí zpočátku polojasno, později přibývání oblačnosti. Maxima odpoledne kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré nedělní dopoledne. Místo 10 let chce ministerstvo dopravy zavést 15-letou platnost řidičských průkazů. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou teď připravuje. V případě schválení by se změna týkala nově vydávaných průkazů, upřesní mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
3: Prodloužení platnosti se pak netýká například řidičů nákladních vozidel a autobusů. U těchto skupin platí zvláštní požadavky, které vycházejí z evropské legislativy a z profesní způsobilosti řidičů.
2: Ministerstvo dopravy chce touto změnou administrativně ulehčit úřadům obcí s rozšířenou působností, které průkazy vydávají. Ročně jich bývá kolem 700 tisíc. Dělníci pokračují ve stavbě kostela Nejsvětější Trojice v Neratovicích. Kromě podlaží a základové konstrukce dokončili také část věže a základy budoucí fary. Jednotlivé díly celého objektu tisknou technici na 3D tiskárně. Areál zhruba za 250 milionů korun by měl být dokončen v roce 2028, upřesní administrátor farnosti Neratovice Petr Kováč.
4: Celá symbolika stavby je, že ta samotná stavba má symbolizovat Boha přítomného v tomto světě a ta věž vlastně symbolizuje člověka, který se přiklání a dotýká tajemství Boha v tomto světě.
2: Praha 10 bude spolupracovat se zástupci vlastníků bytů a domů na sídlišti Vlasta při proměně okolí Staré radnice a kulturního domu Eden. Obyvatelé se zapojí do přípravy soutěže, která naplánuje novou výsadbu, parkovací místa nebo například pěší trasy. Upřesní mluvčí městské části Jan Bruno Trop.
5: Jde o další krok k revitalizaci území kolem bývalé radnice a kulturního domu Eden po jejich prodeji silnému investorovi. Dokument tak vytváří prostor, aby se budoucí podoba lokality utvářela v dohodě mezi lidmi, kteří v ní žijí, městskou částí a investorem. Sport.
2: Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů prohráli i po třetí. Mistrům světa ze Španělska podlehli na jejich hřišti v Oviedu 1-3, když v závěru dohrávali bez vyloučeného kapitána Ladislava Krejčího. Jediný gól české reprezentace vstřelil jablonecký obránce Jiří Sláma.
6: Euforie, ani to nedokážu popsat, asi mi to dojde, až si vydechnu a teďka cítím obrovskou radost, že z malé vesnice z Mikulovic kluk, který vždycky o tajtom snil, tak se mu to splnilo. Už jsem v to ani nedoufal, jako že bych se tady mohl ukázat, ale o to víc si to teďka užívám a je to pro mě obrovská hrdost, že můžu reprezentovat Českou republiku. Počasí.
2: Počátku tedy teď v dopoledních hodinách čekáme ještě polojasno až skoro jasno, odpoledne a večer postupně od západu až oblačno, maxima mezi 19 a 22 stupni, k tomu slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Silný provoz je na silnici 3 od Benešova do Prahy směr dálnice D1. Vrací se tudy auta, která se vyhýbala dříve uzavřené dálnici. Kratší fronta popojíždí před omezením u Senohrab, následně se brzdí před Mirošovicemi. Dálnice D1 už je na kilometru 26 ve směru do Prahy průjezdná. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začíná Pochoutkový rok. Dobré dopoledne a příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
7: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Společně teď stojíme před okamžikem, kdy uzavřeme celých 10 let naší soutěže a budeme mít měsíc na to, abychom vybrali vítěze,

0: Začíná pochoutkový rok. Vlastně ta poslední část, poslední setkání, střídalo se za ten rok 6 osobností, 6 přátel pochoutkového roku. A jenom to připomínám, byl to Vojta Vrtěška jako cukrář, ještě s Josefem Maršálkem. Byl to také kuchař Ivan Vodochodský. No a pak poroci Naděja Konovalinková, Jaroslav Sapík a Roman Paulus, ten je tu dnes se mnou. Čeká nás závěrečné tedy pečení, recept z roku 2025, ale než se k tomu dostaneme a připomeneme, o co všechno jde, tak jsme teď u něj doma v Praze v kuchyni. Tak já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
1: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
0: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to zájemné. Vítání, tak jsme rádi, že se vidíme.
1: Zdravím.
0: Víš ty, kolik toho nachodíš v kuchyni?
1: No tak jako díky těm krokoměrům, jako, který mají hodinky, já teda úplně nejsem vyznavač jako kdyby chytrých hodinek, ale mám hodinky, které jsou takový polochytrý, ale hodně odolný. No a samozřejmě v rámci teda těch hodinek jsou i krokoměry. Já se jakoby skoro nejsem schopný dostat pod 15 000 kroků jenom jako kdyby v té práci denně. A dovedu si představit, že kdyby to bylo ještě jako v ranějších dobách mý kariéry, kdy jsem přece jenom pracoval jako delší směny než třeba teďko, tak by to bylo hravě přes 20. Ale vzpomínám si, že jsem byl onehdy na návštěvě u kamaráda, který je šéfkuchař v O2 aréně a tam jsou opravdu neskutečný jako prostory, protože ta gastronomie je tam opravdu veliká. A on mi říkal, že při určitých akcích, kde mají jako ten catering roztahanej po všech těch prostorách, který tam mají, takže někdy jako má i přes 45 000 kroků, což já jsem popravdě neměl, když jsme šli z Pece na Sněžku a zpátky. Jo, takže se člověk v kuchyni jako nachodí, no, ale záleží samozřejmě na velikosti té kuchyně.
0: Musel jsi někdy odejít, zdrhnout z nějakého setkání, protože i když to byla významná osobnost, si řekl, promiňte, já musím, nebo se mi spálí kachna, nebo něco takového?
1: No, tak jako to se spíš stává, když jako přijde někdo, chce si jakoby popovídat a je to jako nevhodný okamžik. No, tak jsou okamžiky v kuchyni, kdy prostě člověk jako kuchař nemůže se odtrhnout.
0: No, pak jsou třeba osobnosti, kterým to nemůžeš tak úplně říct nebo odmítnout. Představ si, že přijde pan prezident třeba, nějaký velký rozhovor povede s tebou a tobě dojde, ježiš, mi se spálí kachna. Řekneš mu to? Teď moment.

0: Já jsem pana prezidenta potkal párkrát a myslím si, že ten by to pochopil.
1: My budeme za malou chvíli servírovat a posluchačům vyprávět o tom, jak se dělají kynuté rohlíčky, ještě máčené v másle navíc. Původní recept Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka, první místo roku 2025. Jsi připraven na poslední sladké? Pečeš rád?
0: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem a pracoval jsem, myslím si, že na kuchaře poměrně dlouhou dobu, jako na cukrárně, takže celkově cukrárna je moje jako slabost a tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
1: Poslední letošní setkání v jubilejním pochoutkovém roce, protože se dostáváme k vítěznému místu toho posledního soutěžního ročníku 2025. Tehdy to vyhrála Stanislava Kotlabová z Horažďovicka s máslovými rohlíčky, navíc ještě máčenými v másle, kynuté. Tak tohle bude připravovat Roman Paulus, už se usmívá, asi má kynuté rád a těší se i na tenhle desert. Ahoj Romane, ještě jednou.
2: Ahoj Patriku, já si samozřejmě tady ten recept pamatuju, mám ho v živý paměti, takže se těším na to, až ho připravím. A já musím říct, že jsem si vlastně jakoby netroufl ho nějak měnit. Napadlo mě, jaký by to bylo, kdybych ho třeba naplnil. Říkal jsem si třeba hruškový povidla nebo jablečnou marmeládu. Ale potom jsem si říkal, protože se ještě potom máčí v tom másle, tak jsem si říkal, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
1: Co si máme připravit? Co si připravila tehdy Stanislava Kotlabová a teď podle ní i Roman Paulus?
2: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, 0,5 kg polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme 0,5 kg másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr. To je potom na obalení.
1: Ono to vsákne, neboj. Myslím tedy ten rohlíček, to máslo. My toho taky sníme dost.
0: Pochoutkový rok.
1: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
2: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
1: Vůbec nemícháš?
2: No, jsou na to různé postupy, ale já jsem u mojí tchyně Libušky viděl, že to dělá takhle a z toho důvodu to považuji za jedinou správnou variantu.
1: My si mezi tím, co nám kyne kvásek připravíme, nebo začneme připravovat to těsto, tak ty máš v míse povolené máslo,
2: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
1: Jak dlouho?
2: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli.
1: Tu sůl dáváš do mouky ještě předtím?
2: Ano, ano. Do mouky promíchám se solí, přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme krásné kompaktní těsto. Samozřejmě bychom mohli použít i robot, ale já si myslím, že když si jednou za čas utřeme nebo umícháme to těsto rukama, takže je nám to jenom ku prospěchu. Náhra.
1: Dáme kynout?
2: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál. Část těsta si odebereme, ano, je opravdu krásně nakynuté. Mně přijde skoro, jako kdybych tam přidal šafrán.
1: To jsou ta domácí vejce. Budou tyhle rohlíčky možná ještě žlutější než od paní Kotlabové. Taky měla domácí suroviny. Mimochodem, jedna z mála dam, která, když jsme přijeli, tak měla připravené všechny suroviny v mističkách a nejen to, ona u toho měla i vytištěné popisky s množstvím.
2: No tak, ale
1: 2 kostky cukru, kilo mouky, 750 gramů másla. Tak ty jsi z toho kousku těsta jako udělal takový jak pramen na Vánočku, široký takový váleček.
2: A teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla
1: jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano. Šulance, teď mi to šlo krásně, podívej se, já jsem se potřeboval s tím těstem akorát zkamarádit. A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. Takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
1: S papírem.
2: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
1: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
2: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
1: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
2: No je to tak, je to tak. Bez toho by to nebylo ono.
1: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly. Tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
2: V receptu se píše, že ze spoda mají být lehce nazlátlé, to máme taky, takže perfektně, já jsem opravdu nadšen. A vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla. A není to tak, jako že je hned zase vyndavám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme je zpátky na pečící plech.
1: Takže pobyli si tam tak, dejme tomu, necelou půl minutu.
2: No, zhruba 3/4 minutku.
1: A vidíš to, jak piju, jo? Jak másla ubývá.
2: No, je to pravda, prosím tě.
1: To je, když jsi je nalakoval úplně.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
2: Je to taková dietka, ale jako je dobře, že jsou menší, takže když si potom 2, 3, 4, 5, 10 zobneme, tak... A necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
1: Rozhlasový závěr. V téhle chvíli celého letošního jubilejního pochutkového roku, protože tohle je ten 36. recept, Romane.
2: No, to je velký závazek tady.
1: To bylo to první místo roku 2025, o kterém si rozhodl stejně s ostatními porotci a i paní Kotlabová bude soutěžit už za malou chvíli o ten recept desetiletí. 630 receptů za těch předchozích 9 let se utká o tenhle titul. Tak nejdřív to ale ochutnáme.
2: Dáme si, Patriku. Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval, teda.
1: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
2: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
1: Pochvala Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka. Tak blahopřejeme. Pro srovnání oba recepty už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Video oba popsané, můžete si je vyzkoušet. Vážení, za malou chvíli odstartujeme měsíční hlasování, kdy vy budete rozhodovat stejně jako porota o tom, který recept bude tím nejlepším za těch posledních 10 let trvání naší soutěže. A pak nás čeká velké finále, kde budeme samozřejmě všechny výherce zvát a jednomu z nich předáme ten správný titul. Takže ovšem se dozvíte za malou chvíli a taky na webu pochoutkovýrok.cz. Neloučíme se ještě.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: jen poslední minuty zbývají do okamžiku, kdy odstartujeme hlasování letošního speciálního 10. narozeninového roku. Tentokrát nebudeme hledat vítěze za jeden rok, ale za celých 10 let. Postupně jsme si letos připomněli všech 630 výherních receptů. Byly to vždy 3 výherní recepty od poroty a jeden od vás posluchačů. To nám dělá 630 soutěžních receptů. Přehledně už teď najdete na webu pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli spustíme hlasování. Čas na hlasování budete mít až do půlnoci z 31. října na 1. listopadu. Pak se soutěž uzavře. A jak to dopadne, se dozvíte na velkém desetiletém finále pochoutkového roku. Ve stejném čase samozřejmě bude přemýšlet porota, komu udělí své ceny. Je jasné, že i tentokrát vítěze, ať už od poroty nebo z internetu, odměníme cenami. Budou to poukázky na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora společnosti ETA. O cenách poroty bude rozhodovat samozřejmě porota sama, tříčlenná porota, ale obohatíme ji o další 3 osobnosti, které letos pomáhaly s pečením a vařením a připomínkou soutěžních receptů. To znamená, že kromě Nadi Konvalinkové, Jaroslava Sapík a Romana Pauluse přibude ještě kuchař Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek s Vojtěchem Vrtiškou. Ti rozhodnou, komu dají cenu recept desetiletí. Zatímco porota se bude radit v soukromí, vy své hlasy projevíte na internetu tím, že navštívíte stránky pochoutkovirok.cz, prohlédnete si všech 630 receptů a až se pro jeden z nich rozhodnete, tak vyplníte formulář, ve kterém je vaše jméno, příjmení, adresou a kontaktem na vás a pak máte právo hlasovat. Zmáčknout tlačítko hlasovat u příslušného receptu, který se vám nejvíc líbí. Tak to můžete hlasovat z jedné, jak se říká, IP adresy, to znamená mobilního telefonu, počítače, notebooku, jednou za 24 hodin. To, že váš hlas byl zařazen do soutěže, dostanete potvrzeno e-mailem. No a pak se budou hlasy sčítat. Kdo získá nejvíc hlasů, stává se vítězem. Vaším posluchačským. A pozor, ze všech hlasujících také v listopadu vylosujeme jednoho z vás, komu dáme poukázku na nákup kuchyňského vybavení a protože máme 10 let pochoutkového roku, tak ještě dalším 10 vylosovaným pošleme kuchařku. Taková jsou pravidla. Tak teď už je to skutečně jenom na vás. Dovolte mi teď s porotou slavnostně odstartovat okamžik, kdy otevřeme hlasování. Takže Naďo, Romane, Jardo, společně teď uvolníme naše stránky a umožníme posluchačům hlasovat.
1: 3, 2, 1, teď!
0: Začalo hlasování na stránce pochoutkovirok.cz.

0: podzimem přichází i do našeho narozeninového 10. pochoutkového roku, řekněme, vůně a chuť švestek a povidel. Už jsme je letos třeba použili při přípravě chodských koláčů. A tentokrát si o nich popovídáme, protože povidla mohou být i z jiného ovoce, třeba střešní, bezinek, borůvek nebo i hrušek a jablek. Kdysi bývala výroba povidel velkou událostí. Dnes to zvládne klidně jeden člověk. Třeba Věra Vojtěchová, za kterou zašla i naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková. A reportáž o výrobě povidel začíná přímo pohádkově.
1: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla. Tak si je zítra uvaříme, no.
2: My už vařit nemusíme. Borůvková povidla uvařila Věra Vojtěchová.
3: Tak je to v menší skleničce, protože je to spíš taková jako lahůdka. Bůh, ty se tím splnit nedají, že to jako není až tak hustý. Je to hustý, ale ne tak, jak třeba švestky. A je to takové zpestření na tom povidlovém trhu tady.
2: Povidla především švestková, ale taky hrušková, jablková, třešňová, bezinková a další se ve střední a pak i východní Evropě, všude tam, kde je dostatečně rozvinuté ovocnářství, vyrábějí minimálně od 16. století. Nejdřív se navozily nebo nanosily švestky, které se musely vypeckovat, a švestkové pecky řežou.
3: Na začátku jsem měla úplně modrý, teda jakoby v ruce a rozřezaný, a teď jsem teda objevila úplně úžasné rukavice, takže jako to odpeckovám v rukavicích. Ale záleží taky na zralosti těch švestek, že jo. Musí se to dělat postupně, tak odhadem udělám těch 500 skleniček, 400 až 500 skleniček za to září, no.
2: Paní Věra dělá povidla sama. Dřív to bývala společenská událost. Příbuzní a známí se sešli u toho, kdo vlastnil speciální povidlový kotel s míchadlem. Topilo se pod ním dřevem. Zpívalo se, pila slivovička a povídalo se. A povidla se míchala a míchala, třeba i několik dní a nocí. Vařila se takzvaně do černa, bez přidání cukru. Dnes už někteří cukr přidávají.
3: Cukr se tam přidává na začátku, ještě tam dávám trochu octa. Tam se právě vytvoří dole takovej jakoby film, abych tak řekl, a ten zabraňuje tomu spálení. Musíte mít teda i hrnec kvalitní se silným dnem. No a pak, když je to teda vyvařený a zbyde vlastně jenom ta švestková hmota, tak pak se to dochucuje s kořicí a rumem a pak do skleniček.
2: A ty čekají ve spíži, až přijde jejich chvíle.
3: Mě to hrozně chutná ty povidla. A já si tak jako neustále testuju tu chuť, jestli je stejná, nebo jak se mění. A musím říct, že mi to chutná pořád stejně.
2: Problém nastává, když je švestek málo. Příprava povidel, pak v leckteré rodině musí ustoupit slivovici.
0: O výrobě povidel se lecos dozvíte a ve fotogalerii si je taky můžete prohlédnout na stránce pochoutkovirok.cz. A za chvíli si připomeneme něco z oslav našich 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Přijel nám pogratulovat i Vojtěch Vrtiška, cukrář a vítěz třetí řady Peče celá země. Tak jeho návštěvu uslyšíte za chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Vojta Vrtiška.
1: Dobrý den.
0: Vojto, přijmi místo, kafe už jsme ti zařídili.
1: O, děkuji moc.
0: Ty jsi hodně kávový?
1: Já jsem velmi kávový, já bez kávy bych asi úplně nepřežil to tempo, které tahnu, takže toto je mé čtvrté.
0: Dneska?
1: Ano.
0: První bylo kdy?
1: Celkem pozdě, nestihl jsem ráno kafe, takže až tady jsem se to doháněl.
0: Co jsi dělal sladkého naposledy?
1: Naposledy jsem měl sérii 4 kurzů, takže tam jsem nepracoval já, ale tam pracovali moji kurzisti, takže to bylo moc milý. A pekli jsme dorty, pekli jsme mini dezerty a pak jsem ještě zaskakoval za jednu moji kolegyni a tam jsme pekli loupáky, rohlíky a buchtičky se šodo.
0: Loupáky i buchtičky ze šodo máme v té naší kuchařce Sladké Česko, taky mimochodem od posluchačů taky to dělali. Loupáky Veronika Bačkovská a bych nesplet jméno, myslím, že to byla Vlasta Zavoralová, ta dělala buchtičky se šodo.
1: Obdivuju, jak si to můžeš pamatovat, já jsem minut. Rád, že vím, že si pamatuju, jak se jmenuji já. Takže.
0: Spletli ti někde jméno?
1: Ze začátku jo, protože Vrtiška je takový neobvyklý, takže jsem byl různě Vrtiška, Vrtíšek a podobně. A
0: Vrtíšek je dobrý.
1: Teď už musím říct, že se to tak jako stabilizovalo.
0: Mimochodem původ jména, víš ho? Píděl ses potom někdy?
1: Píděl. 13. století sedláci a evidentně někde kolem Tábora se to rozmohlo, protože já pocházím od Tábora, takže tam je Vrtišku hodně a pak už tolik ne v okolí.
0: Ty jsi vítěz třetí řady Peče celá země, od té doby vlastně i spolupracujeme, teď už bude pátá řada, jestli se nepletu, se chystá.
1: Je to tak? Je to tak?
0: A ty jsi u toho, že jo, trochu.
1: Já jsem se tak jako mírně zjevil, byl jsem hodnotit castingy a bylo to vlastně strašně milý, protože já do té Peče celá země jsem šel jenom kvůli tomu, že jsem chtěl zažít casting a chtěl jsem, aby nějaký profesionál řekl, co si myslí o mém pečení. A najednou jsem stál vlastně na úplně druhé straně a tak se kruh uzavřel, no.
0: Co ti tehdy řekli na castingu?
1: Já jsem tehdy měl Pepu Maršálka a vlastně to bylo strašně milý, no. Dost na mě byli připraveni, evidentně lustrovali i moje sociální sítě, co peču, nepeču, takže až tolik se neptali a vlastně já jsem mi tam tehdy donesl covid jako dezert, takže to celkem...
0: molekulu.
1: Ano, takže to celkem zarezonovalo a už se tolik neptali. Radši.
0: Dobře. No a kolik času na tebe měli? Kolik je času na to zaujmout takhle na castingu porotce?
1: Nepamatuju si, jak já. Ono vám to dost utíká, ale takhle, když jsem to pak vedl z té druhé strany, tak to většinou bylo okolo 20 minut, skoro půl hodiny.
0: Jako bylo to těžký držet jazyk za zuby rok?
1: Ono to nebylo ani tak těžký, spíš se na mě ty lidi divně koukali, protože opravdu, když člověk jako chodí a rozhazuje koblihy a druhý den rozhazuje
0: Ale pro tebe se třeba nepochlubit, hele, já byl v tom, já jsem to natočil, já jsem to vyhrál, jako rok to v sobě držet.
1: Já to tak jako zvláštně popřel, protože ono, to byl velice intenzivní měsíc a půl a ten měsíc a půl velice rychle začal a velice rychle skončil. A pak jsem naběhl vlastně do zkouškového období a vrátil jsem se do té reality a měl jsem skoro pocit, jako kdyby se to nikdy nestalo. Takže dokud na mě nezačali tlačit média, a to už bylo spíš před finále, tak v podstatě jsem to tak jako zvláštně jako v sobě popřel. No.
0: Díváš se na sebe rád nebo posloucháš se rád v rozhlase?
1: Ne, my jsme se o tom bavili, že já vlastně doteď neslyšel jeden jediný díl Pochoutkového roku, protože mě traumatizuje sám sebe slyšet.
0: Prosím vás, kdo poslouchá Vojtu Vrtišku u nás v Pochoutkovém roce ruce nahoru? Kdo slyšel nějaký recept od něj? Podívej.
1: Ježiš, to je hezký.
0: S těmi si pak můžeš popovídat, jak to zní, když Vojta vypráví a občas je i nervózní. Vydrží ti ta láska k cukrařině celý život, myslíš?
1: No, to je těžký takhle předvídat, ale já doufám, že ano.
0: Jako je ještě kam jít, máš tak už profesionálně vytvořené ty věci na úrovni, je to opravdu vlastně sám školíš, máš kurzy, na sítích dáváš lidem rady, je ještě kam růst?
1: Já si myslím, že rozhodně, já jsem stále tady produkující amatér, takže no. Rozhodně máme prostor na velkou škálu vzdělání a co se týče té cukrařiny, ono jakmile do toho víc zabřednete, tak zjišťujete, kolik toho nevíte, a kde všude je dobré se zlepšit a myslím si, že zrovna ta cukrařina je taková, že se stále vyvíjí a přicházejí nové podněty, které chcete vyzkoušet, takže tam si myslím, že zdaleka vyčerpáno není.
0: Vojtěch Vrtiška.
1: Moc děkuju.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Oslavy 10 let Pochoutkového roku pokračují dál, nejenom hlasováním, které jsme spustili, ale třeba i recepty, které v našem vysílání bude připravovat v průběhu podzimního času právě Vojta Vrtiška. A to od příštího týdne.

0: Desátý narozeninový pochoutkový rok teď pokračuje i radou z etikety, o kterou se stará Ladislav Špaček. A zajímá mě možná naprosto jednoduchá, možná i trochu zapeklitá věc. Jak správně držet nůž v ruce?
1: Nůž, když ty dřív, než se stal jídelním nástrojem, tak to byla obyčejná zbraň. Muži u sebe nosili dýky, ženy už od renesance nosili malé nožíky a těmi si vypomáhali i při konzumaci. Dříve se jedlo tak, že třemi prsty hodovníci uchopili ten kousek pečínky, nožem odkrojili a třemi prsty vložili do úst. Ten nůž byl neustále potřebný, proto byl ostře nabroušený, měl špičku. Ovšem koncem 18. století, kdy se začal už stolovat kultivovaněji na šlechtických dvorech, ale i v měšťanských domácnostech, tak ten nůž se zakulatil a dnes už máme tu podobu nůže jinou. Je to nůž jídelní, který používáme k příboru, ať už masový a nebo dezertní. Ovšem v některých stejkových restauracích dostaneme stále nůž, který nám připomíná tu špičatou dýku. Opět ho držíme tak, že konce střenek rukojetí tlačíme do středu dlaně a ukazováčkem vyvíjíme tlak a nožem pilujeme, neodtrháváme maso od vidličky.
0: To znamená, že musí být konec toho nože, ta střenka schovaná v dlani.
1: Ano, střenka je vždycky schovaná v dlani, nikdy nedržíme příbor jako tušku. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Řekl jsem, že naposledy dnes budeme soutěžit o knížku Sladké Česko. Ale nejprve uzavřeme předchozí kolo. Minule jsem se vás ptal, jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková. Byl to tvaroh a povidla. Za tuhle odpověď dostanou tři z vás cenu. Museli být vylosováni počítačem. A ten rozhodl, že ceny si odnáší Vlasta Balounová z Ústí nad Labem, Božena Nastoupilová ze Smiřic a Jaroslava Potěšilová z Mohelnice. To jsou vítězové dalšího kola a kuchařky Sladké Česko vám poputují poštou přímo domů i s podpisem. A o ty poslední tři kuchařky Sladkého Česka v našem pořadu si tedy zahrajeme právě teď. A nová otázka zní, kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty dnešní kynuté rohlíčky máčené v másle? 36. anebo 72. Kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle, co dělal Roman Paulus? Pokud si myslíte, že to byl 36. recept, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byl 72. recept, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku a pravidla můžete na webu pochoutkovýrok.cz. Utratíte 4 koruny za jednu SMSku a vítěze se dozvíte příští týden. A to už budeme soutěžit o novou knížku, která už je teď přímo v prodeji a vy to víte. Vytvořili jsme takové překvapení, které jsme dávali dohromady celých 6 let s Josefem Maršálkem. A tu knížku, luxusní krásnou vánoční knížku, jsme nazvali Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Je v ní celá 50 receptů, které se hodí na Vánoce. Jsou to ty recepty, které Josef Maršálek upekl každý adventní čas v našem vysílání. Přidal ale i další a já také. A začínáme takovými klasickými věcmi, jako jsou vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, přes marokánky a dostáváme se i ke speciálním čokoládovým lanýžům, kostkám, smaženým tvarhovým hvězdičkám, ale i k Vánočce je tam ta Josefova, vůbec poprvé knižně vydaná, se všemi jeho fígly, legendární Vánočka, ale jsou tam i další druhy, včetně závinů, perníkového dortu, vánočních koláčů a tak podobně. Tuhle kuchařku si můžete už teď pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a rychle, ať to stihnete, ať podle ní můžete do Vánoc ještě něco upéct. Vydali je Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a taky můžete objednávat i ve všední dny a v pracovní době přes telefon 724 819 319. Opakuji ještě jednou ten telefon 724 819 319, abyste si mohli pořídit knížku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. No a ten příští týden o ní budeme i soutěžit. Tak se mějte krásně. Nezapomeňte hlasovat na našem webu, protože už jsme rozjeli tu důležitou součást letošního pochoutkového roku, kdy vy i porota vybíráte své vítěze. Jsem zvědav, jak to dopadne a kdo si v listopadu odnese titul Autor receptu desetiletí.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Po vstaleckém chaosu sériový vrah žen stále uniká. Podaří se ho dopadnout. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Miluje létání a ženy. Steve McQueen jako elitní pilot ve filmu Milovník války. A ČT Art. Šok z okupace, ztráta Schlittera a Grossmana a nařízení a zákazy, které vedou až k zastavení činnosti divadla. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Mělnická nemocnice otevřela nový pavilon chirurgie a ortopedie. Státní dluhopisy Flexibond je možné objednávat už jen do dnešní půlnoci. České tenistky Nosková i Bartuňková postupují na turnaji v Pekingu do osmifinále ženské dvouhry. A dnešní počasí zpočátku polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, pršet by nemělo, maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré nedělní dopoledne. Nemocnice Mělník otevřela nový pavilon pro lůžková oddělení chirurgie a ortopedie. Celkem 30 pokojů zprovoznila v budově označené A1. Obě oddělení mají také lůžka, na kterých pacienty monitorují přístroje.
4: Dosavadní prostory s vícelůžkovými pokoje a společným sociálním zařízením na chodbách už nevyhovovaly požadavkům pacientů. Modernizace vyšla na 124 milionů korun. Z Mělníka Radek Duchoň, Český rozhlas.
3: Kynologové městské policie v Kladně budou mít nové psy. Strážníci teď německé ovčáky připravují na ostrou službu. Zvířata ale na úvod musí splnit zkoušku způsobilosti, které mohou jít nejdříve ve 14 měsících věku, říká mluvčí kladenských strážníků Zuzana Hokrová.
5: Naše psovodi ale se zkouškou a s nástupem nespěchají a psi připravují spíš přibližně do věku 2 let. Opravdu velmi důležitá je především socializace a spolehlivost psa. Při službě se totiž pohybuje v opravdu různorodém prostředí a musí zvládat situace, které se dopředu nedají úplně předvídat.
3: Zájemci o 3měsíční státní dluhopis Flexibond mají čas podat žádost už jen do dnešní půlnoci. Skončí totiž druhé upisovací období dluhopisu republiky. Jaký výnos tento dluhopis nabízí, upřesní mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
6: V nabídce je Flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75% za rok a osvobozením výnosu od daně z příjmu. Objednávku je třeba uhradit nejpozději v úterý 13. října. 15. října pak proběhne samotná emise dluhopisů.
3: Ostatní typy státních dluhopisů, tedy fixní a protiinflační dluhopis, už v současném upisovacím období v nabídce nejsou. Všechny 3 typy dluhopisů budou opět v nabídce ve 3., tedy vánočním upisovacím období, které bude spuštěné zřejmě letos v listopadu. Sport. Česká tenistka Nikola Bartuňková postoupila na turnaji v čínském Pekingu do osmifinále. Světovou dvojku Bělorusku Sabalenkovou porazila 2-0 na sety. V osmifinále je také Linda Nosková, která stejným poměrem vyhrála nad Švýcarkou Golubičovou. Ve 3. kole turnaje se dnes ještě představí další 2 české tenistky, Karolína Muchová a Sara Bejlek. Motocyklový jezdec Filip Salač skončil 3. ve velké ceně Japonska třídy Moto2. Vybojoval tak 5. pódiové umístění v aktuální sezóně. V průběžném pořadí šampionátu je 7. Hlavní závod MotoGP ovládl Španěl Marquez.
2: Počasí.
3: Zpočátku čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne a večer až oblačno, maxima mezi 19 a 22 stupni. Přidáme výhled na další dny, první polovina nového týdne bude slunečná s teplotami až kolem 23 stupňů, ve čtvrtek ale čekáme přechod výrazné studené fronty.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Míříme do Prahy, Věčné ulici směrem od Karlova náměstí kousek před křížením s magistrálou havarovalo osobní vozidlo s motorkářem. Počítejte tam se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Začíná hudební kavárna Pavla Vítka. Příjemný poslech.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.
7: Pozvání na kávu dnes přijal herec, zpěvák a moderátor, kterého znáte z televizních seriálů, z divadel i z populárních televizních reality show. To všechno probereme a řeč možná přijde i na Znojmo a nebo na Irsko. Víc neprozradím, ale dodám jméno svého dnešního hosta. Tím je David Kránský. Zdravím všechny u rozhlasových přijímačů a přeji pěkný den.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: První písnička dnešní hudební kavárny dozněla a proti mě sedí už můj avizovaný host, tedy herec, moderátor a zpěvák David Gránský. Davide, ahoj.
1: Pavle, děkuji moc za pozvání. Zdravím všechny posluchače samozřejmě.
0: Prosím tě, dostaneme se ke všemu, čemu se věnujeme, co jsme společně prožili nejvyšších a tak dál a tak dál, ale já bych začal možná někde z kraje. Ty jsi rodák, myslím tvého života, rodák z jihomoravského Znojma.
1: Je to tak?
0: Cítíš se být Moravákem?
1: No, čověče, dobrá otázka. Asi určitě, ale samozřejmě, co se týče nějaký mluvy, tak tam už jsem byl velmi agresivně přenaučen i na natáčení, protože ano. Jsem říkal, že jdu o ulicu dál a oni chodijou a mluvijou a podej mi tu knížku, takže to by asi na televizních obrazovkách úplně nefungovalo, no, takže jsem byl nucen to trošku pozměnit.
0: A když se ale stejně ohledneš na to svoje dětství na Moravě, jak na něj vzpomínáš?
1: Vzpomínám na něj s láskou, určitě byl to takovej, ale to je to dětství, samozřejmě všichni si myslíme, že to, co bylo, ta historie, vzhledem k tomu, že jsme ji překonali, zvládli, tak na ní vzpomínáme v dobrým, takže to dětství jsem měl nádherný, mám tam samozřejmě širokou rodinu, mám tam babičky, dědečky, prostě tetičky, strejdy, takže ti tam ještě zůstali, ti tam pořád jsou,
0: ano, ano.
1: Ale vlastně už v nějakých 6-7 letech, k tomu ty se chceš dostat, no, právě, že já ti beru další otázku. Proto... No tak pojď.
0: No, já právě proto jsem se tě ptal na tu Moravu, protože ty jsi vlastně jako 7letý chlapec odcestoval s rodiči na dlouhých 5 let do Irska. Jak se to přihodilo a jaký to bylo?
1: Přihodilo se to tak, že to nebylo úplně s rodiči, protože moje maminka poznala novýho tatínka, vlastního tatínka, který ho si vzala a ten dostal pracovní příležitost v Irsku.
0: Aha.
1: A jako programátor, takže jsme tam původně, on si nás vzal celou rodinu, takhle prostě mladej, myslím, že 26-letý kluk, si našel ženu se 2 dětma, byl ochotný se o nás takhle jako fakt krásně postarat, já jsem mu za to nesmírně vděčnej. A původně na 2 měsíce jsme odletěli do Irska, no a nějak se to tak přihodilo, že jsme tam zůstali až 4,5-5 let. No.
0: Byl to pro tebe jako pro dítě velký šok, kdy ty už si vlastně začal chodit do školy a tak dál?
1: Já jsem se těšil, nesmírně. Těšil jsem se na tu změnu prostředí, ono obecně s tímhle novým tatínkem, nebo já mu říkám Honza, takže tímto, pokud nás poslouchá, tím toho zdravím, začal úplně se jako o 180 stupňů, neli 360 obrátil náš, no 360 ne, to bychom byli zase na začátku, o 180 obrátil jako život naší rodiny k lepšímu samozřejmě, takže nás čekaly lepší zítřky.
0: A ještě mi řekni, prosím tě, ty jsi prozradil, že tvůj

0: dědeček s babičkou jsou spolu 60 let a že se poznali už v 15 letech, ale pokud já vím, ty se svojí manželkou Nikolou, se kterou máš dva syny, jste taky spolu dlouho, tuším už
1: 17.
0: Od 17.
1: Ne, no 17 let a 7 let jsme svoji.
0: A v kolika jste se seznámili?
1: No, my se vlastně známe poměrně dlouho, už ze základní školy, ale to jsme spolu samozřejmě nechodili, tak tam proběhly nějaký jiný takový ty první lásky.
0: Aha.
1: A pak, když jsem byl v prvním ročníku na konzervatoři, tak jsme se teprve dali dohromady. No.
0: Tak chtěl bys taky, nebo přál bys jsi taky, aby to vydrželo?
1: Tak samozřejmě. Jako
0: tvýmu dědovi?
1: Ono hlavně do každého vztahu je asi potřeba vstupovat s tím, že je to na celý život. Jo? Kdybych si myslel, že to nemá budoucnost, tak není potřeba vůbec tom nějak setrvávat. Ale tak i proto ta svatba po 10 letech, že jsme si dobře rozmysleli, jestli opravdu nám to takhle vyhovuje, prožili jsme několik společných dovolených, už jsme spolu bydleli, pak teprve přišla svatba, pak teprve ty děti, všechno jak z nějaký červený knihovny. Takže my jsme spíš nastaveni tak, jako, že jsme chtěli mít tu jistotu, chtěli jsme si to opravdu ověřit. A pořád je to vlastně lepší a lepší.
0: Davide, ještě mi řekni, než si pustíme písničku, jaký to je najednou ta nová role táty?
1: My jsme to malinko naťukli, než se zapli mikrofony. Je to neskutečná zodpovědnost. Najednou člověk začne přemýšlet úplně jinak. I v tom autě, kdy řídí, samozřejmě někam cestuje sám. A to, že naše práce to obnáší, že hodně cestujeme po republice. Plus samozřejmě nějaký zdravotní komplikace. Najednou je člověk takový nervózní, nechá se daleko dřív zkontrolovat, než by to dělal prostě dřív bez těch dětí. Takže je to velká zodpovědnost a je to ohromný štěstí. A naše děti jsou vymodlený. To není žádná náhoda, takže my jsme si je moc přáli a byly tam i nějaký pokusy, kdy se to jako nepodařilo, o nějaký miminko jsme přišli v těhotenství, takže jako rodina byl vždycky náš sen.

0: David Gránský je můj dnešní host, herec, moderátor a zpěvák, netřeba představovat. Pojďme se ale ještě podívat na tu tvoji cestu, myslím, protože ty jsi vlastně absolvoval, vystudoval Pražskou konzervatoř. Mimochodem, já třeba na svoje období na divadelní fakultě vzpomínám strašně rád a s konzervatoristy jsme se velmi přátelili.
1: V jednom nejmenovaném baru. Ano, podle mě si kamarádili hodně všichni.
0: Ano. Ale byla to hezká doba, ne?
1: To víš, že jako bylo to krásný, tak bylo to takový to nezávislý mládí, kdy prostě člověk může dělat úplně cokoliv a zároveň je to ale období plný jako strachu. Já vlastně bych nechtěl zpátky asi ten věk. Jako mě vyhovuje vlastně nějaký ten věk, ty třicítky, a podle mě bude vyhovovat i čtyřicítka a padesátka, ale takový to kolem těch 20, kdy se člověk hledá, neví, jestli po studiu jako uspěje, jestli ano, se uchytí, ano. Jestli najde tu spřízněnou duši, jestli bude mít tu rodinu, ano. To zázemí, všechno to vlastně, to budování má před sebou a je to strašně stresující, takže já to ani dnešním jako dvacátníkům prostě nezávidím a je to jako nesmírně těžký a myslím si, že ještě těžší jako.
0: Máš pravdu, já bych taky neměnil. Všechno je tak, jak má být, ale řekni mi potom, když jsi teda vlastně absolvoval konzervatoř.
1: Tak... Já teda ti do toho musím skočit jenom, aby nedošlo. No. Já jsem ji neabsolvoval, ne. Já jsem v páťáku na konci odešel.
0: Ty jsi zlobil.
1: Takže jako maturitu tam samozřejmě mám. Ne, oni zlobili mě.
0: Aha.
1: Oni zlobili mě, takže jednoho dne prostě impulzivní David
0: ano.
1: Třísknul dveřma, asi v květnu v pátém ročníku, už mi zbýval prostě měsíc, abych to dokončil, ten páťák, a pak teda jeden poslední rok. A byl bych diplomovaný specialista DIS, ale to nejsem, takže jenom takhle jako k doplnění.
0: No a co pak bylo? Co jsi teda dělal, když jsi teda hrdě bouchnul dveřma?
1: Já jsem točil a oni to prostě nehodlali nějak podporovat, což já tomu asi rozumím. Prostě buď se člověk rozhodne studovat, tak má docházet do té školy a studovat jí. A nebo když se pracovat, tak ať si pracuje, ale nám tady nezatěžuje prostě školství.
0: Vidíš, jo?
1: Takže já jsem hodně točil už od mládí. Zaplať pán Bůh, já jsem za to hrozně vděčný, ta praxe je jako nesmírně důležitá.
0: Davide, a ty jsi potom vlastně se proslavil mimo jiné také díky několika televizním soutěžím a vlastně pokaždé se byl v trochu jiné roli. Ty jsi byl v X Factoru, že jo?
1: To mi bylo 15.
0: Ano, to jsi byl opravdu mladěnkej. Pak jsi byl vlastně, to už jsem tě zaregistroval, tvoje tvář má známý hlas, to už jsi tam byl jako celebrita.
1: No,
0: tak se říká. A později to byla ještě Zlatá maska. Ano.
1: Pak jsem byl ještě jednou v Tvoje tvář má známý hlas,
0: ano,
1: s podtitulem
0: dvakrát,
1: Šampioni.
0: Ano.
1: Tam byl takový jako crème de la crème, ne, že bych se tak jako nazýval, ale já jsem měl ten pocit, že jsem mezi těma lidma, kteří jsou crème de la crème. No a pak je Československo má talent a tam jsem byl úplně v jiný pozici, no, takže ano. To je...
0: A víš, co by mě zajímalo, přece jenom byl jsi vystudovaný herec, zpíváš, takže vlastně ta Tvoje tvář má známý hlas v podstatě byl formát, který ti mohl nesmírně vyhovovat, protože vlastně jsi mohl zahrát a současně zaspívat.
1: Je to pravda.
0: Někoho úplně jinýho.
1: Je to pravda. A já si vzpomínám, že v tom stejném roce mi přišla nabídka i do taneční soutěže, ve které teď bude tančit teda mimochodem můj bratr, tak mu budu moc držet palce. Bude to mít těžký, ale já věřím, že to zvládne. Přišly mi vlastně dvě nabídky naraz, ale já jsem se v tu dobu prostě rozhodl pro tu show Tvoje tvář má známý hlas, já jsem tam cítil větší potenciál a zároveň jsem teda cítil vlastně daleko kratší životnost té soutěže, což se taky potvrdilo.
0: Ano, ano. Ono přece jenom je to docela náročné, vlastně týden co týden se naučit většinou anglický text, naučit se nějakou roli vlastně toho konkrétního zpěváka. Jak je tohle to šlo? Jako, byl to velký stres nebo to pro tebe byla
1: výzva? Byl to strašný stres. Strašný stres a pro mě bylo, nevím, 24 třeba, tak televizní obrazovky mi nebyly cizí, ale je to disciplína, která je náročná, hlavně to jede skoro jako přímý přenos.
0: Ano.
1: A nesmíte zakopnout, no. A do toho samozřejmě ty texty, a nemáte na to ani ten týden, oni jsou to v reálu vlastně 4 dny, protože vy to ve čtvrtek natočíte, vylosujete si další postavu, v pátek padnete do komatu. V sobotu začnete trénovat, takže máte sobota, neděle, pondělí a v úterý už jsou jako generálky, už jsou zase zkoušky na kameru, takže vy už to musíte umět, tam už nikdo nečeká, jestli teprve začnete učit nějaký kroky, oni už to chtějí vidět na ty kamery, už jim to ukazujete. A ve čtvrtek už se to jede prostě s těma maskama, na těch maskách sedíte klidně v křesle 5,5 hodiny, no.
0: A byl jsi trémista?
1: Když... Strašnej.
0: A jsem vlastně pořád. Přenosu.
1: Já jsem vlastně pořád, ale už se to tak jako sklidnilo, už s tím umím líp pracovat, no.
2: Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: herec, moderátor a zpěvák David Gránský je mým dnešním hostem. Davide, než se dostaneme ale k takovým těm pracovním tématům, já vlastně o tobě v podstatě nic moc nevím, jestli máš nějaké koníčky, čím žiješ, co tě třeba baví.
1: Ježišmaré, no tak to já ti řeknu hned.
0: No, pojde.
1: Trošku se za to stydím.
0: Jak to?
1: No vzhledem k mému věku nevím, jestli je to úplně běžný, jo, ale...
0: Čekám, co z tebe.
1: Počkej, já jsem propadl prostě zahrádkářství.
0: No a to je hezký.
1: No ne, jako jo, samozřejmě, ale já se rozplývám nad tím, jak se mi prostě zabarvujou broskve. A jak mi rostou, nevím, maliny, rajčata, nesmysly, já furt jsem na té zahradě, moje žena už mi říká, ty nejseš, kde zase seš? A já, na zahradě, a ona, ty nejseš normální, co tam furt hledáš? A já každý den chodím, pozoruju ty záhony, co novýho, kde, jak, protože to je každý den něco novýho, něco
0: já
1: odkvete,
0: to
1: vykvete,
0: ano.
1: Ty stromy, jak se mi to tam začíná, a furt se to mění, že jo? No takže já furt zalívám létě, prostě já tím žiju.
0: Takže máš zahradu?
1: Mám zahradu.
0: O kterou se staráš, jsem pochopil.
1: No, hodně. Až moc možná.
0: Ale já to znám a to zabere poměrně hodně času.
1: Já vím, Pavle, a nechci tě urazit, ale jakoby nejsme úplně vrstevníci.
0: Ano, no to nejsme.
1: A prostě fakt si rozumíme v zahrádkářství, jo. To ale... prostě s mýma vrstevníkama si o tom nemůžu povídat, takže já přesně o tomhle si povídám s takovýma kolegama, jako seš ty. Ano. A já tím, a víš co, ještě tam nejsem, jo, v téhle fázi, ale oni už v téhle generace potom, oni už mají potom fotky a videa té zahrady. Tak tam jsem ještě nedospěl.
0: Já taky minimálně, ano.
1: Máš taky fotky a videa?
0: No, občas něco na sociální sítě
1: dám. A tam ještě nejsem.
0: No.
1: Tam ještě nejsem, musím to začít fotit a dokumentovat.
0: Davide, já třeba, když jsem tuhle přišel na záhon a viděl jsem, že je červený rajčaty,
1: no,
0: tak jsem okamžitě vytáhl mobil a hned jsem to zvětšnil, protože jsem si říkal, kdy zase tohle uvidím.
1: Ježišmarja, to musím začít dělat. Máš pravdu.
0: Ale chci ti říct jednu věc, že to je velice bohulibá taková záliba, protože nevím, jestli už si do toho stádia dospěl, ale třeba mě to, a v té naší branži je to potřeba, mě to nesmírně uklidňuje a harmonizuje.
1: Já furt i sekám, jako to vlastně nikdo jiný nedělá doma, tak jako pochopitelně asi se to očekává i víc ode mě, ale já prostě furt jsem každých 5 dnů prostě se sekačkou venku, já si tím čistím hlavu.
0: A když třeba máš té práce hodně, tak kdo tě na té zahradě zaskočí, protože já sám dobře vím, co to je.
1: Nikdo.
0: Když se vrátím...
1: Nikdo, to tam pochcípá všechno, to vůbec nikdo nic tam nedělá prostě. Já si myslel, že manželka bude nadšená, ty kytičky a tak, ano, že to je spíš jako ženská, jako vlastně ženský rádi pečují o ty květiny. Ne, tak ne, u nás jsem to já.
0: Budeš muset vychovat své děti. Ale já ti řeknu jednu věc, já jsem jako dítě, já jsem práce na zahradě, jsem taky z Moravy a taky jsme měli, my jsme dokonce měli obrovskou zahradu, já jsem to nesnášel.
1: Já taky.
0: Všichni děti si šli hrát a já jsem šel makat na zahradu.
1: Já jsem to nesnášel a makat jsem nechodil.
0: Proto jsem to neměl rád, ale dneska já jsem šťastný.
1: Já taky. No a ještě mě k tomu doprovázejí ty děti právě a oni mají takový hrací sekačky, takže oni jezdí vedle mě a dělají jakože taky sekají, takže je to taková rodinná prostě záležitost.
0: Davide, to je taková nenásilná, pozvolná pedagogická metoda, to dělej. Takhle si je vychováš a časem jim místo té dětské sekačky podstrčíš tu normální. Místo rejče dostanou opravdický rejč, žádnej nahraní.
1: Je to
0: a,
1: tak, no.
0: A budeš mít prostě někoho, kdo tě zastoupí.
1: Doufejme.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: David Kránský, herec, moderátor a zpěvák, je mým dnešním hostem. Když jsem řekl herec, znamená to i divadlo. Já jsem tě třeba zaregistroval v muzikálu Mamma Mia.
1: No tam jsme se zaregistrovali hodně.
0: Ano.
1: Tam jsme byli kolegové, to byl krásný projekt.
0: A to jsem tě, jako přiznám se, já jsem tě do té doby, jako věděl jsem, že jako existuješ, že točíš a tak dál. No ale najednou přišlo takový ucho ještě na to velikánské jeviště kongresového centra. Všichni jako spozornili, protože já si pamatuju, že ta role ti nesmírně sedla. A že si vždycky přinesl do toho ještě společně s Ivanou Korolovou, to si pamatuju, že jsem se vždycky na tuhle kombinaci těšil, protože to byla nesmírně dobrá energie, veselá.
1: Je, tak to rád slyším. No tak bylo to strašně, strašně zábavný samozřejmě a obecně ty muzikály, které jsme hráli v kongresovém centru. Je to úplně jiná práce i s jevištěm, i s hledištěm, i s divákem v té interakci, protože tam prostě ten zvuk doznívá, takže vy řeknete nějaký for a musíte třeba 2-3 vteřiny počkat, protože ten smích se ozývá od první řady a v poslední se ozve prostě až za třeba 6 vteřin. Jo,
0: takže... Já jsem tomu vždycky říkal, že hrajeme na fotbalovém stadionu.
1: Je to tak.
0: Je to tak, ale když jsem řekl divadlo, tak myslím samozřejmě divadlo to ryzí. Tady, když jenom namátkou se podívám, Pomáda, Sněhová královna, Tančírna, Adží duchové, Tarzan, Anděl páně, Ledové království, těch titulů je tam ještě mnohem víc. Když se tak ohlédneš, co třeba ne tě bavilo nejvíc, ale co třeba ti nejvíc dalo, nebo co pro tebe byl třeba i oříšek?
1: Víš co, asi v každém tom projektu se musíš porvat trošku s něčím jiným, ale vždycky se trošku porveš. Jsou tam nejrůznější protiúkoly, tak když se podívám na takovou první velkou titulní roli,
0: ano.
1: I vzhledem k tomu, že se to teď zase vrátilo po 2 letech do divadla Broadway, tak hrajeme Muže se železnou maskou,
0: ano.
1: Kde vlastně hrajou Ludvíka 14. toho záporáka, jak to hrál Leonardo DiCaprio ve filmu,
0: ano,
1: a samozřejmě
0: ano.
1: Hraju i to dvojče toho Filipa Zavřeného v žaláři. To byla taková první velká titulní role a je to samozřejmě takové Jekyll a Hyde, je to těžký. Herecky nesmírně. Michal David tam napsal hudbu, překrásnou, ale sakra těžkou, takže ho proklínám každý představení, tam se hodně naspívám. Takže to je jedna z věcí. Potom v Tarzanovi, tak tam to bylo neskutečně fyzicky náročný, protože prostě všude po světě mají v Tarzanovi jištění. Oni jsou jištění i na těch šálách, když visej, tak je
0: a
1: to
0: vy
1: bezpečné.
0: Vy jste nebyli?
1: Ne, my jsme v České republice, takže na to nebyly korunky, takže já jsem prostě visel v několika metrech, úplně poprvé nejsem akrobat, nejsem tanečník, trošku jsme s tím jako bojovali, ale pojďme to zanechat v nějakém pozitivním
0: tak to
1: duchu.
0: Bych se zblázil, že já když jsem jako Abronzius v plesu upíru skákal jako ten stařičkej profesor asi z 6-metrové výšky, tak jsem samozřejmě visel na laně a věděl jsem, že když se něco stane, takže...
1: Pavlíku, a to já v běžném životě nevylezu ani na třetí šprošli od žebříku. Tak tady jsem musel vyset v několika metrech a ještě...
0: Protiúkol.
1: No, byl to protiúkol. Takže jenom, abych to jako nastínil, tak každý to představení má samozřejmě svoje.
0: A je nějaký z těch představení třeba, který seš opravdu rád, že tě v životě potkalo, že jsi na tom zgustnul na té roli, že jsi řekl, jo, tak tohle je přesně to, co jsem chtěl.
1: Pokud jsme v tom muzikálovém světě pořád, tak je to určitě Anděl páně v hudebním divadle Karlín, kam mě přizvali asi po roce, kdy už to hráli, protože pan kolega Lambora, kolega Jan Sklenář, nějak časově jim to tam haprovalo termínově, takže mě povolali jako takovou výpomoc. A to je nádherný, takový opravdu malebný, český, ale velkovýpravný muzikál. S hudbou Ondřeje Brzo Bohatýho, která je překrásná,
0: ano.
1: Se skvělým obsazením, takže ti kolegové na jevišti, to je jedna radost, jako s nima tam stát, je tam Ondra Rychlý, se kterým se mi krásně hraje a známe se teda i z těch všech tam seriálů, jako Gimpl s ručením omezeným, kde jsme začínali jako děti, nebo potom v seriálu Modrý kon, kde jsme hráli kámoše doktory. Takže se potkáváme poměrně často. Jirka Korn hraje pána Boha, co hrál pan Bartoška ve filmu. S panem Kornem sdílím šatnu, takže to je zážitek.
0: Řekni mi, je pořád tak pořádku milovný, když seděl, jsem s ním v šatně ještě na bídnící, tak on vždycky přišel a první, co udělal, že si uklidil svůj stůl a nás to tak štvalo, protože jsme tam všichni měli binec, ale pan Korn to tam měl prostě vzorně uklizený, vytřený.
1: Tak jestli může něco samozřejmě se vší úctou, pokorou a dobrým prozradit, tak pan Korn za mnou jednou přišel. A ještě teda sdílíme šatnu i s Ondřejem Rychlým, jo. Ale když Ondra Rychlý nehraje, hraje jeho alternace, tak jsme tam pouze ve dvou s panem Kornem. No nic, ten den tam byl i Ondra a pan Korn za mnou přišel a říká, Davide, já jsem to s tebou asi neřešil, všichni ostatní už to vědí, kdo se mnou sdílí šatnu, ale prostě byl bys tak hodnej a
0: já tuším.
1: Utíral po sobě umyvadlo v koupelně a já, prosím, No, já opravdu, já jsem na to pes a já chci mi prostě, aby tam nebyly ty kapičky okolo. Já říkám, pane Korne, já se velmi omlouvám, ale já jsem dneska v koupelně ještě vůbec nebyl. A on, no, tak Ondra Rychlý už to ví, tomu jsem to říkal, takže ten by si to nedovolil, ale tebe poprosím. Já říkám, já jsem tam fakt nebyl, přísám Bohu. A Ondra pak se přiznal a řekl, že to byl on, že na to zapomněl, takže pan Korn přišel a omluvil se mi, což nemusel, já bych mu to odpustil i tak.
0: Davide, jestli tě to uklidní, já mám úplně stejný zážitek, akorát v jiném divadle.
1: Takže v Goje.
0: Ano.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka. Bonsoir, monsieur, klaním se vám, podnik jak klíč.

0: David Gránský, herec, moderátor a zpěvák je mým dnešním hostem. Ještě jsme tady vlastně nezmínili jedno řemeslo.
1: Ano.
0: A to je dabing.
1: Je, no tak to je takový velmi jako sporadický, ale...
0: No ale pozor, v sporadický možná, ale v seriálu Simpsonovi si nedaboval postavu Brandna?
1: Asi.
0: Toho v původním dabingu, jak jsem se dočetl, mluvil Ed Sheeran.
1: To jo, to si pamatuju, no. Ano. A on tam totiž zpíval.
0: Ano.
1: Takže mě docela poptávají na takový dabingy, kde se i zpívá.
0: Zpívá, no. A baví tě dabing?
1: Jako, jo, určitě. Ale jsem samozřejmě, nejsem profík, nemám to přesně, jako si zmínil kolegyni a moji teda ohromnou kamarádku Ivanku Korolovou, tak to je profík, jak
0: ta jede
1: 6 studií denně.
0: Ano,
1: jako. Já prostě si dám takový jako za odměnu a tak jako pro radost a vzhledem k tomu, že už mám ty dvě děti, tak si říkám, že chci nějaký ty pohádky, ale většinou ty, co jdou do kina, takový ty velký, takový ty televizní, ono je na to strašně málo času a já nejsem natolik zkušený, abych to zvládnul.
0: Já ti naprosto rozumím, protože já jsem si takhle jednou troufnul jenom, a to mě bavilo, na šmouli, na básníka poetu, jsem tam mluvil.
1: Počkej, a ty jsi mluvil ty šmouly Zapomenutá vesnice?
0: No takový ty, já už nevím, která série.
1: Ale jaký
0: série,
1: rok
0: to
1: třeba?
0: No, to je, tak já nevím, 15 let?
1: Aha, tak to ne.
0: To byla nějaká nová série, ale proč o tom mluvím? Protože to mě bavilo, že jsem se nemusel strefovat na tu pusu úplně přesně, protože u těch kreslených postaviček to je malinko takový, že se tam přimhouří oči.
1: Je to pravda, no, ale je to daleko zábavnější, protože ty postavičky musí být takový barevnější hlasově. Ale šmouly jsem taky namlouval jsem Nešiku. A to jsem točil asi 2 dny, kdy jsem jenom pořád někde samozřejmě nešikovně padal a křičel a něčeho se bál, protože jsem byl nešikovný, pochopitelně, tak z toho teda to bylo hlasově velmi náročný. Ale bavilo mě to.
0: Davide, když se podíváš vlastně na svoji kariéru zpátky, já vím, že třeba ještě brzy, ale máš pocit, že jsi si spíš naplánoval, jakože jsi šel vědomně za tím, co chceš, anebo se nechal unášet tím, co ti zrovna osud přihrál do cesty?
1: Nechal jsem se unášet tím, co mi osud, respektive někteří lidi přihráli do cesty. No. Já když jsem byl malý, tak jsem určitě poslouchal i tebe. Poslouchal jsem všechny vás, ty osobnosti, které jste mluvili zrovna, když já jsem chtěl jakoby začínat, tak jsem poslouchal, co je k tomu potřeba. A vy všichni, obligátní prostě odpověď, až jako trapná, ale teď musím uznat, že je velmi pravdivá. No, tak je potřeba narazit na ty správný lidi. A vždycky, to je výborný, no tak to je rada do života. Ale je to tak?
0: Je to tak. No, ale ty si na ně evidentně potom narazil, takže jsi si naše slova vzal k srdci, to mě těší. A ťukli jsme tady ty seriály, bylo jich hodně. Oba víme, že ne vždycky ty seriály jsou nějaká hlubokomyslná záležitost. Je to prostě někdy takový, aby se na to lidi dívali, zajímalo to vlastně širokou populaci, když to řeknu takhle hezky, ale přece jenom dá se najít určitě něco, co tam člověka jako, jak se říká, chytne za srdce. Je nějaká z těch rolí, která se ti vloženě dostala pod kůži, kterou jsi fakt užíval v těch seriálech, myslím?
1: Zkrátka, ale ty se ptal i, když jsme tady točili k tomuhle pořadu upoutávku, která z těch profesí je moje nejoblíbenější, jestli radši jsem zpěvákem, nebo radši hercem, nebo radši, nevím, tanečníkem, nebo moderátorem, nebo co se říká. Tak já myslím, že je úplně jako zbytečný se to snažit nějak jako rozdělovat, protože jedno bez druhého by mě
0: nejde.
1: Nebavilo. A já mám rád to, když je takový jako barevný a můžu střídat i ty kolektivy. A to stejně i v těch seriálech, jo. Člověk si prostě musí najít v každý té postavě něco, co tomu táhne, co ho baví, a pokud budu mluvit prostě i třeba o seriálu Zoo, tak pro mě už vždycky bude velmi důležité, protože během toho seriálu se mi narodil můj první syn, to za prvý. Potkal jsem tam fantastický lidi, jedním z nich byl prostě Pavel Nečas, který nás opustil nedávno.
0: Ano.
1: Takže nezapomenu, jako nikdy, mám to pod kůží. Potom je seriál Kamarádi, ten je teď ten poslední, tak tam se mi zase narodil prostě druhý syn, jo. Takže to už v seriálu Modrý kód, s tím jsem prožil asi nejvíc času. Odnesl jsem si jako skvělý přátelství a nespočet zkušeností vůbec, obecně se seriálovým natáčením, s tou rychlostí, s tím, jak je to opravdu jako fabrika, ale já bych to nepodceňoval, je to strašně těžký.
0: Je
1: jako
0: to velmi
1: těžký.
0: Kvanta
1: textu, který prostě člověk za den musí zvládnout.
0: Učíš se dobře text?
1: Jo. Až tak jako nezodpovědně, že to nechávám pomalu až na plac, no.
0: Tak to tě obdivuju.
1: Protože já nejvíc nebo nejlíp fixuju cokoliv v nějaký aranži, v nějakém aranžmá, takže i na divadle, když se zkouší, tak já nejlíp ty repliky si pamatuju s tím pohybem, jako mám to propojený. Prostě vím, že teď jdu ke dveřím a tady jsou tyhle ty dvě repliky. Teď se posadím na gauč a jsou tady tyhle repliky. A to mám stejný v tom seriálu. Jakmile mám ponětí o tom, odkud kam kdo přichází, vychází, kde si sedá, kde se postaví, tak se mi to líp pamatuje.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
3: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, srst plný čbán, už to vzpěj.
2: Písničky, které nestárnou.
4: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
2: Písničky, které nestárnou.
5: Nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě stále a chvíli ještě bude mým hostem herec, moderátor a zpěvák David Gránský. Davide, strašně to uteklo, to dnešní povídání bude mít kavárně.
1: Ježišmarja, s tebou to jde samo.
0: Ale já jsem rád, že jsi přišel, i jsem rád, že jsem tě poznal a posluchači, myslím si, taky zase trošku z jiné stránky. Velmi mile si mě některými postřehy překvapil, musím říct. Jdeš si zatím, myslím si, tak jako hezky vyváženě v tom životě, jo? A tak to ti držím pěsti.
1: Děkuju.
0: Aby to pokračovalo dál, ale když jsem tím naznačil budoucnost, tak by mě zajímalo třeba, co dál bys si ještě přál, co chystáš, nebo co bys si chtěl, aby tě potkalo v tom tvém životě.
1: Podívej se, já nějaký, jak jsme to naťukli v té předchozí otázce, jestli to nechávám tak jako plynout. Nechávám to plynout. A člověk se mění, člověk se vyvíjí. Ve 20 chce člověk dobývat svět, jo. V 25 chce dobít aspoň Českou republiku. Ve 30 zjistí, že i ta Česká republika dobíte docela, jako, že to je docela záhu s prominutím. A teď jsem asi v takové jako životní fázi, kdy už nemám chuť ani nic dobývat. Já už jsem jako si vyzkoušel spoustu skvělých věcí, potkal jsem spoustu skvělých lidí, mám fantastickou rodinu a ta kariéra, nebo to, po čem jsem jako práhnul tehdy.
0: Ano.
1: Tak já už to nějak, jako není to na mém seznamu priorit vůbec. Já jsem se nějak jako zvláštně sklidnil a jsem fakt jako strašně zaměřený na tu rodinu. Ale dobře, pokud jako jenom v rychlosti k těm plánům, tak moje ambice, už dlouhodobě o tom mluvím, je režie.
0: To bych do tebe jako opravdu neřekl. To si mě překvapil, ale mile.
1: Takže ne, že bych měl v plánu se úplně nějak stáhnout jako z veřejného světa, že bych chtěl zmizet před kamery a schovat se za ní, ale láká mě divadelní režie. Takže doufám, že tam se... Pavle, já vidím
0: to.
1: Ten tvůj pohled.
0: No, jestli
1: počkej,
0: máš...
1: Hele, počkej si na ten debit, jenom jak
0: dobře.
1: To jako dopadne.
0: Dobře.
1: Protože můžu prozradit,
0: no,
1: že
0: prozrať.
1: Už je něco v plánu.
0: Ano.
1: A už teda máme hotový obsazení, moc se omlouvám, Pavle. Ale hele, nikdy prošli, nevíme, no. Jak to dopadne. Takže
0: třeba
1: buď rád
0: vypadne.
1: A třeba, pokud to bude sukces, tak se ti rád ozvu.
0: Dobře, a já to víš, tak člověk krouží dokola kolem, už si to tak jako naznačil. Komedie nebo tragédie?
1: Bude to komedie.
0: Tak to by mě zajímalo. Tak to ti držím pěsti, protože na divadle je dobrýho humoru pořád málo na to, jaká je kolem nás doba. Já jsem zaregistroval, že nejenom na koncerty, ale i do divadel vlastně lidi čím dál tím častěji a raději chodí
1: na komedie.
0: Na komedie.
1: Je to pravda. A lidi by se měli smát, lidi ano. by se měli víc bavit, protože samozřejmě to, co se děje kolem, ale i ty sociální sítě, já s tím začínám zápasit. Jo, prostě ta faleš a to předvádění ano. se, to, jaký kdo má vůz, jaký kdo má auto, jaký kdo má rty a nafouklý zadek. Já se omlouvám, ale prostě už je toho moc. Je potřeba prostě si přestat tady závidět a přestat bojovat. A proto si myslím, že lidi chodí daleko častěji na komedie.
0: Ano.
1: Je potřeba se bavit a smát.
0: A vlastně všeobecně do divadel, protože tam to není ta virtuální realita, tam je to
1: ano,
0: skutečně
1: to. Ano, teď už jedeme AI, takže...
0: Kouzlo okamžiku.
1: Divadlo pořád zůstává to ryzí a budu rád samozřejmě, když lidi budou do divadla dále chodit.
0: David, to je rajská hudba pro moje uši, slyšet to od někoho, kdo je o generaci mladší než já. Tak já ti držím pěsti. Prosím tě, slib mi tady přede všemi,
1: Ježišmarja, slib
0: že,
1: mě, to nemám rád.
0: Že mě do toho divadla pozveš.
1: Pozvu tě moc rád.
0: Ano, a já rád přijdu.
1: Než se to bude konat, tak samozřejmě dám vědět vás taky, milí posluchači, pozvu na to ještě všechno čas a tobě moc krát děkuju za pozvání.
0: A já ti děkuju za to, že jsi přišel i za hezký povídání a milí posluchači, to je vlastně pro dnešek všechno v nejlepším se má přestat. Mým dnešním hostem byl herec, moderátor a zpěvák David Gránský a Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Maximální povolená rychlost na dálnicích pro obytné automobily by se mohla podle ministerstva dopravy výrazně zvýšit. Ve Slánské nemocnici na Kladensku se do konce září narodilo meziročně více dětí. Basketbalisté Pražské Slávie v nejvyšší domácí soutěži opět vyhráli. A dnešní počasí v regionu odpoledne přibývání oblačnosti pršet by nemělo. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré nedělní poledne. Obytné automobily by mohly nově na českých dálnicích a rychlostních silnicích jezdit rychlostí až 100 km za hodinu. Maximální povolenou rychlost má o 20 km za hodinu zvýšit novela zákona o silničním provozu, kterou připravuje ministerstvo dopravy. Zpomalení dopravy při předjíždění pomalejších kamionů ministerstvo nečeká, říká mluvčí resortu Alena Míl.
4: Naopak sníží se rozdíl mezi rychlostí obytných vozů a ostatního provozu na dálnici. Proto tedy spíše očekáváme plynulejší začlenění těchto vozidel do provozu.
3: Středočeská policie varuje, že děti a mladiství jezdí na elektrokoloběžce bez řidičského oprávnění. To je nutné mít při používání zařízení jedoucí rychlostí více než 25 km za hodinu a s výkonem nad 250 W. Na základních školách na Benešovsku proto policie spustila preventivní akce, říká krajský koordinátor BESIPu Ondřej Žabenský.
5: Největší problém je, že děti jezdí na elektrokoloběžkách, které skutečně překračují rychlost 25 km v hodině a nejsou držiteli řidičského oprávnění ani skupiny AM, ani skupiny A1, takže nemohou na tom jezdit. Bohužel rodiče jim to umožňují, kupují jim tyto věci.
3: V nemocnici ve Sladém na Kladensku se od začátku roku narodilo výrazně více novorozenců než loni. Do konce září to bylo přes 340 dětí, meziročně o 10 více. Nárůst počtu zařízení eviduje i přesto, že porodnost v celé České republice postupně klesá. Upřesní mediální zástupkyně nemocnice ve Slaném Adéla Štajnová.
6: Jednoznačně říct, čím je letošní nárůst způsobený, samozřejmě neumíme. Věříme ale, že svou roli může hrát i to, že porodnice v posledních letech výrazně rozvíjí a snaží se kombinovat bezpečné odborné zázemí s respektujícím a individuálním přístupem k rodičkám. Sport.
3: Basketbalisté Slávie i Pardubic zvládli generálku před vstupem do Ligy mistrů, když vyhráli i páté utkání v novém ročníku nejvyšší domácí soutěže. Pražané, kteří se v létě spojili s mistrovským Nymburkem, vyhráli v Hradci Králové 101-75. Pardubice porazili Ostravu 110-98 a basketbalisté pražského USK vyhráli nad Pískem 105-89.
2: Počasí.
3: V nejbližších hodinách čekáme přibývání oblačnosti, odpoledne a večer už bude od západu až oblačno, maxima mezi 19 a 22 stupni a výhled na další dny. První polovina nového týdne bude slunečná s teplotami až kolem 23 stupňů, ve čtvrtek ale čekáme přechod výrazné studené fronty.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Problémy máme hlášené od řidičů z dálnice D10. Ve směru z Turnova do Prahy čekejte kratší zdržení od Staré Boleslavy. Fronta popojíždí z kilometru 14 na kilometr 13, kde jeden pruh blokuje nepojízdné vozidlo. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začínají nedělní písničky na přání. Provázet vás jimi bude Iveta Chlumská.
7: A moc ráda. Hezké poledne.
0: Písničky na přání.
7: Tak i dnes samozřejmě mezi 12. a 13. hodina ve vaší režii, na kterou se určitě těšíte. Já myslím, že muzika ta je nachystaná, vy jste připraveni užít si písničky, které si sami vybíráte, prostřednictvím tedy naší SMS brány píšete 90 01 04, to je číslo, kam posíláte SMSky ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo přes webový formulář, ten najdete na internetové adrese střednicechy.rozhlas.cz. Tak si pojďme užít hodinu příjemné muziky.
0: Písničky na přání.

Hana Zagorová s písní Zdá se na úvod nedělních poledních písní na vaše přání. Dnes máme jedno velké přání, aby písnička potěšila, povzbudila vás ve studiu i ty v pohodě domova. Janinku úspěšně se uzdravující v Šípkovém Keři, Liběnku s Vandou, dvě Vendulky, Rakovnickou a Užickou a taky dvě ale Marušky v Nymburku a Štěpánově. To si přeji Janičky a Zdenda v Rakovníku. A píšete mi, abych písničku zahrála i pro hodného a statečného tatínka Jiřího Pražáka z Bradlecké Lhoty, aby měl pěkný den. A pěknou neděli přejeme i vám do studia i všem posluchačům. Napsali Ivona, Renda, Pavla, Marťa a Lucka.

La Paloma a Julio Iglesias. A píšete mi dál dobrý den do studia i posluchačům. Písničkou chci pozdravit Květu, Romana, Jarmilky, Světlanku, Jarušku a Drahušku. Patří i dalším, kterým se bude líbit, napsala Jindra.

sa milí. Vráť sa od Kysuckej vody. Odniesol si mi kľúč.

0: Písničky na přání.
1: 17 minut po 12. pokračují písničky na vaše přání. Když se podíváte do kalendáře, vedle dnešního data je jméno František. Tak Františkům budeme hrát k svátku panu Františkovi Procházkovi a ostatním Františkům. Hodně zdraví, štěstí a radosti jim přejí Janiny a taky zdraví Liběnku a všechny přátele. Tak tedy Karel Gott a Pábitelé.

0: Hezkou neděli, čtvrtou říjnovou, Františkům a Františkám přeji k svátku i všem dnešním narozeninovým oslavencům všechno jen to nejlepší, napsala Sylvie z Prahy.
1: Víc

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Písničky na přání.
2: Pokračují v našem vysílání. No a dnes oslavují Františkové a Františky, pánové Procházka, Kureša, ostatní. Přeji hodně zdraví, štěstí, člověčí pohody, napsala Pabí Jarka z Kladna.
3: Když postřecha

A z hospůdky známé Jaromíra Majera zase zpátky k písničkám na vaše přání. K svátku věruškám Koníčkové, Šlechtové i ostatním věruškám přeji všechno dobré a posílám píseň Nestrácej víru v lásku mou. Napsala Světla. No a Ivetu Simonovou a Milana Chladila posíláme ještě taky Františkovi Procházkovi z Příbramy. Františku, ať vás stále provází štěstí, láska, spokojenost, radost a zdraví. To je poklad pravý. To od srdíčka přeji dvě Jarmily, zdraví i manželku Liběnku.

0: Písničky na přání.
1: 2 minuty po půl jedné pokračují písničky na vaše přání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. No a dnes má svátek i pan František Frič a syn. Přeji mnoho štěstí, hodně radosti a lásky, to přeje mamka a posílá velkou pusu. A my posíláme Michala Tučného a velkou gratulaci.

0: co jsem žil.
1: Zdravím a prosím o píseň Plzeňský k svátku Fandovi Procházkovi. Vše nejlepší, hlavně zdraví, štěstí a pohodu přeje Anička z Kutné Hory a zdraví i Liběnku a přeje pohodové dny. Rádi se připojíme, Františkové, všechno nejlepší.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Písničky na přání.
1: Stále se věnujeme písničkám na vaše přání. Františkovi Procházkovi k svátku hodně zdraví a pohody přejí Květa, Roman a Jirka z Vysoké, zdraví i Liběnku a posílají Valdemara Matušku.
2: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

Žít jen žít zpíval Valdemar Matuška. Žijete ve Společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy a stále ještě písniček na vaše přání. Hezké odpoledne, prosím o zahrání písničky s přáním všeho nejlepšího pro moji kamarádku Janu Plívkovou, která slaví narozeniny, napsala Helena Pospíšilová.

0: Písničky na přání.
1: Hezkou neděli, sváteční hlavně pro Františky. Přeji pevné zdraví, lásku, spokojenost a hezký den i všem posluchačům, napsala Veronika z Rakovníka.

Za 9 minut 13. hodina, to znamená, že jsme ve finále poledních písniček na vaše přání. Ještě poslední přání tu mám. Dobrý den, prosím zahrát pro radost Monice a svátek budou mít Věrušky, tak všem hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody jim přeje Marcela. Ve 13 hodin zprávy s Otou Nehasilem, po nich výlety s Pavlem Kudrnou a já vám přeji hezké nedělní odpoledne.

že v Kolíně mají pomník věnovaný medvědům, a to konkrétně postavičkám z kresleného seriálu Potkali se u Kolína a neb Pojďte pane, budeme si hrát. Pokud byste pomník hledali, nachází se na kraji kolínského lesoparku Borky. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
4: České ministerstvo dopravy chce zavést 15-letou platnost řidičského oprávnění. Středočeský kraj vybuduje na Příbramsku novou cyklistickou trasu téměř za 70 milionů korun. Hokejisté Mladé Boleslavy v 8. kole domácí extraligy přivítají doma Liberec. A dnešní počasí čekáme pozvolné přibývání převážně vysoké oblačnosti na oblačnou maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré nedělní odpoledne. Platnost řidičských průkazů by se v Česku mohla prodloužit z 10 na 15 let. Vyplývá to z aktuální novely zákona o silničním provozu, kterou teď připravuje ministerstvo dopravy.
5: Nemusím tak často tady chodit, ale jednou za 10 let je v pohodě podle mě.
6: Říká řidič Jan, který si přišel pro nový řidičský průkaz na úřad na Pražském Vyšehradě. Novinka má podle ministerstva ulevit úřadům, které ročně vymění dohromady až 700 tisíc řidičských průkazů. Nic by se nezměnilo pro řidiče z povolání a například kategorii nákladních aut a autobusů. Skupina pro osobní auta by nově platila i provozy na alternativní pohon až do hmotnosti 4,25 tuny, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
7: Evropská legislativa počítá s tím, že nová vozidla, která využívají elektřinu, vodík anebo další alternativní paliva, často budou těžší než srovnatelná vozidla se spalovacím motorem.
6: Možnost by se týkala řidičů, kteří mají oprávnění alespoň 2 roky. Sára Adamcová, Český rozhlas.
4: Středočeský kraj vybuduje na Příbramsku novou cyklostezku. Vznikne mezi Chotilskem, Prostřední Lhotou a Mokrskem a bude více než 3 kilometry dlouhá. Stavba téměř za 70 milionů korun by mohla začít v roce 2028. Cyklostezka má být součástí mezinárodní trasy, která vede z Norska až na Maltu, říká středočeský radní pro oblast dopravy Petr Borecký z Hnutí STAN.
8: Po dokončení se stane důležitou součástí české i evropské cyklistické infrastruktury. No a my samozřejmě připravujeme i další navazující části, na které se tento úsek do budoucna napojí.
4: Nové parkoviště mohou využívat zájemci v Praze Hostivaři. Nachází se nedaleko křížení ulic U průseku a Švehlova a je na něm stání pro 50 vozidel. Parkoviště je oplocené a hlídané kamerami. Na místě donedávna byla černá skládka. Tu městská část likvidovala za 150 tisíc korun.
9: Parkoviště provozuje soukromá firma. Jednodenní stání pro osobní auto na něm stojí 200 korun. Řidiči si můžou zarezervovat i dlouhodobé parkování na celý měsíc. U toho mají zvýhodněnou cenu lidé s trvalým bydlištěm v Praze 15. Ondřej Mikušek, Český rozhlas. Sport.
4: Hokejisté Třince dnes mohou vytvořit nový rekord domácí extraligy, pokud v základní hrací době zvítězí i v 8. zápase na úvod sezony. Oceláři nastoupí v Olomouci. Pardubice budou hrát v 8. kole se Spartou, Karlovy Vary z Plzní, Hradec Králové s Vítkovicemi, Litvínov přivítá Kladno a Mladá Boleslav se doma od 16 hodin střetne s Libercem.
0: Počasí.
4: Čekáme další přibývání oblačnosti. Odpoledne a večer bude od západu až oblačno, pršet by ale nemělo. Maxima dnes mezi 19 a 22 stupni. Výhled na další dny, první polovina nového týdne bude slunečná, teploty až kolem 23 stupňů, ve čtvrtek citelné ochlazení.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: V Praze na okruhu z dálnice D1 k letišti pokračuje regulace vjezdu do Cholupického tunelu. Kolona vzniká za sjezdem na Písnici na kilometru číslo 5. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
10: Je tady 1. říjnová neděle s datem 4. a protože hodiny ukazují 4 minuty po 13. hodině, je jasné, že po vlnách Českého rozhlasu k vám právě připlouvají výlety neboli další pozvánky na zajímavá místa naší krásné země. A my vás pěkně vítáme u rozhlasového přijímače. Dnes vám představíme jeskyni jménem Býčí skála v Moravském Krasu. Není sice pro veřejnost běžně přístupná, ale má pozoruhodnou historii a působivá je i zvenčí. Potom zamíříme na opačný konec republiky a necháme se pozvat do Becherovy vily v Karlových Varech, kterou si nechal postavit pokračovatel slavné likérnické rodiny. Čeká nás také návštěva dělostřelecké tvrze Bouda na Orlicko-Ústecku v Pardubickém kraji. Zvenku působí poměrně nenápadně, ale pod zemí ukrývá 0,5 kilometru chodeb a místností. A nakonec se projdeme krásnou krajinou v okolí Miletína v Královéhradeckém kraji. A protože se v městečku narodil slavný český básník Karel Jaromír Erben, vydáme se stezkou připomínající jeho balady ze sbírky Kytice.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: historicky moravským krasem na jižní Moravě vás mohou zavést i k jeskyni jménem Býčí skála. Přestože není běžně přístupná, stojí za to se u ní zastavit a dovědět se mnoho zajímavého o tomto pověstmi opředeném místě. Nás k Býčí skále zavede náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář.
1: S jeskyňářem Alešem Pekárkem přicházíme k úžasnému přírodnímu útvaru zvanému Býčí skála. Čím je toto místo zvláštní v moravském krasu?
2: Jeskyně Býčí skála je největší jeskyní ve střední části moravského krasu a tato střední část je turisty poměrně hodně opomíjená. My jsme snad i rádi, že to tak je, no nicméně je to jedno z nejkrásnějších a nejzajímavějších míst v moravském krasu.
1: Nejenom, že je turisty opomíjená, ale ono se do ní zase není tak snadné dostat a podívat se dovnitř.
2: Tato jeskyně pro běžné turisty nepřístupná, ale pořádáme jednou v roce vždycky poslední tři víkendy před letními prázdninami dny otevřených dveří a je o ně velký zájem. Na našich webových stránkách vždycky spustíme rezervační systém a prohlídku je potřeba si předem rezervovat.
1: Je to náročné taková prohlídka?
2: Tato prohlídka pro turisty určitě náročná není, dokáže absolvovat téměř každý i s malým dítětem.
1: Přesto po většinu roku jsou interiéry jeskyně uzavřeny, zvláště tedy přes zimní období. Z jakého důvodu?
2: No, v zimním období tady probíhá hnízdění netopírů. Jeskyně Býčí skála je jedno z největších zimovišť netopírů a každou zimu jich tady napočítáme okolo 3000 kusů. Takže proto v zimě je jeskyně téměř zcela uzavřená.
1: Přesto stojí za to se sem vypravit už kvůli té scenérii, té strmé skály, kterou rádi využívají také horolezci, jako třeba v tuto chvíli. Ale toto místo je opředeno i dokonce legendami.
2: Ano, určitě. Býčí skála je opředena pověstmi a je to asi jedno z nejstrašidelnějších míst u nás. Samotná ta Býčí skála i zvenku je velice působivá. Je to asi 65 metrů vysoká kolmá skála, na které, jak jste říkal, se pohybují horolezci, ale vevnitř jeskyně archeolog Jindřich Vankl, dneska se mu přezdívá otec moravské archeologie, nalezl při svém výzkumu asi 40 lidských koster, bylo to v roce 1872, a popsal to jako pohřeb velmože z doby halštatské s lidskými obětmi. Dnes to už archeologové vidí jinak a popisují to, že spíš to bylo nějaké pohřebiště elit národa té doby, víceméně těch nejbohatších, kteří se nechávali na tomto místě pohřbít.
1: Takže i významné archeologické naleziště?
2: Určitě, nejenom ta předsíň, ale například v jižní odbočce se našlo sídliště pravěkých lovců sobů. Je to na celém světě asi ojedinělé místo, protože ti pravěcí lovci sobů se většinou uchylovali jenom do vstupních částí jeskyně. Někam zasahuje denní světlo, ale tady šli až hlouběji do jeskyně, protože tam začíná stále jeskyní mikroklima, kde se teplota pohybuje okolo 10 stupňů. Když si představíte konec poslední doby ledové, venku všechno zmrzlé a tam se dal rozdělat oheň, ta prostora se dá ohně vytopit. Ukázalo se, že tam jsou několika metrové vrstvy popela, takže ohně tam hořely snad po celá staletí. A takže na tu dobu to bylo asi velice luxusní a žádané bydlení pro ty pravěké lovce sobů.
1: Býčí skála je tedy jedno z míst, které určitě stojí za to navštívit, ovšem celé Křtinské údolí je zajímavé.
2: Ano, je to vlastně úsek od Adamova až ke Křtinám a je zde hodně turistických zajímavostí. Turistická značka směrem od Adamova prochází jeskyní Jáchymkou, kolem Býčí skály, pak jeskyní Kostelí, které se dají projít a je to velice zajímavé pro turisty. A vlastně před Křtinami je přístupná jeskyně Výpustek, kde je starý vojenský kryt, který je vestavěný uvnitř jeskyně. Takže opravdu doporučuji navštívit.
0: Zve k toulkám moravským krasem jeskyňář Aleš Pekárek, který k jeskyni zvané Býčí skála zavedl našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. A pokud byste se o Býčí skále chtěli dovědět víc, můžete navštívit web tamní jeskyňářské skupiny býčískála.cz. Najdete tam mimo jiné i informace o příštím dni otevřených dveří v roce 2027. A nebo si otevřete naše stránky výlety.rozhlas.cz. Nejenom, že si můžete tuto reportáž znovu poslechnout, ale také se můžete podívat na fotografii.

A je tu vyhodnocení soutěže z minulého víkendu. To jsme vás vzali do největšího pískovcového podzemí v Evropě, do pekelných dolů u Lindavy. A do podzemí jsme šli i pro soutěžní otázku. My jsme se ptali na nejstarší uranový důl na světě. Nápověda? Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518 a to z něj dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku a ptali jsme se, o jaký důl jde, jestli byste věděli. Za A důl Svornost, za B důl Bratrství. Tak správně bylo Ačko, jde o důl Svornost, no a ačkoliv samotná těžba uranu tady skončila v roce 1962, tak důl zůstává v nepřetržitém provozu. Z hloubky 500 metrů se čerpá pro potřeby léčebných lázní v Jáchymově radonová voda. No a Bčko, důl Bratrství také má využití. Dnes slouží jako úložiště radioaktivních odpadů, zejména ze zdravotnictví. Hrálo se o flísovou deku a tu získávají pan Stanislav Seifert Měrotín, pan Martin Buchal Dubičné, pan Petr Vepře Knemíle, paní Marie Králová Troubelice a pan Aleš Haltův Stará Paka. Máme radost, že se jim to povedlo a moc jim to přejeme. A teď, kdo vyhrává hlavní oblíbenou cenu tentokrát za měsíc září? Výletnický batoh, tedy batoh s reflexními prvky, vhodný na ranní procházky nebo na večerní, noční, to kvůli bezpečnosti. No a v tom batohu najdete také flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Výherkyní se stává ze stříbrné lhoty paní Jana Jeřábková. Moc jí to přejeme a gratulujeme.

0: Karlových Varech najdeme nejen lázeňské kolonády a hotely, ale také pozoruhodné vily. Jednou z nich je Becherova vila, kterou si na začátku 20. století nechal postavit pokračovatel slavné likernické rodiny. Dnes dům slouží jako interaktivní galerie. Naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou budovou se zajímavou historií provedla edukátorka Pavla Vargová.
1: Becherova vila určitě patří k ikonám lázeňské architektury v Karlových Varech, už i tím, že vlastně je to vila slavné rodiny, která se velmi přičinila k vyhlasu Karlových Varů, a samozřejmě ty interiéry, které to jsou, inspirované vlastně dobou historismu, takže tady můžete najít prvky secese, prvky baroka, prvky renesance a podobně, takže všechno je tady skloubené na jedné budově.
2: Říká edukátorka Pavla Vargová.
1: Tady vlastně bylo takové reprezentativní schodiště, kde Gustav Becher se svojí rodinou vítal návštěvníky a své hosty, takže tady tím atraktivním vchodem vcházeli a mohli být hnedka uchvácený tím pohledem do toho interiéru. I to schodiště vlastně je skutečně osazeno 24-karátovým zlatem. Je to vlastně takové plátkové zlato, kterým se osází to zábradlí.
2: My teď tím schodištěm projdeme, kam vstoupíme.
1: Vstoupíme pod takzvaný světlík, budeme se vlastně v tu chvíli nacházet téměř uprostřed Becherovy vily, protože ta je vystavěná ve čtvercovém půdorysu, takže takhle krásně se před námi otevře pohled o několik pater nahoru a pohled do celé budovy.
2: Od roku 2011 sídlí v Becherově vile galerie. Co všechno návštěvníkům nabízí?
1: Tak kromě historických interiérů, tak si je tady možnost prohlédnout si výstavu. Tato výstava se vždycky po 2 až 3 měsících obměňuje. Je to většinou výstava moderního umění nebo nějakého regionálního umělce, anebo výstava, která nás seznamuje s historií výtvarného umění. A k těm výstavám právě tady probíhají různé doprovodné programy v ateliérech v suterénu, takže můžete přijít nejen jako rodiče s dětmi, jako senior nebo široká veřejnost, ale samozřejmě tady připravujeme programy i pro školy a pro každého, kdo rád tvoří.
2: My se podíváme teď do společenského sálu Becherovy vily. Ten se využívá k čemu?
1: Společenský sál, nebo tedy my říkáme slavnostní sál, tak zde zahajujeme právě slavnostní vernisáže, nových výstav, pořádají se tady různá představení, koncerty a původně ale to byla jídelna.
2: Takže my se nacházíme v jídelně rodiny Becherů.
1: Ano, tady původně byla jídelna s obrovským oválným stolem. Gustav Becher tady slavil své 80. narozeniny. Byl tady vlastně vestavěný nábytek, který se bohužel nedochoval. Dochovalo se pouze takové dřevěné táflování, které se podařilo zachránit, zrekonstruovat. A také tady máme portrét Gustava Bechera, který jsme dostali darem. Je to tedy jeho kopie. A za tím obrazem původně bylo takové okénko, protože za tou zdí byla přípravna jídla, byla tam kuchyně a vlastně kuchařky vydávaly tímto okýnkem jídlo a služebné ho potom roznášely na prostřený stůl. Zajímavostí ještě v tomhle stále, který má teda velmi zdobený strop, má také vlastně zakončení v podobě zimní zahrady, tak tady byla taková exkluzivní věc a to je ventilace. Už v té době, vlastně před 100 lety, tak architekt Hrell myslel na to, že se tady bude jíst, že tady bude nějaký odér sídla, tak aby nešel do celé té budovy o několik pater nahoru, tak vlastně tady těmi mřížkami, které vidíte v tom stropě, tak odcházely tyto výpary pryč.
0: Říká Pavla Vargová, která Becherovou vilou provedla naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou.

0: Dělostřelecká tvrz Bouda na Orlicko-Ústecku v Pardubickém kraji měla být součástí československého pohraničního opevnění proti Hitlerovu Německu. Vzniklo tak několik podzemních pater s více než 1,5 kilometrem chodeb. Dnes je z ní muzeum, které ukazuje nejen vojenskou techniku, ale i každodenní život vojáků a překvapivě moderní vybavení pevnosti. A my se do ní teď vydáme s naší pardubickou redaktorkou Milenou Vápeníkovou.
1: Dělostřelecká tvrz Bouda, nedaleko Tichonina, je to součást kralického opevnění pohraničního. Já tady stojím zatím před tvrzí s Petrem Štembergem. Můžeme si v krátkosti, nějak v kostce říct něco o té historii?
2: Ta tvrz byla součástí československého pohraničního opevnění, které se stavělo mezi lety 35 až 38 proti vzrůstající moci hitlerovského Německa. To opevnění se sice nepodařilo dostavět, ale stalo se vlastně symbolem naší nezdolnosti a odhodlání bránit tehdejší stát a jeho demokratické struktury. Jak to dopadlo samozřejmě v tom tragickém září 38, víme všichni.
1: Zvenčí to je jenom taková špička ledovce. Uvnitř je dnes muzeum.
2: Ano, uvnitř je dnes muzeum. Máme tady víc než 1500 metrů podzemních sálů a chodeb, které postupně naplňujeme různými expozicemi.
1: Jak říkáte, je to uvnitř obrovské, ale můžeme zkusit nakouknout a alespoň něco málo představit posluchačům.
2: Ano, pojďme dál.
3: My tam máme dole stálou teplotu 7. schodu, to znamená, je tam 5,5 stupně. Takže my jsme teď prošli vchodem mříží pancéřovou do prostoru vjezdu pro nákladní automobily. Je tady ještě jeden menší vchod, který umožňoval vstup posádce.
1: Hned u vchodu obrovská obrazovka.
2: Ano, to jsou právě nové technologie, které se tady zhmotnily z jara letošního roku v rámci rekonstrukce interiéru toho objektu. Ty nám mají umožnit interaktivně návštěvníkům ukázat to, jak to opevnění vznikalo a jaká byla situace v roce 1938 ze strany Německa a v rámci mezinárodní politiky.
1: Tak tady už vidíme takovou ubikaci pro osádku.
2: Ano, je to kombinovaná ubikace a střelecká místnost. Vidíme tady ležícího vojína, který spravedlivým spánkem odpočívá pro celodenní náročné službě. Vidíte nábytek, vidíte dobové uniformy a tamhle vzadu dokonce těžký kulomet vzor 24, který měl umožnit obranu tohoto objektu. To je další taková betonová katedrála, taková místnost, kam se měla zasouvat padací pancéřová vrata, která tu tvrz oddělovala od venkovního světa. Když jste vytáhla pojistku, tak se ta vrata dokázala za 15 vteřin automaticky odevřít a dotěsnit, protože ta vrata byla plynotěsná.
1: Takže opravdu technologie na výši minimálně na tu dobu.
2: Ano, byl to vlastně takový high-tech v tom roce 38. Ty objekty třeba všechny našeho těžkého opevnění měly plachovací záchody a štěrbinovou čističku odpadních vod, což byla opravdová rarita. Takže když se Němci potom začali vodit svoje soukmenovce, aby jim ukázali, jak velkého vítězství bez jediného výstřelu Adolf Hitler dosáhnul, tak je ku podivu nezajímala ani ta takticko-technická data, kterým nerozuměli, ale chodili si sem splachovat. Takže splachovací záchody, to tehdy byl největší hit.
0: Vypráví dobrovolník Muzea československého opevnění Petr Štemberg, který dělostřeleckou tvrzí Bouda provedl naši pardubickou kolegyni Milenu Vápeníkovou. A vy ji můžete navštívit každý víkend, ještě do konce listopadu. Výlety. A je tu soutěž, nová soutěžní otázka. V České republice najdeme několik historických sídel a památek, které jsou spojené se slavnými rodinami výrobců alkoholu a dnes slouží veřejnosti, kultuře nebo jako interaktivní muzeum. My jsme navštívili Becherovu vilu v Karlových Varech. Paralelou k této vile je historický měšťanský dům na Pražské Malé Straně. Kdysi ho vlastnila i známá herečka Slávka Budínová. V roce 2011 tento dům zakoupila likérka, která je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A my se ptáme, s jakým jménem je spojena? Za A. Rudolf Jelínek, anebo za B. Baron František Hildbrand. Ačko Rudolf Jelínek, Bčko František Hildprant. Pošlete nám textovou zprávu, je to jednoduché, napíšete výlety, uděláte mezeru a pak Ačko nebo Bčko a uděláte druhou mezeru. Pak dopíšete vaše křestní jméno, příjmení a adresu, doplníte pochopitelně i směrovací číslo. Zprávu odešlete do nedělní půlnoci, tedy do té dnešní půlnoci na telefon 90 011 04. Je zpoplatněna, službu zajišťuje ATS Praha a té se posílají 4 koruny, respektive strhávají z vašeho telefonního účtu. Hlavní cena za říjen, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Takže ve hře 5 turistických větrovek, no a zároveň batoh, který je bohatší, protože v něm je řada, myslím si, velmi dobrých turistických věcí. Takže co dodat? No kdybyste cokoliv potřebovali vědět, tak si otevřete na internetu naše stránky výlety.rozhlas.cz. Nejenom, že tam je znění otázky, to, jak se píše, jsou tam pravidla soutěže, ale co je hlavní, najdete tam všechny odvysílané reportáže, můžete si je znovu poslechnout a u každé najdete bohatou fotogalerii. Takže ten obrázek toho, kterého místa, myslím, může být velmi přesný. No a vy podle toho budete vybírat, k tomu vám taky slouží interaktivní mapa. A naplánujete si výlet a pak nám třeba dáte vědět, jak se povedl. Klidně pište na moji adresu pavel.kudna@rozhlas.cz.

0: Malebné městečko Miletín v Královéhradeckém kraji se zapsalo do srdce slavného českého básníka Karla Jaromíra Erbena i do jeho baladické tvorby. Z okna rodného miletínského domku, kde se učil, psal úkoly a později i básně, viděl daleko do kraje, i k bývalému popravišti Áklesu, kudy na koni jezdíval miletínský pán. A tak se teď můžeme s průvodkyní Růženou Hellingerovou a naší kolegyní Vlaďkou Vildovou projít stezkou po stopách Karla Jaromíra Erbena. Dostaveníčko si dáme u Erbenova rodného domku.
1: Proč jsme právě tady, paní Hellingerová?
2: No, protože tady vlastně začíná ta naučná stezka, která vede k Miletínským lázním, pak ke hřbitovu a zpátky na náměstí a k věži. Úžasná stavba, protože jsem se dočetla, že to je nejstarší kamenná památka na Hořicku.
1: Když bych šla nahoru a podívala se z okna, kde prý pobýval Erben, tak se díval k lesům. Je možné, že skutečně ho to inspirovalo i k tomu začátku? Okolo lesa pole lán, hoj,
2: Je to možné? Ano, no, však my tam přijdeme k jednomu zastavení, kde na koni jede.
1: A když bychom měli charakterizovat tu stezku Erbenovu?
2: No tak je tam zmínka o většině těch balad. To vlastně bylo zásluhou našeho, já jsem členka klubu přátel Karla Jaromíra Erbena a my jsme prostě to inspirovali.
1: Tady jste se mě ptala, tak já to zkusím odhadnout. Já bych řekla, že by to mohla být polednice.
2: Přesně tak.
1: A tady je Dej sem dítě.
2: Tak.
1: A teď jsme zřejmě na dalším zastavení tak. A přiznám se vám, že tady na mě padl velmi stísněný pocit. Popraviště. Tak to je ono. Pana Maria Immaculata, ta je tady. To je právě i symbolické, že na tom místě, kde někteří lidé vydechli naposledy.
2: Kletbu zůstavují tobě, matko má, kletbu zůstavují tobě, bys nenašla místo v hrobě, že jsi mi z vůli dávala.
1: Dceřina kletba. No. Ano, tady u popraviště. My jsme teď vystoupali jen do mírného kopečku, vyšli jsme z lesa, tady se nám odkrývá obzor. Vidím asi kostelní věžičku, anebo tu věž.
2: To je ta věž.
1: To je ta věž
2: vstupní brána do kláštera. No.
1: A tady jsme objevili vyhlídka na Miletín, stále jdeme s paní Růženkou po stopách Karla Jaromíra Erbena. Tomuto zastavení dominuje dřevěná jezdecká socha. To je ten pán ze Zlatého kolovratu?
2: Ano.
1: K těm Miletínským lázním řeknete mi něco?
2: Hodně lidí velice bylo spokojeno, že se uzdravilo. Když se podíváme přes říčku Bystřici, nově nazýváno Bystrý. Nabízí se nám několik míst, kde mohl pobývat lesní muž z balady Záhořoboloře.
1: Teď jsme přímo na náměstí, to je náměstí Erbenovo, nebo jak se jmenuje?
2: Ano, Karla Jaromíra Erbena.
1: A tady ta socha je prací akademického sochaře
2: Jindřicha Říhy.
1: Pod bystou básníka sedí chlapec, který čte knihu. Tady je socha Jana Nepomuckého, kterou jsme ostatně viděli i v Miletínské kapli. To je 10. zastavení tady.
2: To je poslední zastavení, ano. Cituji. Kytíce je kniha, jenž musí upoutati a rozechvěti všecky struny srdce každého člověka, v němž to srdce bije po lidsku a nejvíce musí rozechvěti srdce české. Karel Václav Rais.
1: Co popřejeme našim poutníkům, kteří nás poslouchali a chtějí jít po našich stopách, ale hlavně po stopách Karla Jaromíra Erbena?
2: Hlavně, aby je to oslovilo, aby se něco třeba nového dozvěděli.
0: Přeje na procházce stezkou po stopách Karla Jaromíra Erbena v Miletíně průvodkyně Růžena Hellingerová. 5-kilometrovou trasou s 10 zastaveními inspirovanými Erbenovými baladami se s ní prošla také naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová.

My jsme v dnešních výletech navštívili Becherovu vilu v Karlových Varech. No takových zajímavých budov v České republice je více, tedy těch, které jsou spojeny třeba s výrobci alkoholu, se slavnými jmény. A velmi známým je historický měšťanský dům na Pražské Malé Straně. Také je spojen s jedním slavným jménem. Vlastně s několika. Dokonce ho vlastnila třeba slavná herečka Slávka Budínová. V roce 2011 ho zakoupila likérka, která také vlastní slavné jméno. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A tak se ptáme, s jakým jménem je spojena za A Rudolf Jelínek nebo za B baron František Hildbrand. Pošlete nám textovou zprávu, já už se k ní nebudu vracet. Kdybyste tápali, tak přesné znění najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Dodám, že hrajeme o turistické větrovky, také o hlavní cenu za měsíc říjen, o výletnický batoh hrajeme s reflexními prvky, v něm bude flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak to je všechno, nejenom pro dnešní nedělní výlety, ale pro výlety tohoto víkendu. Už chystáme, natáčíme, připravujeme výlety další. Uslyšíte opět v sobotu po 13. hodině, stejně tak v neděli po 13. hodině, hned po zprávách. Ty další už jsou nachystány právě teď, tak si je užijte. Užijte si i další program Českého rozhlasu. No a hlavně užijte si pěkný zbytek neděle. To vám za tým výletů přeje Pavel Kudrna.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Hasiči likvidují požár samoobsluhy v Praze. Umělou inteligenci využívají ve školách i učitelé. Mají na to speciální výukové aplikace. Počasí na zítra jasno nebo skoro jasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. V Praze 6 na sídlišti na Dědině hoří obchod s potravinami. Zaměstnanci stihli prodejnu evakuovat ještě před příjezdem hasičů. Jejich mluvčí Vojtěch Ročedl v Českému rozhlasu řekl, že požár zasáhl dvě místnosti a rozšířil se i do stropní konstrukce. Kvůli jeho rozsahu hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4. Dělníci a restaurátoři zrekonstruovali kapličku ve Slivínku na Mladoboleslavsku. Lidé stavbu najdou v místní části přilehlého Dolního Slivna. Oprava stála téměř 1 milion korun. Církevní hodnostář ji vysvětí dnes v 15 hodin.
2: Součástí slavnostní akce bude také zvonění na zvon, který je také nový. Na místo se vrátil po několika desetiletích, protože ho za první a pak i za druhé světové války odvezli vojáci a rozstavili ho na zbraně. Ze Slivínka Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Učitelé si zvykají na to, že v hodinách stále častěji využívají aplikace s umělou inteligencí. Ty jsou speciálně naprogramované pro školy, například vycházejí jen z předem naprogramovaných materiálů. Učitelé také vidí, na co se děti AI ptají. Podle České školní inspekce už v roce 2024 využívalo AI 46% českých učitelů. Mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura doplňuje.
3: Mezi učiteli, kteří AI používali, patřila k nejčastějším využitím tvorba plánů výuky nebo činností, pomoc žáků s procvičováním dovedností a pochopení či shrnutí tématu. AI byla méně často využívána přímo k hodnocení nebo známkování žákovských prací.
0: Speciální aplikace pro školy vyvinuly například nezisková organizace AI dětem nebo společnosti SCIO nebo For Classmates. V německém Mnichově končí Oktoberfest. Na největší pivní festival na světě dorazilo letos podle pořadatelů přes 7 milionů lidí. Asi třetinu návštěvníků tvoří v posledních letech cizinci. Na festivalu si lidé kromě piva můžou koupit taky tradiční preclíky a klobásy nebo obléct typické bavorské kroje a klobouky. Tradiční akci hostí Mnichov už přes 200 let.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, k ránu se na většině území kraje vytvoří nízká oblačnost nebo mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 7 stupňů. A počasí na zítra jasno nebo skoro jasno, ráno ještě na většině území mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se ale rozpustí. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 22 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pražský okruh je už průjezdný bez většího omezení. Skončili omezení v obou tunelech. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy zpozorněte hned u nájezdu od Zruče nad Sázavou na 56. kilometru v připojovacím pruhu překáží nepojízdná dodávka. D1 z Prahy do Brna za Šmejkalkou mezi 26. a 5. a 28. kilometrem silničáři tam uzavřeli pravý pruh. A na dálnici D10 na 64. kilometru ve směru na Prahu se porouchalo osobní auto. Projíždíte se zvýšenou opatrností. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná středočeské odpoledne s Ivetou Chlumskou.
4: Zase já. Hezké nedělní odpoledne.
1: Středočeské odpoledne.
4: A se mnou příjemná muzika Jiří Korn, taky Michal Tučný, Marek Ztracený a další. Dozvíte se, že policisté upozorňují, že rodiče často kupují dětem elektrokoloběžky, na které musí mít řidičské oprávnění. Podrobnosti přineseme. No a taky dnes naposledy přineseme řidičskou abecedu. Radu, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. To už za chvíli. A vy se mějte, jak jen nejlépe to půjde.
1: Do české odpoledne.

0: Kapela Jurt Mix také přispěla do nedělního odpoledního vysílání na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy. Pojďte si s námi teď osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Dnes naposledy vám v řidičské abecedě nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme o tom, kdy používat denní svícení nebo mlhovky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Správné používání světel na autě je naprostý základ bezpečnosti, přesto v něm na silnicích denně chybujeme. Buď potkáme téměř neviditelná auta, nebo naopak nás řidiči před námi doslova oslepují. Vy víte, kdy používat denní svícení, kdy mlhovky a jak se vyhnout oslňování ostatních? Celou situaci objasní plukovník Jan Straka.
3: My to můžeme zaobalit do bezpečnosti. Logicky, pokud je den, není snížená viditelnost, používám světla pro denní svícení, případně pokud je nemám, tak obrysová potkávací světla. To je v zákoně napsáno, že to používat musím. V případě, že je ale snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
2: A co s tím, abych to změnil?
3: V první řadě zapnout obrysová potkávací světla, tím pádem se mi osvětlí předek i zadek a zároveň, pakliže je mlha nebo opravdu viditelnost na nějakou krátkou vzdálenost, tak jsem povinen použít mlhová světla vzadu a mohu použít mlhová světla vpředu. Ty mohu používat pouze za té snížené viditelnosti, to znamená v okamžiku, kdy pomine ta snížená viditelnost, tak samozřejmě okamžitě vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Slyšeli jste poslední z dílu řidičské abecedy, ve které jsme vám připomněli pravidla silničního provozu. No a od zítřka pro vás máme novou rubriku Jak nenaletět.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Ovšem, u silničního provozu ještě zůstaneme. Policisté totiž upozorňují, že rodiče často kupují dětem elektrokoloběžky, na které musí mít řidičské oprávnění, která zařízení žáci nesmí používat, tak to se za chvíli dozvíte. My se totiž vypravíme na jednu kontrolní akci ve škole na Benešovsku s naší reportérkou. Teď ale Jiří Korn a žal se odkládá. Hezký den.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: Robbie Williams a pohodovka na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Středočeští policisté začali kontrolovat elektrokoloběžky, na kterých jezdí děti. Pro zařízení, která mají rychlost nad 25 km v hodině a výkon nad 250 W, je totiž nutné mít řidičské oprávnění. To často netuší ani rodiče žáků. Na Benešovsku se první kontrolní akce konala na základní škole v Poříčí nad Sázavou.
1: Prosím všechny žáky, kteří dnes přijeli na elektrokoloběžkách, aby přišli před ředitelem školy. Děkuji.
2: Iva Červenková, paní učitelka, teď slyšela hlášení pana zástupce a hned vyšla a říkala, já jsem pro, ať se to řeší.
3: Děti jezdí bez helmy, jezdí velkou rychlostí a prostě já už jsem stará, já se o ně bojím.
4: Vyšli jsme tady teď ze školy ven a teď už tady policejní preventista Jaroslav Bican prochází koloběžky zaparkované před školou.
5: Tyhle taky. Šest koloběžek vlastně z těch, co tady jsou, nejsou pro tuto mládež.
4: Tak a vy jste se tady rozhodli tady tím trošku zabývat?
5: To přibližování je možný, nicméně jsou tady určité zákonné důvody a podmínky, které musí splňovat.
4: Takže už tu máme skvadru dětí.
5: Vyřešíme si teďka situaci, která tady nastala. Mládeži, užíváte něco, co užívat vlastně vůbec nesmíte. Každý se teďka postavíte k té koloběžce, která je vaše, jo?
4: Na tu kontrolu koloběžek jsem přijel taky Ondřej Žabenský, krajský koordinátor BESIPu.
6: Takže Kukirin M4. Tak má maximální rychlost 45 km v hodině. Vozidlo, které má větší rychlost než 25 km v hodině, už není elektrokoloběžka. Už je to brané jako vozidlo Z.
5: Jak jste získali ty koloběžky?
7: Rodiče.
5: Rodiče vám je koupili. Rodiče nevěděli, co vám kupujou?
7: Věděli.
5: Takže v tom případě, tady v tomhletom, jde o to, že nebudete postižený jenom vy, ale budou postižený i rodiče, protože se dopustili přestupku s tím, že vám neoprávněně umožnili řídit něco, co řídit nemáte, protože nemáte řidičské oprávnění. To by se postoupilo na OSPOD, takže by to řešila sociálka.
4: Je někdo, kdo to nevěděl, že jezdí na něčem, na čem nemá? Ty jsi to nevěděl. Ty jsi to vůbec netušil.
8: Ne, já myslel, že já mám dost pomalou koloběžku na to, abych nemusel.
4: A teď jsi tady zjistil, že vlastně taky nesmíš.
9: No, jenom problém, prostě ty vaty.
4: Jo.
8: No, já to mám taky jenom vaty.
4: Takže zítra všichni pěšky?
8: Nebo na kole.
9: Já pojedu asi na freestyleový koloběžce.
4: Já bych teda ještě se obrátila tady znovu k panu Žabenskému z BESIPu. Pojďme tedy připomenout, co platí u těch elektrokoloběžek.
6: Elektrokoloběžka jako jízdní kolo musí splňovat parametry, že rychlost může být maximálně 25 km v hodině a výkon maximálně 250 W. Ve chvíli, kdy ta koloběžka bude mít sedátko, bude mít rychlost na 25 km v hodině, jedná se už o moped nebo motocykl a je tam vlastně potřeba nutné řidičské oprávnění. Je samozřejmě nutná registrace tohoto vozidla v registru silničních vozidel. No a v neposlední řadě tam už je povinná přilba přímo jako musí být, protože se jedná o motocykl.
4: Akce zaměřené na koloběžky jsou zatím preventivní a budou i na dalších školách. Z Benešovská Věra Hájková, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Bibliobusy vydají lidé v pražských ulicích s přestávkami od roku 1939. Posledních 43 let s pojízdnou knihovnou navštěvuje čtenáře knihovník Pavel Machart. Teď má nový autobus jménem Matilda a vzal nás s sebou na cestu. Podrobnosti přidáme za chvíli.

Zajímá vás, co se právě děje ve středních Čechách? Zprávy, aktuality, příběhy i videa z regionu najdete na našem Facebooku. Sledujte nás a buďte v obraze. Český rozhlas Střední Čechy, žijeme tu s vámi.

0: Region Express.
1: Teď se na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy dozvíte, že v Praze jezdí nový bibliobus jménem Matilda. Pojízdná knihovna s literaturou pro děti a dospělé navštěvuje například místa, kde chybí kamenné pobočky městské knihovny. V pražských ulicích doplňuje starší a menší bibliobus Oscar.
2: Baví mě ty toulavý kolečka, prostě jak jste furt někde jinde, nejste na jednom místě, nemáte jednu knihovnu, do které každý den chodíte stejnou cestou, jezdíte jinýma ulicema.
3: Popisuje Pavel Machart, který v pojízdné knihovně pracuje 43 let jako knihovník.
2: Je to zajímavý, když třeba potkáte člověka, který za váma přijde a říká, ježišmarja, já jsem vás neviděl 20 let a já si ho pamatuju jako pětiletýho kluka. Že opravdu sledujete život některých lidí od mládí až po stáří. Jako.
3: Na podolskou zastávku bibliobusu Matilda se přišla podívat i paní Kristýna, která si pamatuje i starší bibliobusy.
4: No já když jsem viděla pana knihovníka, tak jsem si uvědomila, že ještě já jako dítě si ho pamatuju, že jsem chodila do bibliobusu, no a to už je 25 let zpátky, takže neuvěřitelný, že to takhle dlouho funguje a teď chodí moje dcera sem do bibliobusu, takže to je moc hezký.
3: A myslíte, že sem budete dále chodit?
4: No určitě, možná přemýšlím, že i já si zase obnovím kartičku a půjdu si něco půjčit, takže určitě jo a dcera určitě taky dál si bude půjčovat.
3: Pojízdnou knihovnu pravidelně navštěvuje také paní Hana.
5: Jsem s panem knihovníkem velmi spokojená, protože mi vždycky dobře poradí, takže já si jdu vybrat, ale on mi spíš vybere on, což je výborný, že si zapomenu brýle, ty dneska mám. Jdu hlavně vrátit knížky, aby nebylo penále a doufám, že tady něco najdu, co mě bude zajímat a bavit.
3: A jak se vám líbí ta nová Matilda?
5: Moc se mi líbí, hlavně tady dětský koutek, ale bohužel sebou nemám vnuka, ten by to ocenil. Viděla jsem, co tady je zajímavého, rychlý šípy, to bych si zase přečetla s chutí.
3: Podle pravidelného jízdního řádu bibliobusy navštěvují místa po celé Praze, kde jsou tradiční služby knihovny méně dostupné. Popisuje knihovník Jan Mazura, který zajišťuje provoz bibliobusů.
6: Když čtenář nejde za knížkou, tak knížky vezeme za ním. No a to je vlastně úkol městské knihovny v Praze. Je to právě o tom, tahle ta naše pojízdná knihovna, potkáte ji tam, kde byste ji i nečekali.
3: První bibliobus do pražských ulic vyjel v roce 1939, vysvětluje Mazura.
6: Měl jepičí život, protože samozřejmě přišla válka a Němci zabrali auto pro vojenské účely, odjel jako vojenský lazaret pojízdný na frontu, odkud už se nevrátil.
3: Po druhé světové válce se pojízdné knihovny do Prahy vrátily. Po asi dvou hodinách na zastávce v Podolí řidič startuje motor a bibliobus vyráží dál. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
1: Nabídneme další zprávy úderem 15. hodiny. Chystá je pro vás Petra Vališová a Konanovi dala sílu, Vetřelci hrůzu a základnímu instinktu nebezpečnou přitažlivost. Ano, filmová hudba dnes večer ovládne pražské Rudolfinum. I o tom bude řeč po 15. hodině. A samozřejmě nevynecháme ani informace o počasí. I dnes zavoláme do České televize a zeptáme se, co nás tedy na té obloze v následujících chvílích, dnech taky čeká. A příjemná muzika, ta už na vás taky čeká. Roy Orbison, Michal Kocáb a teď kapela Olympic. Hezký den.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mělníku a Kralupech nad Vltavou na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Po vstaleckém chaosu sériový vrah žen stále uniká. Podaří se ho dopadnout. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Miluje létání a ženy. Steve McQueen jako elitní pilot ve filmu Milovník války. A ČT Art. Šok z okupace, ztráta Schlittera a Grossmana a nařízení a zákazy, které vedou až k zastavení činnosti divadla. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Zájemci o státní dluhopis Flexibond mají čas podat žádost už jen do dnešní půlnoci. Kolínskou nemocnici a lokalitu za jízdárnou propojí do konce roku chodník. Počasí na zítra jasno nebo skoro jasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Do dnešní půlnoci je možné objednávat státní dluhopisy Flexibond. Skončí totiž druhé upisovací období dluhopisu republiky. Flexibond ministerstvo financí nabízí na 3 měsíce s výnosem 3,75% za rok a osvobozením mínusu od daně z příjmu. Ostatní typy státních dluhopisů, tedy fixní a protiinflační dluhopis, už v současném upisovací období v nabídce nejsou. Kolínská radnice nechá postavit nový chodník mezi nemocnicí a lokalitou za jízdárnou. Dělníci ho vybudují v části Žižkovy ulice a nahradí tak 100-metrovou cestu podél frekventované silnice. Pozemky nepatří městu a bylo nutné získat souhlas majitelů. Stavba by měla být hotová do konce roku, říká mluvčí Kolína Šárka Hruba.
4: Město získalo souhlas se stavbou od majitelů pozemku podél Žižkovy ulice. Chodník bude široký standardně 2 metry, nyní se připravuje projekt a čekáme na cenovou nabídku. Předpokládaná cena se bude pohybovat v řádech 100 tisíců. Dobrou zprávou je, že výstavba začne co nejdříve.
3: V Praze 6 na sídlišti Dědina nedaleko ruzyňského letiště dnes odpoledne vypukl požár v samoobsluze. Hasiči kvůli němu vyhlásili druhý ze 4 stupňů poplachu. ČTK o tom informoval jejich mluvčí Vojtěch Ročedl. Podle něj zatím příčina ani škoda není známá. Zaměstnanci z prodejny evakuovali asi 50 lidí. Nikdo se nezranil. Radiožurnál na dnešek připravil speciální vysílání z Lán, které se věnuje životu prvního prezidenta České republiky Václava Havla. Ten by zítra oslavil 90. narozeniny. Ve vysílání na něj vzpomínají jeho bývalí spolupracovníci, jako třeba mluvčí Ladislav Špaček, fotograf Tomky Němec nebo bývalá diplomatka Magda Vašáriová. Ta vzpomíná například na společné cesty do zahraničí.
5: Moje děti ho zbožňovaly. Já jsem ho musela protokolárně vést ve svém diplomatickém autě. A měla jsem tam taky někdy děti se sebou a on s nima dováděl. Já jsem si říkala, pane bože, já jsem měla na starosti 3 děti.
3: Speciální vysílání si můžete naladit živě až do 6:30 večer a jeho záznam pak najdete na webu můjrozhlas.cz. Sport. Hokejová extraliga pokračuje zápasy 8. kola základní části. Pardubice po 3. v řadě nastoupí na svém ledě. Od 6:30 to bude proti pražské Spartě.
2: Počasí.
3: V noci bude oblačno až polojasno, kránu se na většině území kraje vytvoří nízká oblačnost nebo mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 7 stupňů. A počasí na zítra jasno nebo skoro jasno, ráno ještě na většině území kraje mlhy a nízká oblačnost. Ta se během odpoledne ale rozpustí. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 22 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na D1 ve směru na Prahu naberete zatím kratší zdržení před Šmejkalkou. Aktuálně se zpomaluje okolo 27. kilometru. Do zúžení se budete sunout maximálně 10 minut. A v Praze ve Strašnicích na křižovatce ulic v Rybníčkách a Úvalská se srazila 2 osobní auta. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Pokračuje středočeské odpoledne s Ivetou Chlumskou.
6: Stále krásný den ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Středočeské odpoledne.
6: Filmová hudba dnes večer ovládne pražské Rudolfinum. Podrobnosti přineseme v této hodině. I krátce po 15. venku ještě panují příjemné teploty, kdy dojde na slibovanou změnu, upřesní už za chvíli meteorolog Pavel Karas. Tak si na to počkejte. A budou tu brontosauři, taky Činasky, Petr Novák, Celine Dion, Darina Rolincová a další.
2: Do české odpoledne s Ivetou Chlumskou.

0: počasí ve středních Čechách.
1: 14 minut po 15. Sluníčko nám venku stále ještě svítí, ale slibovaná změna určitě dorazí i do středních Čech. Podrobnosti nám prozradí meteorolog Pavel Karas, kterého zdravím do České televize. Hezké nedělní odpoledne.
2: Přeju krásné odpoledne.
1: Pavle, jak to tuto chvíli na středočeské obloze vypadá a kolik stupňů nejčastěji naměříme?
2: Většinou máme polojasno, teplota se pohybuje kolem 19 stupňů, ale nejtepleji je na Berounsku a taky na Mělnicku, kde už mají na teploměru 21 stupňů Celsia.
1: Noc na pondělí bude asi zase chladná, že?
2: Bude chladnější hlavně v místech, kde se v noci udrží málo oblačnosti, tam bude teplota klesat k 5 stupňům, častěji to ale budou teploty mezi 10 a 7 stupně Celsia. Během noci totiž bude převládat přechodně zvětšená oblačnost, tedy oblačno, místy i polojasno a kránu se na většině území našeho kraje vytvoří nízká oblačnost nebo mlhy. Ty by se měly během zítřejšího dopoledne rozpouštět, bude ubývat oblaků postupně až do vyjasnění, takže odpoledne bude zase slunečné a nadprůměrně teplé s odpoledními teplotami mezi 19 a 22 stupně Celsia.
1: Takže první dny nového týdne budou ještě teplotně nadprůměrné a pak už se vrátíme takzvaně k normálu?
2: Pak se vrátíme k normálu, k tomu by mělo dojít během čtvrtka, kdy bude přecházet studená fronta. Takže ještě v úterý a ve středu čekáme slunečno a nadprůměrně teplo, kdy se odpolední teploty budou pohybovat kolem 21 nebo 22 stupňů Celsia. No a ve čtvrtek se postupně začne obloha zatahovat, na většině území se objeví občasný déšť nebo přehánky. Později večer pak na západě kraje začne srážek ubývat a částečně bude ubývat i oblačnosti a odpolední teplota už se bude pohybovat většinou do 20 stupňů Celsia, tedy mezi 16 a 20 stupni, ale v těch dalších dnech se naplno projeví to výrazné ochlazení. Do Česka pronikne od severozápadu studený a taky vlhký vzduch a odpolední teploty budou kolem 15 stupňů a při oblačné obloze musíme počítat místy s přehánkami.
1: To znamená, že babí léto nám tedy definitivně skončí.
2: Je to tak, samozřejmě čtvrtek bude ještě relativně teplým dnem, ale od pátku už musíme počítat vysloveně s podzimním počasím a teplotami, které budou odpovídat dlouhodobému průměru.
1: Co se dá dělat? Vytáhneme teplé svršky. Pavle, děkuji za informace o počasí. Pavel Karas, meteorolog České televize. Budu se těšit na slyšenou.
2: Rádo se stalo, přeju krásné odpoledne, na slyšenou.
0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
1: Konanovi dala sílu vetřelci hrůzu a základnímu instinktu nebezpečnou přitažlivost. Filmová hudba dnes večer ovládne pražské Rudolfinum. Podrobnosti povíme za chvíli.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Vetřelec Barbar Conan nebo Základní instinkt. Filmy, které poznáte i po sluchu. Hudbu Jerryho Goldsmise a Basila Polidorise dnes večer připomene koncert v pražském Rudolfinu. Filharmonie Hradec Králové se sborem uvede také dvě světové koncertní premiéry.
1: Já se obávám, že ta jména nejsou tak úplně známá, jako třeba jména jejich slavnějších kolegů Johna Williamsa nebo Hanse Zimmera.
2: Ředitel festivalu Film Music Prague Nikola Bojčev.
1: On je to vlastně jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli právě nedělní koncert věnovat těmto dvěma autorům, abychom je trošičku víc připomněli, dali do povědomí, protože samozřejmě oni stojí za celou řadou velmi zajímavých a řekl bych i velmi populárních projektů.
2: Třeba za dnes už ikonickou hudbou k filmu Barbar Conan s Arnoldem Schwarzeneggerem v hlavní roli stojí právě Basil Polidoris.
1: To je dneska prostě jeden z nejlepších soundtracků minulého století, Vetřelec, Základní instinkt. Celou řadu těch titulů my máme na programu toho nedělního koncertu.
2: A takhle zní zmiňovaný Základní instinkt Jerryho Goldsmise. S Polidorisem ho spojuje režisér Paul Verhoeven. Oba pomáhali vyprávět jeho příběhy. Od Robocopa po Total Recall.
1: Když člověk sleduje ten film, tak prostě ta hudba je často úplně podprahová a člověk ji jako nevnímá. A řada skladatelů věnuje práci na hudbě k filmu hodně času, hodně úsilí, hodně energie a ono se to projeví v tom výsledku.
2: Goldsmithova hudba K muži bez stínu, ze které právě slyšíme ukázku, dnes v Rudolfinu zazní vůbec poprvé na koncertním pódiu. Stejnou premiéru bude mít i Polidorisova svita z filmu Maso a krev. Cesta od filmové nahrávky k živému orchestru ale někdy začíná pátráním po notách. Část partitur se totiž po nahrávání skartovala. Pokud se je nepodaří dohledat, přichází na řadu aranžér, vysvětluje Nikola Bojčev.
1: Který často pouze z nahrávek extrahuje vlastně tu hudbu do notového materiálu a to je, řekl bych, jakoby časově a i finančně úplně nejnáročnější cesta.
2: Návštěvníci koncertu se dnes můžou těšit taky na hudbu ze Star Treku, Mumie, druhého dílu Ramba, Hvězdné pěchoty nebo filmu Zachraňte Viliho. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, Střední Čechy.
0: Máte rádi pálivé? Pokud ano, tak možná víte, jaká paprička je nejpálivější. Pokud ne, tak se to dozvíte za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Máte rádi pálivé? Pokud ano, tak jste tady správně, protože Martin Písařík vám poví, jaká paprička je nejpálivější.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejpálivější papričkou je Pepper X? Tato speciálně vyšlechtěná odrůda prokazatelně obsahuje přes 2,6 milionu SHU, neboli Scovillových jednotek pálivosti, přičemž odhad je ještě vyšší. Scovillova stupnice původně vznikla jako organoleptický test, kdy skupina osob ochutnávala pálivé potraviny v různé koncentraci naředění cukrovou vodou. V současnosti se používá mnohem přesnější kapalinová chromatografie. Obyčejná paprika má tedy hodnotu 0, zatímco na opačném konci škály se maximální hodnota mění s tím, jak nadšenci šlechtí stále pálivější odrůdy. Donedávna královala paprička Carolina Reaper, která má jednotek SHU zhruba o milion méně než Pepper X. A zajímavé je, že obě dvě vyšlechtil stejný člověk, Američan Ed Curry. Hlavním viníkem pálivosti je kapsaicin, přírodní alkaloid, který stimuluje receptory vnímání pálivosti v ústech. Nejvíce ho obsahují bílé membrány uvnitř plodu. A stejně jako jsou různé papričky různě pálivé, různě reagují i lidé. Někteří pálivé pochoutky milují, jiní je nesnesou.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Za 10 minut 16. hodina další zprávy a Petra Vališová. No a nedělní odpoledne bude patřit jako každé nedělní odpoledne touto dobou zábavě, scénkám a českému humoru. To vše naplní další díl pořadu Hvězdné návraty, ve kterém bude Patrik Rozehnal vzpomínat na herecké začátky komika ze slavné herecké dynastie. Bavit vás totiž bude Václav Vidra. Uslyšíte jeho osobní vzpomínky, filmové ukázky, scénky a řadu anekdot. A já myslím, že v jejich vyprávění je Václav Vidra skutečný mistr. Tak se s námi bavte po 16. a já vám přeji krásné odpoledne.

0: věcí.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mělníku a Kralupech nad Vltavou na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Propustit desetinu zaměstnanců by ministerstva podle vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO měla postupně během příštího roku. Psovodi kladenské městské policie připravují do služby dva nové německé ovčáky. A počasí na zítra jasno nebo skoro jasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Propustit desetinu zaměstnanců by jednotlivá ministerstva měla postupně během příštího roku, a ne jednorázově k 1. lednu. V pořadu Poledne s Moravcem to dnes řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. K projednání příslušného návrhu se podle něj vláda vrátí během několika týdnů.
2: Minimálně se můžeme podívat na neobsazené pozice, pak na přirozené odchody. Máte lidi, kteří jsou v důchodovém věku a přirozeným způsobem odchází, a teď jenom otázka, jestli budou nahrazeni nebo jestli nebudou nahrazeni. A poté se podívejme, jestli tady všichni zodpovědně pracují, jestli to nemají jenom jako krátkodobou přestupní stanici.
0: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL by propouštění zaměstnanců mělo být promyšlené a měla by mu předcházet digitalizace správní správy. Se snižováním počtu míst nesouhlasí odbory. Kinologové městské policie v Kladně budou mít nové psy. Německé ovčáky teď strážníci připravují na ostrou službu. Nejdříve ale musí zvířata splnit zkoušku způsobilosti, ke které mohou jít nejdříve ve 14 měsících věku. Vysvětluje mluvčí kladenských strážníků Zuzana Hokrova.
3: Naši psovodi ale se zkouškou a s nástupem nespěchají a psy připravují spíš přibližně do věku 2 let. Opravdu velmi důležitá je především socializace a spolehlivost psa. Při službě se totiž pohybuje v opravdu různorodém prostředí a musí zvládat situace, které se dopředu nedají úplně předvídat.
0: 3 nová pítka přibudou do konce roku v Praze 12. Tělníci je umístí do parku v Modřanech, Chlupicích a předzákladní školu v Kamíku. Městská část zařízení pořídí za více než 2 miliony korun. Z toho 800 tisíc pokryje dotace od magistrátu, říká mluvčí Prahy 12 Petra Svobodová.
4: Pítko v Píšovické ulici v Modřanech bude umístěno u stávajícího svažitého psího parku. Vybrali jsme proto takové zařízení, které bude určeno nejen pro lidi, ale i pro psy. Sport.
0: Tenistka Sara Bejlek skončila na turnaji v Pekingu ve 3. kole. Ve 2 sadách podlehla Japonce Osakové. Do 8. finále naopak prošly Linda Nosková a taky Nikola Bartuňková, která porazila 2-0 na sety světovou dvojku Bělorusku Sabalenkovou. V Tokiu postoupil mezi 4 nejlepší Jiří Lehečka.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra čeká nás jasno nebo skoro jasno. Ráno ještě na většině území kraje mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se ale rozpustí. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 22 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy se fronta před Šmejkalkou zase o něco více narostla. Teď se zpomaluje už těsně za sjezdem na chodce Rady na 29. kilometru. Odtud do Zúžení pojedete okolo 10 minut. Se zdržením počítejte také na D11 mezi 29. až 25. kilometrem ve směru na Prahu před exitem na Sadskou. Tam houstne provoz. A stále na D11 za exitem na Dobšice na 50. a 5. kilometru ve směru na Jaroměř se porouchala dodávka. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už tu jsou hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Ten dnešní život s komikem doslova procváláme. Miluje totiž koně, stejně jako motorky nebo herectví. A já myslím, že bude na co vzpomínat při krátkých ukázkách vybraných z archívu. No a protože v našem pořadu jde hlavně o legraci, čekají vás i skeče. Patrik Rozehnal vám představuje pokračovatele jednoho hereckého rodu. Je to syn Dany Medřické. Příjmení má po svém otci, který byl také hercem. Už víte? To je hádanka, co?
6: Co to tu na mě hrajete? Jsem blbý já nebo vy?
5: Prosím tě, Vašku, co blbneš? Máme si přeci povídat o tvém životě a pouštět si v rozhlase filmy.
6: Kdybych tě neznal, tak řeknu, že jsi sjetej.
5: No dovol, já jsem se seriózně připravoval.
6: Tak se pochlub.
5: Sestavil jsem z ukázek celou hodinu. A jako host tu bude Václav Vidra.
6: A kdože?
5: Vašek Vidra.
6: Kdo? Kdo?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: 18 let po něm. Jemu se to poštěstilo 7. ledna roku 1956 v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. Jeho tatínek Václav byl hercem, maminka Dana Medřická herečkou a dědeček Václav Vidra zase ředitelem Národního divadla. Byl tak součástí herecké dynastie, kde se divadlo neřešilo, ale žilo. Přesto necítil mladý Vašek žádný tlak, žádné řeči o osudu. Jen tak v rodině nějak se neslo tiché očekávání, že tohle dítě se jevišti stejně nevyhne.
1: Vůbec mě k ničemu nenutili. Jako maximálně ve škole bych se nějak učil, ale...
2: A dařilo se jim to?
1: Nedařilo. Tak o to víc je to zradilo od toho, aby mě nutili, abych šel třeba k divadlu, no. Ono to dopadlo tak, že nakonec já jsem měl v 9. třídě strašný problémy s matematikou a v pololetí jsem měl 4. A skončilo to tak daleko,
2: Felix,
1: že
2: dokonce... Říká to já
3: schování?
1: Ne, mluvím o matematice.
2: Jo, tak, já jsem měl 3 schování, víš, tak jako...
1: Schování já měl samý jedničky, pořád. Já byl slušný chlapec.
2: A táta měl taky těžkou ruku?
1: Táta neměl, dal mi jednou jedinkrát v životě mi dal pohlavek.
2: Jo.
1: Ale takový pořádnej, no.
2: Takže mamka velela...
1: Jsem zbořil na letním bytě schody. No. My tam udělali nový betonový schody a my jsme tam přijeli a já jsem řekl, je, schody. Proběhl jsem se po nich nahoru a dolů. A když jsem běžel dolů, tak jsem ho koupil, no.
2: No, ale zpátky k té 4.
1: No, ano, zpátky ke 4. Takže dokonce to dospělo tak daleko, že já jsem strašně o prázdninách chtěl motorku Pioníra. Zaslech jsem tady, že měl táta nehodu, no, tak máma se právě bála, že bych taky měl nehodu. Že by to bylo asi ošklivý a ona se o mě měla strach, no tak představte si, co jak jí muselo být, že už mě slíbila, že mi toho Pioníra koupí, když nebudu mít horší známku než 2 na vysvědčení. Já jsem celou zimu chodil na doučování ke svojí tetě, což byla matikářka, a dokázal jsem to. Já jsem měl jenom nejhorší známku 2 na vysvědčení. No, ale dopadlo to tak, že máma, protože byla moudrý člověk, tak přišla s takovou jako náhradním nápadem, že místo té motorky mi koupí psa.
2: Já jsem myslel koně.
0: Tuhle ukázku jsme si vzali z rozhlasového pořadu Vzpomínky nám zůstanou. A ve škole ještě zůstaneme. Tentokrát v ukázce Znovod Petra Novotného v režii Jiřího Adamce.
4: Václav Vidra. Čau, trubky. Ty brďo, zase ve škole, to bude pruda.
5: Vidra, budeme se chovat slušně, ano?
4: A je vrchní totál už je tady. To, abych si udělal na dnešek prezenčku. Tak co tam máme? Vysvětlit Poldům to políčko Mariány na školní zahrádce? No. Školníkovi koupit těhotenský test? Vybrat ve zborovně výpalny?
5: Kolik je 2x2?
4: Tyhle, kámo, tvoje starosti na moji hlavu.
5: Prosím.
4: Že nevím, součeli, no.
5: Mě to oslovuješ, Vidra?
4: Sorry, vole, pančeli, no.
5: To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve 4. třídě základní školy.
4: Ne, můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt vejš?
5: Vidra, jak tě můžu nechat prolézt vejš, když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem.
4: To náhodou vím. Samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr.
5: Víš co, Vidra, já tě nechám prolíst do vyššího ročníku, když mi teď řekneš vyňatá slova pozdl.
4: No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit.
5: To je strašně, já tě to řeknu, Vidra. Ty jsi exot.
4: Hele, to teda nejsem, jo. To si jej bacha, ale. To je můj brácha.

0: chudák černej.
1: Panenko skákavá, tohle je familie.
0: Hele, Tondo, bacha na jazyk, jo. Bacha, nebo na tebe pošlu strejdu. Víš, příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo.
1: Tak co, jsou tady všichni?
0: Určitě.
1: Kde je Černocká? Chlouba mi třídy.
0: Prej chloubám. Hraješ prdku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá.
1: Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele.
2: Je, pane učitele, vy stávkujete, jo? A proč?
0: Se na něj podívej, asi za větší obědy, ne?
1: Nejenom za větší obědy, vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A poté jsem si uvědomil, že nikdo vám lépe nepomůže, než my sami. Rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano? Vidra!
2: Ano.
1: Takže jasně. Znovu, kolik je dvakrát dvě?
0: Ty logo, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo.
1: Nebylo, Vidra, dvakrát dvě jsou čtyři! A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu.
2: No?
1: Petruško, něco z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil lišku bystroušku?
2: Jako, myslíte, kdo tu lišku složil v lese?
1: Kdo složil operu liška bystroučka?
2: Operu, no. Teď jsem to měla na jazyku.
0: Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vy prdlajs.
1: Lišku bystroušku složil Leoš?
2: Mareš.
1: Leoš Janáček, Petro.
2: Jo. No jo, já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vidra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit.
0: No není pravda, já ji vůbec nepíchám.
1: Vidra! Soustřeď se! Kdo vyhrál poslední volby?
0: Slavie.
1: Demokracie! Sociální demokracie!
0: Říkám, no.
1: Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády?
0: To vím náhodou přesně. Major Zeman.
1: Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečup takhle na mě.
0: Je to jedno, ne?
1: Není to jedno, Vidra. Pamatujte si to pořadí, prosím vás, Vidra. Dvakrát dvě, čtyři.
0: No
1: Petro, Liška Bystrouška, Leoš Janáček, Vidra.
0: Sociální demokracie. Špidla.
1: Vladimír Špidla, musíš ještě říct. Vladimír Špidla. A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, hiď? Klasika, no?
2: Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole.
1: To je jiná klasika, Petro, Dostojevský.
2: Dostojevský.
0: Dostojevský je nahoře?
1: Co to je Dostojevský?
0: Ruská trojka.
1: Zločina trest, bratři Karamazovi.
2: Ano.
1: A idiot!
3: Ale já jsem chtěl být původně, když se mě takhle ty příbuzný ptali, co bych chtěl dělat, tak jsem nikdy ze mě nevypadlo, že bych chtěl být to, co oni by chtěli slyšet, to znamená herec. Ale začalo to hasičem, pak ošetřovatelem v zoologické zahradě. No a pak, když už přituhovalo a už to vypadalo, že se budu konečně muset teda něčím opravdu stát nebo nějakou cestou vydat, tak jsem přišel, že bych mohl být malíř. Jako obrázky,
4: jako pokojů, nebo?
3: Obrázky. Ne, jako, že bych přece jen tu uměleckou cestu nastoupil, což by se tátovi moc líbilo, bývalo. Malíř, takový svobodný povolání, může se malovat, kdy chce, co chce, taky prodat, kdy chce, kdo chce. A
4: jenom ovšem koupí, kdo chce.
3: Ano, samozřejmě, kdo chce, říkám. Taková kdo chcárna.
4: Kdo chcárna a co chcárna. Ano,
3: ale zradilo mě z toho to, že bych musel absolvovat nějakou... Ne, takhle, ještě to mělo jednu peripety. Máma sebrala moje obrázky a ukázala je panu Laštovkovi, který tenkrát portrétoval. No a když se vrátila, tak říkala, že teda dva obrázky se mu docela líbily, no a teda ten jeden obrázek byla koule a druhý hranol. Takže jsem i při svých špatných matematických schopnostech jsem si dokázal spočítat, že už mě zbývá akurát krychle a nějaká něco podobného ještě už ani nevěhlám možná.
4: No tak počkej, Picasso, kubisti,
3: no
4: že jo,
3: mohl jsem nevěděl tenkrát, no ale bál jsem se, že ty čtyři obrázky by mě neuživily, ale tak jsem to změnil na spisovatele, pač jsem měl taky samý jedničky ze slohových cvičení. No ale pak jsem se dověděl, že teda na tuhle kariéru bych mohl nastoupit jedině po absolvování nějaký 12letky nebo gymnázia a tam byla ta matematika právě. No. Takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že na konzervatoři matematika není, tak v podstatě bylo rozhodnuto.
4: Takže znouzectnost?
3: No, takhle v zásadě bylo to jedno z momentů, který ovlivnil moje rozhodování. Jeden z momentů, no. Další moment, nevím, už tenkrát asi mě prostě nic chytřejšího nenapadlo.
5: Konzervatoř tak byla logickým krokem. Ne rebelií, ani splněným snem. Prostě další stanice na trase, která vedla rovnou do divadelního angažmá. A pak taky na Prkna, kde skutečně dokázal Václav Vidra vždycky bavit.
0: Kamarád potká kamaráda a říká mu, Čeče, poslal jsem starou pro brambory a přejelo jí auto. Ježišmarja, co budeš dělat? Já nevím, asi rejži.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví a vzpomíná na svůj život také zároveň Václav Vidra. Zůstaňme ale spolu ještě v okamžiku, kdy se hlásil na školu. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Já jsem si našel teda nějaký ty monology, nebo co jsem si myslel, že by mohlo jako a básničky dvě a dokonce písničku jsem musel mít nějakou. Takže monolog byl Vocílka ze Strakonického dodáka i s písničkou, tím jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pak byl Hamlet monolog hercům a pak byly nějaký dvě básničky, o kterých nevím už přesně, který to byly. Myslím, že to byla nějaký Sládek nebo a Seifert nebo nevím, něco takového. No a říkal jsem si to, různě jsem si třeba něco nahrál na magneťák a jednou jsem to mámě pustil a ona říkala, abych se nesnažil dělat dědečka. No, tak to mě dala ránu samozřejmě. Já jsem se inspiroval, že jsem si pouštěl ty jeho desky. Tak to nějak, ta rodová závislost ze mě vypadla úplně zbytečně. A ty zkoušky se přiblížily a v předvečer těch zkoušek prostě jsme seděli u večeře a rodiče přišli s nekompromisním požadavkem, že jim musím ukázat to, co jsem si připravil.
3: Předvečer těch zkoušek. Dvoje přijímačky.
2: Ano, ale ty první byly daleko strašnější. Já jsem trpěl příšernou trémou, ale takže jsem vlastně, se mi začalo klepat koleno a začalo brnění od konečků prstů a brnění postupovalo až nahoru dál. Už jsem necítil, do půl pasu jsem byl mrtvej. To už jsem necítil ani to brnění, jen jsem doufal, že není vidět, jak se mi klepe ta noha.
3: 60% invalidita ještě před výkonem.
2: Ano, ano. No to postupovalo během výkonu. Ta básničku jsem říkal a už jsem nevěděl, co říkám. A pak už jsem necítil, v zuby brně brněly, pusa mě brněla. A těsně před tím, než jsem omdlel, básnička skončila. Takhle to probíhalo prostě. No tak odrecitoval jsem rodičům ty svoje kousky. No oni jako řekli, no dobrý, no tak my ti budeme držet palce. Tak jsem usoudil, že asi dobrý teda, no. Mě něco možná ještě malýho poradili. A byli natolik chytrý a prozíraví, že věděli, že mě to nenaučí, jako že když mě začnou tam pilovat, jako jak to mám říkat, takže bude konec. No takže jsem přišel na ty zkoušky a nakonec mě vzali, no. Na odvolání.
3: Takže až na odvolání.
2: Až na odvolání.
0: Po absolutoriu na Pražské konzervatoři Václav Vidra působil v několika divadelních souborech. Třeba v Kladenském divadle Jaroslava Průchy, v Městském divadle v Mladé Boleslavi nebo v Městských divadlech pražských. Od roku 1995 je členem divadla na Vinohradech. Kromě toho ale hostuje i na jiných pražských scénách, třeba v divadle Bez zábradlí nebo v Hudebním divadle v Karlíně. Ale teď vám předvede, jak umí sehrát scénku třeba i pro televizní zábavní pořad. Telebazar, Zdeněk Izer a scénka nazvaná Spisovatel.
3: Pan spisovatel.
4: Dobrý den.
3: Pan spisovatel.
4: Tady vám to nesví.
3: Ano, tady si to odložte, když tak, jo.
4: No, vy jste vteřinku počkal, ono je to tak. Hodně.
3: Ano.
4: Já jsem plodnej. Můžu se posadit?
3: Ano, ano. Bohužel plodnej, ano.
4: Ano.
3: Bohužel, bohužel, ano. No podívejte se, ten váš rukopis, co jste mi poslal minule, abych ho vydal, tak jak jste to nazval?
4: Špalek.
3: Špalek pohádek. Špalek. Tak špalek to je, no, to je spíš kláda, ne?
4: To je špalek, já jsem to taky tak nazval, špalek. No, taky jednak je to jako špalek veliký a
3: ano.
4: Potom jsem v tom špalku taky všechny ty pohádky popravil. Popravil.
3: Popravil. No podívejte se, ta vaše předchozí kniha, kterou jsme odmítli vydat, jak se jmenovala?
4: Šest půlek pohádek.
3: Ano, šest půlek pohádek. Ano, šest. Tak je pravda, že těch šest půlek pohádek jste tam pěkně vyrovnal, to dalo by se lidově říct, že jich bylo i tři prdele, vidíte?
4: Šest půlek.
3: Ano. No tak, tu jsme odmítli vydat kvůli stejným dvěma problémům, proč nechceme vydat tu vaši novou knihu, víte?
4: Vy s ní máte problém? Čet jste to vůbec?
3: Samozřejmě.
4: Víte, co mi to dalo práce? Co jsem na tom strávil času?
3: Tak bez pochyby jste na tom promarnil hodně času. To no. Mi je naprosto jasný. Helejte, já jsem to čet samozřejmě velmi pozorně, jo. Ale nemáte pocit, že ta knížka je jako poněkud rozsáhlá přece jenom?
4: A co?
3: No ne, jako vy tam máte jako jeden požadavek, že to bude povinná četba ve škole, ovšem. Představa, že to dítě má několik předmětů a vláčí na hrbu jenom tohle. Sedmiletý dítě.
4: No hejte, tak ať si trochu zaposiluje, ne? No, jsou to všechno chcípáci, no. Takový mlňavý, no. Tak, nebo to víte co, tak to vydejte po dílech třeba v nějakém časopise. Třeba ve Sluníčku. Nebo
3: ve Sluníčku. No, jsme to vydávali doživotně těm dětem. No,
4: tak
3: to.
4: Aspoň mají do smrti co číst, ne?
3: No, podívejte se, další věc, ta vaše kniha je poněkud drsná, bych řekl. Víte?
4: No a co?
3: No a co? Já nevím, no a co? Tadyhle například vy píšete v kapitole... Ano, Maruška a její měsíčky. V kruté zimě omrzla, ledva vykročila z domku a pochopitelně se vrátila bez jahod. Macecha jí zbyla do bezvědomí. A nebo tady čtu v jiné kapitole. Zemřela matka do hrobu dána. Ha, ha, už je tam. Máte něco proti ženám, slyšte?
4: Už je tam. Proti ženám ne, proč?
3: No ne, nebo na jiném místě, tadyhle, Sněhurka sedmi trpaslíkům pila krev,
4: no.
3: Takže se na ní domluvili. Když zbyli po třech dnech ze sedmi trpaslíků jen čtyři, rozpárali ji zaživa. Čemu se smějete, to přece není čtení pro děti, tohleto. Z týhletý vaší čerby by se ty děti pomočovaly do 16.
4: Nebo mít problémy, že jo?
3: V kapitole o Karkulce pro změnu píšete, tadyhle. Karkulce vlk několikrát rozlámal její nové horské kolo.
4: Kolo.
3: Pod pohruškou smrtí kolo několikrát svařil obloukem. Babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo. To už snad přeháníte.
4: To je dobrý, že jo?
3: Kapitole u Jiníčkovi a Mařence. Kdo si tu tady píchá perníček? Samozřejmě, že jdete s dobou, ale takhle to nemůžete, že, aplikovat. Ne, no, to přece nemůžou číst děti.
4: No tak teď to není jenom pro děti, že jo? Se, v podtitulu tam jsem napsal na začátku, kdybyste se kouknul, tam je to napsáno, že to je od největších pro nejmenší.
3: Samozřejmě, to je další věc. Myslíte, že děti budou chápat vaši pojetí lišky bystroušky, jak liška vytunelově stavební spořitelně?
4: Víte vůbec, jak ty lišky plišoví, jak to běhá v těch supermarketech, ty děti se toho tam taky bojí, že jo? A ty parchanti už taky nejsou, co bejvali. A mimochodem ten Hrabala nebo ten Erben taky psali drsně. Tak co?
3: Ovšem, ve vašem případě, kam by se na vás Erben hrabal, víte, pane?
4: No,
3: s těma Erbenovýma básničkama to taky nebylo jednoduchý, že jo? Ale to, co jste mi přinesl vy, to prostě nejde.
4: No co, já jsem se s tím taky nepáral, teda nepopáral, jsem nějaký páral nebo co?
3: A stavě ta kniha je nepublikovatelná.
4: Tak mi vydejte něco jiného, ne?
3: Já nevím, co...
4: A tady mám s sebou různý jiný knihy ještě. Tady třeba vám můžu názorně předvést, tady mám jedna, se jmenuje Souboj Titaniků. To je moc dobrá knížka, se podívejte, nebo Kajínek a Kabel. To je z toho vězenství. A tady Tisíc a jedna moč. A nebo tady tohleto, to je dobrý, to je... Tenkrát na záchodě. To je western, to by se z toho, jste se z toho po...
1: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Václav Vidra dokáže pohledem pohladit, potěšit, ústy rozesmát a svým tělem možná třeba taky nadchnout. To všechno je totiž herectví, které ovládá dokonale. Aby ne, vždyť ho má i po svých rodičích. Po tatínkovi i mamince. Na ní vzpomínal třeba i v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: S mámou jsem nikdy neměl nějaký jako zásadní problém. Jsme měli úžasný vztah a já tam to fungovalo tak, že právě nejhorší trest pro mě byl obecně za cokoliv, že byla smutná. Máma ani se nemusela dívat, ona zesmutněla. A to pro mě bylo nejstrašnější, že jsem mámu udělal smutnou. To bych si byl nafackoval sám. No a táta, on byl taková jako autorita, byl už starší, vlastně já když jsem tak nějak byl kolem té puberty, tak on byl děd pro mě. A trošku mě les na nervy tím, že je děd. No.
3: Já jsem měl poděděl už... jsi něco?
2: No asi jo, no. On právě tím on byl takovej hrozně tvrdohlavej a někdy byl steklej. A mě to samozřejmě štvalo a teďka mám takový pocit, že už dostám do toho věku, že budu taky tvrdohlavej a vzteklej. Že přece jenom někde ten táta ve mně zůstal zaseklej. No.
3: A maminka, býváš taky smutnej?
2: Taky bývám smutnej, ale nějak je to každému jedno.
1: No musíme říct, že jednou maminku i zklamal. Byla dokonce tak rozhozená, že ho požádala o jeden důležitý krok. Jakési gesto. Na to zavzpomínal při jeho 70. ve vysílání Českého rozhlasu i jeho přítel, kolega, herec Viktor Preiss.
4: Jak to tenkrát bylo? Něco si prošvihnul a já jsem za tebe něco dělal. A maminka tě pak vzala za ruku, dovezla tě k nám do Kunratic.
2: Jo, ano, to si pamatuju. A to,
4: ale chceš nevím, to dopovědět?
2: Chci to dopovědět, ano.
4: Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval, že jsi něco prošvih. A byl jsi novej v městských divadlech.
2: Ano, ano.
4: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka. Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Medřická za ruku se svým zlotřilým synem.
2: A takhle začal náš vztah.
4: A řekla mu, dobrý den, Viktore, Vašku, řekni to. A Václav tam stál, klepal se a povídal, Viktore, já se vám omlouvám, že jste za mě musel zaskočit, že jsem to prošvih, něco takového, a já už to nikdy neudělám. Paní Medřická se podívala na něj, na mě a řekla, tak to je všechno, naschledanou. Já jsem nestačil ani říct, nechcete jít dál. Ono tenkrát ani nebylo kam, tam to bylo všechno rozbořené.
1: Se svou dnešní ženou, herečkou Janou Bouškovou, se Václav Vidra poznal už při studiu na konzervatoři. Prý se do ní tenkrát bláznivě zamiloval. Jenže Jana o mladšího spolužáka zájem neměla. Její velkou životní láskou se tehdy stal kolega Petr Svojtka, se kterým se ve 20 začala potkávat při angažmá v Národním divadle. Vzala si ho a měla s ním syna Jana. Petr byl ale bohém a měl blízko k alkoholu a to se mu zřejmě stalo taky osudným. V pouhých 35 letech v roce 1982 zemřel při tragické nehodě a Jana zůstala s jejich čtyřletým synem sama. Útěchou a věrným pomocníkem se jí stal právě Václav Vidra, se kterým se jednou náhodně po letech znovu potkala ve vlaku. On vytušil svou šanci. I když byl v té době už ženatý s herečkou Danou Homolovou, tak kvůli Janě ji nakonec přesně na Štědrý den opustil. Jana Boušková se přiznala kdysi k jedné zvláštní věci. Prý její tchýně, Dana Medřická, už tak nějak dopředu tušila, že k jejímu synovi Jana patří. A že spolu jednou prožijí celý život. Dodnes opatruje fotografii Dany Medřické u sebe doma. Jana s Václavem vlastní děti nemají. Pokus o společného potomka málem skončil tragicky. Jednalo se tehdy o mimoděložní těhotenství. A Jana u toho málem umřela. Tak si pak řekli, že už to zkoušet nebudou. Společně ale vychovali syna Jany a později do rodiny přibyla i Janina neteř Tereska. Její maminka Eva Boušková, starší sestra Jany Bouškové, také herečka, totiž v roce 2004 prohrála dlouholetý boj s vleklou nemocí. S Václavem se vzali v roce 2006 po 25 letech vzájemného vztahu. A tak když měli příležitost si i ze svého vztahu udělat trochu legraci, využili toho v jednom ze silvestrovských pořadů televize Nova pod režijním dohledem Jiřího Adamce. Sehráli tehdy scénku Nebudeme se hádat.
5: Jdeš pozdě.
6: Já vím. Zdržela jsem se u Aleny.
5: Já tady sedím, čumím na hodiny a ona u Aleny. Koukám 7:30.
6: Ty máš hlad, viď? Víš, nastala taková situace...
5: Ne, já vůbec nemám hlad. Vůbec. Já už v podstatě vůbec nemusím jíst. To je fantastický. Víš co, já ti něco řeknu. Není to poprvně. Není to poprvně tohle.
6: Nech mě domluvit. Já tady nemůžu říct jednu celou větu. Pořád mě skáčeš do řeči. No. Posloucháš mě vůbec?
5: Tak tohle to mi šmakuje nejvíc, opravdu. To je bašta. Místo večeře si uděláme seminář.
6: Budeme se hádat, že jo?
5: Já tady sedím, čučím, kručí mi v břiše a ty buhví kde, viď? No, to je opravdu bezvadný. Celý den makám.
6: Jo, ty makáš celý den, sám makáš. Ostatní se flákají, válí se v posteli, že jo? Tebe vůbec nenapadne, že člověk, třeba jako já, může přijít domů pozdě, že ho porazí autobus. Nebo si zlomí ruku, nebo jenom tak vomdlí. Ne, tobě kručí v břiše, že jo? Seš sobec, abys věděl.
5: No, to je bezvadný, tak já jsem sobec, jo. Já taky totiž místo mozku používám oči, teda vlastně kromě mozku používám taky oči, víš?
6: No, říkej.
5: Koukám, vidím se živá, zdravá, jediný, kdo je tady na vomdlení, jsem já.
6: Tak tebe vůbec nezajímá, co se stalo.
5: Jo, pozor, ono se něco stalo.
6: Ne, vůbec nic se nestalo. Akorát mě obtěžoval jeden mužský.
5: Prosím tě. Jo, tebe.
6: No, tak tuhle impertinenci radši pominu. To bychom se jenom hádali. Ale všimni si. Do starého železa ještě nepatřím.
5: Tak to je logika tohle, to je logika, opravdu. Já tady o tom, že mám hlad a ty o starým železe. No, tak tě pronásledoval nějaký chlap, no. A co?
6: To říkáš tak klidně, jo? Já jsem zapomněla, ono ti kručí v břiše, že jo? To by bylo úplně jedno, kdyby mě někdo znásilnil.
5: No, ono to nebude tak horký. By musel být slepej a pak by na to zase neviděl. No tak povídej, jak to bylo?
6: No, všecko začalo už v tramvaji. Jeden chlapík mi uvolnil místo, pak jsem vystupovala, no a znáš to, že jo?
5: Jo, znám. Vystoupil taky. A zeptal se tě, kolik je hodin.
6: No takhle duchaplně. Jsi mě před mnoha lety klofnul ty.
5: No vidíš, a stačilo to.
6: Ještě do dneška se tomu divím. Jenže tenhle byl nesmělej, netroufnul si. Šel za mnou jako stín.
5: A co ty?
6: No co já, dostala jsem strach? Co pak v novinách je toho dneska málo? Párkrát jsem se ohlídla, přidala jsem do kroku a pak jsem začala utíkat. No a on utíkal za mnou.
5: Nevrávodal.
6: Jo, tím chceš říct, že když se nějakýmu mužskýmu líbím, tak to je alkoholik, jo? Tak já jsem asi podle tebe nějaká chudinka, bez sexu, bez přitažlivosti.
5: Víš co? No? Já už bych strašně rád viděl něco na talíři. Nebudeme se tady kvůli takovýhle prchotinám hádat.
6: Jseš si se mnou nějak moc jistý?
5: Já ti věřím. Počkej. Co jsi tím chtěla říct, jako že jsi říkala, že jsem si jistý?
6: Nech to být. Nebudem se hádat, já jdu dělat tu večer.
5: Ne, počkej, tohle to mi vysvětlíš teďka. Nic dělat nebudeš, teď mi tady řekneš, jak jsi to myslela, jako že jsem si moc jistý.
6: Hele, Brouku, ty si myslíš, že já už nejsem pro chlapy přitažlivá? Já ti tu iluzi brát nebudu.
5: Ale no, tak já vím, že ti to dělá dobře, když se za tebou belhá občas nějaký dědek.
6: Pojď se na něj podívat. Ještě pořád stojí před barákem.
5: Ten u těch popelnic?
6: Ne, ten vedle.
5: Ten v té bundě?
6: Jo, ten v té bundě.
5: To musí být nějaký uchylák. Mu není ani 30.
6: No, nebelhá se, nevrávorá. Je mladý, pěkný, namakaný.
5: Co namakaný? Tím chceš jako říct, že já jsem nějaký vypelichaný starý rukávník, nebo co?
6: To já jsem neřekla, to si řekl ty.
5: Hele, já ti něco povím, jo. Já ti povím, jak to bylo. Jestli tenhle ten loudil za tebou běžel až k baráku, tak už si na něj v tramvaji musela dělat nějaký oči.
6: No, jen pokračuj.
5: No jo, jasně. Hodila jsi si nožku přes nožku, dělala si na něj cukrbliky, on tě slíkal očima, tohle to já moc dobře znám, tohle to.
6: To znáš, že jo? Z vlastní zkušenosti.
5: To jsem teď netahej, teď tě řeč o tobě. Když ženská nechce, tak si žádnej mužky nic nedovolí. A jak začne kroutit prdelí, utíkat a furt se ohlížet, tak to pak dopadne jako tady s tím Alíkem, co tu stojí před barákem.
6: Nejdřív jsem stará rašple, co si hraje na diblíka, a potom se najdou sexbomba, za kterou běhají mladíci.
5: Za mnou ženský před baráky nechoděj.
6: A co ta blondýna v metru? Oči se na ní mohl nechat.
5: Ježišo, už je to tady zase, no.
6: Nenápadně dotýká.
5: Ale prosím mě, nech toho, no, tak tam byl nával, no.
6: A jak ti vyšila facku? Jak to na blachovce? Protože jsi štipnul.
5: Já jsem jí neštipnul, ty to moc dobře víš.
6: To víš, že to vím.
5: No. Jak to, že to víš?
6: Jsem jí štipla sama.
5: Co mi říkáš jen tak nic, tady z ničeho nic, jenom...
6: Provokoval jsi, provokoval. A když už se hádáme, ať to stojí za to. Já kráva, ty to jsou takový nádherný kotlety.
5: Tak já jdu odevřít.
6: Přece se nemohli vypařit. Herko. Kdo to byl?
5: Ten tvůj frajer. Je prej ti tohle, co vypadlo z tramvaji.
0: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Takhle pohádkově dokázal zpívat Václav Vidra i se svou ženou Janou Bouškovou. Ve zpívánkách na obrazovkách Československé televize.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Televize a film si Václava Vidru prostě našli. Seriály, komedie i pohádky. Vidra se stal tváří mnoha z nich. To proto, že prostě diváka i toho mladého neotravuje. Nikdy netlačil na pilu, nikdy se nesnažil být za každou cenu vtipný a právě proto mu to fungovalo. Humor měl v genech, ne v hereckém manuálu. Přesvědčil o tom diváky už v polovině 80. let v pohádce, která je dodnes populární. S čerty nejsou žerty. Režie Hynek Bočan. Vzpomínáte ještě, jak mu dali kousek magnetovce do boty, aby se ho našlo zlaté jablko?
2: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
3: Gratuluji vám, zvítězil jste.
2: Tatínek vám vyhlásí válku.
4: Odneste ho pryč.
2: Tatínek vám vyhlásí válku. Válku. Au, au, au. Okamžitě mi vyndejte tu věc z boty. Okamžitě vyndejte mi tu věc z boty.
5: Jakou věc?
2: Okamžitě mi vyndejte tu věc. Mě také podvedli, já za nic nemůžu. Sundejte mi tu botu.
0: Václava Vidru si oblíbil i režisér Zdeněk Troška. Obsadil ho do mnoha svých komedií. Slavný je Kameňák, tedy série vtipů převedených na filmové plátno. Manželkou mu byla jeho kamarádka, herečka Jana Paulová.
6: Já tě zvu na slavnostní večeři.
7: Prosím tě, co tak najednou? Jsi se mnou nikde nebyl, ani nepamatuju. Divadle v kyně, o restauraci ani nemluvě.
6: A co kecáš, prosím tě? A kdo s tebou byl v loni na pohotovosti, jak jsi měla zlomenou tu nohu?
7: Ty jsi blbej.
6: Počkej. Kon dneska večer slavnostně otvírá...
8: Bordel erotický.
7: Jsi se zbláznil, ne? Náčelník policie do bordelu.
6: Co, potřebuji se přece seznámit s prostředím, kde se můžou vyskytovat nekalí živly. A navíc kon pozval všechny papaláše z města, i s manželkama.
7: Učitelka do bordelu, jo? To přece nejde.
8: Neboj, mami, my to na tebe nepráskneme, že jo, tati?
7: Ty mlč a koukej se učit.
0: Když už jsme u těch filmových rolí, připomeňme, že před kamerou Václav Vidra debutoval už v 16 letech v psychologickém dramatu Návraty. Úspěšnější snímky ale přišly až mnohem později, v 80. letech. Svatební cesta do Jilí, Dobří holuby se vracejí, Lékár umírajícího času nebo Panoptikum města pražského. Nezapomenutelné role ale stvárnil i v komediích Copak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Čím je ale slavný mezi kolegy i diváky, jsou jeho anekdoty, kterých umí spoustu a taky je skvěle vypráví. Tady jsou třeba ty hasičské.
6: Takhle vyjede sbor dobrovolných hasičů s manželkama, autobusem. Taky podívat se na blízký hrad. Na blízký hrad a přijedou tam, kastelán provádí po tom hradě a když už ta prohlídka končí a jsou na tom nádvoří toho hradu, tak ten kastelán říká, tady na tomhle nádvoří byla roku 1711 upálená poslední čarodějnice. A ten Franta Nováku tak koukne na tu svoji starou vedle a pak řekne tomu kastelánovi, kdybys nekecal. To je něco, jak jde chlap takhle okolo řeky a tam vidí rybáře, ten sedí, má tam ohníček a opejká zlatou rybku. A ten říká, co blbneš, ty tati mohla splnit tři přání. A ten říká, už splnila. Manželka Pepi Nováka, on je taky u dobrovolných hasičů. No, on je bezvadný kluk, tak ona šla na kontrolu k doktorovi a on šel s ní samozřejmě, aby se tam nebála. No a čeká v čekárně a za chvíli, tak za půl hodinky vyjde Maruška ven a ten doktor se takhle vykoukne z té ordinace říká, pane Nová, kdybyste na chviličku, já bych s váma potřeboval mluvit. A on se tak zarazí, co? A kde dovnitř? A říká, co se děje, se něco, pane doktore? Říká, hlejte, já k vám budu naprosto otevřený, s paní je to vážný, ona je těžce nemocná, opravdu těžce nemocná, my to budeme léčit, ale bez vaší pomoci to nepůjde. My nasadíme medikamentální léčbu, ale víte, vy se musíte postarat o to, vaše žena potřebuje minimálně, ale minimálně 3x denně sex. Bez toho ta léčba není účinná. Víte, když všechno půjde tak, jak bychom si představovali, tak za 2-3 roky by mohla být v pořádku.
4: To je úkol.
6: Pepa tak jako skleslej, říká, tak teda děkuji vám, pane doktore, to jste mě potěšil, no, co se dá dělat, víte, no. Vyjde ven z té ordinace a Maruška říká hned, Pepo, co říkal pan doktor, co říkal? Umřeš.
0: Václav Vidra není hercem jedné ikonické postavy. Je hercem dlouhodobé důvěry. Víte, co od něj dostanete? A dostanete to poctivě. Bez skandálů, bez poz, bez potřeby být neustále vidět. A já doufám, že vidět bude, stejně jako slyšet na vlnách Českého rozhlasu. I v dalších letech. Mějte se krásně a smějte se.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Ministerstvo dopravy chce zavést 15-letou platnost řidičských průkazů. Hasiči dohasili požár obchodu v Praze 6. A počasí na zítra jasno nebo skoro jasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Platnost řidičských průkazů chce ministerstvo dopravy prodloužit z 10 na 15 let. Změnu obsahuje novela zákonu o silničním provozu, kterou rezort připravuje. Pokud bude schválena, týkala by se nově vydávaných průkazů pro skupiny opravňující k řízení motocyklů a osobních aut, říká mluvčí ministerstva Alena Míl.
4: Prodloužení platnosti se pak netýká například řidičů nákladních vozidel a autobusů. U těchto skupin platí zvláštní požadavky, které vycházejí z evropské legislativy a z profesní způsobilosti řidičů.
3: Změnou chce rezort administrativně ulehčit úřadům obcí s rozšířenou působností, které průkazy řidičům vydávají. Ročně jich bývá kolem 700 tisíc. Hasiči dostali pod kontrolu požár obchodu v Praze 6 na sídlišti na Dědině. Českému rozhlasu to potvrdil jejich mluvčí Vojtěch Ročedl. Hasiči dál prostor dohašují a hledají skrytá ohniska. Podle Ročedla se při zásahu jeden z nich zranil. Zaměstnanci prodejny stihli ještě před příjezdem hasičů bezpečně evakuovat asi 50 lidí. Požár se rozšířil ze zázemí obchodu do prodejní místnosti. Jeho příčinu hasiči zjišťují. Nemocnice Mělník otevřela nový pavilon pro lůžková oddělení chirurgie a ortopedie. Celkem 30 pokojů zprovoznila v budově označené A1. Obě oddělení mají lůž i lůžka, na kterých pacienti monitorují přístroje.
5: Dosavadní prostory s vícelůžkovými pokoje a společným sociálním zařízením na chodbách už nevyhovovaly požadavkům pacientů. Modernizace vyšla na 124 milionů korun. Z Mělníka Radek Duchoň, Český rozhlas.
3: Nová cyklostezka vznikne na Příbramsku mezi Chotilskem, Prostřední Lhotou a Mokrskem. Středočeský kraj ji vybuduje v délce více než 3 kilometry a stavba za skoro 70 milionů korun by mohla začít v roce 2028. Cyklostezka bude součástí mezinárodní trasy vedoucí z Norska až na Maltu, říká středočeský radní pro dopravu Petr Borecký z Hnutí STAN.
6: Po dokončení se stane důležitou součástí české i evropské cyklistické infrastruktury. No a my samozřejmě připravujeme i další navazující části, na které se tento úsek do budoucna napojí.
2: Počasí.
3: V noci bude oblačno až polojasno, k ránu se na většině území kraje vytvoří nízká oblačnost nebo mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 7 stupňů. A počasí na zítra jasno nebo skoro jasno, ráno ještě na většině území kraje mlhy nebo nízká oblačnost, která se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 22 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Dálnice D1 z Brna do Prahy zůstává plnější před Šmejkalkou. Neslovislá fronta se sune od sjezdu na Chocerady z 29. kilometru. Zdržení není dlouhé, ztratíte maximálně 10 minut. A silnější provoz je také na D11 mezi 29. až 25. kilometrem ve směru na Prahu před exitem na Sadskou. Počítejte se zdržením kolem 10 minut. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začínají písničky na přání s Ivetou Chlumskou.
7: Krásné odpoledne.
1: Písničky na přání.
0: A dnes tedy ještě jednou vítejte při poslechu písniček na vaše přání. Vaše přání je mojí milou povinností, takže číslo naší SMS brány přijímalo vaše SMSky. Pilně jste je posílali na ve tvaru STC Mezera váš text právě na číslo 90 011 04. A taky jste se rozepsali přes webový formulář. Ten najdete na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz. No Františkové nám slaví svůj sváteční den, tak jistě bude komu hrát.
1: Písničky na přání.

0: Zblížení a Helena Vondráčková na úvod odpoledních písniček na vaše přání. Takové zblížení hudební mezi vámi, posluchači. No, já si myslím, že je naplněná hodina, která je ve vaší režii. Píšete mi, vážená redakce, ráda bych nechala zahrát svému příteli Františku Švejdovi z Jednot u Radotic k svátku, který dnes slaví. Hlavně zdraví, štěstí a hodně lásky mu přeje přítelkyně Helena. My gratulujeme a píšete mi, písničku posíláme na Dobříš, prababičce Libušce, už teď nám tady moc chybíte, bez vás to tu není ono, moc na vás myslíme a posíláme velký pozdrav, napsali Krnováci, tak tedy bílé konvalinky.
1: Písničky na přání.

to byly Bílé konvalinky v dechovém duchu, budeme pokračovat až do hodiny 18. Píšete mi dobrý den, písničku s pozdravem posíláme Jindřišce, Drahušce, Jadrným, Pečinkovým, Procházkovým, Novotným, Janinkám a Milence do Višňové. Napsali Libuše a Vendy.

Podzimní polka nám dozněla, rozezní se další písnička na vaše přání. Čas je Řabin. Hezký podvečer všem, píšete mi, hudební pozdrav posílám Marušce z Malče, Stáně z Alčou, Květě a Romanovi, Marušce z Hradčan, Miláce z Helou, Marušce a Zdendovi z Nymburka. A přeji jim, aby věděli, jak si užít každý den. Jindra.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Písničky na přání.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy pokračují písničky na vaše přání. Píšete mi, zdravíme do Karlína, zdravíme i všechny, kteří nás potěšili právě dechovkovou vzpomínkou a tak i navštívili náš domov v Rakovníku. Díky vám za to, Janinky z Podmok, Liběnko a Fando, Aničko z Kutné Hory, díky vám, Květo a Romane, Jindro, Světlo i vám u Jadrných. Zveme všechny na posezení s muzikou, ne však ledajakou, ale na posezení se šohajkou. Janička a Zdeněk.

Příjemný podvečer i vám a všem posluchačům. Dnešní písnička ať potěší Květušku s Romanem, Haničku s Jeřinkou, Marcelku, Věrušky z Hradčan a Čachovic a Helenku s Milátkou v Kutné Hoře. Přátelé, přejeme vám krásný nový týden plný pohody a krásy podzimu. To od srdíčka přejí dvě Jarmily.

Hezký podvečer, 4. říjnový, pro všechny Františky, zejména pro Františka Volmuta ze Stach na Šumavě a jeho juniora, taky Františka. Srdečně je zdraví Jaroslava a Silvie z Prahy.

0: Písničky na přání.
1: Máme 17:30 na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy, pokračují písničky na přání. Píšete mi, abych zahrála jen tak pro radost. Drahušce ze Sadské, Janinám z Podmok, Jindřišce, Květě s Romanem a Jirkou, Libušce s Vendy, Světlance, Jarmelkám a všem Aničkám. A písničku posílá pak i Anička, ale z Úpice.
2: Každý, kdož opustil chaloupky práh a do světa šel, vzpomeň na domov svůj a čas dětských her. Kdyby snad jedenkrát domů se vrátit chtěl, vítá tě rodný kraj.

Tak to bylo vyznání v podání Doubravanky. Teď si dáme další písničku na přání, má název Zafoukej větříčku a vy mi píšete: zahrajte pro dobrou náladu babičce Aničce do Úpice od Jendy ze Šumavy. A úspěšný vstup do nového týdne přeji Iveto vám i posluchačům. Zafoukej větříčku posílám Aničce do Kutné Hory a Úpice, taky Radkovi a dceři na Šumavu, napsala Světla.

0: Máte rádi příběhy ze života? My ano. A tak pro vás natáčíme ty nejzajímavější ze středních Čech. Sledujte náš Instagram a buďte u toho s námi. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Písničky na přání.
1: Co je to ráj, posíláme s přáním pevného zdraví Věře Kuníčkové do Čachovic ke čtvrtečnímu svátku, napsali Lendelovi z Vlkavy.

Zdravím vás a posílám písničku Malý hošík černovlasý všem Františkům, ale hlavně Františkovi Procházkovi. A přeji vše nejlepší, hlavně zdraví, to přeje Maru.

I ve to zahrajte pro radost Novotným, Jarce Plavcové, Květě s Romanem, Marcele, Veronice, Věrám, Liběnce, Drahušce, Alence Vápeníkové, Libušce, Stáně s Alčou a Podneckým. Přejí si Janiny.

0: Písničky na přání.
1: Prosíme o zahrání Hvězdička, Stáně a Alče, Věře Novotné, Věře Koníčkové, Jarušce Plavcové, Aničce do Kutné Hory. Přeji si z Vysoké, Květa a Roman.

Písničku za maminčinu lásku pro Jarmilky, Janičky, Světlance, Haničce, Jiřince, Květušce a klukům, babi Jarce, Marcele, Aničkám a všem Františkům k svátku posílá Liběna z Příbrami.

A jsme ve finále, píšete mi, Iveto, prosím, pod našima okny pro potěšení Hance s Jiřinkou, Věrušce z Hradčan a Čachovic, všem Maruškám, Aničce ze Zlonic, Novotným a Vápeníkovým. Přeje si Anička z Kutné Hory. V 18 hodin zprávy s Petrou Vališovou, po nich hudební kavárna Pavla Vítka. Já vám přeji hezký zbytek neděle a zítra naslyšenou.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Umělou inteligenci využívají v hodinách i učitelé, mají na to speciální výukové aplikace. Kolínskou nemocnici a lokalitu za jízdárnou propojí do konce roku chodník a počasí na zítra jasno nebo skoro jasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Učitelé si zvykají na stále častější využívání aplikací s umělou inteligencí ve výuce. Ty jsou speciálně naprogramované pro školy a například vycházejí jen z předem připravených materiálů. Učitelé navíc vidí, na co se děti umělé inteligence ptají. Podle České školní inspekce využívalo AI už v roce 2024 celkem 46% českých učitelů, doplňuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
2: Mezi učiteli, kteří AI používali, patřila k nejčastějším využitím tvorba plánů výuky nebo činností, pomoc žáků s procvičováním dovedností a pochopení či shrnutí tématu. AI byla méně často využívána přímo k hodnocení nebo známkování žákovských prací.
0: Speciální aplikace pro školy vyvinuly například nezisková organizace AI dětem, společnosti Scio nebo For Classmates. Kolínská radnice nechá postavit nový chodník mezi nemocnicí a lokalitou za jízdárnou. Vznikne v části Žižkovy ulice a nahradí 100-metrovou cestu podél frekventované silnice. Pozemky přitom nepatří městu a proto bylo nutné získat souhlas jejich majitelů. Stavba by měla být hotová do konce roku, říká mluvčí Kolína Šárka Hrubá.
3: Město získalo souhlas se stavbou od majitelů pozemku podél Žižkovy ulice. Chodník bude široký standardně 2 metry, nyní se připravuje projekt a čekáme na cenovou nabídku. Předpokládaná cena se bude pohybovat v řádech 100 tisíců. Dobrou zprávou je, že výstavba začne co nejdříve.
0: Nová lékárna v nemocnici na Františku v Praze 1 je zákazníkům k dispozici non-stop. Navštívit ji můžou v případě potřeby i o víkendech nebo během svátku, říká ředitel nemocnice Jan Duben.
4: Nová lékárna v nemocnici na Františku je bezbariérová a dostupnější, lidé ji najdou blíž k hlavnímu vstupu do nemocnice. Vydává kromě léků také zdravotnické prostředky, jako jsou berle, ortézy, bandáže a podobně.
0: V rakouských Alpách zemřel 36-letý Čech při výstupu na horu Grosse z Ochsenhorn. Podle agentury APA se snažil uvolnit cestu dvěma horolezcům, kteří z hory sestupovali. V zápětí se ale odlomil skalní blok, kterého se český horolezec zdržel a spadl do hluboké rokle. Jeho úmrtí potvrdil mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čerge.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, k ránu se na většině území kraje u místy vytvoří nízká oblačnost nebo mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 7 stupňů. A počasí na zítra čeká nás jasno nebo skoro jasno, ráno se ještě na většině území objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se ale rozpustí. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 22 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy těsně před sjezdem na Radonice na 3,5 kilometru řeší nehodu dvou osobních vozidel. Stále se projíždí pouze jedním pruhem, zpomaluje se za sjezdem na Starou Boleslav okolo 12. kilometru. Výrazně se brzdí i na úrovni Brandýsa na 9. kilometru. Celou uvedenou trasu pojedete kolem půl hodiny. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Právě začíná hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
5: Pozvání na kávu dnes přijal herec, zpěvák a moderátor, kterého znáte z televizních seriálů, z divadel i z populárních televizních reality show. To všechno probereme a řeč možná přijde i na Znojmo a nebo na Irsko. Víc neprozradím, ale dodám jméno svého dnešního hosta. Tím je David Kránský. Zdravím všechny u rozhlasových přijímačů a přeji pěkný den.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: První písnička dnešní hudební kavárny dozněla a proti mě sedí už můj avizovaný host, tedy herec, moderátor a zpěvák David Gránský. Davide, ahoj.
1: Pavle, děkuji moc za pozvání. Zdravím všechny posluchače samozřejmě.
0: Prosím tě, dostaneme se ke všemu, čemu se věnujeme, co jsme společně prožili na jevištích a tak dál, ale já bych začal možná někde z kraje. Ty jsi rodák, myslím tvého života, rodák z jihomoravského Znojma.
1: Je to tak?
0: Cítíš se být moravákem?
1: No, čověče, dobrá otázka. Asi určitě, ale samozřejmě co se týče nějaký mluvy, tak tam už jsem byl velmi agresivně přenaučen i na natáčení, protože ano. Jsem říkal, že jdu o ulicu dál a oni chodijou a mluvijou a podej mi tu knížku, takže to by asi na televizních obrazovkách úplně nefungovalo, no, takže jsem byl nucen to trošku pozměnit.
0: A když se ale stejně ohledneš na to svoje dětství na Moravě, jak na něj vzpomínáš?
1: Vzpomínám na něj s láskou, určitě byl to takovej, ale to je to dětství, samozřejmě všichni si myslíme, že to, co bylo, ta historie, vzhledem k tomu, že jsme ji překonali, zvládli, tak na ní vzpomínáme v dobrým, takže to dětství jsem měl nádherný, mám tam samozřejmě širokou rodinu, mám tam babičky, dědečky, prostě tetičky, strejdy, takže ti tam ještě zůstali, ti tam pořád jsou,
0: ano, ano.
1: Ale vlastně už v nějakých 6-7 letech, k tomu ty se chceš dostat,
0: no,
1: že já ti beru další otázku, no tak pojď.
0: No, já právě proto jsem se tě ptal na tu Moravu, protože ty jsi vlastně jako 7letý chlapec odcestoval s rodiči na dlouhých 5 let do Irska. Jak se to přihodilo a jaký to bylo?
1: Přihodilo se to tak, že to nebylo úplně s rodiči, protože moje maminka poznala novýho tatínka, nevlastního tatínka, který ho si vzala a ten dostal pracovní příležitost v Irsku.
0: Aha.
1: A jako programátor, takže jsme tam původně, on si nás vzal celou rodinu, takhle prostě mladej, myslím, že 26-letý kluk, si našel ženu se 2 dětma, byl ochotný se o nás takhle jako fakt krásně postarat, já jsem mu za to nesmírně vděčný. A původně na 2 měsíce jsme odletěli do Irska, no a nějak se to tak přihodilo, že jsme tam zůstali až 4,5

0: už v 15 letech, ale pokud já vím, ty se svojí manželkou Nikolou, se kterou máš dva syny, jste taky spolu dlouho, tuším už.
1: 17.
0: Od 17.
1: Ne, no 17 let. A 7 let jsme svoji.
0: A v kolika jste se seznámili?
1: No, my se vlastně známe poměrně dlouho, už ze základní školy, ale to jsme spolu samozřejmě nechodili, tak tam proběhly nějaký jiný takový ty první lásky.
0: Aha.
1: A pak, když jsem byl v prvním ročníku na konzervatoři, tak jsme se teprve dali dohromady. No.
0: Tak chtěl bys taky, nebo přál bys jsi taky, aby to vydrželo?
1: Tak samozřejmě, jako
0: tvýmu dědovi.
1: Ono hlavně do každého vztahu je asi potřeba vstupovat s tím, že je to na celý život. Jo? Kdybych si myslel, že to nemá budoucnost, tak není potřeba vůbec tom nějak setrvávat. Ale tak i proto ta svatba po 10 letech, jsme si dobře rozmysleli, jestli opravdu nám to takhle vyhovuje, protože jsme několik společných dovolených, už jsme spolu bydleli, pak teprve přišla svatba, pak teprve ty děti, všechno jak z nějaký červený knihovny. Takže my jsme spíš nastaveni tak, jako, že jsme chtěli mít tu jistotu, chtěli jsme si to opravdu ověřit. A pořád je to vlastně lepší a lepší.
0: Davide, ještě mi řekni, než si pustíme písničku, jaký to je najednou ta nová role táty?
1: My jsme to malinko naťukli, než se zapli mikrofony. Je to neskutečná zodpovědnost. Najednou člověk začne přemýšlet úplně jinak. I v tom autě, kdy řídí, samozřejmě někam cestuje sám. A to, že naše práce to obnáší, že hodně cestujeme po republice. Plus samozřejmě nějaký zdravotní komplikace. Najednou je člověk takový nervózní, nechá se daleko dřív zkontrolovat, než by to dělal prostě dřív bez těch dětí. Takže je to velká zodpovědnost a je to ohromný štěstí. A naše děti jsou vymodlený. To není žádná náhoda, takže my jsme si je moc přáli a byly tam i nějaký pokusy, kdy se to jako nepodařilo, o nějaký miminko jsme přišli v těhotenství, takže jako rodina byl vždycky náš sen.

0: David Gránský je můj dnešní host, herec, moderátor a zpěvák, netřeba představovat. Pojďme se ale ještě podívat na tu tvoji cestu, myslím, protože ty jsi vlastně absolvoval, vystudoval Pražskou konzervatoř. Mimochodem, já třeba na svoje období na divadelní fakultě vzpomínám strašně rád a s konzervatoristy jsme se velmi přátelili.
1: V jednom nejmenovaném baru. Ano, podle mě si kamarádili hodně všichni.
0: Ano. Ale byla to hezká doba, ne?
1: To víš, že jako bylo to krásný, tak bylo to takový to nezávislý mládí, kdy prostě člověk může dělat úplně cokoliv a zároveň je to ale období plný jako strachu. Já vlastně bych nechtěl zpátky asi ten věk. Jako mě vyhovuje vlastně nějaký ten věk, ty třicítky, a podle mě bude vyhovovat i čtyřicítka a padesátka, ale takový to kolem těch 20, kdy se člověk hledá, neví, jestli po studiu jako uspěje, jestli ano, se uchytí, ano. Jestli najde tu spřízněnou duši, jestli bude mít tu rodinu, ano. To zázemí, všechno to vlastně to budování má před sebou a je to strašně stresující, takže já to ani dnešním jako dvacátníkům prostě nezávidím, mají to jako nesmírně těžký a myslím si, že ještě těžší jako.
0: Máš pravdu, já bych taky neměnil. Všechno je tak, jak má být, ale řekni mi potom, když jsi teda vlastně absolvoval konzervatoř.
1: Tak... Já teda ti do toho musím skočit jenom, aby nedošlo. No. Já jsem ji neabsolvoval, ne. Já jsem v páťáku na konci odešel.
0: Ty jsi zlobil.
1: Takže jako maturitu tam samozřejmě mám. Ne, oni zlobili mě.
0: Aha.
1: Oni zlobili mě, takže jednoho dne prostě impulzivní David
0: ano.
1: Třísknul dveřma, asi v květnu v pátém ročníku, už mi zbýval prostě měsíc, abych to dokončil, ten páťák, a pak teda jeden poslední rok. A byl bych diplomovaný specialista DIS, ale to nejsem, takže jenom takhle jako k doplnění.
0: No a co pak bylo? Co jsi teda dělal, když jsi teda hrdě bouchnul dveřma?
1: Já jsem točil a oni to prostě nehodlali nějak podporovat, což já tomu asi rozumím. Prostě buď se člověk rozhodne studovat, tak má docházet do té školy a studovat jí. A nebo když se pracovat, tak ať si pracuje, ale nám tady nezatěžuje prostě školství.
0: Vidíš, jo?
1: Takže já jsem hodně točil už od mládí. Zaplať pán Bůh, já jsem za to hrozně vděčný, ta praxe je jako nesmírně důležitá.
0: Davide, a ty jsi potom vlastně se proslavil mimo jiné také díky několika televizním soutěžím a vlastně pokaždé se byl v trochu jiné roli. Ty jsi byl v X Factoru, že jo?
1: To mi bylo 15.
0: Ano, to jsi byl opravdu mladěnkej. Pak jsi byl vlastně, to už jsem tě zaregistroval, tvoje tvář má známý hlas, to už jsi tam byl jako celebrita.
1: No,
0: tak se říká. A později to byla ještě Zlatá maska. Ano.
1: Pak jsem byl ještě jednou v Tvoje tvář má známý hlas.
0: Ano,
1: s podtitulem Šampioni.
0: Ano.
1: Tam byl takový jako crème de la crème. Ne, že bych se tak jako nazýval, ale já jsem měl ten pocit, že jsem mezi těma lidma, kteří jsou crème de la crème. No a pak je Československo má talent a tam jsem byl úplně v jiný pozici. No, takže ano. To je...
0: A víš, co by mě zajímalo? Přece jenom byl jsi vystudovaný herec, zpíváš, takže vlastně ta Tvoje tvář má známý hlas v podstatě byl formát, který ti mohl nesmírně vyhovovat, protože vlastně jsi mohl zahrát a současně zaspívat.
1: Je to pravda.
0: Někoho úplně jinýho.
1: Je to pravda. A já si vzpomínám, že v tom stejném roce mi přišla nabídka i do taneční soutěže, ve které teď bude tančit teda mimochodem můj bratr, tak mu budu moc držet palce. Bude to mít těžký, ale já věřím, že to zvládne. Přišly mi vlastně dvě nabídky naraz, ale já jsem se v tu dobu prostě rozhodl pro tu show Tvoje tvář má známý hlas, já jsem tam cítil větší potenciál a zároveň jsem teda cítil vlastně daleko kratší životnost té soutěže, což se taky potvrdilo.
0: Ano, ano. Ono přece jenom je to docela náročné, vlastně týden co týden se naučit většinou anglický text, naučit se nějakou roli vlastně toho konkrétního zpěváka. Jak je tohle to šlo? Jako, byl to velký stres nebo to pro tebe byla
1: výzva? Byl to strašný stres. Strašný stres a pro mě bylo, nevím, 24 třeba, tak televizní obrazovky mi nebyly cizí, ale je to disciplína, která je náročná, hlavně to jede skoro jako přímý přenos.
0: Ano.
1: A nesmíte zakopnout, no. A do toho samozřejmě ty texty, a nemáte na to ani ten týden, oni jsou to v reálu vlastně 4 dny, protože vy to ve čtvrtek natočíte, vylosujete si další postavu, v pátek padnete do komatu. V sobotu začnete trénovat, takže máte sobota, neděle, pondělí a v úterý už jsou jako generálky, už jsou zase zkoušky na kameru, takže vy už to musíte umět, tam už nikdo nečeká, jestli teprve začnete učit nějaký kroky, oni už to chtějí vidět na ty kamery, už jim to ukazujete. A ve čtvrtek už se to jede prostě s těma maskama, na těch maskách sedíte klidně v křesle 5,5 hodiny, no.
0: A byl jsi trémista?
1: Když... Strašnej.
0: A jsem vlastně pořád. Přenosu.
1: Já jsem vlastně pořád, ale už se to tak jako sklidnilo, už s tím umím líp pracovat, no.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: herec, moderátor a zpěvák David Gránský je mým dnešním hostem. Davide, než se dostaneme ale k takovým těm pracovním tématům, já vlastně o tobě v podstatě nic moc nevím, jestli máš nějaké koníčky, čím žiješ, co tě třeba baví.
1: Ježišmaré, no tak to já ti řeknu hned.
0: No, pojde.
1: Trošku se za to stydím.
0: Jak to?
1: No vzhledem k mému věku nevím, jestli je to úplně běžný, jo, ale...
0: Čekám, co z tebe...
1: Počkej, já jsem propadl prostě zahrádkářství.
0: No a to je hezký.
1: No ne, jako jo, samozřejmě, ale já se rozplývám nad tím, jak se mi prostě zabarvujou broskve. A jak mi rostou, nevím, maliny, rajčata, nesmysly, já furt jsem na té zahradě, moje žena už mi říká, ty nejseš, kde zase seš? A já, na zahradě, a ona, ty nejseš normální, co tam furt hledáš? A já každý den chodím. Pozoruju ty záhony, co ano. Novýho, kde, jak, protože to je každý den něco novýho, něco
0: já
1: odkvete, vykvete.
0: Ano.
1: Ty stromy, jak se mi to tam začíná, a furt se to mění, že jo? No takže já furt zalívám létě, prostě já tím žiju.
0: Takže máš zahradu?
1: Mám zahradu.
0: O kterou se staráš, jsem pochopil.
1: No, hodně. Až moc možná.
0: Ale já to znám a to zabere poměrně hodně času.
1: Já vím, Pavle, a nechci tě urazit, ale jakoby nejsme úplně vrstevníci.
0: Ano, no to nejsme.
1: A prostě fakt si rozumíme v zahrádkářství, jo. To ale... prostě s mýma vrstevníkama si o tom nemůžu povídat, takže já přesně o tomhle si povídám s takovýma kolegama, jako seš ty. Ano. A já tím, a víš co, ještě tam nejsem, jo, v téhle fázi, ale oni už v téhle generace potom, oni už mají potom fotky a videa té zahrady. Tak tam jsem ještě nedospěl.
0: Já taky minimálně, ano.
1: Máš taky fotky a videa?
0: No, občas, občas něco na sociální sítě
1: dám. A tam ještě nejsem,
0: no.
1: Tam ještě nejsem, musím to začít fotit a dokumentovat.
0: Davide, já třeba, když jsem tuhle přišel na záhon a viděl jsem, že je červený rajčaty,
1: no.
0: Tak jsem okamžitě vytáhl mobil a hned jsem to zvětšnil, protože jsem si říkal, kdy zase tohle uvidím.
1: Ježišmarja, to musím začít dělat. Máš pravdu.
0: Ale chci ti říct jednu věc, že... To je velice bohulibá taková záliba, protože nevím, jestli už si do toho stádia dospěl, ale třeba mě to, a v té naší branži je to potřeba, mě to nesmírně uklidňuje a harmonizuje.
1: Já furt i sekám, jako to vlastně nikdo jiný nedělá doma, tak jako pochopitelně asi se to očekává i víc ode mě, ale já prostě furt jsem každých 5 dnů prostě se sekačkou venku, já si tím čistím hlavu.
0: A když třeba máš té práce hodně, tak kdo tě na té zahradě zaskočí? Protože já sám dobře vím, co to je.
1: Nikdo.
0: Když se vrátím...
1: Nikdo, to tam pochcípá všechno. To vůbec nikdo nic tam nedělá prostě. Já si myslel, že manželka bude nadšená, ty kytičky a tak, ano. Že to je spíš jako ženská, jako vlastně ženský rádi pečují o ty květiny. Ne, tak ne. U nás jsem to já.
0: Budeš muset vychovat své děti. Ale já ti řeknu jednu věc, já jsem jako dítě, já jsem práce na zahradě, jsem taky z Moravy a taky jsme měli, my jsme dokonce měli obrovskou zahradu, já jsem to nesnášel.
1: Já taky.
0: Všichni děti si šli hrát a já jsem šel makat na zahradu.
1: Jo, tak to já jsem to nesnášel a makat jsem nechodil.
0: Proto jsem to neměl rád, ale dneska já jsem šťastný.
1: Já taky. No a ještě mě k tomu doprovázejí ty děti právě a oni mají takový hrací sekačky, takže oni jezdí vedle mě a dělají jakože taky sekají, takže je to taková rodinná prostě záležitost.
0: Davide, to je taková nenásilná, pozvolná pedagogická metoda, to dělej. Takhle si je vychováš a časem jim místo té dětské sekačky podstrčíš tu normální. Místo rejče dostanou opravdický rejč, žádnej nahraní.
1: Je to tak, no.
0: A budeš mít prostě někoho, kdo tě zastoupí.
1: Doufejme. Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: David Kránský, herec, moderátor a zpěvák, je mým dnešním hostem. Když jsem řekl herec, znamená to i divadlo. Já jsem tě třeba zaregistroval v muzikálu Mamma Mia.
1: No tam jsme se zaregistrovali hodně.
0: Ano.
1: Tam jsme byli kolegové, to byl krásný projekt.
0: A to jsem tě, jako přiznám se, já jsem tě do té doby, jako věděl jsem, že jako existuješ, že točíš a tak dál. No ale najednou přišlo takový ucho ještě na to velikánské jeviště kongresového centra. Všichni jako spozornili, protože já si pamatuju, že ta role ti nesmírně sedla. A že si vždycky přinesl do toho ještě společně s Ivanou Korolovou, to si pamatuju, že jsem se vždycky na tuhle kombinaci těšil, protože to byla nesmírně dobrá energie, veselá.
1: Je, tak to rád slyším. No, tak bylo to strašně, strašně zábavný samozřejmě a obecně ty muzikály, které jsme hráli v kongresovém centru. Je to úplně jiná práce i s jevištěm, i s hledištěm, i s divákem v té interakci, protože tam prostě ten zvuk doznívá, takže vy řeknete nějaký for a musíte třeba 2-3 vteřiny počkat, protože ten smích se ozývá v první řady a v poslední se ozve prostě až za třeba 6 vteřin. Jo.
0: Takže... Já jsem tomu vždycky říkal, že hrajeme na fotbalovém stadionu.
1: Je to tak.
0: Je to tak, ale když jsem řekl divadlo, tak myslím samozřejmě divadlo to ryzí. Tady, když jenom namátkou se podívám, Pomáda, Sněhová královna, Tančírna, Adží duchové, Tarzan, Anděl páně, Ledové království, těch titulů je tam ještě mnohem víc. Když se tak ohlédneš, co třeba ne tě bavilo nejvíc, ale co třeba ti nejvíc dalo, nebo co pro tebe byl třeba i oříšek?
1: Víš co, asi v každém tom projektu se musíš porvat trošku s něčím jiným, ale vždycky se trošku porveš. Jsou tam nejrůznější protiúkoly, tak když se podívám na takovou první velkou titulní roli,
0: ano.
1: I vzhledem k tomu, že se to teď zase vrátilo po 2 letech do divadla Broadway, tak hrajeme Muže se železnou maskou,
0: ano.
1: Kde vlastně hrajou Ludvíka 14. toho záporáka, jak to hrál Leonardo DiCaprio ve filmu,
0: ano,
1: a samozřejmě
0: ano.
1: Hraju i to dvojče toho Filipa Zavřeného v žaláři. To byla taková první velká titulní role a je to samozřejmě takové Jekyll a Hyde, je to těžký. Herecky nesmírně. Michal David tam napsal hudbu, překrásnou, ale sakra těžkou, takže ho proklínám každý představení, tam se hodně naspívám. Takže to je jedna z věcí. Potom v Tarzanovi, tak tam to bylo neskutečně fyzicky náročný, protože prostě všude po světě mají v Tarzanovi jištění. Oni jsou jištění i na těch šálách, když visej, tak je
0: a
1: to
0: bezpečné. Vy jste nebyli?
1: Ne, my jsme v České republice, takže na to nebyly korunky. Takže já jsem prostě visel v několika metrech, úplně nejsem akrobat, nejsem tanečník, trošku jsme s tím jako bojovali, ale pojďme to zanechat v nějakém pozitivním duchu.
0: Tak to
1: duchu.
0: Bych se zbláznil, že já když jsem jako Abronzius v plesu upíru skákal jako ten stařičkej profesor asi z 6-metrové výšky, tak jsem samozřejmě visel na laně a věděl jsem, že když se něco stane, takže...
1: Pavlíku, a to já v běžném životě nevylezu ani na třetí šprošli od žebříku. Tak tady jsem musel vyset v několika metrech a ještě...
0: Protiúkol.
1: No, byl to protiúkol. Takže jenom, abych to jako nastínil, tak každý to představení má samozřejmě svoje.
0: A je nějaký z těch představení třeba, který seš opravdu rád, že tě v životě potkalo, že jsi na tom zgustnul na té roli, že jsi řekl, jo, tak tohle je přesně to, co jsem chtěl.
1: Pokud jsme v tom muzikálovém světě pořád, tak je to určitě Anděl páně v Hudebním divadle Karlín, kam mě přizvali asi po roce, kdy už to hráli, protože pan kolega Lambora, kolega Jan Sklenář, nějak časově jim to tam haprovalo termínově, takže mě povolali jako takovou výpomoc. A to je nádherný, takový opravdu malebný, český, ale velkovýpravný muzikál. S hudbou Ondřeje Brzo Bohatýho, která je překrásná,
0: ano.
1: Se skvělým obsazením, takže ti kolegové na jevišti, to je jedna radost, jako s nima tam stát, je tam Ondra Rychlý, se kterým se mi krásně hraje a známe se teda i z těch všech tam seriálů, jako Gimpl s ručením omezeným, kde jsme začínali jako děti, nebo potom v seriálu Modrý kon, kde jsme hráli kámoše doktory. Takže se potkáváme poměrně často. Jirka Korn hraje Pána Boha, co hrál pan Bartoška ve filmu. S panem Kornem sdílím šatnu, takže to je zážitek.
0: Řekni mi, je pořád tak pořádku milovný, když seděl, jsem s ním v šatně ještě na bídnící, tak on vždycky přišel a první, co udělal, že si uklidil svůj stůl a nás to tak štvalo, protože jsme tam všichni měli binec, ale pan Korn to tam měl prostě vzorně uklizený, vytřený.
1: Tak jestli může něco samozřejmě se vší úctou, pokorou a dobrým prozradit, tak pan Korn za mnou jednou přišel. A ještě teda sdílíme šatnu i s Ondřejem Rychlým, jo. Ale když Ondra Rychlý nehraje, hraje jeho alternace, tak jsme tam pouze ve dvou s panem Kornem. No nic, ten den tam byl i Ondra a pan Korn za mnou přišel a říká, Davide, já jsem to s tebou asi neřešil, všichni ostatní už to vědí, kdo se mnou sdílí šatnu, ale prostě byl bys tak hodnej a
0: já tuším.
1: Utíral po sobě umyvadlo v koupelně a já, prosím, No, já opravdu, já jsem na to pes a já chci mi prostě, aby tam nebyly ty kapičky okolo. Já říkám, pane Korne, já se velmi omlouvám, ale já jsem dneska v koupelně ještě vůbec nebyl. A on, no, tak Ondra Rychlý už to ví, tomu jsem to říkal, takže tam by si to nedovolil, ale tebe poprosím. Já říkám, já jsem tam fakt nebyl, přísahám Bohu. A Ondra pak se přiznal a řekl, že to byl on, že na to zapomněl, takže pan Korn přišel a omluvil se mi, což nemusel, já bych mu to odpustil i tak.
0: Davide, jestli tě to uklidní, já mám úplně stejný zážitek, akorát v jiném divadle.
1: Takže v Goje.
0: Ano. Hudební kavárna Pavla Vítka. Bonsoir, monsieur, klaním se vám, podnik jak klid.

Malér nedělá z malých rozepří, kotletu i anekdotu připepří, k jídlu přidá gratis úsměv, radšiž bude pán Bůh.

živ. Prosím jen dál, těší mě moc, vidím, že host tu stráví i noc. Bagáž jak cent,

0: David Gránský, herec, moderátor a zpěvák je mým dnešním hostem. Ještě jsme tady vlastně nezmínili jedno řemeslo.
1: Ano.
0: A to je dabing.
1: Je, no tak to je takový velmi jako sporadický, ale...
0: No ale pozor, v sporadický možná, ale v seriálu Simpsonovi si nedaboval postavu Brandna?
1: Asi.
0: Toho v původním dabingu, jak jsem se dočetl, mluvil Ed Sheeran.
1: To jo, to si pamatuju, no. Ano. A on tam totiž zpíval.
0: Ano.
1: Takže mě docela poptávají na takový dabingy, kde se i zpívá.
0: Zpívá, no. Hmm. A baví tě dabing?
1: Jako, jo, určitě. Ale jsem samozřejmě, nejsem profík, nemám to přesně, jako si zmínil kolegyni a moji teda ohromnou kamarádku Ivanku Korolovou, tak to je profík, jak
0: ta jede
1: 6 studií denně.
0: Ano,
1: jako. Já prostě si dám takový jako za odměnu a tak jako pro radost a vzhledem k tomu, že už mám ty dvě děti, tak si říkám, že chci nějaký ty pohádky, ale většinou ty, co jdou do kina, takový ty velký, takový ty televizní, ono je na to strašně málo času a já nejsem natolik zkušený, abych to zvládnul.
0: Já tě naprosto rozumím, protože já jsem si takhle jednou troufnul jenom, a to mě bavilo, na šmouli, na básníka poetu, jsem tam mluvil.
1: Počkej, jsi mluvil ty šmouly Zapomenutá vesnice?
0: No takový ty, já už nevím, která série.
1: Ale jaký rok to byl třeba?
0: No, to je tak já nevím, 15 let?
1: Aha, tak to ne.
0: To byla nějaká nová série, ale proč o tom mluvím? Protože to mě bavilo, že jsem se nemusel strefovat na tu pusu úplně přesně, protože u těch kreslených postaviček to je malinko takový, že se tam přimhouří oči.
1: Je to pravda, no, ale je to daleko zábavnější, protože ty postavičky musí být takový barevnější hlasově. Ale šmouly jsem taky namlouval jsem Nešiku. A to jsem točil asi 2 dny, kdy jsem jenom pořád někde samozřejmě nešikovně padal a křičel a něčeho se bál, protože jsem byl nešikovnej, pochopitelně, tak z toho teda to bylo hlasově velmi náročný. Ale bavilo mě to.
0: Davide, když se podíváš vlastně na svoji kariéru zpátky, já vím, že třeba ještě brzy, ale máš pocit, že jsi si spíš naplánoval, jakože jsi šel vědomně za tím, co chceš, anebo se znechal unášet tím, co ti zrovna osud přihrál do cesty?
1: Nechal jsem se unášet tím, co mi osud, respektive někteří lidi přihráli do cesty. No. Já když jsem byl malý, tak jsem určitě poslouchal i tebe. Poslouchal jsem všechny vás, ty osobnosti, které jste mluvili zrovna, když já jsem chtěl jakoby začínat, tak jsem poslouchal, co je k tomu potřeba. A vy všichni, obligátní prostě odpověď, až jako trapná, ale teď musím uznat, že je velmi pravdivá. No, tak je potřeba narazit na ty správný lidi. A vždycky, to je výborný, no tak to je rada do života. Ale je to tak?
0: Je to tak. No, ale ty jsi na ně evidentně potom narazil, takže jsi si naše slova vzal k srdci, to mě těší. A ťukli jsme tady ty seriály, bylo jich hodně. Oba víme, že ne vždycky ty seriály jsou nějaká hlubokomyslná záležitost. Je to prostě někdy takový, aby se na to lidi dívali. Zajímalo to vlastně širokou populaci, když to řeknu takhle hezky. Ale přece jenom dá se najít určitě něco, co tam člověka jako, jak se říká, chytne za srdce. Je nějaká z těch rolí, která se ti vyloženě dostala pod kůži, kterou jsi fakt užíval v těch seriálech, myslím?
1: Zkrátka, ale ty se ptal i, když jsme tady točili k tomuhle pořadu upoutávku, která z těch profesí je moje nejoblíbenější, jestli radši jsem zpěvákem, nebo radši hercem, nebo radši, nevím, tanečníkem, nebo moderátorem, nebo co jsi říkal, tak já myslím, že je úplně jako zbytečný se to snažit nějak jako rozdělovat, protože jedno bez druhého by mě
0: nejde.
1: Nebavilo. A já mám rád to, když je takový jako barevný a můžu střídat i ty kolektivy. A to stejně i v těch seriálech, jo. Člověk si prostě musí najít v každý té postavě něco, co ho k tomu táhne, co ho baví a pokud budu mluvit prostě i třeba o seriálu Zoo, tak pro mě už vždycky bude velmi důležité, protože během toho seriálu se mi narodil můj první syn, to za prvý. Potkal jsem tam fantastický lidi, jedním z nich byl prostě Pavel Nečas, který nás opustil nedávno.
0: Ano.
1: Takže nezapomenu, jako nikdy, mám to pod kůží. Potom je seriál Kamarádi, ten je teď ten poslední, tak tam se mi zase narodil prostě druhý syn, jo? Takže to už v seriálu Modrý kód, s tím jsem prožil asi nejvíc času. Odnesl jsem si jako skvělý přátelství a nespočet zkušeností vůbec, obecně se seriálovým natáčením, s tou rychlostí, s tím, jak je to opravdu jako fabrika, ale já bych to nepodceňoval, je to strašně těžký.
0: Je to velmi těžký.
1: Kvanta textu, který prostě člověk za den musí zvládnout.
0: Učíš se dobře text?
1: Jo. Až tak jako nezodpovědně, že to nechávám pomalu až na plac, no.
0: Tak to tě obdivuju.
1: Protože já nejvíc nebo nejlíp fixuju cokoliv, v nějakém aranžmá, takže i na divadle, když se zkouší, tak já nejlíp ty repliky si pamatuju s tím pohybem, jako mám to propojený. Prostě vím, že teď jdu ke dveřím a tady jsou tyhle ty dvě repliky. Teď se posadím na gauč a jsou tady tyhle repliky. A to mám stejný v tom seriálu. Jakmile mám ponětí o tom, odkud kam kdo přichází, vychází, kde si sedá, kde se postaví, tak se mi to líp pamatuje.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Ještě stále a chvíli ještě bude mým hostem herec, moderátor a zpěvák David Gránský. Davide, strašně to uteklo, to dnešní povídání bude mít kavárně.
1: Ježišmarja, s tebou to jde samo.
0: Ale já jsem rád, že jsi přišel, i jsem rád, že jsem tě poznal a posluchači, myslím si, taky zase trošku z jiné stránky. Velmi mile si mě některými postřehy překvapil, musím říct. Jdeš si zatím, myslím si, tak jako hezky vyváženě v tom životě, jo? A tak to ti držím pěsti.
1: Děkuju.
0: Aby to pokračovalo dál, ale když jsem tím naznačil budoucnost, tak by mě zajímalo třeba, co dál bys si ještě přál, co chystáš, nebo co bys si chtěl, aby tě potkalo v tom tvém životě.
1: Podívej se, já nějaký, jak jsme to naťukli v té předchozí otázce, jestli to nechávám tak jako plynout. Nechávám to plynout. A člověk se mění, člověk se vyvíjí. Ve 20 chce člověk dobývat svět, jo. V 25 chce dobít aspoň Českou republiku. Ve 30 zjistí, že i ta Česká republika dobíte docela, jako, že to je docela záhu s prominutím. A teď jsem asi v takové jako životní fázi, kdy už nemám chuť ani nic dobývat. Já už jsem jako si vyzkoušel spoustu skvělých věcí, potkal jsem spoustu skvělých lidí, mám fantastickou rodinu a ta kariéra, nebo to, po čem jsem jako práhnul tehdy.
0: Ano.
1: Tak já už to nějak, jako není to na mém seznamu priorit vůbec. Já jsem se nějak jako zvláštně sklidnil a jsem fakt jako strašně zaměřený na tu rodinu. Ale dobře, pokud jako jenom v rychlosti k těm plánům, tak moje ambice, už dlouhodobě o tom mluvím, je režie.
0: To bych do tebe jako opravdu neřekl. To si mě překvapil, ale mile.
1: Takže ne, že bych měl v plánu se úplně nějak stáhnout jako z veřejného světa, že bych chtěl zmizet před kamery a schovat se za ní, ale láká mě divadelní režie. Takže doufám, že tam se... Pavle, já vidím ten tvůj pohled.
0: No, jestli
1: počkej,
0: máš...
1: Hele, počkej si na ten debit, jenom jak Dobře. To jako dopadne.
0: Dobře.
1: Protože můžu prozradit,
0: no,
1: že
0: prozrať.
1: Už je něco v plánu.
0: Ano.
1: A už teda máme hotový obsazení, moc se omlouvám, Pavle. Ale hele, nikdy prošli, nevíme, no, jak to dopadne. Takže
0: třeba
1: buď rád, vypadne. A třeba pokud to bude sukces, tak se ti rád ozvu.
0: Dobře, a já to víš, tak člověk krouží dokola kolem, už si to tak jako naznačil. Komedie nebo tragédie?
1: Bude to komedie.
0: Tak to by mě zajímalo. Tak to ti držím pěsti, protože na divadle je dobrýho humoru pořád málo na to, jaká je kolem nás doba. Já jsem zaregistroval, že nejenom na koncerty, ale i do divadel vlastně lidi čím dál tím častěji a raději chodí
1: na komedie.
0: Na komedie.
1: Je to pravda. A lidi by se měli smát, lidi ano. by se měli víc bavit, protože samozřejmě to, co se děje kolem, ale i ty sociální sítě, já s tím začínám zápasit. Jo, prostě ta faleš a to předvádění ano. se, to, jaký kdo má vůz, jaký kdo má auto, jaký kdo má rty a nafouklý zadek. Já se omlouvám, ale prostě už je toho moc. Je potřeba prostě si přestat tady závidět a přestat bojovat. A proto si myslím, že lidi chodí daleko častěji na komedie.
0: Ano.
1: Je potřeba se bavit a smát.
0: A vlastně všeobecně do divadel, protože tam to není ta virtuální realita, tam je to
1: ano,
0: skutečně
1: to. Ano, teď už jedeme AI, takže...
0: Kouzlo okamžiku.
1: Divadlo pořád zůstává to ryzí a budu rád samozřejmě, když lidi budou do divadla dále chodit.
0: David, to je rajská hudba pro moje uši, slyšet to od někoho, kdo je o generaci mladší než já. Tak já ti držím pěsti. Prosím tě, slib mi tady přede všemi,
1: Ježišmarja, slib
0: že,
1: mě, to nemám rád.
0: Že mě do toho divadla pozveš.
1: Pozvu tě moc rád.
0: Ano, a já rád přijdu.
1: Než se to bude konat, tak samozřejmě dám vědět vás taky, milí posluchači, pozvu na to ještě všechno čas a tobě moc krát děkuju za pozvání.
0: A já ti děkuju za to, že jsi přišel i za hezký povídání a milí posluchači, to je vlastně pro dnešek všechno, v nejlepším se má přestat. Mým dnešním hostem byl herec, moderátor a zpěvák David Gránský a Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.
1: Hodin.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Z 80 km v hodině na 100 by se mohla zvýšit maximální povolená rychlost na dálnicích pro obytné automobily. Navrhuje to ministerstvo dopravy. Neratovice budou mít první kostel na světě postavený 3D tiskem. Dělníci dokončili konstrukci a část věže. Počasí na zítra jasno nebo skoro jasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Obytné automobily by mohly na dálnicích a rychlostních silnicích v Česku jezdit rychlostí až 100 km v hodině. Maximální povolenou rychlost má o 20 km za hodinu zvýšit novela zákona o silničním provozu, kterou připravuje ministerstvo dopravy. Zpomalení dopravy při předjíždění pomalejších kamionů ministerstvo nečeká, říká jeho mluvčí Alena Míl.
2: Naopak sníží se rozdíl mezi rychlostí obytných vozů a ostatního provozu na dálnici. Proto tedy spíše očekáváme plynulejší začlenění těchto vozidel do provozu.
1: Dělníci pokračují ve stavbě kostela Nejsvětější Trojice v Neratovicích. Kromě podlaží a základové konstrukce dokončili taky část věže a základy budoucí fary. Jednotlivé díly celého projektu tisknou technici na 3D tiskárně. Areál za 250 milionů korun by měl být hotový v roce 2028. Pokračuje administrátor farnosti Neratovice Petr Kováč.
3: Celá symbolika stavby je, že ta samotná stavba má symbolizovat Boha přítomného v tomto světě a ta věž vlastně symbolizuje člověka, který se přiklání a dotýká tajemství Boha v tomto světě.
1: Vedení Prahy 8 udělilo čestné občanství dvou lidem. Vyznamenání získali pediatr a pedagog Václav Holý a hudebník Jiří Hošek. Městská část ocenění uděluje každoročně posledních 10 let.
4: Václav Holý působil na poliklinice Mazurská a ve fakultní nemocnici Bulovka. Zároveň vyučoval pediatrii na střední zdravotnické škole. Lékařskou praxi ukončil po 55 letech v roce 2019. Čestné občanství získal také Jiří Hošek, pedagog na hudební fakultě pražské AMU a bývalý koncertní mistr Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Je považován za jednu z nejvýraznějších postav interpretačního umění současnosti. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: V Norsku skončilo pátrání po trojici pohřešovaných Čechů, se kterými se v září na západě země převrátila loď. Norská policie je považuje za mrtvé. Na palubě rybářské lodi byly v době nehody celkem 4 Češi. Tělo jednoho z nich našli záchranáři už před 2 týdny. Tehdy objevili taky poškozený člun. Co se tehdy stalo, stále není jasné.
0: Počasí.
1: Počasí na zítra jasno nebo skoro jasno, ráno ještě na většině území kraje mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se ale rozpustí. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 22 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Na dálnici D11 směrem z Hradce do Prahy trvá hodně silný provoz už před sjezdem na Jičín. Kolona ze 43. kilometru se vleče přes 40 minut až nakonec omezení u exitu 25 Sacká. Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy brzděte za Roudnicí. Na 22. kilometru hoří osobní auto. Do kolony se dojíždí už ze 23. kilometru. Opatrně projíždějte a hlavně nezapomínejte na záchranářskou uličku. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, milí posluchači. U přijímačů vás u pořadu Cesta k uzdravení vítá Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes máme u mikrofonu skutečnou špičku současné medicíny. Naším hostem bude paní doktorka Andrea Janeková, vedoucí lékařka očního centra Praha. Paní doktorka je mezinárodně uznávanou kapacitou a držitelkou prestižních evropských titulů v oční chirurgii. Jako vůbec první oční chirurg z České republiky složila extrémně náročnou evropskou specializační zkoušku v Barceloně. O jejím výjimečném renomé svědčí i to, že jí magazín Forbes zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Stala se tak vůbec nejmladší lékařkou a jednou z mála žen v tomto prestižním výběru. Ročně na operačním sále provede na 3000 nitroočních operací a své zkušenosti předává jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě. Dnes se budeme společně věnovat velmi zrádnému tématu, kterým je diabetická retinopatie. Jde o vážné onemocnění sítnice, které vzniká jako komplikace cukrovky a v Česku jim trpí přes 100 000 lidí. Řeč bude také o revolučním screeningu softwaru Eirin, systému, který využívá umělou inteligenci a hluboké učení pomáhá odhalit počínající patologii z fotografie očního pozadí. Pozvání přijal i Tomáš, u kterého cukrovka a zhoršený zrak tvrdě zasáhly do života. Musel omezit svoje milované koníčky, cvičení a jízdu na motorce. Příběhy skutečné medicíny už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co je diabetická retinopatie? Pojďme si připomenout, že jsme jeden díl našeho pořadu tomuto vážnému onemocnění sítnice už věnovali. Dnes se zaměříme i na biologickou léčbu, tedy posuneme úhel vnímání a taky informace k možné léčbě zase dál. Vítám v našem studiu renomovanou oční lékařku Česka Andreu Janekovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Magazín Forbes vás zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Změnilo se u vás něco anebo ve vás?
2: Je to pro mě samozřejmě veliká pocta a svou práci dělám nadále tak, jak jsem ji dělala i dosud, ale to umístění určitě přineslo nové příležitosti a otevřelo další dveře posunovat se dál.
1: Zkušenosti předáváte jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě, jak jsem říkala už v úvodu. Na jaké úrovni je oční medicína u nás a ve světě?
2: U nás v České republice je oční lékařství na velmi vysoké úrovni, v podstatě srovnatelné se západní Evropou a se Spojenými státy.
1: Ročně na operačním sále provedete na 3000 nitroočních operací. To by znamenalo, že v průměru je to 8 operací denně. Když přidám pár dní volna nebo zahraniční cesty a konference, tak by to mohlo být i 12 operací denně. Jak velká koncentrace je při nitroočním chirurgickém zákroku potřeba?
2: Tak z velké části ty výkony se skládají z kratších výkonů, nejčastěji tedy operace šedého zákalu, laserových refrakčních operací, implantací fakických čuček a pak samozřejmě i těch výkonů delších, jako je třeba ta operace sítnice, kde se vlastně časově dostáváme na několika násobný část té operace. Co se týče soustředění, každý výkon, každý krok a každá sekunda vyžaduje soustředění, protože pracujeme pod mikroskopem, naše řezy, nástroje mají v rámci milimetrů, tedy opravdu člověk musí být velmi koncentrovaný. A velkou částí relaxace je moje rodina, především mé dvě dcery. Samozřejmě práce na operačním sále s mikroskopem, ale i v ambulanci se štěrbinovou lampou sebou přináší takové ty strasti klasického sedavého zaměstnání, takže se snažím samozřejmě cvičit a udržovat se fit.
1: Vy se věnujete kataraktové a refrakční chirurgii, vitreoretinální chirurgii i glaukomu. O co jde?
2: Tak u té kataraktové chirurgie se jedná o výměnu zakalené nitrooční čočky. Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění, které se nejvíce vyskytuje ve stáří, v té starší věkové skupině, ale samozřejmě nejsou výjimky i u mladších pacientů. Je to nejčastější operační výkon na lidském těle v současnosti celosvětově. Dále refrakční operace, to jsou tedy zákroky, které pomáhají pacientům zbavit se brýlí, ať už to jsou mladí pacienti, kde nejčastěji používáme tedy laser a provádíme laserový zákrok na rohovce, případně implantujeme takové tenké čočky před jejich vlastní čočku, kterou zachováváme. Další operace jsou ty sítnicové výkony a já se věnuji operacím glaukomu, ale i vlastně takové té mikroinvazivní glaukomové chirurgii. To jsou takové drobné implantáty, které se mohou třeba implantovat současně i s tou operací šedého zákalu.
1: Paní doktorko Janeková, vy jste provedla první implantaci nové torické nitrooční čočky. Jde o první implantaci na světě v tomto roce. Co to znamená pro vývoj očního lékařství a v čem je ten zázrak?
2: Torické čočky slouží ke korekci astigmatismu, což je zakřivení rohovky, které způsobuje neostré vidění na dálku. A právě při té operaci šedého zákalu, kdy implantujeme tu nitrooční čočku, tak můžeme použít

0: tady tu zvláštní vyrobenou torickou, která ten astigmatismus dokáže skorigovat a pacientovi umožní vidět ostře na dálku. Ty torické čočky používáme delší dobu, na trhu jsou mnoho let, a tato konkrétní událost, zde se jednalo o novou čočku jednoho významného výrobce nitroočních čoček a já jsem měla tu čest být v první skupině 7 chirurgů na světě, kteří implantovali poprvé tuhle nitrooční čočku.
1: Gratuluji.
0: Děkuji. Ale ta operace jako taková probíhala jako každá jiná operace šedého zákalu. Já myslím, to unikátní, co to přináší a co cítím, je ta čest, že firma, která tento nitrooční implantát vyvíjela roky, investovala velké částky do jeho vývoje, tak vlastně svěřila jednu z prvních implantací mě z České republiky, že je to pro mě i čest toho, že Česká republika má jméno ve světě a naši oční lékaři jsou tedy velmi uznávaní celosvětově.
1: Já jsem ráda, že jsme vás mohli na takovém krátkém prostoru alespoň trošičku poznat, ale my jsme se spolu potkali taky proto, že s vámi přišel váš pacient Tomáš, který se léčil s diabetickou retinopatií. Tomáši, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: O jaké onemocnění jde a co toto onemocnění způsobuje a v jaké fázi už za vámi Tomáš přišel?
0: Tak diabetická retinopatie je onemocnění, které provází pacienty s diabetem nebo cukrovkou, a to jak prvního typu, tak druhého typu. Vlastně na podkladě toho, jak ta cukrovka dlouho trvá, jaké jsou hodnoty glykemií a dalších parametrů, vznikají změny v cévách, tady tedy konkrétně v cévách na sítnici, a může docházet k jejich přestavbě. Postupem času mohou například prosakovat, může vznikat edém, mohou se uzavírat, sítnice je ischemická, tedy nedokrvená, dochází k produkci jakých zánětlivých faktorů, které zase dávají najevo, že ta sítnice je právě nedokrvená a snaží se, aby tam narostly nové cévy, když to řeknu úplně laicky, ale ty nové cévy, které tam narůstají, jsou takzvané vaskularizace, ale jsou velmi křehké, takže mohou krvácet, potom tedy může vzniknout krvácení, tedy hemoftalmus, dále to okolí se může jizvit, mohou vznikat trakce až trakční odchlípení sítnice, potom samozřejmě to je doprovázeno

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, v této fázi nemoci, kterou teď popsala paní doktorka Janeková, jak jste viděl, nebo co jste viděl?
2: Je to hodně zamlžený stav, takže vlastně jakoby vidíte, ale máte ten pohled hodně v mlze. Takže je to dost jako nepříjemný. Nemáte zasažený obě dvě ty oči, ale přece jenom jedno to oko vám tu viditelnost úplně znemožňuje. Je to jako přes igelitový pytlik. Nevím, jak bych popsal ten stav, protože se to asi úplně popsat jako nedá takhle. Ale dost nepříjemná situace.
1: Než se dostaneme s paní doktorkou Janekovou na způsob ošetření nebo chirurgického zákroku, ve vašem případě vy žijete s cukrovkou od svých 9 let. Docela dlouhou dobu bylo všechno bez problémů. Této nemoci se říká tichý zabiják, ona vlastně je dlouho bezpříznaková.
3: Přesně tak. Ty počáteční změny, pokud tedy nejsou přímo v tom ostrém místě vidění v oblasti makuly, tak pacient nemusí vůbec zaznamenat a nemusí mít ani vliv na vidění. O to důležitější je právě ta pravidelná kontrola očního pozadí a léčba i těch primozměn, které už tu léčbu vyžadují, ale nemusí ještě vidění ovlivňovat.
1: Jak jste dodržoval pravidelné prohlídky a prevenci, Tomáši?
2: Je pravda, že několik posledních let jsem docela zanedbal a proto se stalo vlastně to, co se stalo. Když jsem chodil, co se týče diabetu, na ty pravidelné kontroly a prohlídky, nikdy nebylo nic nalezeno. A tady ten problém přesně přišel z ničeho nic, jako ze dne na den. Myslím si, že je dobrý dodržovat všechno to, co se má, kort u těch cukrovkářů, a podstupovat pravidelné kontroly. Nenechat to běžet, nemyslet si, že vás to nepotká.
1: Zároveň ale vy říkáte, že při těch prohlídkách vám nic nenašli. Jakým vyšetřením procházel, že se tam neobjevil třeba počátek diabetické retinopatie, paní doktorko Janeková?
3: Pan Tomáš k nám přišel už tedy v tom stavu, kdy na jedno oko viděl velmi špatně a byly tam změny takzvaná už ta proliferativní diabetická retinopatie, vyžadující tedy operační zákrok. Ale obecně u pacientů se záchytem diabetu je nutné provést vyšetření očního pozadí. Především třeba u diabetiku druhého typu, tam je velká pravděpodobnost, že při záchytu to není časný záchyt toho onemocnění, ale to onemocnění může již několik let právě skrytě probíhat a tedy i při tom zachycení už mohou být změny na očním pozadí.
1: Které vyšetření, nebo konkrétně třeba jaký přístroj toto onemocnění odhalí včas? Bavíme se asi o včasné diagnostice a screeningu.
3: Já bych zde zmínila klasické vyšetření očního pozadí v rozkapání, abychom viděli i do té periferie sítnice, zjišťuje se zraková ostrost, tlak v oku, tedy nitrooční tlak, protože u diabetiků bývá větší incidence glaukomu, tedy i zeleného zákalu. Ale když si vlastně vezmeme, že v České republice je 10 milionů obyvatel přibližně a 1 milion obyvatel nebo o něco ještě více trpí diabetem, takže je to poměrně vysoké číslo a v rámci různých regionů nemusí být vyšetření dostupné v rozumné době. Proto jako velkou výhodu vidím dostupnost umělé inteligence, která dokáže zhodnotit snímek očního pozadí a dokonce doporučit, jestli ten pacient by měl navštívit očního lékaře v nějakém intervalu nebo může přijít za rok na běžnou kontrolu ke svému diabetologovi, který mu provede opět toto vlastně vyšetření a tento screening.
1: A na toto vyšetření se můžeme objednat i k vám do očního centra Praha. Potřebujeme k tomu žádanku, anebo si tam můžu zavolat a budu chtít preventivní vyšetření z nějakého důvodu.
3: Na tento screening se konkrétně u nás nemusíte objednávat. Můžete přijít bez objednání, protože samotné měření trvá asi 3 minuty a dalších 5 sekund software vyhodnocuje snímek a porovnává ho s databází. Je nutné zmínit, že se nejedná o plnohodnotné oční vyšetření, ale o tedy screening dvou konkrétních onemocnění, a to je právě diabetická retinopatie a věkem podmíněná makulární degenerace.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, ještě k vám. Vám vlastně diabetická retinopatie na nějakou dobu zkomplikovala život. Vy jste na chvíli přišel o své dva milované koníčky, a to je řízení motorky a cvičení. Vy jste po zákroku na oční klinice.
2: Ano.
1: Vrátil jste se ke svým koníčkům?
2: Určitě jsem se vrátil, ale přesně je potřeba teda dodržet i tu rekonvalescenci, opravdu nepodceňovat tyhle ty pravidelné vyšetření a nenechávat to jenom tak běžet, že teď mě nic netrápí, teď mě nic nehrozí, teď jsem v pohodě.
1: No, vy jste přestal vidět na levé oko, nebo jste viděl velmi špatně. Prožíval jste to nějak ze začátku?
2: Určitě ano. Myslel jsem si, že je to chyba čoček, výrobce. Člověk to nějak neřeší, ale pak vás to trápí hodně. Myslím si, že to spíš prožívali moji kolegové v práci, protože přece jenom se soustředíte na něco, je tam hodně změna nálad, protože nevidíte, docela vás to jakoby trápí a obtěžuje toto okolí. To se přiznám, že určitě to měli se mnou hodně těžký. Ale mám to za sebou, stalo se to, všechno je v pořádku a teď samozřejmě si to užívám, protože přece jenom o tu jednu hlavní starost je postaráno. Návštěvy člověk dodržuje tak, jak má, což každému doporučuji, určitě neházet všechno za hlavu a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
1: Jaký zákrok u vás, paní doktorko, Tomáš podstoupil, který mu pomohl?
3: Pan Tomáš k nám přišel tedy s nálezem proliferativní diabetické retinopatie. To je už tedy ta závažnější forma, kdy ty novotvořené cévy na sítnici vlastně praskají a konkrétně ta u pana Tomáše došlo k zakrvácení do toho sklivcového prostoru, k takzvanému hemoftalmu, a to právě byla příčina zhoršeného vidění.
1: Dá se říci, paní doktorko, že to nechal dojít až moc daleko?
3: Ano. Takže my jsme provedli operaci, tedy parsplana vitrektomii, což je operace sítnice, při které se používají speciální trokary a nástroje, kterými se dostáváme dovnitř oka a můžeme tu poškozenou sítnici ošetřit. V tomto případě vlastně popálit ty novotvořené cévy, pokud jsou zde nějaké ty membrány trakční, tak se vlastně sloupají a do oka se pak následně dává výplň, buď to může být plyn nebo silikon. Konový olej. Ta výplň se vlastně nějakou dobu, hlavně ta plynová, střebává. Ten pacient má omezené vidění i po té operaci. Součástí je samozřejmě laserové ošetření těch ischemických částí sítnice a důležité je další sledování.
1: Jaké jsou tedy hlavní metody léčby, paní doktorko Janeková, v závislosti na pokročilosti nemoci diabetická retinopatie?
3: Tak když se budeme držet očního oboru, tak je to tedy především pravidelné sledování a kontroly, většinou na základě toho předchozího nálezu, tedy u některých pacientů to může být po roce, u některých po půl, u závažnějších nálezů i častěji. Dále záleží, jaká oblast je tedy postižená a vyžaduje léčbu. Někdy může docházet k prosakování cév a tvorbě takzvaného diabetického makulárního edému, což je otok té centrální části, tedy makuly, té části, která odpovídá za nejostřejší vidění. A tam tedy nejčastěji v současné době používáme takzvané intravitreální injekce, tedy biologickou léčbu, kdy aplikujeme léčivo přímo do sklivce, a to nejčastěji v intervalu na začátku jednoho měsíce a dále potom podle nálezu. Ty léky podporují to, aby cévy nevysílaly signály, které podporují tedy to prosakování a růst nových cév. Takže to je ten jeden typ léčby, to je ta biologická léčba. Pokud jsou změny v periferii, jsou četné, vyžadují ošetření, tam nám slouží laserové ošetření sítnice, kdy se zase ta ischemická místa, ta nedokrvená, se vlastně trochu jako popálí, jo, ale není to popálení v tom pravém slova smyslu, ale ošetří se tak, aby nedocházelo zase k produkci toho angiogenního faktoru, který podporuje právě zánětlivou reakci a růst nových cév. A potom, když je ten nález tedy závažný, jako byl u pana Tomáše, tak tam nám zbývá tedy operační řešení, které zase není vždy stejné, ale dle závažnosti toho nálezu.
1: Paní doktorko, já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu a Tomáši, vy máte teď závěrem možnost paní doktorce poděkovat.
2: Já vřele děkuju, protože ač to je zkušenost, jako kterou člověk podstoupit nechce, tak jsem velice rád, že jsem se dostal do těchto výborných rukou a ještě jednou moc krát děkuju, paní doktorko.
3: Rádo se stalo, já jsem moc ráda za zpětnou vazbu mých pacientů a tady ta spolupráce, kdy jsme se mohli takhle společně přijít a mluvit o tom onemocnění a zákroku. Jsem určitě za to ráda i pro naše další posluchače a pacienty.
1: Já vám moc děkuju za to, že jste za námi přišla. Já doufám, že se tady zase potkáme ve studiu, protože máte k té moderní medicíně očního lékařství co říct. Ať se vám daří, paní doktorko.
3: Děkuji a děkuji za pozvání.
1: Tomáši, ať vám dál voní vůně benzínu, ať si to užíváte a přeji pevné zdraví a dobré oči.
2: Já vám
1: oči.
2: Moc děkuju. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. V libeňské synagoze se bude konat Judafest. Evropa spouští projekt, který má bojovat proti antisemitismu. A jak se v Česku proměňuje připomínání obětí holokaustu? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Kapela Lecha Dody ze slovenské Nitry, stánek s občerstvením Jebrusalem nebo Tater, který propojuje estetiku baroka a graffiti. To je jen malý výčet z toho, co čeká návštěvníky libeňské synagogy v Praze v neděli 11. října. A to během dalšího ročníku Judafestu. Ten už tradičně organizuje Česká unie židovské mládeže. Na podrobnosti se zeptáme Hany Nikolas z její rady. Dobrý večer, pokud se nepletu, v libeňské synagoze se tradiční Judafest koná letos poprvé. Proč?
1: Dobrý večer. Je to z toho důvodu, že vlastně nám se líbilo, jak ta libeňská synagoga je v takovém prostranství, že je přístup k ní vlastně, i když jdou kolem jdoucí jen tak náhodou okolo a že vlastně nemusí nutně předem vědět a jít tam cíleně s tím, že jdou na Judafest.
0: Co všechno bude na programu?
1: Program otevře naše členka Ivon Batelová, která už 5 let vlastně dělá výzkum o asanaci Josefova, takže nám poví něco o historii židovské. Potom tam bude pan doktor Tarant, který bude mít přednášku na téma o konci zlaté éry českých židů, nebo jestli to tak je, nebo není, to se můžete dozvědět na Judafestu. Nebo třeba rabín Menashe Kliment, který nám poví něco o Talmudu, protože z Talmudu vznikají různé konspirační teorie. Takže vlastně nám přišlo jako dobrý nápad, aby někdo, kdo tomu rozumí, to dokázal nějak osvětlit líp, co to vlastně je. Taky tam bude Jakub Santo, kde se budeme bavit o volbách v Izraeli, jakou to má souvislost s vírou. Potom tam bude umělecké okýnko, kde bude Václav Marhol, což je český režisér a scenárista, a Eliáš Kajdečka, který budou vlastně mít společný panel a budou mluvit i o generačních rozdílech a jak je vlastně jejich židovství ovlivňovalo v tvorbě. A nakonec bude mít rozhovor náš člen Daniel Kraus, který je redaktor za Aktuálně, s velvyslancem státu Izrael Amirem Weisbrodem. A na konci vlastně tak to završí koncert kapely slovenské z Nitry a Lecha Dody.
0: Na programu se letos podílejí i přímo někteří vaši členové, co všechno nachystali.
1: Ano, přesně tak. Budou tam výstavy 3 našich členů, Roger Nikolas, Matěj Šulc a Tamir Maximilian Jaffe. A každý z nich tak má jiný druh umění, což nám přišlo jako dobrý nápad, že vlastně tam každý najde trochu něco svýho a my jsme hrozně rádi, že naši členové si udělali čas a prostor a ukážou vlastně svoji výstavu, takže z toho máme radost.
0: Judafest chystá Česká unie židovské mládeže. Jaká témata jsou pro dnešní židovskou mládež důležitá? Co řešíte?
1: Vzhledem k aktuální situaci, tak tím, že vlastně rostoucí antisemitismus ve světě se nevyhnul ani České republice, tak je mi líto, že to musím takhle říct, ale jako co nejčastěji se řeší, nebo co nejčastěji, s čím se potýká židovská mládež, je poměrně silný antisemitismus, jak už na středních školách, tak i na vysokých školách. A je to něco, co vlastně řešíme společně a bohužel je to téma pro českou židovskou mládež. Vlastně proto, ale bych chtěla zdůraznit, že proto ten Judafest je tak důležitý pro nás, protože to je jediná akce, kterou my pořádáme s cílem zacílit na veřejnost a abychom vlastně přiblížili Čechům naší českou židovskou kulturu. A abychom jako přiblížili a postavili nějaký mosty mezi sebou.
0: Říká Hana Nikolas z Rady České unie židovské mládeže. Děkuji moc a ať se vám Judafest vydaří.
1: Já taky moc děkuji a doufám, že se tam uvidíme.
0: Všichni bratři, na jidiš text bělorusko-amerického básníka z přelomu 19. a 20. století Morise Vinčevského zpívá ostravský soubor Adaš za doprovodu klezmerové kapely Nachez.

0: 7. října uplynou už 3 roky od teroristického útoku palestinského Hamásu na jižní Izrael. Od té doby na celém světě raketově narůstá antisemitismus a ukazuje se, že nestačí, aby ho měřili nebo si určovali strategie pro boj s ním jednotlivé státy. Evropa proto nyní spouští nový společný projekt Neron. Podrobnosti přináší Leo Pavlát.
1: V Evropě působí řada odborníků, kteří se zabývají antisemitismem, židovskými dějinami i současnými židovskými komunitami, ale jejich práce je často roztříštěná mezi jednotlivé státy, obory a instituce. Změnit to má projekt Síť pro evropský výzkum židovského života a antisemitismu. Jehož zkratka Neron je vytvořena z částí anglického názvu. První 3letá fáze projektu začala tento měsíc a potrvá do 30. září 2029. Vedením jsou pověřeny Institut pro výzkum židovské politiky v Londýně a Evropský univerzitní institut ve Florencii. Dlouhodobě existuje mezera mezi problémy, jimž komunity čelí, a kvalitou dat, která máme k jejich řešení, uvedl k potřebnosti projektu Jonathan Boyd z Londýnského institutu. Neron má proto vytvořit evropskou výzkumnou základnu, propojit badatele, politiky, občanské organizace a představiteli komunit, mapovat dosavadní výzkum, hledat jeho bílá místa a sjednocovat metodické standardy. Právě srovnatelnost je jednou ze slabin současného bádání. Jednotlivým zemím i tématům je věnována rozdílná pozornost a výsledky tak často nelze jednoduše porovnávat. Neron proto nemá být jen dalším výzkumným projektem, ale stane se i infrastrukturou, která umožní shromažďovat a sdílet data a převádět odborné poznatky do praktických doporučení. Evropská unie projekt financuje částkou 3 miliony 400 tisíc eur. Vedle všech unijních států se v něm počítá například s Británií, Švýcarskem, Norskem a Ukrajinou a také s partnery v Izraeli a Kanadě. Součástí aktivit mají být odborné semináře a konference, vzdělávací programy, pilotní letní akademie a stáže pro mladé badatele. Cílem je také připravit model trvalého evropského centra, které by výzkum koordinovalo i po roce 2029. Širší časovou a společenskou naléhavost projektu názorně dokládá online průzkum Agentury Evropské unie pro základní práva ve 13 státech Unie, uskutečněný, což je důležité, ještě před teroristickým útokem palestinského Hamásu v jižním Izraeli 7. října 2023. V těchto zemích, kde žije přibližně 96% židovské populace Evropské unie, se šetření od ledna do června uvedeného roku zúčastnilo téměř 8 tisíc lidí ve věku 16 let a více, kteří se sami považovali za židy. 90% z nich uvedlo, že se v předchozím roce setkalo s antisemitismem na internetu, 37% zažilo antisemitské obtěžování a 4% fyzický útok. Po 7. říjnu 2023 antisemitské incidenty v řadě evropských zemí prudce vzrostly, ale projekt Neron se nemá omezit jen na ně. Stejnou váhu v něm bude mít i výzkum současného židovského života. Demografie, vzdělávání, identity, proměny komunit a podmínek jejich dalšího rozvoje. Právě v tom je tento nový projekt významný. Umožní přesněji poznat projevy antisemitismu a zároveň lépe porozumět tomu, jak dnes v Evropě vypadá židovský život.

K oblíbeným básníkům v jazyce jidiš přelomu 19. a 20. století patřil v Bělorusku narozený Avrom Reisen. Vyuč mě, Bože, jak jednat s lidmi, ať vím, jak zlo proměňovat v dobro. Praví se v jednom jeho textu. Zpívá ostravský soubor Adaš.

0: Česko má víc než 600 památníků a míst, které připomínají především židovské oběti holokaustu a jejich příběhy. Všechny mapuje nová kniha nakladatelství Artefaktum s názvem Zachování paměti, pomníky a památníky holokaustu v České republice. Pracoval na ní 15členný tým, který vedla historička umění Eva Janáčová. Tu oslovila Daniela Brůhová.
1: Při listování knihou jsem zjistila, že jsou tu připomínané nejen pomníky a památníky židovského holokaustu, ale je tu také kapitola věnovaná romským pomníkům a památníkům holokaustu.
2: O těch pomnících, památnících se dovíte z různých úhlů pohledu všechno možné. Nejenom o jejich historii, ale také například o jejich ikonografii nebo o použití hebrejštiny.
1: Říká její autorka a editorka Eva Janáčová, která pracuje v Ústavu dějin umění Akademie věd. Zůstaňme ještě u použití hebrejštiny.
2: Ačkoliv hebrejština nebyla po druhé světové válce hlavním jazykem veřejného připomínání holokaustu, tak se objevuje na téměř 1/3 všech židovských pomníků a památníků.
1: Zajímá mě, v jaké době se na nich hebrejština objevuje nejčastěji.
2: Výrazný nárůst přišel až po roce 2000. Nejčastěji se jedná o překlady českých nápisů, anebo jsou tam potom krátké dedikační texty, například různé výrazy odvozené od hebrejského kořene Zain Kafresh, to znamená pamatovat jako liskor, zachor, jiskor a podobně. A nebo potom ve spodní části těch pomníků často můžeme najít Tancevu. Tanceva, to je akronym citátu z první knihy Samuelovy, ať je jeho duše svázaná do svazku živých.
1: Zaujala mě i kapitola, ve které se jedná o pomníky a památníky, které nejsou zcela typické.
2: Jsou to takzvané nové formy a pomníků a památníků, které se objevily u nás v Čechách především po roce 2000. A patří tam site-specific instalace, například pomník vedle synagogy v Hranicích na Moravě, který se nazývá Nicocot, fragmenty světla. Tam najdeme 6 trojúhelníkových laviček, to odkazuje na 6 milionů Židů zavražděných během holokaustu. A na těchto lavičkách se nám zase objevují hebrejské výrazy jako šalom, mazltov, kavod.
1: V knize ale představujete i skupinu netypických pomníků.
2: To jsou takzvané antipomníky. Z toho názvu nám říkají, že vlastně rebelují, kritizují tu starou formu a hledají nějaké nové vyjádření. Příkladem může být takzvaný poslední vlak, který najdeme vedle synagogy v Krnově. Je to vlastně dobyčák, který odkazuje na transporty a na zahynulé z této oblasti během holokaustu.
1: V poslední době zaznamenáváme i poškozování pomníků holokaustu. Věnovali jste se i tomu?
2: Ano, bohužel, a v rámci naší databáze se to snažíme také mapovat. Nejnovější příklad máme z Hranic na Moravě, kde na synagoze je umístěna pamětní deska a tam je nápis plus je tam nově přidaná taky trojúhelník namalovaný se špičkou směrem dolů, který odkazuje na teroristickou organizaci Hamas. A nebo kolegové v Hodoníně minulý rok našli na židovském pomníku nápis do plynu psáno s měkkým i. To znamená vedle různých škrábanců, které jsou spíše jako vandalské povahy a objevují se také na romských pomnících, hlavně v Liberci, tak na těch židovských pomnících holokaustu se dopravdy objevují různé antisemické projevy, které bohužel rostou.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Více než 6 tisíc významných historiků a právních odborníků podepsalo otevřený dopis, v němž odmítají obvinění Izraele z genocidy v Gaze. Text iniciativy, za kterou stojí americká nezisková organizace Creative Community for Peace, tedy Tvůrčí komunita pro mír, varuje, že toto obvinění přispívá k antisemitismu ve světě a násilí proti Židům. Německé město Heidenau u Drážďan už nebude instalovat nové pamětní kameny Stolperstein, které připomínají oběti nacismu, včetně těch židovských. Ty mají být nyní připomínány v památníku na místním hřbitově. Rozhodnutí, které podpořili zastupitelé Aliance pro Německo a Křesťansko-demokratická unie Německa, vyvolalo ostrou kritiku židovských představitelů. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
3: Český rozhlas zprávy. Hygienici upozorňují před blížící se sezónou respiračních nemocí na důležitost prevence. Na trati z Lovosic do České Lípy zítra začíná pětidenní výluka. Počasí na zítra povětšinou oblačno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Olomoučtí krajští hygienici upozorňují v souvislosti s nástupem chladnějšího počasí na blížící se sezónu respiračních onemocnění. Infekce se přenáší například při kašli. Riziko přenosu je možné podle odborníků snížit mimo jiné pravidelným mytím rukou, vyhýbáním se kontaktu s nemocnými nebo větráním místností, říká mluvčí krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
4: Prevence respiračních infekcí nestojí na jediném opatření. Největší význam má kombinace očkování, správné hygieny a ohleduplného chování v době, kdy jsme nemocní. Pokud máme příznaky infekce, je důležité myslet nejen na své zdraví, ale také na lidi ve svém okolí.
3: Cestující na trati mezi Lovosicemi a Českou Lípou musí od zítřka počítat s komplikacemi v dopravě. Informovala o tom Jana Hinterholzingrová z Českých drah. V úseku Úštěk Česká Lípa totiž začíná plánovaná pětidenní výluka.
5: Na trati bude zavedena náhradní autobusová doprava. Spoje ale nebudou zajíždět do zastávky Dubičná. Pro obsluhu této zastávky bude jezdit linka mikrobusu, a to v úseku Dubičná blíže Vedli a zpět. Omezení potrvá do pátku 9. října. Z Lovosic Lucie Jízlová, Český rozhlas.
3: Opava nabízí investorům volné městské pozemky. Jsou to místa vytipovaná hlavně pro výstavbu bytových domů. Konkrétní parcely najdou zájemci na městských webových stránkách. Jak potvrdil mluvčí opavské radnice Roman Konečný, magistrát musí nejdříve dostat od žadatele konkrétní plán a záměr využití pozemku.
6: A poté se zájemcem projedná podmínky případné spolupráce a další postup. Chceme vytvářet podmínky pro projekty, které budou respektovat charakter okolní zástavby, přinesou kvalitní bydlení a budou přínosem pro celou lokalitu. Sport.
3: Tenistka Sara Bejlek prohrála ve dvou setech s Japonkou Osakovou na turnaji v Pekingu a skončila ve třetím kole. Do osmifinále naopak postoupili Linda Nosková a Nikola Bartuňková. V Tokiu prošel do semifinále Jiří Lehečka. Počasí. V noci čekejte většinou oblačno až zataženo, ale místy i polojasno. Během noci se zejména na severozápadě budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni, na horách kolem 15 stupňů Celsia.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy trvá zdržení za Roudnicí přibližně ze 24. kilometru. Okolo 10 minut pojedete k místu dřívějšího požáru osobního auta na 22. kilometru. Tam se dá stále projet pouze levým pruhem. Na Chomutovskou na silnici 1/7 před exitem na Chomutov ve směru na Prahu najelo osobní auto do svodidel. Kolony se v místě zatím netvoří. A na průtahu Strakonicemi po silnici číslo 22 se v obchodní ulici srazilo osobní auto motorkou. Na místě jsou záchranáři. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už je tu hit paráda Česká dvanáctka.
8: Česká dvanáctka.
9: Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Ve čtvrtek nám začal další měsíc tohoto roku, tedy roku 2026. Je tady říjen a i v tomto měsíci nás čeká oblíbená hitparáda, a to hned několikrát, protože premiéra hitparády, tedy této hitparády, je vždycky v neděli. A v neděli si také poprvé posloucháme písničky, které jsou novinkami v hitparádě. A ty novinky budou mít dnes Tereza Mašková, Adam Vopička a Ester Gerson a skupina MIG 21. Mimochodem, až odezní písnička skupiny MIG 21, která se jmenuje Nestálá, odehrajeme v tomto roce už 120 nových českých písní. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám mimo jiné také dobrý den.
8: Host České dvanáctky.
9: Hned takhle na úvod dnešní hitparády tady máme slavnostní okamžik. Přesněji řečeno, nebude jediný slavnostní okamžik, ale teď bude na začátku. Protože já tady mám před sebou dvě ocenění. Zlatá česká dvanáctka a platinová česká dvanáctka a přišel si pro ně Ruda Sakala. Ahoj.
10: Ahoj Martine, zdravím posluchače.
9: Jsme se dlouho neviděli, někdy v lednu jsme se viděli.
10: V lednu a předtím měli asi 7 let zase.
9: Jo, tak to je, to ani nevím já, že to si nepamatuju, ale nemusím si pamatovat úplně všechno. Ty jsi si přišel pro zlatou i platinovou českou dvanáctku, já jenom pro ty, kteří poslouchají teď třeba poprvé v životě, tak řeknu, za co se dostávají tato ocenění. Zlatá česká dvanáctka je za 12-týdenní pobyt v hitparádě a během těch 12 týdnů musí být alespoň jedno vítězství. A platinová česká dvanáctka je za 12 vítězství během 24 týdnů. To se ti povedlo během 16 týdnů. Konec těch statistik, k těm se ještě můžeme dostat, ale my teď můžeme přistoupit k tomu, že já ti tady předám zlatou českou dvanáctku. Podívej se, mikrofonek, který má je stříbrný a má v sobě 12 českých granátů. Podívej se na to, vezmi si brýle a podívej se, jak to vypadá krásně.
10: Děkuji, je to pěkné.
9: Od družstva Granát. To je prostě vždycky taková tady pro mě slavnostní opravdu chvilka, že to můžu takhle někomu dát. A teď nám vysvětli, jak jsi se dostal k té písničce a kdo ji česky otextoval.
10: Tak ta písnička je světový hit od Johna Denvera. Slychával jsem to od skupiny Vokobere, ale zpívali to pouze anglicky, i když byli někteří naši interpreti, kteří mají český text. Ale jelikož se znám s Jirkou Vondráčkem a s Hankou Sarosovou, tak Hanka měla krásný český text, který mělo Vokobere taky, ale nezařadili to, tak mi to dala, já jsem to naspíval a s Jirkou jsme to zpracovali ve studiu a šlo to do světa.
9: Já bych navrhoval, že bychom si teďka tu písničku poslechli.
10: Já si poslechnu rád, děkuji.
11: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak somej sloup, snad nevzbudí

0: to byl hit, který dostal zlatou českou dvanáctku a teď dostane i tu platinovou. Jenom připomeneme, jak se jmenuje ta písnička, kterou jsme teď poslouchali.
1: Písnička se jmenuje Jet Plane.
0: Ano. A já mám tady tu platinu, takže předávám. Podívej se, je to houslový klíč a zase jsou tam taky od družstva Granát. A ještě k tomu máš tady ty certifikáty, oba dva. Je to taková slavnostní chvíle i proto, nebo slavnostnější chvíle i proto, protože ne každý dostává takhle ta dvě ocenění, většinou se dostane jednou, dvakrát za rok a teď já mám takovou velkou radost, že tady jsem to mohl dát takhle na jednou. Já jsem se jenom chtěl zeptat, ta písnička, než jsi ji natočil česky, zpíval jsi někdy anglicky nebo rovnou česky a nejprve na nahrávku nebo na vystoupení?
1: Nejprve česky jsem si to cvičil, jinak anglicky nespívám. Neumím anglicky,

0: Z toho vlastně takhle tady ocení na konci
1: ty
0: toho
1: cesty
0: přátelství.
1: Se potkali, já děkuji. Musím poděkovat předně Jirkovi a Hance, mé ženě za podporu a hlavně za podporu všech těch přátel, kamarádů, známých, rodiny, faninek, fanoušků, kteří mi posílali celou tu dobu tolik hlasů.
0: Těch hlasů asi muselo být skutečně hodně, protože já to jenom zrekapituluji. Takže ty jsi s tou písničkou byl 16 týdnů v hitparádě a během těch 16 týdnů si s ní stál jenom na stupních vítězů, což je strašně výjimečné. To znamená 12krát vítězství, dvakrát druhé místo a dvakrát místo třetí.
1: Tak takový výsledek jsem vůbec neočekával. Když byla ta první volba, tak jsme se s Hankou bavili, kolik tak bude hlasu a srkám, nemám poněti. No a když to hned vletělo nahoru, tak už se potom těžko šlo dolů, že jo, na dvojku, na trojku. A zase mi psali kamarádi, neboj, zase tě vytlačíme na první, takže podpora byla velká.
0: Že veliký úspěch, užij si ta ocenění, měj se moc hezky a tady je teď první novinka dnešní hitparády. Jmenuje se Zas a znova a zpěvačka Tereza Mašková v něm připomíná, že chyb není třeba litovat. Děk.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Stále populárnější a populárnější superstar Tereza Mašková zas a znova, to je její novinka, mimochodem její turné je zcela vyprodané a jsem zvědav, co připraví svým fanouškům i nám jako překvapení na příští rok, to bude rok 2027. My máme ale rok 2026 a tady je druhá dnešní novinka, napsal jí Adam Vopička, Petr Zatloukal a Esther Gerson a Adam Vopička s Esther také tu písničku zpívají, jmenuje se Nebyl čas.
2: Za sluncem jít nebyl čas, než jsme se oblíkli do listí, tak byla zima. Na škrábance z křoví

Adam Vopička a Esther Gerson Nebyl čas, to je druhá dnešní novinka, celkově 119. novinka letošního roku a teď zazní ta 120. Kapela MiG-21 patří mezi stálice české hudební scény a po dvou letech konečně vychází z brusu nový single a ten dostal název Nestálá. Tuhle energickou a roztančenou píseň s až téměř poetickým textem, tak jak jsme u této kapely zvyklí, produkoval Adam Karlík a teď na podzim roku 2026 startuje 9. října jejich turné v Ostravě. Takže 9. října Ostrava, 10. Pardubice, 23. Trutnov, 29. Plzeň, 30. Karlovy Vary a pak je ještě listopad, 4. a 5. Brno Fléda, 13. Valašské Meziříčí M klub, 14. Olomouc S klub a 24., 25. a 26. listopadu vystoupí MiG-21 jako vždy v Praze v Lucerna Music Baru. Ale teď ta novinka Nestálá.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hostem této hitparády byl dnes Ruda Sakala, který si odnesl jak zlatou, tak platinovou českou dvanáctku za písničku Jetplane. A už jsme také slyšeli tři novinky. Hlasovat pro ně můžete SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písně na číslo 900 1103. 900 1103, to je číslo, kam posíláme SMS zprávy, a hlasovat samozřejmě potom můžete i pro všechny písničky, které jsou v žebříčku, kromě jedné, ale k tomu se dostaneme. Hlasovat můžete pro všechny, ale pro každou z nich právě jen jednou. Teď novinka číslo jedna, zas a znova, Tereza Mašková, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka, Nebyl čas, Adam Vopička a Ester Gerson, hit Mezera 11. A novinka číslo 3, mimochodem 120. novinka letošního roku, Nestálá, MiG-21, hit Mezera 10. Před námi je žebříček 9 největších hitů týdne, jak jste ho sestavili vy svými hlasy. Na 9. místě je Daša, Vyplouvám.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Předminule čtvrté místo, minulý týden osmička a dnes pokles na devítku, Vyplouvám a zpěvačka Daša, která je logicky s tímto hitem v hitparádě už 3 týdny, jak jsem to vlastně zrekapituloval před chvilkou. Všechny 3 novinky z minulého týdne prošly vaším hlasováním a jsou v dnešním žebříčku. Nejvýše postavená novinka bude dokonce na medailové pozici. Ale teď jsme u místa 8. a tady je jedna z těch 3 novinek z minulého týdne. Malá hvězda v trávě, autor hudby, textu a také interpret Jiří Pršal. Sure.

Vašo Patejdl a Miro Jurika napsali tuhle písničku, která se jmenuje Do očí, natočila ji skupina Cukr. A skupina Cukr je zatím s tímto hitem v hitparádě jen na 7. místě. Předminule 7, minulý týden 7 a i dnes je to 7. místo. Připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu toto hlasování, tedy hlasování v hitparádě Česká 12, končí, ale hlasovat můžete, kdy chcete. Jsme u 6. místa a tady je druhá novinka z minulého týdne. Nebývá časté, přesněji řečeno, skoro nikdy nepíše Petr Janda svou hudbu na text. A tady se to stalo. Lukáš Pavlásek napsal text, který inspiroval právě Petra Jandu, ten na tom textu ještě spolupracoval a napsal samozřejmě i hudbu. A ta písnička se jmenuje Až to stouni zabalí. Až to stouni

Novinka skupiny Olympic Až to stouni zabalí, 6. místo. Na 5. místě je píseň, která se dnes s hitparádou loučí. Jmenuje se Duše, napsali ji Lucie Vondráčková a Tomáš Kryl. Lucie Vondráčková ji i naspívala. Jedenkrát 3. místo, a to je nejlepší umístění tohoto hitu v hitparádě Česká 12. Pak je tady 1x 4. místo, 6x místo 5., to je nejčastější, 1x Česka a 3x místo 7. Ta písnička teď zazní, ale už pro ní nehlasujte.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Duše, Lucie Vondráčková, hit, pro který už nehlasujeme, ale hlasujeme pro hity, které jsou na čtvrtém, třetím a druhém a samozřejmě i prvním místě. Čtyřka, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew.

Nejvýše postavená novinka z minulého týdne, třetí místo, Prokletý pátek a Luděk Malár a jeho kapela Blues for You. Jsme u místa druhého a tady máme písničku, která už třikrát tuto hitparádu vyhrála a je také nejblíže k ocenění Zlatá česká dvanáctka. Je v hitparádě už 9 týdnů a jmenuje se Jak dvě řeky. České srdce. Jak dvě řeky.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Tři novinky. Zas a znova Tereza Mašková, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka Nebyl čas, Adam Bopička a Ester Gerson, hit Mezera 11. A třetí novinka Nestálá, MIG 21, hit Mezera 10. I pro další písničky hlasujeme formou SMS zprávy z mobilního telefonu. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. Deváté místo Vyplouvám, Daša, hit Mezera 9. Osmička Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit Mezera 8. Sedmé místo Do očí, skupina Cukr, hit Mezera 7. Šestka Až to stouni zabalí, Olympik, hit Mezera 6. Páté místo Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 5. Čtyřka Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 4. Třetí místo Nejvýše postavená novinka, Prokletý pátek, Luděk Malár, hit Mezera 3. Dvojka Jak dvě řeky, skupina České srdce, hit Mezera 2 a vítězný hit bude mít logicky jako vždycky SMSku hit Mezera 1. Obhájit je v této hitparádě vždycky těžké a první místo z minulého týdne obhajuje dnes Petr Kusko jako autor i jako interpret. Vítězný hit se jmenuje Chci ti říct, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Ty

0: To srdečku.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Hygienici varují před klíšťaty nakažených limeskou boreliózou přibývá. Liberec získal cenu za transparentnost. Počasí na zítra povětšinou oblačno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Klišťata jsou aktivní i v podzimních měsících. Lidé by proto měli dbát na prevenci, jak upozorňují hygienici. Každoročně totiž roste počet případů nákazy limeskou boreliózou. V roce 2024 se na Vysočině nakazilo skoro 500 lidí, loni téměř 900. Do letošní poloviny září evidují hygienici 800 nakažených a hodně je i pacientů s klíšťovou encefalitidou. Pokračuje mluvčí krajských hygieniků Jana Bémová.
2: V roce 2024 jsme v kraji Vysočina evidovali 67 pacientů, z nich dva bohužel zemřeli. O rok později, tedy rok 2025, bylo hlášeno 53 nemocných klíšťové encefalitidy a jeden pacient na toto onemocnění zemřel.
0: Do letošní poloviny září se klíšťovou encefalitidou nakazilo 42 lidí, tři z nich měli těžký průběh nemoci. Liberec uspěl v celostátním hodnocení Transparentní Česko 2026. V projektu Spolku oživení získal první místo z 56 hodnocených měst, městských částí a obvodů. Předběhl všechna krajská města, včetně Prahy. Hodnocení sleduje, jak město informuje veřejnost o rozhodování a nakládání s majetkem, říká mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová.
3: Nejde o anketu ani hlasování veřejnosti. Hodnocení sleduje především to, jak otevřeně město informuje veřejnost, jak transparentně rozhoduje a zda mají lidé snadný přístup k informacím o jeho hospodaření a nakládání s majetkem.
0: Sociální služby v Pardubickém kraji letos potřebují od státu více peněz. Podle hejtmanství chybí na jejich dofinancování přes 100 milionů korun, hlavně kvůli zvýšení platových tarifů, které stát zatím nepokryl. Ministerstvo práce a sociálních věcí zatím přislíbilo 50 milionů korun. Kraj přesto plánuje podporu rozšíření pečovatelské služby a osobní asistence nebo vznik nových služeb pro seniory a lidi s autismem. Zastupitelé také schválili dotace na dvě centra duševního zdraví pro děti v Poličce a Chrudimi.
1: Počasí.
0: V noci čekejte oblačno až zataženo, místy ale i polojasno. Během noci se zejména na severozápadě budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni, na horách kolem 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova u sjezdu na Bezděčín stojí osobní auto. V omezení na 41. kilometru blokuje levý pruh. Je to opravovaný úsek s projezdným jedním pruhem. Kolony se tam ale zatím netvoří. Na dálnici D1 na 309. kilometru před exitem na Bělotín ve směru na Ostravu se srazilo osobní auto s dodávkou. Projíždějte úsek se zvýšenou opatrností. Na pražském okruhu směr D1 za sjezdem na Strakonice blokuje pruh odstavené auto. V tunelu na 9. kilometru. Na místě je označené. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
4: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Společně teď stojíme před okamžikem, kdy uzavřeme celých 10 let naší soutěže a budeme mít měsíc na to, abychom vybrali vítěze, který si odnese titul Autor receptu desetiletí. To všechno v rámci toho jubilejního 10. ročníku pochoutkového roku, který posloucháte. Tak jak na to, to vám prozradím ještě v průběhu hodiny a třeba i nalákám, protože i hlasující budou odměněni. Než na to dojde, musíme odvysílat ten poslední výherní soutěžní recept. Jeho přípravu si za chvíli vezme na starosti šéfkuchař a náš porotce Roman Paulus. A taky budeme mluvit o vánočním knižním hitu. Knížce Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. A pozor, naposledy dnes soutěžit o kuchařku Sladké Česko. tolik důvodů, proč se zapojit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok. Vlastně ta poslední část, poslední setkání, střídalo se za ten rok 6 osobností, 6 přátel pochoutkového roku. A jenom to připomínám, byl to Vojta Vrtěška jako cukrář, ještě s Josefem Maršálkem. Byl to také kuchař Ivan Vodochodský, no a pak porotci Naďa Konovalinková, Jaroslav Sapík a Roman Paulus, ten je tu dnes se mnou. Čeká nás závěrečné tedy pečení, recept z roku 2025, ale než se k tomu dostaneme a připomeneme, o co všechno jde, tak jsme teď u něj doma v Praze v kuchyni, tak já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
1: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
0: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to zájemné. Vítání, tak jsme rádi, že se vidíme.
1: Zdravím.
0: Víš ty, kolik toho nachodíš v kuchyni?
1: No tak jako díky těm krokoměrům, jako, který mají hodinky, já teda úplně nejsem vyznavač jako kdyby chytrých hodinek, ale mám hodinky, které jsou takový polochytrý, ale hodně odolný. No a samozřejmě v rámci teda těch hodinek jsou i krokoměry. Já se jakoby skoro nejsem schopný dostat pod 15 000 kroků jenom jako kdyby v té práci denně. A dovedu si představit, že kdyby to bylo ještě jako v ranějších dobách mý kariéry, kdy jsem přece jenom pracoval jako delší směny než třeba teďko, tak by to bylo hravě přes 20. Ale vzpomínám si, že jsem byl onehdy na návštěvě u kamaráda, který je šéfkuchař v O2 aréně a tam jsou opravdu neskutečný jako prostory, protože ta gastronomie je tam opravdu veliká. A on mi říkal, že při určitých akcích, kde mají jako ten catering roztahaný po všech těch prostorách, který tam mají, takže někdy jako má i přes 45 000 kroků, což já jsem popravdě neměl, když jsme šli z Pece na Sněžku a zpátky. Jo, takže se člověk v kuchyni jako nachodí, no, ale záleží samozřejmě na velikosti té kuchyně.
0: Musel jsi někdy odejít, zdrhnout z nějakého setkání, protože i když to byla významná osobnost, si řekl, promiňte, já musím, nebo se mi spálí kachna, nebo něco takového?
1: No, tak jako to se spíš stává, když jako přijde někdo, chce si jakoby popovídat a je to jako nevhodný okamžik. No, tak jsou okamžiky v kuchyni, kdy prostě jako kuchař nemůže se odtrhnout.
0: No, pak jsou třeba osobnosti, kterým to nemůžeš tak úplně říct nebo odmítnout. Představ si, že přijde pan prezident třeba, nějaký velký rozhovor povede s tebou a tobě dojde, ježiš, mi se spálí kachna. Řekneš mu to? Teď moment.
1: Já jsem pana prezidenta potkal párkrát a myslím si, že ten by to pochopil.
0: My budeme za malou chvíli servírovat a posluchačům vyprávět o tom, jak se dělají kynuté rohlíčky, ještě máčené v másle navíc. Původní recept Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka, první místo roku 2025. Jsi připraven na poslední sladké? Pečeš rád?
1: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem a pracoval jsem, myslím si, že na kuchaře poměrně dlouhou dobu jako na cukrárně, takže celkově cukrárna je moje jako slabost a tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Poslední letošní setkání v jubilejním pochoutkovém roce, protože se dostáváme k vítěznému místu toho posledního soutěžního ročníku 2025. Tehdy to vyhrála Stanislava Kotlabová z Horažďovicka s máslovými rohlíčky, navíc ještě máčenými v másle, kynuté. Tak tohle bude připravovat Roman Paulus, už se usmívá, asi má kynuté rád a těší se i na tenhle desert. Ahoj Romane, ještě jednou.
2: Ahoj Patriku, já si samozřejmě tady ten recept pamatuju, mám ho v živý paměti, takže se těším na to, až ho připravím. A já musím říct, že jsem si vlastně jakoby netroufl ho nějak měnit. Napadlo mě, jaký by to bylo, kdybych ho třeba naplnil. Říkal jsem si třeba hruškový povidla nebo jablečnou marmeládu. Ale potom jsem si říkal, protože se ještě potom máčí v tom másle, tak jsem si říkal, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
1: Co si máme připravit? Co si připravila tehdy Stanislava Kotlabová a teď podle ní i Roman Paulus?
2: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, 0,5 kg polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme 0,5 kg másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr. To je potom na obalení.
1: Ono to vsákne, neboj. Myslím tedy ten rohlíček, to máslo. My toho taky sníme dost.
0: Pochoutkový rok.
1: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
2: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
1: Vůbec nemícháš?
2: No, jsou na to různé postupy, ale já jsem u mojí tchyně Libušky viděl, že to dělá takhle a z toho důvodu to považuji za jedinou správnou variantu.
1: My si mezi tím, co nám kyne kvásek připravíme, nebo začneme připravovat to těsto, tak ty máš v míse povolené máslo,
2: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
1: Jak dlouho?
2: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli.
1: Tu sůl dáváš do mouky ještě předtím?
2: Ano, ano. Do mouky promíchám se solí, přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme krásné kompaktní těsto. Samozřejmě bychom mohli použít i robot, ale já si myslím, že když si jednou za čas utřeme nebo umícháme to těsto rukama, takže je nám to jenom ku prospěchu.
1: Náhra. Dáme kynout?
2: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál. Část těsta si odebereme, ano, je opravdu krásně nakynuté. Mně přijde skoro, jako kdybych tam přidal šafrán.
1: To jsou ta domácí vejce. Budou tyhle rohlíčky možná ještě žlutější než od paní Kotlabové. Taky měla domácí suroviny. Mimochodem, jedna z mála dam, která, když jsme přijeli, tak měla připravené všechny suroviny v městičkách a nejen to, ona u toho měla.

0: Měla i vytištěné popisky s množstvím.
1: No tak, ale...
0: Dvě kostky cukru, kilo mouky, je... 750 gramů másla. Tak ty jsi z toho kousku těsta jako udělal takový jak pramen na Vánočku, široký takový váleček.
2: A teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla...
0: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano. Šulance, teď mi to šlo krásně, podívej se, já jsem se potřeboval s tím těstem akorát zkamarádit. A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. Takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
0: S papírem.
2: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
0: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí smavnout.
2: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
0: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
2: No je to tak, je to tak. Bez toho by to nebylo ono.
0: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly,
2: ano.
0: Tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
2: V receptu se píše, že ze spoda mají být lehce nazlátlé, to máme taky, takže perfektně. Já jsem opravdu nadšen a vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla a není to tak, jako že je hned zase vyndávám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme zpátky na pečící plech.
0: Takže pobyli si tam tak, dejme tomu, necelou půl minutu.
2: No, zhruba 3/4 minutku.
0: A vidíš to, jak piju, jo? Jak másle ubývá.
2: No, je to pravda, prosím tě.
0: To je, když jsi je nalakoval úplně.
2: Já už bych to chtěl jíst.
0: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
2: Je to taková dietka, ale jako je dobře, že jsou menší, takže když si potom 2, 3, 4, 5, 10 zobneme, tak... A necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
0: Rozhlasový závěr. V téhle chvíli celého letošního jubilejního pochutkového roku, protože tohle je ten 630. recept, Romane.
2: No, to byl velký závazek tady.
0: To bylo to první místo roku 2025, o kterém si rozhodl stejně s ostatními porotci a i paní Kotlabová bude soutěžit už za malou chvíli o ten recept desetiletí. 630 receptů za těch předchozích 9 let se utká o tenhle titul. Tak nejdřív to ale ochutnáme.
2: Dáme si, Patriku. Ale ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval, teda.
0: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
2: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
0: Pochvala Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka. Tak blahopřejeme. Pro srovnání oba recepty už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Video oba popsané, můžete si je vyzkoušet. Vážení, za malou chvíli odstartujeme měsíční hlasování, kdy vy budete rozhodovat stejně jako porota o tom, který recept bude tím nejlepším za těch posledních 10 let trvání naší soutěže. A pak nás čeká velké finále, kde budeme samozřejmě všechny výherce zvát a jednomu z nich předáme ten správný titul. Takže ovšem se dozvíte za malou chvíli a taky na webu pochoutkovýrok.cz. Neloučíme se ještě.
3: Pochoutkový rok slaví

0: Už jen poslední minuty zbývají do okamžiku, kdy odstartujeme hlasování letošního speciálního 10. narozeninového roku. Tentokrát nebudeme hledat vítěze za jeden rok, ale za celých 10 let. Postupně jsme si letos připomněli všech 630 výherních receptů. Byly to vždy 3 výherní recepty od Poroty a jeden od vás posluchačů. To nám dělá 630 soutěžních receptů. Přehledně už teď najdete na webu pochoutkovýrok.cz. A za malou chvíli spustíme hlasování. Čas na hlasování budete mít až do půlnoci z 31. října na 1. listopadu. Pak se soutěž uzavře. A jak to dopadne, se dozvíte na velkém desetiletém finále pochoutkového roku. Ve stejném čase samozřejmě bude přemýšlet Porota, komu udělí své ceny. Je jasné, že i tentokrát vítěze, ať už od Poroty nebo z internetu, odměníme cenami. Budou to poukázky na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora společnosti ETA. O cenách Poroty bude rozhodovat samozřejmě Porota sama, tříčlenná Porota, ale obohatíme ji o další 3 osobnosti, které letos pomáhaly s pečením a vařením a připomínkou soutěžních receptů. To znamená, že kromě Nadi Konvalinkové, Jaroslava Sapíka a Romana Pauluse přibude ještě kuchař Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek s Vojtěchem Vrtiškou. Ti rozhodnou, komu dají cenu recept desetiletí. Zatímco Porota se bude radit v soukromí, vy své hlasování, vy své hlasy projevíte na internetu tím, že navštívíte stránky pochoutkovýrok.cz, prohlédnete si všech 630 receptů a až se pro jeden z nich rozhodnete, tak vyplníte formulář, ve kterém je vaše jméno, příjmení, adresou a kontaktem na vás a pak máte právo hlasovat. Zmáčknout tlačítko hlasovat u příslušného receptu, který se vám nejvíc líbí. Tak to můžete hlasovat z jedné, jak se říká, IP adresy, to znamená mobilního telefonu, počítače, notebooku, jednou za 24 hodin. To, že váš hlas byl zařazen do soutěže, dostanete potvrzeno e-mailem. No a pak se budou hlasy sčítat. Kdo získá nejvíc hlasů, stává se vítězem. Vaším posluchačským. A pozor, ze všech hlasujících také v listopadu vylosujeme jednoho z vás, komu dáme poukázku na nákup kuchyňského vybavení a protože máme 10 let pochoutkového roku, tak ještě dalším 10 vylosovaným pošleme kuchařku. Taková jsou pravidla. Tak teď už je to skutečně jenom na vás. Dovolte mi teď s Porotou slavnostně odstartovat okamžik, kdy otevřeme hlasování. Takže Naďo, Romane, Jardo, společně teď uvolníme naše stránky a umožníme posluchačům hlasovat.
1: 3, 2, 1, teď!
0: Začalo hlasování na stránce pochoutkovýrok.cz.

0: podzimem přichází i do našeho narozeninového 10. pochoutkového roku, řekněme, vůně a chuť švestek a povidel. Už jsme je letos třeba použili při přípravě chodských koláčů. A tentokrát si o nich popovídáme, protože povidla mohou být i z jiného ovoce, třeba střešní, bezinek, borůvek nebo i hrušek a jablek. Kdysi bývala výroba povidel velkou událostí. Dnes to zvládne klidně jeden člověk. Třeba Věra Vojtěchová, za kterou zašla i naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková. A reportáž o výrobě povidel začíná přímo pohádkově.
1: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla. Tak si je zítra uvaříme, no.
2: My už vařit nemusíme. Borůvková povidla uvařila Věra Vojtěchová.
3: Tak je to v menší skleničce, protože je to spíš taková jako lahůdka. Bůhty se tím splnit nedají, protože to jako není až tak hustý. Je to hustý, ale ne tak, jak třeba švestky. A je to takový zpestření na tom povidlovém trhu tady.
2: Povidla především švestková, ale taky hrušková, jablková, třešňová, bezinková a další se ve střední a pak i východní Evropě, všude tam, kde je dostatečně rozvinuté ovocnářství, vyrábějí minimálně od 16. století. Nejdřív se navozily nebo nanosily švestky, které se musely vypeckovat, a švestkové pecky řežou.
3: Na začátku jsem měla úplně modrý teda jakoby v ruce a rozřezaný, a teď jsem teda objevila úplně úžasné rukavice, takže jako to odpeckovávám v rukavicích. Ale záleží taky na zralosti těch švestek, že jo. Musí se to dělat postupně. Tak odhadem udělám těch 500 skleniček, 400 až 500 skleniček za to září, no.
2: Paní Věra dělá povidla sama. Dřív to bývala společenská událost. Příbuzní a známí se sešli u toho, kdo vlastnil speciální povidlový kotel s míchadlem. Topilo se pod ním dřevem. Zpívalo se, pila slivovička a povídalo se. A povidla se míchala a míchala třeba i několik dní a nocí. Vařila se takzvaně do černa, bez přidání cukru. Dnes už někteří cukr přidávají.
3: Cukr se tam přidává na začátku, ještě tam dávám trochu octa. Tam se právě vytvoří dole takovej jakoby film, abych tak řekl, a ten zabraňuje tomu spálení. Musíte mít teda i harnec kvalitní se silným dnem. No a pak, když je to teda vyvařený a zbyde vlastně jenom ta švestková hmota, tak pak se to dochucuje s kořicí a rumem a pak do skleniček.
2: A ty čekají ve spíži, až přijde jejich chvíle.
3: Mě to hrozně chutná ty povidla. A já si tak jako neustále testuju tu chuť, jestli je stejná, nebo jak se mění. A musím říct, že mi to chutná pořád stejně.
2: Problém nastává, když je švestek málo. Příprava povidel pak v leckteré rodině musí ustoupit slivovici.
0: O výrobě povidel se lecos dozvíte a ve fotogalerii si je taky můžete prohlédnout na stránce pochoutkovirok.cz. A za chvíli si připomeneme něco z oslav našich 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Přijel nám pogratulovat i Vojtěch Vrtiška, cukrář a vítěz třetí řady Peče celá země. Tak jeho návštěvu uslyšíte za chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Vojta Vrtiška.
1: Dobrý den.
0: Vojto, přijmi místo, kafe už jsme ti zařídili.
1: O, děkuju moc.
0: Ty jsi hodně kávový?
1: Já jsem velmi kávový, já bez kávy bych asi úplně nepřežil to tempo, které tahnu, takže toto je mé čtvrté.
0: Dneska?
1: Ano.
0: První bylo kdy?
1: A celkem pozdě, nestihl jsem ráno kafe, takže až tady jsem se to doháněl.
0: Co jsi dělal sladkého naposledy?
1: Naposledy jsem měl sérii 4 kurzů, takže tam jsem nepracoval já, ale tam pracovali moji kurzisti, takže to bylo moc milý. A pekli jsme dorty, pekli jsme mini dezerty a pak jsem ještě zaskakoval za jednu moji kolegyni a tam jsme pekli loupáky, rohlíky a buchtičky se šodo.
0: Loupáky i buchtičky ze šodo máme v té naší kuchařce Sladké Česko, taky mimochodem od posluchačů taky to dělali. Loupáky Veronika Bačkovská a bych nesplet jméno, myslím, že to byla Vlasta Zavoralová, ta dělala buchtičky se šodo.
1: Obdivuju, jak si to můžeš pamatovat, já jsem
0: minut.
1: Rád, že vím, že si pamatuju, jak se jmenuju já. Takže.
0: Spletli ti někde jméno?
1: Ze začátku jo, protože Vrtiška je takový neobvyklý, takže jsem byl různě Vrtiška, Vrtíšek a podobně. A
0: Vrtíšek je dobrý.
1: Teď už musím říct, že se to tak jako stabilizovalo.
0: Mimochodem původ jména, víš ho? Píděl ses potom někdy?
1: Píděl. 13. století sedláci a evidentně někde kolem Tábora se to rozmohlo, protože já pocházím od Tábora, takže tam je Vrtišku hodně a pak už tolik ne v okolí.
0: Ty jsi vítěz třetí řady Peče celá země, od té doby vlastně i spolupracujeme, teď už bude pátá řada, jestli se nepletu, se chystá.
1: Je to tak.
0: A ty jsi u toho, že jo, trochu.
1: Já jsem se tak jako mírně zjevil, byl jsem hodnotit castingy a bylo to vlastně strašně milý, protože já do té Peče celá země jsem šel jenom kvůli tomu, že jsem chtěl zažít casting a chtěl jsem, aby nějaký profesionál řekl, co si myslí o mém pečení. A najednou jsem stál vlastně na úplně druhé straně a tak se kruh uzavřel, no.
0: Co ti tehdy řekli na castingu?
1: Já jsem tehdy měl Pepu Maršálka a vlastně to bylo strašně milý, no. Dost na mě byli připravený, evidentně lustrovali i moje sociální sítě, co peču, nepeču, takže až tolik se neptali a vlastně já jsem mi tam tehdy donesl covid jako dezert, takže
0: jako
1: to celkem
0: molekulu.
1: Ano, takže to celkem zarezonovalo a už se tolik neptali. Radši.
0: Dobře. No a kolik času na tebe měli? Kolik je času na to zaujmout takhle na castingu porotce?
1: Nepamatuju si jak já, ono vám to dost utíká, ale takhle, když jsem to pak ved z té druhé strany, tak to většinou bylo okolo 20 minut, skoro půl hodiny.
0: Jako bylo to těžký držet jazyk za zuby rok?
1: Ono to nebylo ani tak těžký, spíš se na mě ty lidi divně koukali, protože opravdu, když člověk jako chodí a rozhazuje koblihy a druhý den rozhazuje
0: pinčák. Ale pro tebe se třeba nepochlubit, hele, já byl v tom, já jsem to natočil, já jsem to vyhrál, jako rok to v sobě držet.
1: Já to tak jako zvláštně popřel, protože ono, to byl velice intenzivní měsíc a půl a ten měsíc a půl velice rychle začal a velice rychle skončil. A pak jsem naběhl vlastně do zkouškového období a vrátil jsem se do té reality a měl jsem skoro pocit, jako kdyby se to nikdy nestalo. Takže dokud na mě nezačali tlačit média, a to už bylo spíš před finále, tak v podstatě jsem to tak jako zvláštně jako v sobě popřel. No. No.
0: Díváš se na sebe rád nebo posloucháš se rád v rozhlase?
1: Ne, my jsme se o tom bavili, že já vlastně doteď neslyšel jeden jediný díl Pochoutkového roku, protože mě traumatizuje sám sebe slyšet.
0: Prosím vás, kdo poslouchá Vojtu Vrtišku u nás v Pochoutkovém roce ruce nahoru, kdo slyšel nějaký recept od něj, podívej.
1: Ježiš, to je
0: hezký. S těmi si pak můžeš popovídat, jak to zní, když Vojta vypráví a občas je i nervózní. Vydrží ti ta láska k cukrařině celý život, myslíš?
1: No, to je těžký takhle předvídat, ale já doufám, že ano.
0: Jako je ještě kam jít, máš tak už profesionálně vytvořené ty věci na úrovni, je to opravdu vlastně sám školíš, máš kurzy, na sítích dáváš lidem rady, je ještě kam růst?
1: Já si myslím, že rozhodně, já jsem stále tady produkující amatér, takže no. Rozhodně máme prostor na velkou škálu vzdělání a co se týče té cukrařiny, ono jakmile do toho víc zabřednete, tak zjišťujete, kolik toho nevíte, a kde všude je dobré se zlepšit a myslím si, že zrovna ta cukrařina je taková, že se stále vyvíjí a přicházejí nové podněty, které chcete vyzkoušet, takže tam si myslím, že zdaleka vyčerpáno není.
0: Vojtěch Vrtiška.
1: Moc děkuju.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Oslavy 10 let pochoutkového roku pokračují dál, nejenom hlasováním, které jsme spustili, ale třeba i recepty, které v našem vysílání bude připravovat v průběhu podzimního času právě Vojta Vrtiška. A to od příštího týdne.

0: Desátý narozeninový pochoutkový rok teď pokračuje i radou z etikety, o kterou se stará Ladislav Špaček. A zajímá mě možná naprosto jednoduchá, možná i trochu zapeklitá věc. Jak správně držet nůž v ruce?
1: Nůž, když ty dřív, než se stal jídelním nástrojem, tak to byla obyčejná zbraň. Muži u sebe nosili dýky, ženy už od renesance nosili malé nožíky a těmi si vypomáhali i při konzumaci. Dříve se jedlo tak, že třemi prsty hodovníci uchopili ten kousek pečínky, nožem odkrojili a třemi prsty vložili do úst. Ten nůž byl neustále potřebný, proto byl ostře nabroušený, měl špičku. Ovšem koncem 18. století, kdy se začal už stolovat kultivovaněji na šlechtických dvorech, ale i v měšťanských domácnostech, tak ten nůž se zakulatil a dnes už máme tu podobu nůže jinou. Je to nůž jídelní, který používáme k příboru, ať už masový a nebo dezertní. Ovšem v některých stejkových restauracích dostaneme stále nůž, který nám připomíná tu špičatou dýku. Opět ho držíme tak, že konce střenek rukojetí tlačíme do středu dlaně a ukazováčkem vyvíjíme tlak a nožem pilujeme, neodtrháváme maso od vidličky.
0: To znamená, že musí být konec toho nože, ta střenka schovaná v dlani.
1: Ano, střenka je vždycky schovaná v dlani, nikdy nedržíme příbor jako tušku. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví desáté narozeniny.

Řekl jsem, že naposledy dnes budeme soutěžit o knížku Sladké Česko. Ale nejprve uzavřeme předchozí kolo. Minule jsem se vás ptal, jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková. Byl to tvaroh a povidla. Za tuhle odpověď dostanou tři z vás cenu. Museli být vylosováni počítačem. A ten rozhodl, že ceny si odnáší Vlasta Balounová z Ústí nad Labem, Božena Nastoupilová ze Smiřic a Jaroslava Potěšilová z Mohelnice. To jsou vítězové dalšího kola a kuchařky Sladké Česko vám poputují poštou přímo domů i s podpisem. A o ty poslední tři kuchařky Sladkého Česka v našem pořadu si tedy zahrajeme právě teď. A nová otázka zní, kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty dnešní kynuté rohlíčky máčené v másle? 36. anebo 72. Kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle, co dělal Roman Paulus? Pokud si myslíte, že to byl 36. recept, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byl 72. recept, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku a pravidla můžete na webu pochoutkovýrok.cz. Utratíte 4 koruny za jednu SMSku a vítěze se dozvíte příští týden. A to už budeme soutěžit o novou knížku, která už je teď přímo v prodeji a vy to víte. Vytvořili jsme takové překvapení, které jsme dávali dohromady celých 6 let s Josefem Maršálkem. A tu knížku, luxusní krásnou vánoční knížku, jsme nazvali Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Je v ní celá 50 receptů, které se hodí na Vánoce. Jsou to ty recepty, které Josef Maršálek upekl každý adventní čas v našem vysílání. Přidal ale i další a já také. A začínáme takovými klasickými věcmi, jako jsou vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, přes marokánky a dostáváme se i ke speciálním čokoládovým lanýžům, kostkám, smaženým tvarhovým hvězdičkám, ale i k Vánočce je tam ta Josefova, vůbec poprvé knižně vydaná, se všemi jeho fígly, legendární Vánočka, ale jsou tam i další druhy, včetně závinů, perníkového dortu, vánočních koláčů a tak podobně. Tuhle kuchařku si můžete už teď pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a rychle, ať to stihnete, ať podle ní můžete do Vánoc ještě něco upéct. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a taky můžete objednávat i ve všední dny a v pracovní době přes telefon 724 819 319. Opakuji ještě jednou ten telefon 724 819 319, abyste si mohli pořídit knížku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. No a ten příští týden o ní budeme i soutěžit. Tak se mějte krásně. Nezapomeňte hlasovat na našem webu, protože už jsme rozjeli tu důležitou součást letošního pochoutkového roku, kdy vy i porota vybíráte své vítěze. Jsem zvědav, jak to dopadne a kdo si v listopadu odnese titul Autor receptu desetiletí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Nový řidičský průkaz si lidi můžou vyzvednout i na výdejních místech. Černé skládky u kontejnerů zatěžují městský rozpočet v Aši na Chebsku. A počasí na zítra povětšinou oblačno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. O nový řidičský průkaz si lidé můžou zažádat i pomocí bankovní identity. Do konce roku jich to musí v Jihočeském kraji udělat 16,5 tisíc řidiček a řidičů. Žádost můžou podat přes portál dopravy a doklad si následně vyzvednout na jednom ze 17 úřadů obcí s rozšířenou působností. Na druhý způsob doručení řidičských průkazů upozornil v našem vysílání výkonný ředitel společnosti bankovní identita Marek Růžička.
2: Není nutno pouze vyhledat konkrétní obec, ale můžeme si nechat poslat i řidičský průkaz, ten je vystavený do výdejního místa Balíkoboxu. A těch je v jižních Čechách více jak 700.
0: Aši na Chebsku přibývá černých skládek u kontejnerů s tříděným odpadem. Lidé tam odkládají například matrace, ale i stavební materiál nebo elektrospotřebiče. K dispozici jim přitom je sběrný dvůr v Hedbávnické ulici a sběrné místo v Mokřinách. Za odložení lidé nic neplatí.
3: Radnice každý rok za odklizení černých skládek zaplatí desítky tisíc korun navíc. Peníze by přitom město mohlo využít v jiných oblastech. Jak potvrdilo vedení radnice, pokud se situace nezlepší, bude muset město na to reagovat, a to například zvýšením ročního poplatku za komunální odpad pro všechny občany. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: Na železniční trati z Chrástu u Plzně do Radnic platí od zítřka úplná výluka. Omezení potrvá do 20. října a České dráhy po celou dobu nahradí vlakové spoje autobusy. Výlukové autobusy zastavují na náhradních zastávkách a přeprava jízdních kol bude omezená jen na vybrané spoje. Podrobné informace o jízdním řádu najdou cestující na webu Českých drah.
4: Stavební práce správy železnic zastaví provoz na trati na 14 dní až do 20. října odpoledne. Cestující musí počítat s tím, že autobusy mají zastávky často dál od vlakových nádraží. Například v Bezděkově je to až půl kilometru. Z Chrástu u Plzně Pavel Hala, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalista Štěpán Chaloupek se kvůli zranění odpojil z reprezentace. Obránce Slávie tak nebude národnímu týmu k dispozici v úterním utkání Ligy národů v Anglii.
1: Počasí.
0: V noci čekejte většinou oblačno až zataženo, ale místy i polojasno. Během noci se zejména na severozápadě budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra s povětšinou oblačno, ráno z místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni, na horách kolem 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Benešovsku na silnici 1/3 mezi Voticemi a Miličínem projíždí pomalu jedoucí vozidlo údržby. Projíždíte se zvýšenou opatrností. Dálnice D6 na exitu na Těšovice na 131. kilometru ve směru na Cheb jsou tam práce na silnici. Z toho důvodu je vozovka zúžená na jeden jízdní pruh. A na dálnici D10 na 41. kilometru ve směru na Turnov se porouchalo vozidlo. Stojí na blikačkách v levém jízdním pruhu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už tu jsou hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: K životu potřebuje každý mít co jíst, pít a dýchat. Ale aby byl člověkem, nesmí v jeho životě chybět pokora, láska a smích. A právě o ten se dnes postaráme s takovým umělcem, který ho vždycky uměl rozdávat přímo s živelným natyrelem. Na jeho kousky se s vámi těší Patrik Rozehnal. Onen muž se narodil jako Pavel, ale později mu dali přezdívku Čmaňa.
6: Jsem spíše znám pod přezdívkou Smrti, brácha.
5: Za svůj život získal obdiv mnoha diváků i posluchačů.
6: Zde tuto vidíte medaile, jimiž jsem byl dekorován.
5: Za co je dostal, uslyšíte právě v našem pořadu.
6: A hned na začátku chci se zeptat,
5: co budeme pouštět za ukázky, že jo?
6: Výborně.
5: Ty nejlepší, veselé a plné radosti ze života. Vždyť vám o tohle přece vždycky šlo, o rozesmáté fanoušky.
6: Zajisté.
5: Proto vás dnes bude bavit Pavel Zedníček.
6: Smrti, brácha, prosím!
5: Ale vy nás máte rozesmát.
6: Já nejsem cirkusák, já jsem instruktor.
5: Ale já myslel, že jste komediant.
6: Smrti hlav, teda smrti, brácha! A žádné urážky, prosím!
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Budeme dnes společně s Pavlem Zedničkem stavět pomyslně zeď jeho života. Cihlu po cihle přidáme informace a půjdeme léty až k současnosti.
1: Hvězdné návraty.
0: Začněme 1. listopadu roku 1949. To se narodil přímo ve vesnické kovárně v Hošticích Herolticích na jižní Moravě. V chalupě tehdy vonilo uhlí a železo a malý Pavlík slýchal bušení kladiva do kovadliny. Jeho rodiče milovali divadlo a sami hrávali i jako ochotníci. Už jako kluk tedy přičichl k jevišti a prodával vstupenky na vesnická představení a občas si směl v dětské roli i stoupnout na prkna vedle dospělých. Byl to nenápadný začátek jeho velké lásky k herectví. Přesto se vydal nejprve praktičtější cestou. V nedalekém Zlíně, tedy tehdy Gotwaldově, vystudoval střední kožařskou průmyslovku.
2: To štěstí, že na té škole byli profesoři, kteří tam vedli ochotnický soubor se študákama, já jsem se tam přihlásil. No a když jsme poslední ročník odehráli nějakého Shakespeara, já tam odehrál nějakou figurku, tak ten profesor technologie, tenkrát nějaký pan Jančařík, druhý den místo, aby nás učil něco o mašinách, o strojích, tak říkal, začal mít o tom divadle, pak řekl tu větu, člověče, Zedníček, za ten herecký výkon by se nemusel strdět ani herec divadla pracujících ve Zlíně. No a to mě nakoplo, pak jsem šel dělat zkoušky, zase s hercem to navrátili, který mě připravoval ty zkoušky do Brna, no já jsem tam odjel, a udělal. A říkám velikánské štěstí, takže proto já s radostí, ještě musím říct tuhletu historku s mým tátou, kdy naši byli takový ochotníci, a když jsem odjížděl do Brna, tak mamina se ptala, kam jedeš? Říkám, mám, jedu na zkoušky na jamu. Já jim to neřekl a on říkal, co to je, říkám, jamu, Janáčková akademie muzických umění a mamina, budeš tam hrát na štěblec na klavír, říkám, ne, to je jako na divadlo, mlčeli, nic neřekli, já jsem se vrátil po třech dnech, tata říkal, tak co jsi udělal nebo neudělal, jsem říkal, no, tati udělal, pročel jsem všema třema kulama, teď jenom čekám, jestli mě vezmu nebo ne, a on se na mě podíval, říkal, však kdybys neudělal, tak bych tě koupil do řiti.
3: Promiňte, dobrý den, promiňte, nezlobte se, žedu. Promiňte, že jdu takhle pozdě, ale mě ujel autobus, pak dokonce celý vlak mi ujel a nakonec i tramvaj.
4: Co pak, to by tak nevadilo, ale co je to za kostým, tomu já nerozumím.
3: No to je Richard III, já ho mám naštudovanýho. Volali mi, že tady děláme tu hru, jak on nakonec padne ve válce.
5: Já tu válku nezaviděla.
4: Ano,
5: já můžu, pane Richard.
4: Já vím, že můžete, ale ona se trošičku změnila situace, jak vidíte. Víte, protože vám přišel jiný syn, než kterýho jsme čekali. Takže vy vlastně jste od teďka matkou Richarda III. No, ale já myslím, že ono to jde. Já myslím, že jo, to přeci umožňuje moderní divadlo. Takové to komedie. Proč by divák nemohl sledovat příběhy různých postav najednou? Že jo? Já myslím, že to dáme docela dohromady. Jo, tak pojďte.
6: Nechci vyrušovat. Ale teď jsem měl mít přednášku o významu dobrýho vojáka Švejka pro udělování modrých knížek.
5: Ježišmarja.
4: Na to jsem já zapomněl, ale na to už nějak nezbyde čas.
5: No.
4: Ale helejte se, ono to půjde. Podívejte se, začneme zkoušet, děti. Pojďte,
5: ano,
4: jo?
5: Tak dobře.
4: Vyjdeme tedy ze situace, že dva bratři, Richard III a Josef Švejk, přicházejí za svojí matkou.
6: Šefe, ale já přece nemůžu hrát Švejka, máte rozum? Já jsem inspicient, já můžu hrát nějakou malou čurdičku, ale ne velkou roli, copak, to jsem na národě nebo co? To nemůže hrát ani dobrý herec a já jsem špatný herec.
5: No ale pane režisére, to je zase pravda, on je špatný.
6: No. Děkuju, že jste se mě zastala, kolegyně.
5: No já.
6: Hodná holka.
4: Prosím vás, nekomplikujte to, rozumíte? No. To je právě to, co moderní divadlo dneska umožňuje. Vy si to vemte, to je zkratka. A dneska divák už chápe zkratku. Proč mu tedy neumožnit sledovat tři různé dramatické postavy
5: v jedné hře? Ano, já jsem to viděla v televizi.
4: Ano, když je třeba upoutávka, rozumíte, na několik filmů na jedno, tak je to splácají dohromady, že se v tom skoro nikdo nevyzná.
6: Reklamní spot.
4: Ano, tak pracujte mi s tou zkratkou, jo? Tak.
5: Já tu válku nezavinila.
3: Já nebyl stvořen pro milostné hrátky.
6: Já jsem z toho blbej.
5: Ale u mě dobrý, pane režisér, já si myslím, že u mě dobrý.
4: Ano, ale víte, zatím je to takové, řekl bych, dějově trošičku chudé.
0: přijímacích zkoušek na brněnskou

0: někde seděli, flámovali, nebo takhle, no flámovali, no, seděli, tak si povídal, měl vždycky byl jako, ne, bych neřekl upovídaný, ale povídal, ale že bych si říkal, hele, on je, bude výborný bavič, jako je skvělej v tomhle tom. Dneska tak to mi nenapadlo, člověče, to, protože my jsme hráli Kichota a další představení, a takže tam Máchův Maj, Vytázky a takový bláznoviny, a to nás ani nenapadlo, že by Míra, že by mohl být jako takovým skvělým bavičem. To, a, no, nepostřelili jsme to. Ne.
1: Byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a foto ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím.
2: Jo, no to nemyslíte vážně.
1: Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí.
2: Fuj, to jsem si oddechl.
1: Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, jo? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádný jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl. A rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a říkali, když se loučili na nádraží, já ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám. A my jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, podívej, je, jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo. Krásný francouzsky proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká, člověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem se tam šel podívat, říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo hned první den byla ostuda. Ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt. Říkám, co je ti? Čeče, Miro, my si se musíme dotlačit nějakou babu. Já bych si říkal furt, jak budeš věrný, a já to zapomeň, jo. Viděl jsi to venku, co tam chodí, člověče. Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl ohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám, co tam děláš? Tak se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že jo, hezký to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně a než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře. A říká, budeš mě tlumočit. Ona otevřela, ptala se, co si přejeme. Já jsem říkal, já se omlouvám, že tady tak jako ťukáme. Vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád a vy se mu líbíte. Oh, děkuji vám, merci beaucoup. A byla taková celá jako spokojená, že se líbí a Čmaňa říká, ty, já tě hrozně chcu. A ona co říká? Já jsem mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím, a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaňa, lup tam nohu, jo? A ona teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis, říká Čmaňa, co ona říká? A říká, ona volá policii, pane. Měli bychom jít.
2: A říká, ne, já ji chci, hrozně ji chci.
1: Říká, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes nás baví Čmaňa, tedy pardon, Pavel Zedníček. Tu přezdívku Čmaňa mu prý vymyslel Bolek Polívka. Nikdo už přesně neví, proč právě Čmaňa, ale to jméno se prostě ujalo. Stejně jako jedna vizuální značka, bez které si Zedníčka dodnes málo kdo dokáže představit. Mám na mysli jeho výrazný knír. Ten si začal pěstovat už v mládí, oholil ho jen výjimečně. Prameny uvádí jenom dvě nebo tři příležitosti, kdy se odhodlal ukázat tvář bez kníru. Jednou dokonce na natáčení filmu musel knír schodit a kolega Petr Nárožný pak žertoval, že bez kníru má Pavel obličej jako jezdeckou holínku. Jindy si během divadelního představení v roli Dona Juana strhnul nalepený falešný knírek a přihlížející Jiří Bartoška se prý zděsil a zapřísahal ho, aby si ten pravý už nikdy neoholil. Zedníčkův knír zkrátka patří k němu. Je to symbol bodrého Moravana, baviče i svůdníka, podle potřeby role. Jeho divadelnictví naplno profesionálně začalo tedy v Brně v roce 1973, kdy získal své první angažmá. A pak se s kamarády stěhoval.
2: No vlastně to začalo s tím Červeným studiu v Ústí nad Labem. Tam my jsme odešli vlastně z provázku z Brna. Odešel, přijel nějaký Jarda Chundela, který tam končilo v Ústí nad Labem, končilo kladivadlo. No a nový šéf a přišel nějaký Jarda Chundela do Brna za náma a říkal, že nám dává nabídku jako do Ústí nad Labem. A my jsme v té době nějak jsme na provázku byli nějaký divný vztahy. No tak jsme odjeli naším trabantem, teda mýho taty trabantem, jsme odjeli do Ústí nad Labem. Jirka Bartoška, Karl Hermánek, Svaťa Skopal. No a oni kvůli nám, si představ, hráli v 10 hodin večer představení, aby jsme věděli, co se tam asi bude odehrávat, do čeho jdeme, jo. Akorát jeden herec se naštval někdy o půlnoci opas, že tak nebude hrát pro nějaký blbečky, tak tam někde z Brna odešel, tak dostal okamžitou výpověď. Tak a nám se to zalíbilo, takže my jsme tam zůstali s Karlem a s Jirkou jsme tam zůstali a Dínej, teda Sváťa, zůstal v Brně, protože mu tenkrát jeho děvče řekl, že on patří do velkého divadla. Takže Sváťa zůstal Mahence a Míra, ten zůstal na provázku, donutil. Mm-hmm. No, takže my jsme vlastně zůstali, byli 4 roky, já teda 4 roky byl v Ústí, kluci po 3 letech to nevydrželi, odešli do městské divadla v Pražských, kde je obsadil do muzikálu Nejkrásnější válka. Marťa, který měl jeden tón, tak ten zpíval muzikálu. Pak přišel ten Jarda Chundela zase nalákat na zábradlí, že bude dělat šéfa a on si nás vzal na zábradlí. Takže tak vznikla tady ta naše parta, kde, no a do toho Ewald Schorm, to režíroval v Ústí nad Labem, že jo. No a kdo tam ještě? Juraj Herce režíroval v Ústí, že jo. No tak Ewald začal taky v tom na zábradlí režírovat. No a tak jsme tam odehráli ty všechny představení. Takový ty éry, jakože byl Havel a Bratři Karamazovi, Astrolog, Lučná samota, no, bylo to krásná doba na tom zábradlí.
1: Zároveň se stále víc objevoval před filmovou i televizní kamerou a začal taky bavit lidi. No a později už to byl jenom krůček k tomu, aby točil i scénky. Třeba tu společně se Zdeňkem Izerem pro Telebazár a televizi Prima, nazvanou Autonehoda. Pavel Zedníček si tu zahraje policistu.
3: Kretene! Jo, jestli vylezu živé, já tě ještě zabiju. To je debil! Ty vole! Dobrý, boty se mi nezuly. Jak se zujou boty, to je konec, ty vole. Noha je zlomená asi. Tyva, co to bylo za debila? Tady se ještě někdo zlomil, tyva. Vole, policajt. Jseš v pohodě?
4: Co se stalo?
3: Já nevím, tady já jedu s tou mojí Miladou.
4: S jakou Miladou?
3: No to je to moje auto, ne? Jedu a nějaký kreten stojí u krajnice, tyva.
4: Jaký kreten?
3: Já nevím.
4: Kde u tebe kreten? Já tady stojím s radarem, měřím rychlost a najednou jde nějaký kreten a vrazí do mě a já si nic nepamatuju.
3: No jak jsi ty kretene, kreten?
4: Kdo je u tebe kreten, ty?
3: No, tak já nevím.
4: Ale je to jednoznačně tvoje vina. zaplatíš pokutu a seberu ti papíry.
5: Počkej, tak jako pokutu se pojď bavit nějak rozumně, jako nebo tohle, ale jako papíry to není dobrý nápad.
4: No tak, ne, tak zaplať pokutu, no. Tak dej sem peníze.
5: Tak já ti nedám pokutu, já ti dám úplatek a rovnou se na to.
4: No vidíš, no tak dělej, no tak. Dělej, no.
5: Hele.
4: No výborně, no, dobře, no tak.
5: Ty vole, to byla dobře, pecka,
4: nemusíš, dobře, tak.
5: My jsme se znova narodili, chápeš to?
4: Jo, tak buď rád, no. Hele, pojď se, já víc peněz nechci, rozumíš? Já jsem slušný člověk, víš, ze zásady.
5: Jo. Je, hele, ona se nerozbila, čověče.
4: Co?
5: Slivovice. Tak si dej, když
4: no,
5: jsi v šoku
4: dám, ještě. No to víš, že si dám, já si musím postavit na nohy, víš, to byl šok, jak svině.
5: Nandy, čili parkování.
4: Ježiš, ale to je dobrá, čiče, to je dobrá, to je výborná. Od kdy máš?
5: Z Moravy.
4: Kuně, od nás?
5: Aha.
4: Ne, výborná, ježiš, to je výborná, čiče. No a hele, nepil ty si náhodou za jízdy?
5: Ne, já jsem ve službě, takže já nechlastám ve službě.
4: Ne? Co, nechlastáš, jo? Aha, no tak počkej, ty nechlastáš, jo?
5: Ne, ve službě nechlastám.
4: No, ne, tak já ti dám fouknout, no, foukni. Co?
5: Čistý jak lilium.
4: Jo, no tak počkej, já ti dám čistý jak lilium, já ti dám čistý.
5: To jak si to...
4: Já ti dám čistý jak lilium, to je zelený jak brčal, to je zelený jak svině. Tak zaplatíš pokutu, dělej.
5: Zase pokutu.
4: Dej si pokutu, jasně.
5: Ty už
4: buď rád, že je to jenom pokuta.
5: Dobře, ale nedáš mi tam ty trestní body.
4: Ale to víš, že ti tam nedám trestní body, díky, no. Tak. Tak.
5: Tak.
4: Co počítáš zase?
5: Ne, nic, počkej, koukám, to je ta bouchačka.
4: No jo, to víš, že jo.
5: Hele, a ty bys si ji nemohl prodat.
4: Jako myslíš?
5: No, jako ty by nemohl.
4: Kolik za ní dáš?
5: Já nevím, jak se hejbou ceny teď na trhu.
4: No tak, pojď, tak třeba za 5.
5: Co za 5?
4: No za 5 táců.
5: Co za 2?
4: Za 2? Že jsi zbláznil, či co, člověče? Za 3.
5: Dobře, tak za 2.
4: Dobrý, tak jo, je tvoje, ber si. Hele, zbroják chceš?
5: Zbrojní průkaz,
4: jo?
5: Vlastně, jestli bude na moje jméno.
4: No to jo, na čí jméno by to bylo?
5: To je konečně
4: jméno. Ten ti dodám, ten ti pošlu, jo? Ten ti pošlu mailem zbroják, jo?
5: Já myslel hned na fleku.
4: No nemám, jsem to zapomněl. Mailem ti ho pošlu, no.
5: Mailem,
4: no. Víš, co to je mail?
5: Adres, ne, nevím, nějaká nemoc blbá.
4: No, blbá nemoc. No.
5: Češ je dobrý, ale.
4: Dobrý, jo?
5: To je výborný.
4: Jo.
5: Fakt jsem hodně spokojený.
4: Tak hele, máš ještě peníze, jo? Máš jich dost.
5: Už moc peněz nemám, člověče.
4: Ještě,
5: něco bych tady pro tebe měl.
4: No.
5: Já jsem někde ves. Chudák Milácka, ty vole, ta dopadla. Hele,
4: co?
5: Je tady.
4: Co
5: já ves na klíně Zemlbábu.
4: Koho? Zemlbábu to já nemám rád, člověče.
5: To není normální Zemlbába.
4: Co?
5: To je s trávou.
4: No ještě Zemlbába s trávou, prosím tě.
5: Ne, to je tráva pro králíky, ta veselá tráva, ne?
4: No, veselá tráva. No tak to jo, počkej, to je koštnu, jo, hej koštnu. Jo, je hodně ty báby veselý.
5: Veselá máma. Teď jsem zhrávý, co schválně uvidíš, ale.
4: No.
5: Růžový kamiony.
4: Co? To je taky asi?
5: Ne, díky.
4: To je dobrá čeče.
5: Jen si ne.
4: To chechtá normálně. Ta chechtá. Ale můžu něco říct?
5: Klidně.
4: Můžu něco říct?
5: Ne, pojď do toho.
4: Můžu, jo?
5: Jasně.
4: Já něco řeknu, jo? Ministr je vůl.
5: Ten váš, jo?
4: Ten náš ministr. Hele, a ten druhý ministr je taky vůl. A poslanci jsou vůlové, a senátoři jsou vůlové, a prezidenti jsou vůlové. A tak, abych nezapomněl, starostové jsou vůlové, a radní jsou vůlové, a prostě všechno je to samé vůl.
5: No, takže jsme se dosmáli, kamaráde.
4: To je dobrá, nejsi taky. Ale pojď se, vole, nejsi, co je? To máš hezky, to je hezký, no.
5: Já jsem z inspekce toho vola ministra, víš?
4: Cože, co?
5: Kamaráde, takže tě zatýkám.
4: Cože?
5: A máš to tady. Chlast ve službě, nedovolený ozbrojování, prodej zbraně na černo, tadyhle konzumace psychotropních látek, ale... A to, co jsi tady říkal o ministrovi a o parlamentu, tak to by se dalo kvalifikovat jako vyzrazení státního tajemství. Já to vidím tak 15 knedlíků v první cenový.
4: Ty vole.
5: Dámy a pánové, Pavel Zedníček.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Co kdybychom se teď pobavili? Co říkáte v našem pořadu?
1: Jo, takže jinými slovy všeobecná nespokojenost s mojí prací, jo? Tak ať mi někdo řekne, co jsem zvoral. Ať mi to někdo řekne.
0: Pavle, takhle jsem to nemyslel. Jen jsem chtěl upozornit na další veselé ukázky. Pokračujeme v povídání o životě Pavla Zedníčka.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: První větší roli na plátně dal Pavlu Zedníčkovi v roce 1975 režisér Juraj Herz ve filmu Holka na zabití. A v 80. letech šel už doslova z role do role. Jeho tvář zdomácněla v českých domácnostech. Objevil se třeba také v dramatu nazvaném Večeře ve studeném domě, kde si zahrál údržbáře na ubytovně zdravotních sestřiček a zrovna vstřícný k ním nebyl. Režie Ludvík Ráža.
3: Nazdar dámy!
4: Je, pan Simota, to je vzácno.
5: No, no, Ladio.
3: Koukám, že jste šli do sebe.
4: To.
3: Vidíte, stačí květiny a hned prokouknete.
5: Máme tady nový koště a to nám dobře mete.
4: To byl vtip, jo? Pan správce se tě přišel zeptat, jestli se ti u nás líbí.
5: Vy jste správce?
3: Je mi ctí, už 9 let.
5: A neunavuje vás to trochu?
3: No, řekl bych, že už je to na vlaječku.
5: No to je prima, to máme kliku. Takže večer už voda poteče?
3: Ono se něco najde, co by teklo.
5: No, neteče teplá voda. Jste tu kvůli tomu?
3: Teď zrovna ne.
5: No práce tu teda máte dost.
3: No to ještě.
5: Já jsem vám vypsala 11 bodů.
3: Herrgott. Vás jsem poslalo samo nebe.
5: Tak co, kdy začnete?
3: Jo, kdy začneme?
5: Uh-huh.
3: A kde?
5: Uh-huh.
3: Neuděláme si o tom schůzi.
5: No dobrý, třeba v koupelně.
3: Jo,
5: no,
3: no tak. Aby jsme nezamluvili, proč jsem sem vlastně přišel. Potřebuju váš sporák.
5: No cože? No to nemyslíte vážně, pane Simota.
3: Jo, jo, jo.
5: No, ale co by tomu třeba řekla vaše žena, kdybyste doma jí sebral sporák, no? Ale teď, holky, no, co by to bylo za domácnost?
3: Podívejte se, ženský, já udělám všechno pro to, abych vám vyšetřil jiný, ale dneska nebo špitál. Nemají na čem ohřívat tu zemlbáru.
4: Hele, pojď sem.
3: Láďo!
4: Co máme udělat, abys na ten pitomý nápad zapomněl, co?
3: No, tak co asi, přemýšlej, no.
4: A že se děláš legraci, viď?
3: Ani ne.
5: Pane Simota, no. Co nějak dohodu? Za 4 hodinky bude ale skvělá pizza.
4: Houby pizzu.
5: Prostě mu ten sporák nedáme. Zajďte si do skladu, ušetříte si jednu cestu. A tady máte ten lístek.
3: Hlejte, slezte dolů.
5: Ne.
3: No slezte dolů, já vám říkám. Tak vy neslezete. Aha. Podívejte se, já se s váma prát nebudu. Ale brzo se vdejte. Aby vás někdo srovnal. Láďo, pojď.
0: Televizní diváci si Pavla Zedníčka zamilovali ale jako sympatického vyšetřovatele Kamila Hamříka v krimiseriálu Jaroslava Dítla Malý pitaval z velkého města. Mimochodem ke spolupráci si autor Jaroslav Dítl přizval i majora Leoše Jirsáka, který byl v té době známý z televizního pořadu Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje.
6: Zahájila naši pravidelnou pátrací relaci a já vás vítám po obrazovek při jejím sledování. Federální kriminální ústředna vyhlásila celostátní pátrání po zmizelém Otovi Sedláčkovi na 15. června.
7: Jak už to takhle vyhlašujou, tak to jsou v koncích.
8: A proč by byli v koncích?
7: To je přece jasný, člověče. Co pak se tady někdo může ztratit? Co pak jsme na divokým západě?
8: Ztratit se můžete raz, dva.
7: Jo, jo. Jak, prosím vás? To mě, člověče, vysvětlete jak.
8: No, třeba půjdete na houby.
6: 26.
8: Zabloudíte, narazíte na stádo kňourů a je po vás.
7: To říkáte pěknou hovadinku, člověče.
5: Ale no tak děde.
9: Náš děda je pěkně ostrej.
8: A proč hovadinku?
7: Protože kdyby si s vámi dali detektivové opravdu práci, tak nasaděj psa a najdou vás, kdyby měli ten váš les obrátit z hůru nohama. Takže oni to odfláknou, víte? Protože dneska se i pátrání odflakuje. No a pak chtějí, aby jsme to za ně vytrhli my, aby jsme jim toho chalupníčka našli my.
8: Sedláčka, dědo, sedláčka.
7: A já říkám chalupníčka pořád.
8: A můžete být jistý, že jestli tady někdy očumavý tetrám živej nebo mrtvej, tak ho najdou.
7: Jo, to říkáte vy.
0: Pavel Zedníček ale zářil i v dalších seriálech. Třeba v Nemocnici na kraji města v režii Jaroslava Dudka, kde si zahrál nespokojeného pacienta.
10: Kurvy za strany, dělejte se mnou něco. Přece mě tu nenecháte cíprout.
0: Vidět a obdivovat jste ho mohli i v jiném seriálu Chobotnice z druhého patra. Tam si zahrál potrhlého tatínka Honzu, který krotil rozpustilé, modré a zelené mimozemské tvorečky. Na cestě do Portugalska ale zažil i hádku se svou televizní seriálovou ženou, Dagmar Veškrnovou.
9: Ten je to zvláštní. Dokud si jezdil dálkový trasy s dětkem Beránkem, co má 5 dětí, nebylo nic. A s tím Rudlou Fárou?
11: Prosím tě, co máš proti Rudlovi?
9: Nic, je svobodný. Když zůstane na Cimavci u nějaký ženský s nákladem buráku, protože náledí, prosím, ale že tam musíš zůstat ty s ním, to nechápu.
11: Jo, zapíchnu tej tahačky s bednou ve škarpě. Víš, co by to znamenalo, kdybych ho tam nechal?
12: Mami, víš, o tom psali v novinách.
13: Černý kronice.
12: No.
9: To si můžeme předplatit. To mi vysvětlí, že kudy jedete samý průšihy. V Kolíně vystoupí Rýn ze břehu, v Turecku je zemětřesení, pak ti pošle pohled nějaká Fatima.
11: Z dispečinku. Protože jsme si tam zapomněli rezervu. A jmenuje se Růžičková a bydlí ve Strašnicích. A v Istanbulu je ve výsadce. A je jí 50.
0: Tuhle krásnou seriálovou sci-fi komedii přivedl na svět režisér Jindřich Polák. V 90. letech si získal Pavel Zedníček milionu fanoušků moderováním televizní soutěže Kufr.

0: večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vám všem zde.
0: I vám
1: zde.
0: Všem doma u televizoru.
2: S vtipem uváděl soutěžící a rozdával ceny z tajemného kufříku. To všechno v režii oblíbeného muže Jana Bonaventury.
3: Ježkovi zraky, to byl zlatý člověk, Boňa, to mě škoda, že už tady není, to je, s ním byla radost pracovat, protože on měl rád humor, on byl sám recesista velký, takže to byla radost a škoda, že už tady bohužel mezi náma není.
2: Hmm. Jak jste se do kufru dostal?
3: No, já ani nevím, no, nějak si omylem, nevím, prostě jednou přišel Aleš Ulm, tenkrát to dramaturgoval, že jo, s tím, že tady vzniká nový pořád, Kufr, jestli bych to nechtěl dělat, tak mi řekli, tak jsem říkal, to zkusíme, tak uvidím, když to nepůjde, tak se to zruší a bude, no a no, dělali jsme to, já nevím, kolik let, tak bylo to asi 100 repríz, no přes 100 repríz, no.
0: Takže Iveta a Petr Rychlý, jedem.
4: Ptačí...
5: Co?
4: No, ptačí péro jinak.
5: Brko, ne.
4: Husí, jeden, seříznutej, dlouhej.
5: No.
4: Co říkala?
5: Šos.
4: Ale ne.
0: Šos, tank.
4: Je na tom hlava.
5: Krk.
0: Alo.
2: Neměli s vámi režiséři nebo kameramani možná i problém? Vy jste mluvil o tom, jak rychle mluvíte, ale vy se i rychle v tom studiu dokážete pohybovat, poletovat, jestli vás vůbec dokázali chytit tou kamerou.
3: No tam byl jeden kameraman, který se Zdena Honza Kukral se jmenoval, takže ten říkal, ty
2: vole. Toho si pamatuju taky.
3: No pamatuju, jo. No tak ten vždycky říkal, ty vole, já tě nemůžu chytit. Ale bavilo ho to, jo. Jeho to strašně to bavilo, že museli za mnou lítat, že tam nestál jenom s kamerama, a takže lítali pode mnou nade mnou a já jsem vždycky utíkal a tak jsme si tam blbli a tím, tak protože ten Boňa, ten to miloval taky, takovýhle kravinky. Pak taky říkával, čo vy volové, třeba já nevím, co mám stříhat, protože tam je takových dobrých věcí a musím něco vystříhnout, tak spoustu věcí, co bylo dobré, tak vypadlo, no.
0: Dneska je to trošku, zase máme to nějak malinko jinak, je to zvláštní, asi vůbec nic nepamatuju, ale já bych... No co? Je to pravda. Já bych teď potřeboval Naďu Konvalinkovou s těma jejíma pilulama. Ale koukám, mám tady Marka, já bych se chtěl Marku zeptat tebe, prosím tě, jak ty to v té Anešce děláš, že si takhle pamatuješ všechny letopočty a všechny krále a něco, jak je to možný se pamatovat?
6: No ne, já si to nepamatuju.
0: Ale... To mi neříkej, tomu nevěřím. Tak jak to teda je?
6: Já funguji vlastně jako boiler. Do mě to nalijou, tu informaci, já ji ohřeju a vypustím. Vlastně...
0: Ne.
6: Tam vlastně jediný, co zbude, je to, co se usadí v těch trubkách. A to není...
0: Jo, já ti stejně nevěřím. No dobře, no nic to. 1948.
6: Založení univerzity.
0: No vidíš.
6: Náhoda.
0: Já náhoda, jo. Ví, je to jasný, no nic. Musíš...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě je čas na herecké kousky Pavla Zedníčka. A pokud jsme si připomínali slavné seriály, neměli bychom zapomenout ani na Sanitku, ani na její pokračování s pořadovým číslem 2 v režii Filipa Renče, kde si Pavel Zedníček zahrál řidiče Sanitky.
2: Na postgraduální vzdělávání se přihlásíte na internetu, zaregistrujete se, vyberete si přednášky, které vás zajímají a zaplatíte bankovním převodem.
3: Ne, jo, ale já nemám internet.
2: No a jaké přednášky by vás zajímaly?
3: Urgentní medicína.
2: Takže urgentní medicína, specializační kurz urgentní medicíny a neodkladné lékařské pomoci, přednáší doktorka Holubová, cena kurzu 6900 korun.
3: Helgo, to je drahý. To je moje kvartální záloha na plyn.
2: Tak si topte a buďte v klidu. Nic bezlim, pane, ale začít studovat ve vašem věku.
3: Počkejte. Edison podal svůj poslední patent ve 84 a Tizian dokončil pietu v 99. Já to beru.
2: Tak dobře.
1: Zatímco před diváky slavil Pavel Zedníček vždycky úspěch, v osobním životě procházel složitými křivkami. První osudovou ženou se mu stala tanečnice Taťána Štaudacherová. Byla o 3 roky starší, elegantní a energická. A Pavel se do ní zamiloval tak silně, že v roce 1983 ve svých 33 do toho praštili a vzali se. S Taťánou tehdy získal i rodinu. Vyženil totiž tehdy 8letou dceru Lucii, kterou jeho žena měla z předchozího vztahu. Její biologický otec emigroval do Kanady a v jejím životě nefiguroval. Malá Lucie tak najednou měla v Pavlovi nového tátu a on ji přijal za vlastní. Jenže rodinné štěstí nevydrželo. Po 18 letech manželství přišla krize a Pavel se s Taťánou roku 2001 rozvedli. Pro všechny zúčastněné to byl otřes, hlavně pro Lucii, která to nesla velmi těžce. Čas ale některé rány zahojil a nakonec k sobě našli cestu. Po bouřlivém rozvodu zůstal sice nějaký čas sám, ale osud mu nakonec přihrál druhou životní lásku. O generaci mladší moderátorku a scénáristku Hanku Kousalovou. Poznali se kolem roku 2003 díky rozhlasu a jejich vztah postupně vykvetl v hluboké pouto. Po 14 letech soužití se rozhodli svou lásku spečetit a v lednu 2017 se vzali na pláži v daleké slunné Floridě. Za svědka jim tehdy šel mimo jiné Valdemar Matuška.
4: Ach,

0: láska nebeská.
1: O manželském soužití je také jedna slavná divadelní hra převedená dokonce i do televizní podoby.
2: Jmenuje se to Bez předsudků. Teda původní název byl Orgasmus bez předsudků, ale nám se to zdálo moc, tak jsme to trošku jako ten orgasmus vyhodili, máme tam tři tečky a bez předsudků. Já teda si do kalendáře píšu vždycky orgasmus a když se mě zeptá, co děláš třeba 24. o Vánocí, nebo ani někdy, tak si pan kalendáře řekl, no jo, mám orgasmus v Brně třeba.
3: No,
2: tak.
3: No jo, ale tohle to mi neuvěří. Já jsem ti říkal, sakra, nezastavuje motoru na dálnici.
4: A kdybych se počurala.
3: A ty jsi na záchodě vůbec nebyla.
4: Protože už bylo pozdě.
5: Julka?
3: Jo, Julinko, ahoj, ahoj. Prosím tě, stala se taková nepříjemná věc.
5: Co se stalo? Zakourali?
3: Takhle, já totiž dneska večer nepřijdu domů, jo?
4: No, je to moje vina, Julie, moje vina.
3: No, takhle, ona totiž, ona ztratila klíče od auta.
4: A tak se dneska vyspíme spolu a bude, no.
5: Leono, cože se vyspíte?
4: Počkej, já ti to řeknu. Čau, Julie, čau. Cože?
5: Jak to, že se ztratila klíč?
4: No, já jsem blbá, no.
5: Jak jsi mohla ztratit klíče od našeho auta?
4: Ne, počkej. Automechanik má otevřeno zítra hned ve 8, jo? Takže pak bychom mohli stihnout tu schůzku v té Bratislavě, jo? A večer ho máš doma jak na koni.
5: No, jak tak koukám, tak to máš dobře vymyšlený, že jo? Bude? Jseš taky sekretářka, že jo?
4: Cože? Jo, takhle.
5: Hele, čau, dej mi Oskara.
4: Jo, jistě, já ti ho dám, samozřejmě. Čau.
3: Co ti řekla?
4: Ona se snažila být vtipná, myslím, že je trochu naštvaná.
5: Halo, Oskare.
3: No, Julinko, cože? No, jsme tady v motelu na dálnici.
5: A jednom pokoj? Zleno.
3: Jo, jasně, já tě blbě slyším. Cože?
5: Doufám, že tam jsou manželský postele.
3: Manželský postele?
4: No je tady, co naděláš?
3: Ne, tady nejsou žádný manželský postele. Ne. Tady jsou postele rozdělený. No.
4: Jaký rozdělený? Tady je postele jak kráva.
3: A nedají se spojit.
5: Prosím tě, jak nejdou spojit? Postele přece dáš v obě dohromady a dají se spojit, ne? Šoupneš k sobě, ne?
3: Co? No já nevím, proč se nedají spojit. Hele, proč se nedají spojit?
4: Tak ti řekni pravdu, když si důvěř, že to máš lepší. Já neumím hát, řekni.
3: Julinko, prosím tě, víš co, já ti dám Leonu a ona ti všechno řekne, asi to, když musím odskočit na záchod. Tak moment, já ti dám Leonku a ona ti...
4: No, cože?
5: Tak jak jsou ty postele?
4: No, postele?
5: Co je to za postele? Proč nejdou spojit?
4: No jistě, jsou tady, ano.
5: No to já vím, že to jsou, já bych chtěla vědět, jestli jdou spojit, víš?
4: Holka, ty nespojíš.
5: Proč nespojíš?
4: Co, proč nespojíš? No, ty vydáváš otázky, proč nespojíš? No prostě, protože jsou to pandy, že jo?
5: Jo, pandy. V motorestu. No tak to bych teda chtěla vidět.
4: Ne, počkej, to zase ne, jako že by to byly palandy, že by tady byl motel, kde mají palandy. Oni tě měli plno, jo. A tak nám půjčili pokoj svých dětí, který poslali na dovolenou k babičce, člověče. Dvouletý dvojčata, sami jezdějí vlakem, že jo. To není jako ty vaši zpráci, co se posrávali ještě ve třetí.
5: Cože? Jaký zpráci?
4: Ježiš, co to mělou. Hele, Oskar už se vrací z koupelny. Já ti ho dám, jo? Jo, čau.
3: Říkat takový kraviny.
4: Ty jsi šlát, musíš, aby ti věřili. Pravdě nikdo nevěří, sám si s tím zač.
3: No, Julinko, co? Ahoj, no už jsem zpátky. Jo, bezvadný, to víš, že všechno v pořádku.
5: Jo, tak ty jsi spokojenej, na palandě. Hele, tak to já ti ještě zavolám. Jo, doufám, že nebudeš mít vypnutý telefon.
3: Tak hele, tak já už jdu spát, já jsem strašně utahnej.
4: No, to já taky, utahaná. No.
5: Co tam tak řve?
3: Taky říká, že je utahaná.
4: No já sotva pletu nohama.
3: Ona sotva fakt, to je pravda.
4: Já se tady na palandu nevylezu.
3: No, to zase, abych byl já nahoře, no.
5: Oskare.
3: Julie, já ti zavolám zítra ráno, jo? Tak papa, ahoj, dobro, čau, ahoj.
1: Zdálo by se, že po boku své druhé ženy Hany Kousalové už Zedníček prožije poklidné stáří. Plné práce, koníčků a drobných radostí. Jenže pak přišla tragická událost, která zasáhla jeho srdce hlouběji než cokoliv předtím. Jeho synovec Jakub na Silvestra roku 2017 vystupoval v představení v brněnském divadle. Po půlnoci sedl do auta a jel za rodinou. Jeho maminka měla na nový rok narozeniny a chtěl být ráno u ní. Cesta po dálnici D1 se mu ale stala osudnou. K krátce po půl jedné, dostal na 192. kilometru smyk, auto vylétlo a narazilo do středových svodidel. Tehdy Jakub zemřel a Pavla Zednička to velmi zasáhlo. Několik dní na to ale už znovu hrál divadlo, protože cítil, že prázdné místo v duši jinak nepřemůže. Byla to pro něj forma terapie. Rozdávat smích, necítit bolest tak palčivě, slyšet spíš diváky. Mimochodem, to je také důvod, proč celý život hraje a já doufám, že bude hrát dál.
2: Dokud síly budou stačit, tak prostě to divadlo, je to úžasná věc. A vidět ty diváky, když uděláš radost, když ví, jak se smějí, jak ty mají rozhářený očiska v hledišti, pak stanou, tleskají. A že uděláš 2 hodiny radosti, že zapomínáš ty starosti, které máme všichni okolo, tak to je asi to největší poslání a

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Krásný dobrý večer, nedělní večer ze zlínského studia Českého rozhlasu. Je krátce po 11. hodině a jsem moc ráda, že jste si i dnes našli cestu k noční lince. U mikrofonu Jarka Barboříková a dnešní dvě hodiny bych s vámi chtěla věnovat něčemu, co asi každý z nás někde zažil, i když to možná neumíme úplně vysvětlit. Znáte ten zvláštní pocit, kdy vám něco uvnitř říká nejezdi tam, zavolej mu, ještě chvíli počkej, nebo toto bude dobré, nebo to nebude dobré, nebo naopak udělej to, i když rozum říká něco jiného. A pak se ukáže, že právě ten tichý vnitřní hlas měl pravdu. Dnes si budeme povídat o šestém smyslu, intuici, předtuše. Říkejme tomu každý, jak chceme. Zajímá mě hlavně váš vlastní příběh. Stalo se vám někdy, že jste předem tušili, co se stane? Možná na svůj šestý smysl nedáte dopustit. A možná mu naopak vůbec nevěříte a všechno považujete jenom za náhodu. I to mě zajímá. Dnes totiž nehledáme žádné správné odpovědi. Budeme si jednoduše vyprávět o chvílích, kdy jsme něco cítili dřív, než jsme věděli proč. Tak mi zavolejte na 731 800 900 a mějte krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pět minut po 23. hodině. Dnes si v noční lince Českého rozhlasu budeme povídat o chvílích, kdy nám něco uvnitř napoví dřív, než si to dokážeme rozumově vysvětlit. O intuici, přetuše, šestém smyslu. Jsem moc zvědavá, jaký příběh přidáte vy. Láďo, zdravíme do Topolné, povídejte.
1: Dobrý večer. Mám akorát jeden takový příběh. No to bylo asi tak v roku 80. Tehdy ještě rychlost od 11 hodin v noci do 5 rán byla neomezená. Prostě. A já jsem jel jsem od kamaráda po té 11. hodině přes Hradiště. Tehdy nebyl skoro žádný provoz, jsem tam nějaké auto a jak jsem přejížděl přes hlavní křižovatku, tak když odbylo víc a tam, tak jsem si to pěkně na 350 jel, tak přes stovku aj. A teď blížím se k té křižovatce a v pravém pruhu jel nákladní auto. A co si mě říká, počkaj, lestí na semaforu, bliká oranžová. Tak jsem přibrzdil a to auto právě odbočilo doprava. A jak jsem přibrzdil, auto zatočilo tak vlastně z vedlejší cesty, protože mě nebylo vidět, tak projelo osobní auto. Takže kdybych nespomalil, tak asi by mě převálcoval, protože tehdy ještě byly ty rychlosti větší, no. Takže to si říkám, to byl nějaký ten vnitřní hlas, který mě přibrzdil. To je tak jediná věc, co si tak vzpomínám, to už je velice dávno, ale dost často si na to vzpomenu, no.
0: No to věřím. Jak jste si to vysvětloval?
1: Nevím, tak jsem si říkal, něco mě zabrzdilo, no.
0: Říkal jste si, že to byl anděl strážný, nebo jste to nepojmenoval?
1: No, já myslím, že určitě, protože víc, jako když jsem jezdil, víc takových věcí, kde mě něco tak, buď abych se podíval, anebo to a to a hodně jsem jezdil prostě na motorce. No, ale tak to, tato věc, tu mám dost často si na ní vzpomenu, protože to by, jak by to dopadlo, no, protože to se aj teď stává, když jsou dva pruhy, ten jede v levém, jede se rovno a ten v pravém pruhu odbočí doprava a když něco z té pravé strany jede, tak vlastně to nevidí. Na to aj upozorňuju, nebo upozorňovali, když to bývá někdy v televizi, jako kdy mluví o tom, jak se chovat na silnici, tak tam na to taky upozorňovali prostě, že může jet tam další auto.
0: No, Láďo, takže ale já jsem se teď jenom představila, jaké by to bylo, kdyby ta pravidla silničního provozu fungovala i dnes. Právě
1: no to asi ne, protože
0: tu noc, kdy pro osobní auta nebyla povinná ta denní 60.
1: V noci,
0: to by bylo, no.
1: To je pořád plno.
0: Ano.
1: Někdy brzo ráno velice.
0: Je to regulováno. To si dnes člověk ani neumí představit, vidíte.
1: Ne, to ne. Tehdy byla od 11 v noci do 5 do ráno neomezená rychlost. Motorky měly 80 a asi přes 90, jak již na dálnici, ale auta ty měly neomezenou. No, takže dobrý, no, tak jsou tady za tým, no.
0: Dobře, takže ještě někdy to potom později, stalo se něco, kdy jste měl pocit, že to nebyla jenom obyčejná náhoda?
1: To já už si nespomínám, nevím.
0: Rozhodně, kdyby se to stalo, tak byste asi ten vnitřní hlas poslechl, protože jednou se vám to vyplatilo.
1: No, tak já myslím, že aj víckrát, ale teď si takhle nespomínám, ale jsem tam někdy také si řeknu zpomal nebo tak a vyhnul jsem se. Mm-hmm. No.
0: Jedna
1: takže také paní těch andělů strážných někdy musí být aj kolem mě víc, no ale tak zatím to vychází.
0: Paní
1: už letos vlastně už mám 33 roků, jak když po rakvině žaludku. kde ani nevěděli, doktoři prý, jestli se z toho vůbec dostanu, jestli se proberu, no a jsou tady. Takže tak. Má být téma právě aj o rakovině.
0: No, tak řekla bych, že anděl strážný s váma má dost práce v tom životě, Láďo, ale odvádí dobrou práci. Já jsem četla vzkaz paní Lidy, která psala na web, že intuice se přidá vycvičit. Nevím, co ti myslela, tak paní Lido, kdybyste to mohla dovysvětlit, tak bychom si to rádi přečetli. No vám, Láďo, děkuju za telefon, za účast v noční lince. Ozvěte se i příště.
1: No já čekám, až bude o té rakovině. Tam mám co říct. Tam toho jako...
0: Tak uvidíme.
1: Až to bude, snad se dovolám.
0: Naslyšenou.
1: Tak naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No nevíme, milí posluchači, myslíte, že bychom zvládli takové téma? Zkuste mi napsat.

0: Možná jste to taky někdy zažili. Najednou jste prostě věděli, že něco není tak, jak má být. Bez vysvětlení, bez důkazu. Právě o takových chvílích se dnes povídáme. A teď už vítám další posluchačku a to je paní Eliška z Olomouce. Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu v noční lince.
1: Dobrý večer, Abžko, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A chtěla bych se zmínit o intuici, která je mojím strašákem hrozným. Protože jsem asi třikrát měla intuici, kterou teda mě mrzí a trápí, protože poprvé se mě to stalo ve 12 letech. Byla válka, byli jsme v krytě a moje maminka s dvěma sourozenci šla do města nám kupovat oblečení. No a teďkom samozřejmě to Brno bylo bombardované, byli jsme v Brně a já jsem v tom krytě strašně brečela a naříkala, protože jsem ještě měla vedle sebe 4 sourozence a nejmladší měla 6 neděl. A brečela jsem a křičela jsem, naše maminka je mrtvá. Všichni v tom krytě mě utěšovali. Není, to si jenom vymýšlíš. A nikdo mě neutěšil. Já pořád plakala a plakala, maminka je mrtvá. Bylo potom na letě, já se dělala takový kopečku a vyhlížela jsem a tatínek z práce. A já mu říkám, tati, maminka ještě není doma. A on říkám, on šel jenom tak a říkám, ona se vrátí. Ale já jsem pořád to až nakonec moji dva strýci šli na to místo, který byl bombardovaný a skutečně tam našli moji maminku s těma sourozencama už po smrti. Takže toto byla taková hrozná intuice. Nerada na to vzpomínám, ale skutečnost byla.
0: No, to takže musel být ve 12 letech nesmírně silný, děsivý zážitek, být za války v krytu, mít to maminku strach, cítit takovou jistotu, že se něco stalo a pak zjistit, že ten pocit byl bohužel pravdivý. To je přesně ten druh vzpomínky, který v člověku zůstane po celý život a já se vás musím zeptat, jestli to bylo poprvé a naposledy.
1: Ta druhá byla teď. Manžel chodil na povodní paní doktorce si na léky, ale to bral takový ty jenom, co se běžně berou v letech. No a šel, není to daleko od nás, a šel k paní doktorce a v tom momentě, jak odešel, tak já jsem se úplně začala třepat a říkám, já musím utíkat za ním. Tak jsem rychle, šla sousedka z vedlejšího vchodu a říká, kam tak utíkáte, pama, já jdu za manželem. Tak jdu za ním. Já jdu taky doktor, ale vidíte, pomalu, já musím utíkat. Tak jsem utíkala, přiběhla jsem tam a manžel ležel na zemi už mrtvý. Tak si představte tu intuici, jakou jsem vám měla. A sestra vyšla ven a říká, kde jste se tu vzala. Takže já jsem takovou intuici měla, já nevím, čím to je, a bojím se, já se bojím vždycky, jak mám nějaký takový povědomí, tak už mám o každého strach.
0: No a myslíte si, že člověk může být s blízkým natolik propojený, že právě proto vycítí, když se s ním něco děje?
1: No a třetí byla taky nedávno, můj vnuk jel autem s kamarádem do Německa. A já jsem se právě dívala na televizi a tam ukazovali havárku. A bylo to v jižních Čechách a já říkám, jestli pak ten Tomášek tam a taky jede, tak jsem si vzala mapu a dívala jsem se si skutečně a to. Ale už jsem byla to a za chvílku mě volala dcera, že Tomáš

0: Hašek se naboural, že se tam zabil. Tak si představte, že jsem to taky zazměl takovou intuici. Tak už z toho skutečně mám strach. Nevím, čím to je, jestli jsem přecitlivěla, nebo už jsem se ptala pana doktora na psychiatrii a on řekl, že to je právě tím, že člověk je napojen na toho člověka. A čím více na ně napojen, tak tím pádem má pořád obavy, takže to se tak stane.
1: Přála byste si někdy raději nic dopředu necítit?
0: No určitě jo. Určitě jo.
1: No na druhou stranu, co se týče toho manžela, tak jste tam za ním běžela a mohla jste být vlastně bezprostředně u toho, kdy tady odcházel. Takže to si myslím, že vás to tam třeba přitáhlo správně.
0: A on odcházel úplně normálně, zdravě. Ahoj, já jsem ještě myslela, takže to skutečně to se dívím, jak se to mohlo stát.
1: No.
0: Takže taková je intuice, to nepřeju nikomu.
1: Takže paní Eliško, pro vás vlastně v životě nic není náhoda, vy už víte, že asi je něco mezi nebem a zemí.
0: No určitě. No. A to já říkám, tvrdím to stále, že něco musí existovat, jestli člověk je nějak přecitlivělé, nebo nějak, no nedokážu, když ten měla i s tím psychologem diskuzi o tom. A nějak jsme z toho nevyšli akorát tím, že je napojen na toho druhého člověka.
1: Na druhou stranu tak říká se třikrát a dost, říká se do třetice všeho dobrého, takže no, já si myslím, že vy už máte vybráno.
0: Jo, mám hrozně. A říkám, a bojím se, že bych, vždycky, když někdo někam jede, nebo je něco, tak se vždycky bojím strašně o ně.
1: Chápu.
0: Takže tak to máte se mnou. Takže já to nesu, dá se říct, potom psychicky špatně.
1: To určitě, tomu rozumíme. No tak my vám přejeme, aby vás, váš šestý smysl do budoucna nějak nezatěžoval, aby přinášel naopak klidný pocit a hezčí zprávy. Mějte se co nejlépe, děkuji, že jste s námi byla v noční lince, paní Eliško. Vážíme si otevřenosti.
0: Já taky děkuji, Jaruško, mějte se moc a moc pěkně a nikomu nepřeju, aby to tam zažíval.
1: Rozumíme. Tak klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Dnešní večer patří vašim předtuchám, zvláštním náhodám i okamžikům, kdy jsme měli pocit, že něco víme ještě dřív, než se to skutečně stane. Uvidíme, kdo přidá další takový příběh. Telefon je 731 800 900. Volejte Jarku Barboříkovou do Zlína.

0: Někdy nám rozum říká jedno, ale něco uvnitř nás táhne úplně jiným směrem. Poslechnout, neposlechnout? To je dnešní otázka noční linky Českého rozhlasu. Pojďme k dalšímu příběhu, který by se měl týkat šestého smyslu. Helenko, vítejte, zdravíme do Prahy.
1: No, já mám takový příběh. V 68. jsem odletěla do Paříže, než přijeli Rusáci. A tam jsem se seznámila s jednou francouzskou, která byla v koncentráku. Nebyla to židovka. A potom já jsem se vrátit nemohla, protože nic nelítalo a tak dále. Takže mě vzala k nějaký paní francouzce, která nebyla kartářka, ale já jsem jí, maminka mě psala dopis, abych se vrátila v češtině samozřejmě. No a tak jsem jí ten dopis dala, jako ona tomu nerozuměla, ale ta francouzka právě mě to potom překládala, že ta paní řekla, že mě Francie není souzená a že mě čeká cesta za moře. A to se opravdu splnilo. Já jsem potom jsem se vrátila, když už to bylo možné, tak to a seznámila jsem se tady s Tunisanem a já vlastně jsem si ho vzala a jela jsem potom do Tunisu.
0: No. Takže vy máte zkušenosti teda
1: z mezinárodní, já mám mezinárodní. A ještě vám řeknu jednu. To, já mám nadčasové myšlení po matce, takový, já přemýšlím hodně a to. A stalo se mně, je to už aspoň 15 let, měla jsem takový trhání, já nesázím, ale měla jsem takový vnitřní nutkání, abych si vsadila sportku. No tak jsem napsala nějaký čísla, jako datum narození, já nebyla, no a teďko dcera s vnučkou, že v sobotu přijdou na oběd. No tak já jsem scháněla maso a potom říkám, no tak já to podám v neděli, to nevadí. No a potom strašně lilo a dcera mě volala, říká, prosím tě, nikam nechoď, strašně leje. Já jsem jí to neříkala, že jsem vsadila tu sportku, teda chtěla vsadit. No a představte si, že jsem se koukala potom na televizi a všechny čísla vyšly, takže bych měla první.
0: No teda, tak nešlo to zopakovat příště?
1: Ne, už se mě to nepovedlo, ne. Já nesázím pravidelně, ale opravdu takovou, nebo i dcera mě řekla, kolikrát neříkala, mamko, neříkej to nahlas, jak co řekneš, tak se splní. Já nevím, co to je takový nějaký vnitřní tušení, nebo já nevím, no. Mockrát se mě to vyplnilo, že jsem, já nevím, no. Taky, jak to říkala ta paní, nevím, nejsem, ale říkám, dělám si z toho legraci a říkám, já bych mohla být placená jasnovidka. Tak.
0: No. A neskoušela jste se potom ještě někde nechat někde třeba vyložit karty, nebo jinak vyvíjet budoucnost?
1: Karty ne, ale moje máma měla malý krámek, to už jsem říkala včera, ale znala nějakou paní, ta bydlala na Kladně, ale to bylo médium, to nebyla kartářka a už tenkrát ona byla tady u mě a bydlím v 11. poschodí ve věžáku tady u nemocnice v Krči a ona šla tady, nejel výtah a ona těch 11 pater vyšla pěšky a potom říkala, že neví, že jí jako když jí něco nadnášelo. Pak tady se upadla do takového úplně jako, já nevím, no a mluvila, hodinu mluvila, ale vůbec nevěděla jako to. A to, co řekla, už tenkrát řekla, že budou do budoucna spojený národy evropský, to už je šíleně let, mě je 1,80. A mockrát jsem si na ní vzpomněla. To, takový zvláštní, lidi mají zvláštní, ani sami si to nedokážou vysvětlit asi. No. Takže takový
0: víte, co možná se nám dovolá nějaká paní, která má třeba nějaké schopnosti, které dokážou číst v dlani budoucnost nebo podobně. To by bylo, kdo by nám zavolal někdo,
1: no nevím,
0: kdo by se nám to pokusil
1: nějak. Paní ta herečka Růžičková, když no, ona hádá a i takhle, co lidi potom, ona už nežije, ale říkali, že to, co řekla, že se splnilo. Tak měla takovou nějakou vnitřní předtuchu.
0: Ano, ona byla opravdu kromě toho, že byla vynikající herečka, taky pověst ezoteričky, kartářky, lidové věštkyně. No
1: i z Logru nějak hádala.
0: Pardon, nerozuměla jsem?
1: Z Logru, když z kafe, Turka, kafe, tam zůstane Logra, že uměla i předvídat z toho Logru.
0: Pamatuju si, možná si nějaký posluchač vzpomene, ale mám pocit, že věštěla právě Nadí Urbánkové. Nějak mě to tam tak naskočilo to jméno, tak třeba nám to nějaký posluchač objasní a povzpomíná. Vám děkuju, Helenko, že jsme spolu zavzpomínali na Helenku Růžičkovou. Mějte se nádherně, zavolejte zase někdy příště.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Říká se, že intuice mluví potichu. Někdy ji přeslechneme, jindy nás zastaví přesně ve chvíli, kdy je potřeba. Dnes posloucháme právě tento vnitřní hlas a teď už i dalšího volajícího. A ptáme se, kdo to bude. Krásnou noc. Halo, halo. Tak byla tam paní Eliška, která volala tentokrát někde od Krkonoš, ale vypadá to, že se nám to nepodařilo propojit do vysílání, tak zkusím zvednout telefonní linku číslo 2. Tam nás čeká kdo? Koho jsme překvapili?
1: Dobrou noc.
0: Krásnou noc i vám.
1: Tady Iveta.
0: Paní Iveta, odkud voláte, Ivetko? Z jakého kraje?
1: Olomouc. Města?
0: Ano, tak opět jsme v Olomouci. Povídejte.
1: Jo, jo. Vy mě vždycky vezmete. No, tak krásnou noc všem. Já k tomu tématu chci říct krásný téma teda. Jak ta paní Eliška říkala, to je dar. Ona jak to vnímá všecko, to je fakt dar. Ona to cítí. Já chci říct, jak ta paní mluvila o té sedlině kávové. Moje maminka uměla vykládat karty, úplně bryč. Karty, normální karty, ne tarot, jo, jak jsou ty normální karty, sedmička, osmička, desítka, král, eso. Vykládala karty lidem a jako tak zadarmo, jenom tak ze srandy. A uměla číst i z té sedliny, jo, tam se ukážou, když vypijete kávu, tak tam se ukáží takové obrazce, tam je třeba strom, nebo srdce, nebo já nevím, hora. Tam se ukáží prostě obrazce.
0: Ivetko,
1: a moje maminka to uměla.
0: Zkuste
1: nevím,
0: nám
1: to
0: teda
1: to
0: přiblížit víc, jestli jí to vycházelo vždy nebo
1: no,
0: z půlky.
1: Ano, co těm lidem řekla, fakt to vyšlo.
0: To vyšlo.
1: A řeknu vám na příkladě, moje dcera nemohla otěhotnět a chodila za to mojí mamou a říká, babičko, vylož mě karty. Normálně ta holka mladá tomu věřila, té babičce, mojí mámě. A ona jí říkala, neboj se, budeš mít dítě, budeš mít to dítě. Dcera měla pozdě tu holčičku a má fakt dítě. Ve 40. oporodila holčičku, takže já mám vnučku malinkou.
0: A zkuste dát víc příkladů.
1: Ta máma jí to předpověděla. Jo, ona už byla zoufalá holka, doktorka jí říkala, že...
0: Kdybyste zkusila nějaký další příklad, kdy se to mamince vyplnilo, to, co vyvěštila?
1: No, třeba se jí ptali, já nevím, ženy, jestli se vdají a tak. A když řekla jim, že jo, ať je v klidu, jo, že najde partnera, našla. Jo, všecko, co jim řekla, tak vyšlo. A ta moje dcera, ona byla zoufalá, doktorka jí řekla, že je stará,
0: ano,
1: aby měla dítě, gynekoložka. Co je to za doktorku, když řekne mladé ženě, že je stará? I v 50 mají děti.
0: Ivetko, a byla v rodině ještě nějaká další osobnost, která měla podobné schopnosti? Třeba babička?
1: Já nevím, ona maminka byla Slovenka a jí zemřela ve 3 letech maminka. Ne, ona se to učila sama. Normálně ty schopnosti víme jenom o té mojí mamince.
0: Počkejte, Ivetko, vy jste použila slovo učila? Vy myslíte, že se to dá naučit, nebo?
1: Ona se, ano, naučila vykládat karty.
0: Aha.
1: A naučila se sama vykládat z té kávové sedliny. Ano, ona se to naučila sama.
0: A vás to nelákalo?
1: A vycházelo jí to. No.
0: A vy? Dokázalo. Vy jste to nechtěla zkusit? Naučit se?
1: Já se zabývám numerologií. Já jsem říkala, už lidem jsem volala několikrát do noční linky, jsem říkala, že se zabývám těmi čísly. Potom mě baví výklad z ruky, chiromantie, nebo jak se to jmenuje. Sama jsem si studovala tu numerologii čísla, jo, ty mřížky, to mě baví, to mě bavilo vždycky, od 20 let, to jsem se učila já, karty neumím vykládat, ale udělala jsem několika lidem tu mřížku podle data narození, osobní číslo, číslo prostě, které máte osobní číslo podle data narození, já jsem třeba 9, jo,
0: ano, ano.
1: To už jsou duše na nejvyšší úrovni, někdo je třeba 2, jo. Takže ta duše, ta dvojka třeba nebo jednička, se musí ještě několikrát narodit, aby dosáhli toho duchovního vývoje, jo. Tak tím jsem se zabývala já, mě to bavilo. Jo, maminka dělala zase něco jiného. To prostě, to je takový jako schopnosti toho člověka, jak ta paní Eliška říkala, to mě úplně zasáhlo, jak říkala, že to cítila, no. To jsou schopnosti toho člověka, ona je vnímavá, ona je velmi empatická a ona cítila, jak běžela za tím manželem, já jsem úplně brečela tady, jak běžela, ona to cítila, jo, ona to cítila vnitru, v srdci.
0: Ano, Ivetko, tak děkujeme, jestli je to všechno, tak vám poděkujeme, rozloučíme se, pustíme si písničku, nebo chcete ještě něco dodat?
1: Říct, můžu ještě něco?
0: Mm-hmm.
1: Já jsem měla 19 let, já jsem otěhotněla a rodiče manžela chtěli, aby, a manžel taky, aby šla na potrat, jo. A já jsem v srdci cítila, že ne prostě. Mě bylo 19, mladý děvče. A já jsem cítila, ne prostě, já na ten potrat nepůjdu. Já jsem si je nechala, nakonec to byly dvě, dvojčátka. A já nevím ani, jak jsem to dokázala. On 5 let ještě si manžel vymyslel, že půjde studovat. On nemusel, mohl jít pracovat. On měl strojní průmyslovku, jo. A on si vymyslel, že půjde studovat vysokou školu. Tak 5 let studoval, rok vojna. A já ani nevím, jak jsem to dokázala. Já jsem v 19. vychovávala 2 miminka. Živila jsem rodinu, pak ještě rok vojna a já jsem to dokázala. Jak jsou dneska ty baby boxy, já to nechápu. Má žena 1 dítě, má třeba 30 let, ona tam odloží miminko, já to nechápu. Jo, tu sílu vnitřní, já jsem cítila v srdci, že ne prostě, že si je nechám. Jo, to je taky intuice. A já jsem to dokázala.
0: Ivetko, no? Jste báječná, moc děkuju, že jste nám zavolala, ještě mám v hlavě příběh vaší maminky, jak se vlastně dá něco takového naučit, možná nám k tomu řekne někdo další víc, protože je to pro mě zajímavá otázka, jestli se člověk s nějakými schopnostmi narodí, anebo jestli je lze získat, tak se necháme překvapit, s čím přijdou další posluchači. Vám poděkuju a rozloučím se.
1: Děkuji, dobrou noc, všechny zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Mluvíme o šestém smyslu, o intuici, o předtuše. Říkejte tomu, jak chcete. Měli jste zkrátka někde takový silný pocit, že byste něco měli nebo neměli a ono se ukázalo, že to bylo podložené pravdou, že vám to v něčem pomohlo, že vás to třeba zachránilo. Pan Jenda píše, já osobně jsem měl dvakrát sen, který se později opravdu stal, ale uvědomil jsem se to až při té události, že se mi přesně toto někdy dříve zdálo ve snu. Jinak náhody neexistují a všechno se děje zkrátka z nějakého důvodu. A pokud dám na svou intuici a udělám něco tak, jak to vnitřně cítím, vždycky je to správně. Jan Rudzijský neposlechl jednou svůj vnitřní hlas a pak se mu stala letecká nehoda. Byl u vás v rozhlase několikrát, mám od něj knihu Na křídlech racků a ta je přesně o tom, o čem je dnešní téma. Je to nesporný důkaz, že všichni máme nějaké vnitřní vedení a je třeba ho poslouchat, jenže to často neděláme a přes hluk našich starostí a stresu ho neslyšíme. Paní Iveta, zdravím vás. U mě šestý smysl zaúřaduje sednuli za volant. Možná, že mne to naučil můj tchán, když mě zasvěcoval do tajů řízení auta. Vždycky říkal, abych nemyslela jen na sebe, ale i za ostatní účastníky silničního provozu. Nezapomenu na jednu svou jízdu noční Prahou, kdy jsem o půlnoci projížděla křižovatkou dokonce na zelenou, ale něco mi říkalo, abych, ačkoliv jsem měla předpisově 50, sundala nohu z plynu. V tom se zpoza rohu vyřítilo popelářské auto, které jelo evidentně na červenou a rozhodně rychleji, než mu předpisy dovolovaly. A takových zážitků mám za éru svého řidičování hodně. Tedy já na šestý smysl, nebo jak tomu někdo říká předtuchu, věřím a vždycky se mi ho vyplatilo poslechnout. Jana, zdravím linkaře a k tématu napíšu svou pravdivou vzpomínku. Rok 2008. Byl srpen. Měla jsem dovolenou. Už několik dní se psalo o datu 8.8. roku 2008, které bylo tehdy považováno za magické. Už dopředu si na tento den snoubenci plánovali třeba svůj svatební den. Já jsem si na tento den naplánovala cestu vlakem do Prahy, jenom na otočku. Tak to jsem tam jela už víckrát. Večer jsem si připravila věci na cestu a šla jsem dříve spát. Vždyť budu brzy vstávat, říkala jsem si, abych stihla rychlík, jenže ouha. K ránu mě vzbudila nevolnost, bolest žaludku, na kterou jsem vůbec netrpěla. Nešlo spát, tak jsem chodila pořád po bytě, nervózní, jak by taky ne. Za chvíli jsem měla vstávat na ranní vlak, čeká mě jízda přes 3 hodiny, potom ten pobyt v Praze, chtěla bych si to užít, no ale nebylo mi dobře. Nakonec jsem se tedy rozhodla, že budu zůstávat doma. V takovém stavu bych z výletu nic neměla. Šla jsem si lehnout a byla jsem ráda, že jsem neusla. Dopoledne jsem se probudila a jako obvykle jsem zapnula počítač. Nevěřila jsem očím svým. Nevěřila jsem tomu, co čtu. Byla tam zpráva, že toho dne, tedy 8. srpna roku 2008, ráno došlo na naší trati ke srážce vlaku s mostní konstrukcí. Rychlík Comenius tehdy narazil do mostu, který se předtím zřítil na trať. Při této nehodě zemřelo 8 osob, dalších 95 bylo zraněno. Studénka je asi 20 kilometrů od Ostravy a když jsem chtěla jít do Prahy, nutně by můj vlak musel projet Studénkou. Ta moje noční nevolnost bylo snad varování osudu, který mě chtěl donutit, abych zůstala doma a nikam nejezdila. Tento zážitek je pravdivý a dodnes živý. Jana.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jsou okamžiky, kdy člověk neumí říct proč, ale něco prostě cítí. A někdy je ten pocit tak silný, že ho nejde ignorovat. O tom je dnešní noc. A pojďme k dalšímu příběhu, volejte 731 800 900, zatímco nám zaspívá Aneta Langerová.

0: napětím, otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Aneta Langerová dospívala, pojďme se podívat na telefonní linku, kdo nás čeká. Halo, halo, krásnou noc.
2: Halo, jo, slyším.
1: Ano, vítejte ve vysílání na téma Můj šestý smysl. Co k tomu máte? Představte se a povídejte.
2: No, tak já jsem David z Prahy a já jsem si vzpomněl, já nevím, jestli to úplně souvisí, ale to se mi týkalo, měla mýho psa. A to, už je to pár let, já jsem měl takový zvláštní zážitky. Já jsem měl nějak po 90. letech takový úraz na horách a pak jsem prostě bylo to hodně špatný nějak a jakoby pak jsem měl takový, než se něco stalo, tak jsem jakoby prostě třeba ve snu se mi zdálo, jo, jak byly ty útoky v tom New Yorku toho, tak já jsem 3 týdny předtím vždycky se to jako zjasňovalo, ten obraz, jo. Napřed tam byly nějaký krychle, pak tam byl jakoby nějaký výbuch a zase tyhle ty a pak ten 3. týden, to bylo pár dní předtím, než se to stalo, tak jsem to viděl úplně jasně, jakoby. A když jsem pak se díval ten den na televizi, tak vlastně jako to tež, co tam bylo, já jsem viděl ze zhora akorát, jo. Ale já jsem nemohl nic dělat, já jsem viděl vlastně, co, ale já jsem zkoušel někam volat tam, ale prostě to nešlo, já jsem nevěděl, co jim mám říct, jo. A neviděl jsem, jestli to je skutečnost, nebo jestli to byla nějaká představa, která... No ale s tím psem ještě jsem chtěl říct, to se mi stalo v Krkonoších a já jsem měl úžasnýho psa, ty psi mývají šestý smysl. No. A to byla taková zvláštní situace, že my jsme tam na prostý pohodě na chalupce, prostě si, já jsem si čet něco a Mikeš si tam hrál a teďka, jakoby já jsem prostě najednou ten pes zvedl čeních a začal být hrozně nervózní, no. A prostě chytil mě za nohavici, ukázal mi na nějaký maskáče a vojenský boty, co jsem tam měl a prostě mě jasně řekl, že se mám oblízu do vojenského oblečení, který jsem tam měl a já jsem to udělal a teď jsem koukal, co blbne a on mě prostě ukázal jasně, že jdeme no a teď jsme vystoupali jakoby na ten dům a Mikeš zalehl, prostě zalehl normálně jak boják, no. A já jsem ukázal mi čumákem, že já taky, no, tak já jsem si taky lehl. A asi za 5 minut se ozval auto nějaký a prostě já jsem se chtěl podívat a mě tu packou se razil, jako, abych ležel, no. A za chvíli prostě jsme, jako se na mě podívala, tak já jsem se zvedl a tam byl nějaký auto před tím domem naším, který jsem nikdy tam neviděl. A tam byli dva chlapi z nějaký, jeden měl samopal, druhý měl nějakou pušku nebo něco. A prostě chodili, obešli ten dům, rozhlídli se, ještě tam chvíli čekali, no a pak odjeli, no. A ten pejsek teda, jako se mě tak usmál, řekl, že můžem dolů, nebo prostě tím čumákem za sebe, nemůže jinak komunikovat, jo. A tak jako zakňučel a šli jsme dolů, no. A co to bylo, nebo nevím, jo. Ale bylo to zvláštní, no.
1: No. Jak je to dlouho?
2: Mexikovi by teď, prosím?
1: Kdy se to stalo?
2: To už je hodně dlouho, no, ono víte co, tady je to v těch Čechách divoký takový, ale to může být tak, já nevím, 2005, no, já víte co, no, tak nějak, no, už je to jako díl, no, už je to tak těch 15-20 let, no.
1: Takže dívejte, vy jste mluvil o tom, že teda vy míváte nějaké přetuchy, pak teda, že pejsek měl nějaký takový šestý smysl.
2: Já jsem to zmotal, no.
1: Abychom se v tom zorientovali, tak mě zajímá, jestli jste měli ještě nějakou takovou další přetuchu a jak vlastně dokážete rozlišit, jestli jim věřit nebo o nich pochybovat?
2: No, víte co, ona to říkala ta paní předtím hezky, jakoby tohle se stává, jo, jakože člověk, prostě něco se stane, ten anděl strážný možná je zachráněno, no. Ale já, jakoby, jak rozlišit to, co je realita, to, co ne, to je dost těžký, no. A hlavně mně se teď ještě stalo něco, kdy se rozhodovalo o někom jiným, jakoby, jo. A já jsem v podstatě vůbec nevěděl, co mám dělat, to nechci teď nějak konkretizovat, ale prostě věděl jsem, že musím něco jakoby někomu, jo, a pak se to bohužel to dopadlo špatně, jako jo. Ale já jsem skutečně nevěděl v tu chvíli, jako ještě minutu předtím, než to jako proběhlo, tak já jsem vůbec nevěděl, jako o co jde, nebo jo. A byla to hrozně jednoduchá situace. Ale já jako chodím do kostela katolického, jsem věřící a myslím si prostě, že Pán Bůh, když někoho chce si zavolat, tak si ho zavolá, no, a když ještě chce, by tu zůstal a že my v tom moc neuděláme, no. A víte co, třeba delfíni mají, že sonár a jakoby dokážou zase jiným způsobem třeba to nebezpečí vyhodnotit, jakoby technicky, jo. A ten pes má ten šestý smysl, některý lidi to mají taky, říká se, že třeba po úrazu mozku nebo, jo, že můžou nastat nějaký takový zvláštní halucinace, ale zároveň prostě někdy opravdu se stane, že člověk jakoby má z hůry teda nějak, ještě jsem si teď vzpomněl, to jsme jednou byli v autě a jeli jsme po dálnici zase z těch Krkonoš a tam to bylo jasný, jako to jsem vyhodnotil logikou spíš, nebo já nevím, prostě najednou kamion, my jsme jeli dost rychle, no a byl tam taková zatáčka před náma, to bylo po dálnici a prostě kamion začal z pravý strany odbočovat jakoby na parkoviště, jo. Prostě najednou zabrzdil a odbočil a teď zastavil, tam byl nějaký auto, takže on zastavil a zablokoval tu možnost je doprava i rovně, jo. Ale ty auta, co jeli proti nám za tou zatáčkou, tou stovkou nebo 120, tak ty jako jeli přímo proti nám prostě. A teď v tu chvíli maminka řídila a prostě vypnul motor, jo, čili zhasli světla, vypnul motor. A teď ona zkoušela nastartovat, to ani to neškytlo, to je Felicie, no. A zkrátka, já jsem měl křížek ještě po stařence naší, prostě, který mi kněz posvětil. A teď prostě jsem viděl ty světla, jak se blíží hodně rychle, to byl kopec, jo, čili oni mohli 200. A viděl jsem prostě ty světla, jak se blíží a najednou jsem cítil takový klid a viděl jsem, že najednou jsem se podíval na ten kříž a řekl jsem jenom zapni prostě jenom světla. A ona říkala, to nejde a brečela, že jo. A já jsem říkal, ne, motor, jenom prostě ten první stupeň, že otočit klíčem a vlastně zapnu elektriku, takže zapni dálkový světla. A ona zapla ty dálkový světla a vlastně ty auta nás uviděla. Ona byla úplná tma, to byla nějak 1 hodina v noci, jo. Takže ty auta nás uviděli a začali brzdit, jo. A teď to bylo skutečně už, to bylo pár metrů, bylo nějakých 20 metrů, kdy prostě před náma zastavilo to první SUVčko. A já jsem říkal, teď nahoď motor, že jo, tak ona s tím otočila. Zase jsem cítil ten kříž nějak, já nevím, no. A prostě motor chytil, takže pak už to nějak šlo, ten kamion vlastně odbočil a jeli jsme dál, no. To taky jako zvláště, ale to bylo spíš určitě. Jako, nevím, no, jestli to jsou.
1: Matěj, bohužel jsme výrazně přesáhli čas, takže nebudu se doptávat. Doufám, že jste řekl všechno, co jste měl na srdci. Pojďme dál poslouchat příběhy ostatních a milé písničky. Ať
2: dobrý,
1: se vám
2: hezký
1: daří.
2: Večer.
1: Zavolejte zase příště.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je po půlnoci, začíná druhá hodina dnešní noční linky. Ze zlínského studia zdraví Jarka Barboříková. Dnešní noc dál patří příběhům, které se někde těžko vysvětlují rozumem. Povídáme se o šestém smyslu, o intuici, o předtuchách, o chvílích, kde jsme něco cítili dřív, než jsme to mohli vědět. Už jsme slyšeli mnoho velmi silných příběhů a znovu se ukazuje, že každý ten svůj vnitřní hlas prožívá trochu jinak. Někdo jako neklid, někdo jako sen, někdo jako naprostou jistotu. A mě pořád zajímá i váš příběh. Stalo se vám někdy, že jste si na někoho vzpomněli a on se v zápětí ozval? Že jste změnili plán jen kvůli zvláštnímu pocitu? Nebo jste měli předtuchu, která se později opravdu naplnila? Pokud jste ještě nenapsali, můžete rozhlas.cz/linka. Pokud jste ještě nezavolali, 731 800 900, volejte Jarku Barboříkovou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: řekl ten váš, paní Olgo? Zdravíme do Uherského Brodu.
1: No, je to velmi dávno, je to 30 roků. Já jsem měla svůj soukromý obchůdek se zahrádkářskýma potřebama a měla jsem ve vesnici bydlel tatínek, tak já zastavím rádio.
0: Ano, to bude vhodné.
1: Ve vesnici bydlel tatínek už u bratra. Já se šla do obchůdku, odemkla jsem a něco mi řeklo, proč tady je jdeš do té práce. Tatínek tam je, leží nemocný. Sedla jsem do auta, dojela jsem tam a říká, co dělá tatínek, je ve svém pokoji. Tak jsem tam utěkala. On dal zavřené oči, teď jich otevřel, zamrkal a říká, paní doktorko, já jsem rád, že jste přišla, a vydechl. A on byl velice hodný a moje dcera, ta si vždycky myslela, když byla nemocná, tak jsem tam zavřela, on je opatrovala. Ona si myslela, že se ani nikdy neuzdraví, když ho nebude opatrovat.
0: No.
1: Tak to je všecko. Do dneška každý večer na něho myslím.
0: No, a přitom je to 30 let, jak jste začala vaše vyprávění. Je něco mezi nebem a zemí tedy podle vás?
1: Asi něco bude.
0: Asi něco bude. A někde později měla jste ještě nějakou podobnou přetochu, nemuselo by to třeba být tak silné, ale většinou, když se člověku něco takového stane jednou, tak potom už tomu vnitřnímu hlasu naslouchá víc a víc?
1: No tak obyčejně, když se někdo děcka jedou někam, tak když přijedou, tak a jsou už vám 80 roků, tak tě musí volat, že jsou na svém místě.
0: Ano, tak to myslím,
1: to nikdy nesmě zapomnět.
0: Všechny maminky naprosto stejně. Myslíte si, že ženy jsou vnímavějším k tomu šestému smyslu?
1: To nevím, to nemůžu posoudit, to já myslím, nevím.
0: A paní Olgo, napadlo vás někdy, že byste šla k někomu, kdo umí třeba vykládat karty, věštit budoucnost?
1: To ne.
0: A nelákalo vás to?
1: Ne, nikdy.
0: A ve vašem okolí někdo takový byl, kdo ať už chodil pravidelně ke kartářce,
1: nevím,
0: nebo sám vykládal?
1: Nevím o nikomu. Ne.
0: Děkuju teda za návštěvu, děkuju za ten příběh náročný. Pojďme se poslechnout společně Marii Rotrovou, Láskou než deštěm.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolala, protože je to těžké někdy. Tak naslyšenou.
0: Teď se to podařilo, to jsme rádi. Tak jdeme na to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Někdy máme pocit, že bychom někam měli jít, jindy zase víme, že tam rozhodně jít nemáme. A teprve zpětně pochopíme proč. Právě takové příběhy dnes sbíráme v Noční lince. Mluvíme o šestém smyslu, o intuici, o předtuchách. Co k tomu máte vy?

0: Možná jsou to jenom náhody, možná taky ne. Intuice, vnitřní hlas, šestý smysl, předtucha. Právě o tomto dnes mluvíme v dnešní noční lince Českého rozhlasu a přidává se k nám pan Miloš, který volá do Zlína z jeho českého kraje. Krásnou noc i vám, Miloši. Co máte k tématu?
1: Tady Miloš, já jsem z okresu Písek a všechno, co jsem slyšel, tak je, můžu říct, že je pravda. Protože každý máme v sobě něco, že nějak cítíme, jo, a to je ta intuice. A už se mi kolikrát stalo, že něco mi řeklo, že mám jít doprava, já jsem šel doleva, no a bylo to špatně, že jo, když to řeknu takhle obecně, jo. Ale opravdu je to tak, a jak mluvila paní Eliška, myslím, o těch kartách a to, tak taky na tohle to věřím, nebo že lidi mají určitý schopnosti. A vím, protože já se o to docela zajímám a vím o tom takhle, že říkají, že třeba, já nevím, 70-80% lidu, který skončili v blázinci, tak skončili v blázinci z toho důvodu, že začali třeba slyšet nějaký hlasy a to byly ty hlasy od té intuice, no a oni to nedovedli pobrat, no a doktoři je prostě to neřeší většinou, že jo, nebo tak, no a dají je do blázince, dávají jim prášky a ty lidi se tím jako utlumí na tohleto, aby měli nějaký ty, aby prostě mohli pomoci lidem, nebo jo, aby měli nějakou, nebych to řekl.
0: Miloši, to je zajímavý pohled a určitě se v minulosti stávalo, že lidé, kteří prožívali něco neobvyklého, nebyli vždycky správně pochopeni. Já myslím, že dnes se ale ti lékaři už snaží rozlišovat mezi prožitky, stavem, kdy už člověk potřebuje odbornou pomoc. Ale to, ano, určitě je dobré to taky zmínit, že ta lidská psychika je opravdu něco naprosto pro nás složitého, často neobjasnitelného. A někdy možná může někdo něco, co je rychle nevysvětlitelné, označit za problém. Já si třeba jako osobně sama říkám, jestli se někdy nepletu, nějaký obyčejný strach s tou přetuchou, že vlastně pak si říkám, teď jsme třeba letěli do Asisi letadlem a já jsem stála před tím letadlem a říkala jsem si, no úplně mi není dobře, já jsem bych tam neměla nastupovat a vlastně to mívám jako často a nejedná se tedy o intuici, jedná se prostě jenom o obavu. No. Máte pocit, že s věkem intuice sílí? Že je člověk vnímavější?
1: No, určitě. Asi jo. Protože, ne, no, ale taky to nemusí být někdo. Takovýhle ty schopnosti se v něm rozvinou třeba, když je mu 20 a někdo se, jo, to, se to v něm jako objeví nebo naplno rozvine třeba, když je mu 70. Jo, taky takovýhle věci vím, no. A ještě z té minulosti, tak určitě ty lidi, kteří byli označovaní jako čarodějnice nebo to dřív a upalovali je, že jo, tak ty určitě měli tyhle ty schopnosti, ty báby, kořenářky a nebo jo, takovýhle, tak to taky není samo sebou, že jo. A té vrchnosti se to nelíbilo, jo, když někdo jim zasahoval, jo, jo, něco řekl i možná řekli i proti ním, tak vlastně tyhle ty lidi se upalovali dřív, no.
0: No, tak. To je teda další zajímavá myšlenka, vy jste studnice originálních myšlenek. Opravdu v minulosti byli lidi s nějakými neobvyklými schopnostmi, nějakými třeba léčitelskými, nebo silnou intuicí, často vnímání takto nedůvěryhodně. A opravdu se staly pak oběťmi těch čarodějnických procesů, no.
1: No, určitě. A myslím si, že takovýhle schopnosti měl i Jan Hus, že jo, proto byl upálený, že jo, taky. To je, no, ale většinou to byly, tak většinou to jsou ženský, jo, když to řeknu takhle.
0: Miloši, to úplně nevím, jak jste myslel toho Jana Husa, ten byl odsouzen za kacířství spíše vlastně kvůli těm svým církevním reformám a kritizováním té církve. No možná, možná bychom tam něco dokázali spolu vykouzlit a pak by nás někdo stíhal, že tady čarujeme ve vysílání. No, to jsou příběhy. Děkuju, že jste s nimi za námi přišel. Teď náš čas vypršel, takže si musíme pustit písničku. Doufám, že vás potěší, bude od Petra Bendeho, ale už teď se těším na příště, Miloši.
1: Dobrý, já taky, mějte se krásně. Zavolejte zase. A pozdravuju všechny.

0: kde se stane něco, co si neumíme logicky vysvětlit, ale přesto víme, že jsme ten pocit měli už někdy předtím. Dnešní noční linka je právě o tom zvláštním něco mi říkalo, které asi známe skoro všichni. Někdy ho poslechneme, někdy ne. A někdy si říkáme, že jsme měli. Je s námi paní Marie Střebíče. Krásnou noc.
1: No, dobrý večer všem. Já věřím něco, že existuje mezi nebem a zemí. Ale nic tak zázračného se mi nestalo. To, že třeba myslíme s mamkou na někoho, nebo vám začnete třeba škytat, nebo tak, že na vás někdo, jak se říká, někdo na vás vzpomíná, stane se nám, že potom prostě přijede návštěva, jsou to oni, anebo s manželem třeba taky najednou já na něco myslím a on začne povídat o tom, na co já zrovna myslím. Já si říkám, tak to je taková náhoda. Ale já mám dvě dcery, mentálně postiženy už 52 roku a s jednou z těch dcer jsem, ještě když mohla jezdívat, tak jsme jeli do Chorvatska ke známým. Jeli jsme normálně autobusem s cestovkou, kde byla jako vedoucí toho zájezdu, byla moje kamarádka. A už protože do těch blízkých míst, jako do Chorvatska, do Itálie, se jezdí kolem třeba ty 5 hodiny na večer z republiky a přijíždíte tam ráno. A my už jsme byli taky takovej kus, možná už to bylo někde na tom chorvatském území. Najednou se mě nějak nezdálo, že Marika má nějaký problémy, jako by přicházel epileptický záchvat. No a teďkom jsem volala tu kamarádku, jestli náhodou není v autobusu nějaký doktor, protože kdyby bylo potřeba. A ona říká, já se jdu podívat do seznamu, jestli tam prostě někoho nenajde, jo, od zdravotníka. A ona přiběhla a šeptá mě do ucha, sedí před tebou. Slyšíte?
0: Ano.
1: Jo, takže to je takovej, jako by se mi stal takový, jako by trochu zázrak, že zrovna, ale ještě, že byl v autobusu, ale on seděl před váma. Jo, takže to bylo, tak jsem prostě, hned mě bylo lepší, protože ta pomoc by tam byla, nakonec ta pomoc nebyla potřeba, ono se to potom spravilo. Ale jinak to musel být
0: opravdu velký strach. Jste daleko od domova, dcera dostane epileptický záchvat a před vámi sedí lékař, který může okamžitě pomoci. Tak to jsou chvíle, na které člověk nezapomene. Měla jste už před cestou nějakou zvláštní obavu nebo nějaký pocit?
1: Mému synovcovi nebo ne, který jsem vždycky říkala, anebo i mladým lidem, co říkám, předvídej. Jo? Třeba můj synovec jezdil hodně i z zahraničí, ale nemotorkář. Říkám, prostě, když si sundáš boty, tak i do těch bot se prosím tě na spaní na noc se podívej, aby se neměl nějakého brouka, který by mě zlí. Ale on jezdil třeba do takových nebezpečných zemí, jo? Takže tady by tam mohl mít mravenca nebo nějakého housenku. Jo? Ale v těch cizích zemí daleké, kde teda, tak to vždycky říkám a prosím vás a předvídejte, protože to je taky dost jako důležitý tohle. Jinak se mi takhle nic nestalo zvláštního, jinak to ne, ale do něco věřím, ale taky máme těch problémů s dcerama, zdravotních problémy a takže vždycky si říkám, no zázrak se nám nestal. Jo, jezdili jsme k léčitelům teda, ale ke kartářovi nebo k nějakému tomu bych určitě nešla, aby mě věštil z koula nebo něco, to bych asi měla jako strach, jo, ale...
0: Měla byste strach z toho, co vám řekne?
1: Co mi řekne? Asi jo, asi bych ne, nechtěla bych to vědět teda. To, nebo třeba se dívám, že jo, na ruku, třeba řeknám čára života, že jo, nebo tady takové různý ty body, jo, že třeba to, ale to bych nešla k nějaký kartářce, nebo i když tady v okolí jsou, taky určitě, jo. A co jsme jezdívali teda s dcerama, to jsme teda dělali, co, tak jsme jezdívali k léčitelům, to je fakt, jo. Ale když si říkáme, protože to už je 40 let zpátky, že jo, protože holkáme 52, tak si říkáme, kdyby jsme nejezdili, jestli by to bylo takhle, jak to je, no, ale prostě zázrak se žádný taky nestal, jo. Ale tohle to byl teda ten příběh, na který si dost často vzpomenu a to, že kdyby seděl někdy na zadním sedadle, jo, ten doktor, tak dobře, ale on přijde a řekne, že seděl před tebou, jo. Tak to bylo takový zvláštní, jo. Takže to se mi teda přihodilo. Jinak, mějte se všichni moc hezky, dobrou noc a poslouchám vás téměř každý den.
0: To jsme rádi, poslouchejte dál a zase zavolejte. Děkujeme za ty silné okamžiky, vaše životní shoda náhod, něco mezi nebem a zemí, kdo ví. Tak přejeme hlavně hodně sil a klidu.
1: Chtěla říct to, že mám maminku, který bude za 3 měsíce 100 let, jo, takže to je takový.
0: Tak nám řekněte, jaký má recept na dlouhověkost, co to podle vás je?
1: Ono celý život docela za dět, když byla jako dítě, tak měli dost velkou bídu, pak taky dokonce sloužila ve mlejnech, no a celý život neměla jako lehkej, no a pomáhala mi taky vlastně potom těma mýma dcerama, takže tak, ale ta by vám toho navykládala hodně, protože to je pamětní vlastně, ještě, že jo, všechny prezidenty pamatuje od Masaryka počínaje. Všechno, jo, takže tak a někdy, když se tak rozpovídá, tak jsou to hrozně zajímavé věci a někdy se i tak zasmějeme, ale jo, těším se na to, doufám, že to 3 měsíce ještě vydrží a že to oslavíme, no a tak je to, no.
0: Nádhera, paní Marie, opatrujte se, no. Kdybyste dovolila, zůstaňte ještě na lince, abych se vás na něco zeptala. Posluchačům pouštím Karla Kryla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Karel Kryl, zpíval nám v noční lince Českého rozhlasu. A kdo nám bude povídat, to je paní Ludmila, která volá z Brna. Vítejte a povídejte k tématu Šestý smysl.
1: Dobrý večer, Jaruško, já jsem Honda dneska. Ale řeknu vám takový příběh, nevím, jestli to byla intuice, ale já jsem měla toho přítele, měla jsem ho 15 roků. A on zemřel a odkázal mě chatu. Já jsem na té chatě všechno vyházela, co on tam měl věcí a udělala jsem si to krásně podle sebe. Ale pořád jsem měla strach a pořád jsem měla v hlavě, co když on se vrátí. A taky se to stalo. Představte si, že já jsem normálně v o půlnoci se probrala, ale bála jsem se otevřít oči, protože jsem cítila, že mě někdo sedí na posteli. A já jsem viděla siluetu jenom zezadu, jako kdyby holej muž. A teď já říkám, Jiří, co tady děláš, když ty seš mrtvej? A on na to. No já jsem se přišel podívat, jak se ti tady vede. A já, no jo, ale děti, já nemám vůbec tady žádné tvoje věci. Já jsem všechno vyházela. A on říká, no to se teda divím, že jsi tohle udělala. Jaruško, já jsem v ten moment rozlal. Já jsem měla tak šílený, stažený hrudník a srdce mě bouchalo jak blázen. Ale co mě se to vrací pořád ve snu, obdobím, že on se vrátil a říká mě, jak to, že jsi na té mojí chatě? A já říkám, a když já to mám na sebe připsaný, to je moje chata. A on říká, no to teda ne. Co já tady teď budu? Já jsem byl jenom chvilku pryč, ale už zase zpátky. Jaruško, já nevím, co to znamená, ale nejdy jsem z toho úplně vydivočela.
0: Zní to tak tajemně, že bych vás odkázala asi za někým, kdo se věnuje nějakým takovým ezoterickým věcem, aby vám z toho pomohl vybruslit, protože já být vámi, tak se možná někdy trochu obávám zavřít oči, co zase
1: ano,
0: přijde.
1: A to se mě, Jaruško, a to se mě stává, že třeba on, já jsem si všechno změnila nábytek, než on zemřel, jo? On taky tu něco platil. A teďka jsem měla tady manželskou postel velikou a on říkal, až já tady nebudu, já si myslím, že on to cítil, až já tady nebudu, kdo pak tady na té posteli bude spat. Ale on tam spal třeba jenom třikrát, co jsem tu postel měla. A mně se zdává, že já někdy ve snu cítím za mnou někoho a já se bojím odločit. Já jsem blázen, myslím.
0: No, a tak je to založené teda na nějakých asi dlouhodobých pocitech a nějakých zážitcích vašich, takže já bych se tomu nedivila, že nějak bych to nesnížovala, tu vaši obavu, ale asi bych s tím nějak dál pracovala. Snažila bych se to rozluštit.
1: No už je to 17 roku, co je mrtvej. A nikdo vedle mě ještě neležel.
0: Teď teda, Ludmilko, nevím, jak půjdu domů po takovém příběhu.
1: Ještě nikdo vedle mě neležel. Takže svědomím jsem čistý. Takže si myslím, že mě něco nehrozí. A ještě, já jsem teďka byla na srazu spolužáku, jo? A vezl mě taxikář. A teďka já jsem říkala, on začal něco o tom, že si nechává na internetu, jak bude žít dlouho, jo? A já říkám, Ježíš, já jsem si to tak jednou nechala udělat. A víte, co mě vyšlo? Že se dožiju 74 let. A to já jsem měla před dvěma měsícama, až je tady jsou. Takže jsem jim to tam dávala k dobru. A oni mě mají, prosím tě, ty vypadáš, jak kdyby ti bylo 22. Tak mě potěšili.
0: Krásné. Ludmilko, no tak my vám přejeme pevné zdraví. Dodatečně teda všechno dobré k narozeninám, i když už to je nějaký ten pátek. No. A těšíme se, až se potkáme někdy příště v Noční lince. Právě jste nám ji uzavřela.
1: Ježi, děkuji vám, dobrou noc. Krásný cestu domů, spokojeno a nebojte se.
0: No, tak dnes jsme si povídali o šestém smyslu, intuici, předtuchách, zvláštních chvílích, které si někdy neumíme úplně vysvětlit. A některé příběhy byly silné, některé mrazivé, krásné. Možná jste na šestý smysl věřili, možná jste v životě všechno vždycky připisovali náhodě, ale jedno je jisté. Někdy stojí za to se na chvíli stišit a poslouchat, co nám říká naše vlastní nitro. Děkuju, že jste byli se mnou, děkuju, že jste volali, psali nebo jenom poslouchali. Ze zlínského studia Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tohle jsme v divadle pro vaše uši ještě určitě neměli. Ostří hoši, ale i úplní začátečníci, tedy zelenáči a greenhornové, saloon plný tvrdého alkoholu, šerif a jeho pomocníci, lumpové i čestní pistolníci. Zkrátka dobře, zvu vás na divoký západ.

Kdo chce se svátým mužem, ten whisky pije.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, kdo by si nevzpomněl Padouch nebo Hrdina, Všichni jedna rodina. Limonádový Joe Jiřího Brdečky. Humoristický román z divokého západu o statečném pistolníkovi, který pije, pozor, v knize pouze katletovou limonádu. Pomáhá utlačovaným a bojuje proti zlu a neřestem. Příběh knižní předlohy se tedy značně liší od filmového zpracování. Některé známé postavy v něm mají jiné jméno, mnozí další hrdinové a zabijáci už se do filmu zase vůbec nedostali. A z Brdečkovy půvabné literární předlohy v rozhlase četl David Novotný.

Když Horác o tom později uvažoval, musel si říci, že všecko šlo jako na drátkách, dokud jeden z hráčů neuznal za vhodné vzdáliti se hry, třeba si i v ní nechal tolik peněz. Ten muž si říkal, proti smůle se nedá bojovat ani zlatem, ani statečností, jenže hráč se mýlil. Prázdnotu jeho tobolky mělo na svědomí 10 štíhlých prstů pana Horáce Žueta Greenwooda, 10 zázračných eskamotérů, pašujících karty z cylindru na stůl a namíchávajících nejrůznější variace pokrových figur s obratností, jež čpěla, tak říkajíc, sírou. A protože Horácova virtuozita činila všechna ta kouzla neviditelnými, nespozorovala žádná z oškubaných obětí nic podezřelého. Ano, všecko se dařilo znamenitě, dokud na uprázdněné místo nezasedl ten tichý mladík. Otázal se tak zdvořile, smíli si zahrát, že ho nikdo nemohl odmítnout. Ale Horácovi se pranic nelíbily jeho chladné, modrošedé oči. Připomínali mu několik mužů z pohraničí, jejichž nejintimnějším přítelem byl šestiraňák, podezřele nízko zavěšený. V těchto letech Západ prožíval své nejslavnější údobí. Pan Hickok, Billy Kidd a John Wesley Hardin cvičili se denně ve střelbě na živých lidech. St. Louis snad neoplývalo zabíječi do té míry, aby bylo nutno považovat každého modrookého člověka za pistolníka. Nicméně však při Horácově povolání opatrnosti nikdy nezbývalo. Proto dal na nějaký čas zahálet svým zázračným schopnostem a hrál velice morálně. Ale za chvíli nabyl Horác jistoty, že jakákoliv opatrnost je bezdůvodná, a tak opět rozehrál všechny rejstříky svého nečistého umění. Znovu obnovil spojení se zásobovacím cylindrem a také karty míchal, jak se mu hodilo. Za takových okolností navršil před sebou sloupořadí žetonů do imponujících výšek. Leč dobrá nálada ho přešla, když pozvedl hlavu a uvědomil si, že hledí do černého ústí 45, kterou na ně namířil tichý mládenec. Dovolím si vám něco navrhnout, řekl mladík zdvořile. Což kdybyste nám vrátil svou výhru? Nebo, jestli se vám to nelíbí, což kdybychom si prohlédli váš klobouk? Je jisté, že prvé řešení má pro vás více výhod. Je to tak jisté, jakože se jmenuji Bet Masterson. Cylindr lehce pošinut do týla, loudal se Horác St. Louiskými ulicemi. Ebenová hůl otáčela se mu mezi prsty tak rychle, že chvílemi vytvářela zářivý kruh. Apartní šosák s klopami vyloženými těžkým hedvábím, švihácky střižená kalhota, úzká módní bodka na vysokém podpatku, jakož i několikrát již zmíněný cylindr, to vše bylo černé jako uhel. Týž odstín zbarvoval i jeho hůl, rukavičky a svědomí. Oděv barvy noci jest neoficiální uniformou řemeslných hráčů. Horác příliš miloval dobrodružství a příliš opovrhoval úzkoprsými měšťáky. To proto, že nikdy nezapomněl na svůj původ. Tenesánští Greenwoodové patřili bezesporu k výkvětu jižních feudálů. Jedna z nejmladších greenwoodských ratolestí, Horác Žuet, nabyl přesvědčení, že tak rozsáhlá a vznešená rodina postrádá jedince, který by svou povahou i skutky učinil její jméno ještě proslulejším. Chybí jí prostě jakási černá ovce. Od jejíž temné barvy by se tím výrazněji odrážel zářivý a neposkvrněný štít rodinné cti. Jestliže jeho prsty dosáhly již tehdy svrchované obratnosti ve styku s kartami a jestliže jí také již důkladně využíval, přec ještě nedovedl tasit Derringer z rukávu tak rychle, jak toho někdy okolnosti vyžadovaly. Záhy rozbil stan na palubách bělostných parníků mississippských.
Zamiloval si nové prostředí, elegantní muži, krásné ženy, vlahé soumraky, šum vířícího lopatkového kola mísící se s břinkáním bendža. Mississippská idyla trvala tak dlouho, dokud se nesetkal s hráčem, který projevil zbytečný zájem o práci jeho prstů. Kulka, jež se pak ocitla ve všetečkově hlavě, odpovídala přesně kalibru Horácovy pistolky. Zmizel jako duch a objevil se teprve za několik let v New Yorku, v hale Astorova hotelu, obklopen zavazadly a nosiči, nešetře s propitným a vévodskými způsoby. Dosud se hrou živil. Teď si však chtěl zahrát pro zábavu. Karty mu příliš zevšedněly a proto hrál na burze. Spekuluje se železničními akciemi. Pan Jay Gould držel se sice již tehdy trochu stranou burzovního kolbiště, nicméně občas ještě vyvedl Wall Streetu prostřednictvím svých lidí hezký kousek. Jeho zásluhou Horác jednoho dne shledal, že by se ocitl ve velkých rozpacích, kdyby mu správa hotelu předložila účet třeba jen za teplou vodu. Ale nestrácel hlavu. O týden později zastrkoval do kapsy dvojnásobek částky, kterou ztratil na burze. Získal jej na panu Gouldovi v příjemné partii pokru. Byl opět bohatým mužem. Vzdor tomu, že měl instinktivní odpor k ruletě, znemožňující mu uplatnit zázračnou schopnost prstů, vsadil si jednoho večera, protože ho k tomu vybídla žena, jejíž obnažená ramena mu mátla smysly. Když pak opouštěl hernu, musel si vypůjčit na spropitné. Druhého dne padělal podpis na šeku a padělal jej ku podivu špatně. Ve chvíli, kdy již detektivové bušili na dveře, uprchl požárním schodištěm. Tak se vrátil na starý dobrý západ, kde nebylo burz ani uniformované policie. Toulal se od města k městu, vyhrával nebo, setkal-li se s ostrým pistolníkem, také prohrával, střílel a kryl se před střelami. Je zvláštní, že Horác za všechna ta léta strávená v pohraničí se nesetkal s mladým Mastersonem. Slyšel jen o něm fantastické věci. Nuže nyní, když již nepochyboval, že si zabezpečil pro několik příštích týdnů docela slušnou existenci, přičinil se tento proslulý muž plání, že on, Horác Jouett Greenwood, zde stojí zase s několika dolary, které sotva stačí na zaplacení hotelového účtu. Ať již zločin vrhal na jeho dráhu jakkoliv temný stín, v jistém směru zůstal Horác za každých okolností gentlemanem. Ke slabému pohlaví choval se vždy jako dokonalý kavalír. Copak se jeho zevnějšku a mravu týče, nemohl mu ani elegantní světák vytknout to nejmenší. Karetní triky nebyly tím jediným, co dovedly jeho obratné ruce. Nikoliv. Nejednou rozveselil i nejnudnější společnost v hodně sestaveným programem několika vybraných ukázek salonního kouzelnictví. Horác právě uvažoval smrzutou ironií, že ani nejpůsobivější trik není sto, aby mu teď vykouzlil z kapsy peníze, které ztratil před několika okamžiky, když tu, ocitnuv se před průčelím jakéhosi zábavního podniku, spatřil velkou fotografii dívky, jejíž vnady sváděly celkem úspěšný boj s živůdkem velmi těsné toalety. Trochu níže pak litery neskromné velikosti ohlašovaly, že miláček Paříže, Melita Rosé, zvaná též slavík elizejských polí, poctila svou návštěvou Vulicerovo divadlo, kde zpívá každého večera několik písní, jež se staly právě tak jako ona senzací St. Louisu. Horác překvapeně hvízdl. Francouzská Lola, zabručel si pro sebe. To děvče vždycky říkalo, že udělá kariéru. Netřeba ovšem zdůrazňovat, že slečna Melita Rosé měla s Paříží asi tolik společného, jako má vídeňský řízek smažený čínským kuchařem na Novém Fundlandě společného s Vídní. Ve skutečnosti se jmenovala Nelly Wheelerová.
A utekla v 15 letech svým rodičům, čistokrevným Yankeeům, s hercem jakési kočovné společnosti. Horác se s ní setkal v Medicine Bow a osvobodil ji od dotěrnosti jakéhosi opilého Ira. Odvděčila se bohatě galantnímu ochránci a nikoliv penězi. Tehdy si již říkala francouzská Lola a kromě svého hlavního zaměstnání zpívala v kterémsi ze strašných podniků sentimentální písničky. Horác již Lolu nespatřil, ale plakát Wurlitzerova divadla mu dokázal, do jaké míry se splnily její tužby. Horác neočekával, že by ho poznala, vždyť od jejich posledního setkání skanulo do moře věčnosti 11 krůpějí 11 dlouhých let. Graciózně se uklonil, vypukl v omluvy nad příchodem tak nedostatečně ohlášené.

Ovšem, všecko platil Gret. Usmála se šibalsky. Vyskočila a vrátila se s fotografií honosně zarámovanou. Gretchen Morris Bennett představovala s žertovnou obřadností fotografovaného. Nevypadá špatně, zamručel Horác, nepřemáhaje se, aby řekl něco lichotivějšího. Miluje mne šíleně, ujišťovala ho Lola. I rámeček na téhle fotografii je ze 14karátového zlata. A strašně žárlí. Kdyby tě tady zastihl, rozbije to všechno na padrť. Pak se jali vzpomínat na staré časy. Horác se jí právě jal uvolňovat korzet, aby zjistil, tlučeli její srdce skutečně jako ustrašené ptáče, když tu z přecíně zařinčel zvonek a v zápětí se rozhučel sitý a odpověďmi černošské komorné trochu pohněvaný bas. Lola vyskočila z divanu. To je Gret, sykla. Jestli tě tady uvidí, nevyrazím z něho už ani cent. Pro tento důvod měl Horác hluboké porozumění. V největším chvatu sebral hůl, cylindr i rukavice a skokem následoval Lolu, která ho táhla k veliké skříni. Ocitl se v temnu provoněném levandulí, dotýkán něžným pohlazením šustivých látek. Slyšel odtud, že zazobanec nepřišel sám, neboť k jeho sluchu doléhal ještě jakýsi hůňavý mužský hlas. Poměr pana Beneta k Lole rozhodně nebyl otrocký. Jeho tón spíše prozrazoval, jak dalece si je vědom, kolik peněz do ní nasázel. Považoval ji tak trochu za svůj majetek, se kterým se může zacházet dle libosti. Jal se tedy upozorňovat Lolu na novou zásilku francouzských parfémů u Mazanoviče. Nyní prý je ta nejvhodnější doba, aby si je šla prohlédnout. Ostatně proč by jí to neřekl přímo? Chce zde být s panem Harrisonem, jistě tím mínil toho hůňavého muže, docela sám. Zkrátka, ať se vrátí nejdřív za hodinu. Horác dostával špatnou náladu. Vypadalo to, jako by v té skříni měl zůstat ještě hezkých pár hodin. Také mu bylo strašně vedro a od výparů těžkých voňavek ho bolela hlava. Ale tu pan Bennett začal vykládat takové věci, až se Horácovi uši rázem povytáhly o několik centimetrů a všecka ospalost hned zmizela. Finančník nejprve ujistil Harrisona, že si ho vybral jako nejzkušenějšího, nejobratnějšího a hlavně nejdůvěryhodnějšího ze svých agentů. Tentokrát však jde o největší obchod, jaký se jim dosud naskytl. Nuže k věci. Poslední stanicí dráhy jihozápadní železniční společnosti je prozatím Powderville. Jihozápadně od Powdervillu, asi ve stejné vzdálenosti od dobytkářské silnice, leží dvě nepatrná městečka, Yellow Creek a Cowtown. Asi před měsícem rozhodla se společnost prodloužit dráhu do Yellow Creeku. Všechny místní noviny jsou teď nadspány žvaněním o nenadálém vzrůstu této díry, jenže situace se mezitím změnila. Železnice nepovede do Yellow Creeku, nýbrž do Cowtownu. Harrison se pranic nemusí zajímat, kdo to tak zaonačil. Hlavně, že o likvidaci původního plánu vědí dosud jen dva muži ze společnosti. Jinak dosud nikdo nemá ani ponětí o zítřejší tváři Cowtownu, jenž do půl roku vyroste v nejrušnější město jihozápadu. Sem se přesune všechen obchod s dobytkem. Kromě toho sem společnost umístí své železniční dílny. Ti lidé tam mají spoustu půdy, dnes ještě bezcenné. Ani netuší, že jsou vlastně nyní majetníky výnosných parcel. Zkrátka a dobře. Pan Harrison odjede do Cowtownu a skoupí tam, co se dá. Co však je velmi důležité, on, Gretchen Morris Bennett, jako vysoký funkcionář společnosti, neví nic o této spekulaci. Pan Harrison kupuje všechno pro sebe. Zaplatí vše hotovými, neboť je třeba, aby se těšil na prosté důvěře. Harrison odjede ještě dnes večerním vlakem do Kansas City, kde ho zítra očekává ve výčepu Sandersova hotelu člověk, který mu odevzdá podrobný plánek parcel, jakož i 150 tisíc dolarů. Je nápadně rezavý a na levé ruce mu chybí malíček. Harrison však musí znát heslo, jímž se legitimuje jako Bennettův agent.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Limonádový Joe, to je výstižná a vtipná parodie, mimo jiné i na příběhy Karla Máje, tak jak si asi z dětství pamatujeme všichni, tedy určitě dámy i pánové. My, co jsme fandili Vinetuovi nebo Nšoči a samozřejmě taky Old Shatterhandovi s jeho opakovačkou Henryovkou. Vzpomínáte? Old Shatterhand dostal na samém začátku vyprávění, kdy ještě nebyl Shatterhandem a sám byl zelenáčem, čili Greenhornem.
2: Řekl jste Greenhorn, pane Henry? Doufám, že jste se přeřekl. A nemínil jste?
3: Mínil. Představte si, že mínil. Člověče, vždyť mi neumíte ani vzít pušku do ruky.
2: No. Kdybyste mi nějakou solidní půjčil.
3: Vy jste se zbláznil. Solidní pušku vám do ruky. Střílel jste vůbec někdy?
2: Ale ano, bez starosti.
3: Seberte si ze zdi tamhle tu medvědobíku a ukažte, co umíte. Hele, člověče, vy to berete jako hůlku. Opatrně! Tahle ta stará puška má pořádnou váhu. Vy ale máte sílu. A na koni jezdíte?
2: Ovšem.
3: A vy znáte se v matematice?
2: Ve škole jsem ji měl nejraději.
3: Ve škole. A zeměměřictví?
2: No, pomáhal jsem několikrát při rozměřování.
3: Dobře.
2: Proč vás to zajímá, Mr. Henry?
3: To je moje věc.
2: Dopilujete něco k pušce?
3: Co? No ano.
2: To vidím poprvé. Žádný takový systém neznám.
3: To věřím. Novinka. Systém Henry. Bude to opakovačka. 25 ran.
2: To není možné. To byste musel mít zásobník.
3: Takže mám. Tenhle kousek železa se bude otáčet pomocí zvláštního mechanismu. 25 dírek, 25 nábojů. Mladý muži za to se bude platit zlatem.
2: To jistě. A svědomí?
3: Co tím chcete říct?
2: Že tu vaši pušku dostane do ruky kdejaký lump. Že na prériích a v lesích a v kaňonech se budou indiáni odstřelovat po desítkách jako kojoti.
3: Nechte těch řečí, slyšíte? Snad si nemyslíte, že si tady otevřu továrnu na pušky. A vůbec, severte se a račte laskavě vypadnout. Zítra v 6 koukejte přijít, uvidíme, co dokážete. Vy ostrostřelče.
4: Ráno mě stařík uvítal ironickým úsměvem. Beze slova na střelnici nabil a zkus mu dvakrát vystřelil. Pak ukázal rukou, že jsem na řadě já. Neznal jsem zbraň a tak jsem posadil první ránu i po pečlivém zamíření jen na okraj terče. Druhá už byla lepší. Třetí zasáhla rovnou do černého. A ostatní seděli přímo ve středu, jedna jako druhá.
3: Člověče, takhle jsem Greenhorna ještě střílet neviděl. Takový zelenáč. A opravdu umíte jezdit na koni?
2: Co je na tom? Nejtěžší je dostat se nahoru. Jak se jednou uvelebím v sedle, nesetře se mě žádná kobyla.
3: Chcete to zkusit?
2: No, proč ne?
3: Tak pojďte. Hello, Mr. Corner. Co kdyby jsme mu vyvedli třeba ryzáka?
4: Ten ryzák vůbec nevypadal na nějaké klidné a rozumné zvíře. Trhal sebou, vzpínal se. Když se mi po několika neúspěšných pokusech podařilo dostat do sedla, odrazil se všema čtyřma, udělal mohutný skok a pak začal tancovat z boku na bok. Musel jsem vynaložit všechnu sílu i obratnost, abych zůstal v sedle. Když jsem sestoupil, třásla se mi vysílením kolena.
3: Kde jste se naučil krotit koně?
2: Musel jsem jednou krotit divokého hřebce. Náhoda.
3: Děkuju za takovéhle náhody. Ale jen si nemyslete, teď si zajdeme k jednomu gentlemanovi. Hrozně rád by vás viděl.
2: Co na mě může vidět?
3: Ale slíbil jsem mu, že mu ukážu živého Greenhorna.
2: Tak to je něco jiného. Toho nemohu zklamat.
4: A tak jsem poznal slavného westmana Sema Hawkinse. Tenhle westman. Jakou barvu a tvar měla původně jeho stará prstěná hučka, se naprosto nedalo určit. Z spod sprohýbané střechy se drala hotová houština rozsuchaných housisek a uprostřed nich trčel kupředu nos. Vypadalo to, jako by v obličeji nebylo nic než housy, nos a potom ještě dvě malá chytrá očička, která se čile pohybovala sem a tam a trochu šelmovsky si mě prohlížela. Jinak chlapík vězel v loveckém plášti dlouhém až na paty.
5: Jestli se nepletu, tak tohle je ten váš greenhorn, Mr. Henry. Nevypadá špatně. Snad se mu sem Hawkins taky bude líbit.
4: Pokusil se odložit svůj podivuhodný klobouk, ale jak jej sněl z hlavy, zůstali na něm viset k mému naprostému zděšení i jeho vlasy.
5: Jen žádný strach, sir. Mýval jsem vlasy, mýval. Nosil jsem je dokonce od narození. Nikdo na světě mi je nemohl upřít. Bohužel si na nich zgustlo asi tucet póniů. Dost nepříjemný pocit pro mě. Ale přečkal jsem to. A v té kamně jsem si jednoduše koupil novou čupřinu. Stála mě 3 svazky bobřích kožíšků.
3: Tak si myslím, že bychom měli tomu Greenhornovi prozradit, o co vlastně jde sebe.
5: Jestli se nepletu, měl by se na zítřejší odjezd, jak se patří, připravit.
2: Odjezd? Kam mám jet?
5: A kam jinam, než na divoký západ. Se mnou, mladý muži.
3: Přece nechcete navěky zůstat Greenhornem.
5: A výprava kvůli vám neodloží odjezd.
3: Člověk jako vy, ten nemá co dělat mezi papíry v kanceláři. Musíte na západ. Vy znáte se v zeměměřictví.
2: Ale Mr. Henry...
3: Potřebujete dobrého koně. Dostanete toho Mustanga od Cornera. A zbraně musíte mít nejlepší. Dám vám sebou medvědobíku. S tou trefíte každou ranou. No, tak co tomu říkáte, mládenče?
2: Mr. Henry, já nevím, jak bych vám poděkoval. Proč jste zrovna na mě tak laskav?
3: Držte jazyk za zuby, sir. Stejně jsem si vás vybral jen proto, aby si má stará medvědobíka zas párkrát vystřelila. Vy tomu nechcete věřit, ale jste pořád docela obyčejný greenhorn.

A pak jsem se teprve po pořádku dověděl, co a jak. Šlo o vyměřování budoucí železnice ze St. Louis přes indiánské území, tedy přes Texas, Nové Mexiko, Arizonu a Kalifornii až k pobřeží Pacifiku. V naší skupině měli pracovat vedle mě ještě 3 surveyorové, tedy vyměřovači, pod vedením hlavního inženýra Bancrofta. Připadlo nám území mezi prameny Red River, tedy Červené řeky, a řeky Canadian. Sam a jeho přátelé Dick Stone a Will Parker nás měli dopravit až na místo a potom ještě s celou skupinou nebojácných westmenů působit jako naše ochranná stráž. A tak jsem se druhý den ráno s městem St. Louis rozloučil. Konec září. Pracovali jsme na tomhle úseku už 3 měsíce, ale zdaleka jsme nebyli hotovi. Mr. Bancroft, hlavní inženýr a s ním i všichni 3 surveyorové, chovali totiž vřelou náklonost k pálence, takže buď to pili jak zjednaní, nebo pod stromem vyspávali opici. Vlastní práci nechávali na mě. Co se ostatní společnosti týče, škoda slov. Upřímně řečeno, nevím, jak bych tam vydržel nebýt Sama Hawkinse a jeho 2 druhů. To byli skuteční řádní chlapi.

0: 머리 셀 마이스
1: 너의 인생을 세스템이 버스로 우시는 서정에 났어 아예 세스템이 버스로 우시는 이스로에
0: Jenom si prosím vás nemyslete, že vás nějak chválím. Ve škole se musí občas pochválit i ten nejhloupější žák. Učil jsem hezký kvér mladíků a řeknu vám, že všem to šlo daleko líp.
1: Jupí!
2: Jupí! Jupí! Takhle mluvil jsem často. Ostatně mé zaškolování probíhalo stranou tábora, takže o něm nikdo neměl tušení. Práce postoupily tak daleko, že zbýval týden, abychom navázali na úsek našich sousedů. Bancroft to považoval za důvod k pořádné pitce. Druhý den celá společnost vyspávala, zalezlá v křoví. Uvažovali jsme se Semem, co a jak, když v tom se v dálce objevil jezdec.
0: Inženýr White. Vedoucí skupiny, která vyměřuje na západ od nás. Welcome, sir.
3: Dobrý den.
4: Tak, to jste vy. Prý tady musíte dělat všechno sám? Ostatní si dávají na váš účet pov, co?
3: Mr. Bancroft se právě chtěl vypravit za vámi.
4: To vidím, opilí, jak zákon káže, do jednoho.
3: Hned je zbudím.
4: Počkejte, nechte je spát. Rád si s vámi pohovořím bez nich. Kdo pak jsou jele tři muži?
3: Naši nejspolehlivější skauti. Sam Hawkins.
4: Ach, Hawkins, malý lovec, chlapík. Ty mohou zůstat.
3: Stalo se něco, Mr. White?
4: Jen to, že my jsme na svém úseku hotovi. A tady, kdyby nebylo vás, byl by Bancroft tam, kde začal.
3: Přeháníte, pane.
4: Vy přeháníte svou laskavost těm pianům. Už protože z vašich výkazů se nepozná, kdo kterou práci dělal.
0: Sáhněte mu do náprsní kapsy, Mr. White. Má tam takovou plechovku, jestli se nepletu, a tam jsou opravdické záznamy.
4: Vlastně bych vám ty záznamy měl vzít a ukázat je našemu vedení.
3: Mohu vám je půjčit, ale jen pro vaši osobní informaci.
4: Jak myslíte? A pánové se probouzejí.
5: Já vás velice, pane... Dáme si přípitek na uvítanou, co vy na to?
4: Že mi není docela jasné, jestli je tu rozměřovací stanice nebo výčepna pod širým nebem.
5: Sir, můžete mi říci, kdo vlastně jste?
4: Inženýr, jako vy.
5: A vy pracujete tady na tom úseku?
4: Víte dobře, že na sousedním.
5: Tak vidíte. Mně tady nikdo dávat rozumy nebude. My dva jsme si totiž docela rovni. Rozumíme?
4: Určitě. Jen vás upozorňuji, že my jsme už hotovi. A taky vím, kdo jak tu pracuje.
6: Vy jste pomlouval. Lháři, pokrytče.
4: Váš mladý spolupracovník proti vám neřekl ani slovo. Naopak, měl byste ho spíš požádat za prominutí.
6: Cože? Za prominutí? Pitomého greenhorna, který nerozezná trojúhelník od čtverce? Co jsme mu svěřili z kaňhál? Museli jsme se po něm vracet.
3: Pane Bancrofte, vypil jste přes míru. A ještě jste nevystřízlivěl. Zatím jsem nic neslyšel.
5: Co to žvaníte? Jaké pak vystřízlivění?
3: Buďte rád, že mluvím právě o tom, jinak bych vás musel potrestat jako kluka.
5: Hitlere, slyšíte to? Vy strpíte takovéhle útoky na mou osobu? Váš úkol je chránit vedoucího tábora před každým napadením, ne?
7: Bez starosti, pane. Chlapečku. Dej laskavě pracky pryč od pana Bancrofta, Greenhorne.
3: Toho Greenhorna vy okamžitě odvoláte, jinak vás srazím k zemi.
7: Vy mě? Ten Greenhorn je opravdu pitomec, myslí si...
5: No tohle to jsem ještě neviděl, co si to...
3: Ještě někde, prosím? Ale kdo udělá krůček, doplatí na to.
0: A já si vás dovoluju taky maličko varovat, jestli se totiž nepletu. Jestli tomuhle mladíkovi někdo skřiví vlásek na hlavě, provrtám ho skrz naskrz.
4: Takovou ránu. Vám bych se nechtěl dostat do rukou. Vám by se mělo říkat Shatterhand, drtící ruka. Chlap jako hora a vy ho složíte jediným úderem pěsti.
0: Tak vydá. Shatterhand. Greenhorn a už má válečnické jméno. A nezní to špatně. Poslyšte, co byste říkali Old Shatterhand? Jak se vám to líbí?
4: Shatterhande. Nemáte chuť jít se mnou na můj úsek?
3: O chuť by nebylo, ale mám tu své povinnosti.
4: Nonsense, to si zodpovím já. Poslyšte, z těch chlapů jste si udělal nepřátelé na život a na smrt, to snad chápete?
3: Je tu sem, Will a Dick.
4: No tak mě alespoň doprovodíte.
3: S Bancroftem už mluvit nechcete?
4: Řeknu to vám, bude to lepší. Chtěl jsem vás varovat. Pozor na Indiány, našli jsme stopy. V tuhle dobu táhnou mustangové a bizoni na jich a Indiáni táhnou za nimi. Z Kyovu nemusíte mít strach, s těmi byla stavba trati dohodnuta, ale Komančové a Apačové nevědí zatím nic. Začíná tu být horká půda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou na západ, ale teď zase trochu jinak. Amerika očima Jacka Londona. Jeho cesta, to je román, ve kterém vypráví o amerických tulácích, kteří jezdí na černovlaky, vlastně takový první trampové. Romány Jacka Londona jsou plné drsné romantiky. Zlatá horečka, Klondike, Aljaška, ale taky touha po svobodě, příroda a nespoutanost. A Londonova cesta není výjimkou. Tak pěkný poslech a dobré dny ve zdraví, přátelé.

Teď s odstupem času, když jsem se jakž takž usadil a mé knížky poměrně úspěšně vycházejí, dočítám se o sobě v novinách, časopisech i dokonce v životopisném slovníku věci, které bych do sebe ani ve snu neřekl. Píšou o mně, že jsem se prý trampem stal záměrně, abych mohl studovat sociologii. Věřte, že je to pustý výmysl kritiků, kteří cítí potřebu o autorovi prostě co si napsat. Trampem jsem se stál kvůli vnitřnímu neklidu, který ve mně vřel a nedovolil mi zůstat na místě. Moje tuláctví bylo logickým výsledkem hledání, co se životem. Tudíž skutečnost, že jsem život poznal líp než leckdo jiný, přišla jaksi sama, protože jsem se světem potloukal s otevřenýma očima a myslí. Vydal jsem se na cestu, protože jsem musel. A jelikož jsem v kapse neměl ani vindru, cestoval jsem vlaky, co křižují státy a Kanadu, na černo. Tenkrát jsem ještě nečetl Ztracený ráj, ale později jsem plně pochopil Miltonovo: lépe je panovat v pekle, než sloužit v nebi. Na cestu trampa mne poslala obyčejná náhoda. Bylo mi asi 16 a byl jsem něco jako král pirátů ústřic v Aucklandu, když jsem jednoho dne doplul do Sakramenta. U železničního mostu jsem se tam při koupání potkal s partou kluků. Voda byla skvělá a tak jsme plavali a leželi na písku a filozofovali, jak to už mezi mladými bývá. Jenže tahle parta mluvila úplně jinak, než jsem kdy slyšel. Oni spolu vedli řeč zvláštním slengem černých vlakových trampů, roadkidů neboli hobos. Příkladně říkali: když jsem byl dole v Alabamě, tak jsem zjistil, že na štrece C&A nemají stupátka u slepých vagónů. Nebo bacha, až se dostanete k Pensylvánii. 4 koleje, žádné cisterny, vodu berou po cestě. Ležel jsem mlčky a v duchu obdivoval jejich světáctví. A tenhle nový svět mě volal každým dalším slovem, každým dalším příběhem. Už si někdy jel s Cannonballem na Wabashi? Obrátil se na mne jeden z nich. Zavrtěl jsem hlavou, že nikoli, a přitom jsem neměl páru, o čem mluví. Sdělovali si zážitky a informace a jediné, čemu jsem rozuměl, bylo, že si nevymýšlejí, že to zažili. Přede mnou se otevíral svět černých pasažérů, železných tyčí, zábradlí, brzdových táhel, jízdy pod vagony a na nárazníkách, svět pulmenů s postranními dveřmi, brzdařů, topičů, policajtů. A mně se zmocňovala stále větší touha vydat se na cestu. Byl jsem přesvědčený, že nejsem o nic slabší než kterýkoliv z nich, že jsem stejně odvážný a rychlý a můj mozek je minimálně tak dobrý jako jejich. Slunce se naklonilo k obzoru a já se vydal s nimi do města vytloukat na hlavním tahu lehké kousky, jinými slovy, žebrat o peníze na jídlo. Dosud jsem nikdy nežebral a například krádež jsem považoval za mnohem čestnější. Žebrotou jsem se cítil ponížený, ale věděl jsem, že se to musím naučit, že bez toho bych nikdy nebyl pravý železniční tramp, hobo či roadkid, jak je komu libo. Ale ten večer jsem to ještě neuměl. Logickým výsledkem bylo, že roadkidové se už chystali do hospody na večeři a já byl pořád na suchu. Nakonec jsme povečeřeli společně a užili si přitom spoustu legrace. Rychle mi však došlo, že jíst za peníze, které vyžebral někdo jiný, je opovržení hodné a že se mi to už nikdy nesmí stát. Proto jsem příštího večera vyšel do ulic a hodil nohama stejně dobře jako moji noví kamarádi.

Nikdo se nestane roadkidem a trampem, dokud nepřejede přes vrch. Tak zněl zákon cesty. Tím vrchem byla Sierra Nevada. Celá tlupa se chystala na výlet přes hory a já pochopitelně s nimi. Bylo to moje první velké dobrodružství v novém životě. Stejně na tom byl i French, mladý chlapec, který právě utekl z domova ve Frisku. Oba nás čekala jakási maturita, ve které jsme měli dokázat, co v nás je. V 10:20 večer, tenhle čas se mi nesmazatelně vlil do paměti, vyjel transkontinentální Pacific Central Station na východ. Na nádraží nás bylo asi 12. Utíkali jsme před vlak do tmy, abychom mohli naskočit. Vyprovodit nás přišlo asi 40 roadkidů, kteří nás hodlali jaksi schodit z vlaku, kdybychom sedali. Byl to takový druh vtipkování. Jejich vůdcem byl proslavený Bob ze Sacramenta, který měl projeté skoro celé státy. Vzal si Frenche a mě stranou a povídá: chceme vaši tlupu nováčku schodit, to se sluší a patří. Vy dva jste ale slabí, a tak vám radím. Jak se chytíte slepýho vagónu, tak střechujte. Dolů slezte a šminete Roseville. Tam jsou policajti jako psi a perou každýho na potkání. Lokomotiva táhle zapískala a transkontinentální se pohnul. Vlak měl 3 slepé vagóny, tedy vozy bez koncových dveří, za to s plošinou. To bylo víc než dost místa pro všechny a nás 12 by bylo na vlak vklouzlo ve vší tichosti a nenápadně. Ale 40-hlavá banda přátel budila podél trati takovou pozornost, že i hloupému brzdaři muselo dojít, o co jde. Podle Bobovy rady jsem na nic nečekal a jak jsem se chytil slepé, hned jsem se vyhoupl nahoru na střechu. Ležel jsem a ani nedýchal. Cítil jsem srdce, jak se splašeně odráží od plechu a snažil se poslouchat, co se děje kolem. Veškerý personál vlaku byl v jednom kole. Zuřivě vysypával kamarády a asi za míli vlak zastavil, aby brzdaři mohli přeběhnout dopředu a vyházet ty, kteří se na vlaku ještě udrželi. Nakonec jsem na Pacifiku jel sám. Zapomněl jsem, jestli Roseville, před nímž mě Bob varoval, je první nebo druhou stanicí. Pro jistotu jsem zůstal na střeše ještě dlouho za druhou zastávkou. Nikdy jsem se před ostatníma nepochlapil natolik, abych jim prozradil, že jsem přejel celou Sierru až do Truckee ve strašlivým sněžení na střeše. Lhát se sice nemá, ale pravdu stačí říci až na smrtelné posteli. Parta tedy rozhodla, že moje cesta přes vrch proběhla správně a když jsem se vrátil zpátky do Sacramenta, byl jsem už hotovým roadkidem, i když jsem se ještě musel hodně učit. Můj titul knížete pirátu Ústřic zmizel v nenávratnu a já získal novou přezdívku, neboli Moniku. Sailor Kit. Mým nejlepším učitelem byl Bob. Jednou jsem ve rvačce přišel o klobouk, což byl velký malér, neboť jak chcete žebrat bez klobouku. Klobouk, to je důstojnost, pokora a šarm. Když už jsem přejel vrch, musel jsem ukázat, co ve mně je. Souhlasil jsem s Bobovým plánem získat nový klobouk akcí na ulici a on šel se mnou, aby se podíval, jak to provedu. Stáli jsme na rohu 5. Avenue a Bob pečlivě studoval klobouk každého Číňana, který nás míjel. Doposud jsem se divil, jak si trampové mohou dovolit 5-dolarové stecny s tuhou střechou. Až teď jsem pochopil, že je získali od Číňanů. Byl jsem nervózní. Kolem bylo na mé gusto moc lidí, ale Bob stál ledově klidný. Několikrát jsem se už pohnul, ale Bob mě vždycky zadržel. Chtěl, abych měl pořádný klobouk a aby mi dobře seděl. Jednou šel kolem klobouk, který sice měl správné míry, ale nebyl nový. Pak šel nový, ale prťavý. Pak tucet naprosto nemožných huček, až se konečně objevil ten pravý, který vyhověl Bobovým nárokům. Jediný klobouk v Sacramentu, hodný mé hlavy. Bob se rozhlédl, jestli kolem nejsou policajti, a potom mi souhlasně pokývl. Sebral jsem Číňanovi klobouk a v klidu si ho nasadil. Padl mi jako ulitý. Otočil jsem se a rozběhl. Koutkem oka jsem zahlédl Boba, jak podrazil Číňanovi nohy, ale to už jsem zahnul za roh a pádil ze všech sil. Ještě pár ulic a zvolnil jsem.
V duchu jsem si blahopřál k úspěšnému lovu, když se zpoza rohu nečekaně vynořil Číňan a nebyl sám. Měl sebou své žluté soukmenovce a navrch ještě pár bělochů. Rozběhl jsem se, zatočil za nejbližší roh, přeběhl ulici a zmizel pronásledovatelům za dalšími dvěma rohy. Už jsem myslel, že jsem se jich zbavil a klidně si vykračoval, když se ten houževnatý Mongol objevil znova. Bylo mi to k smíchu, jako bych se ocitl v prastaré bajce o zajíci a žalvě. Neuměl běžet tak rychle jako já, ale vytrvale za mnou šmatlal na křivých nožkách, utráceje množství dechu v hrubých nadávkách. Volal o pomoc a za svědky své urážky bral celé Sacramento. Značná část města ho slyšela a kupila se za ním. Utíkal jsem jako antilopa a ten vytrvalý Mongol mě dotahoval se stále se zvětšujícím zástupem. Když se k němu přidal i strážník, napnul jsem všechny síly, dělal kličky, zahýbal za rohy, prolétl pár průchodů a přísahám, že jsem takhle letěl aspoň 20 bloků. Nakonec se mi podařilo zmizet a Číňana jsem už nikdy více nespatřil. Měl jsem fungl nový, moderní Stetson a celá tlupa mi ho záviděla. Navíc byl předmětným důkazem, že jsem svůj čin vykonal. Byl to skvělý kousek. Nosil jsem ho více než rok.

srkali černý kafe a říkali jsme si, jak asi baví se Jim v Santa Fe. Najednou náramná rána rozbila lucernu a v tu ránu v celičkým báru nastala egyptská tma. Na Prahu postava stála a že se hned ochladil vzduch, tu bylo každému jasný, že je to nějaký duch. A v Santa Fe zrovna v ten moment